0: Povídka Mirka Vostrého Muzikant na jezeře je pro čtení na pokračování rozdělena do 4 částí. Dnes ji Vladimír Hauser uzavře. V roce 1950 se František pokusil nelegálně přejít hranice. Dostal se až k Američanům, při převozu do tábora ale došlo k chybě a František byl vydán československé straně. Je brutálně vyslýchán státní bezpečností. Jeho syn Bedřich se za něj přimlouvá u kapitána STB, aby nedostal trest smrti. František byl odsouzen k dlouholetému vězení v Uranových dolech. Zjistili, že jeho syn je členem komunistické strany a přestal s ním komunikovat. Františkova manželka Aneška je vystěhována z domova a žije v chudobě na samotě, kde jí Bedřich tajně podporuje.
1: Konec března 1958.

Drahý Bedřichu, vím, že se zde brzy ukážeš, i kdybych tě nenapsala, ale toto je důležité. Přijeď, prosím, hned, jak to bude možné. Táta se vrátil domů. Tedy ne domů, ale sem, kde už dlouho jsem doma já. Není na tom zrovna dobře. Ta léta ve vězení mu pošramotila zdraví. Jsem si ale jistá, že kdybyste si spolu promluvili, tak mu to pomůže. Zprvu to pro něj nebude jednoduché, ani pro tebe ne, ale jsi jeho syn a musíš to s ním zkusit dát do pořádku. Jsme přece rodina. Já s ním o tom mluvím celé ty dny, co je tady, a věřím, že vy dva to spolu můžete zase napravit. Bedřichu, Béďo, snažně tě prosím. Vím, že to chce odvahu, táta je pruďas, ale přijeď, prosím. Hned. Tvoje maminka. Bedřichovi se třásla ruka, když dopis pokládal na stůl. Zhluboka se nadechl. Nadechl se znovu. Pak psaní vzal, složil ho do kapsy, oblékl si kabát a vyšel před dům. Doma si zapálit nechtěl, když se jde spát, nemá to tu páchnout kouřem. Eva to nesnáší a ani Frantíkovi kouř nedělá dobře. Zapálil si, jen co za sebou zavřel dveře. Kráčel pomalu ulicí a když dokouřil třetí cigaretu, stál na náměstí poblíž zastávky dvojky. Tramvaj se právě vynořila spoza zatáčky a Bedřich musel přidat, aby ji chytil. O pár zastávek dál vystoupil, s další cigaretou v ústech přešel most a zapadl do své oblíbené hospody. Přijeď hned, jak to bude možné. Táta se vrátil. Konečně. Tak dlouho na tenhle okamžik čeká a tak dlouho nemá z ničeho takovou hrůzu. Objednal si krušovické pivo a znovu si před sebe rozložil dopis. Dokáže to? Dokáže, protože musí. Je to přece jeho táta. Má ho rád? Má. Tedy Bedřich tátu opačně už si 8 let není jistý. Je to důležité i pro mámu? Je. Rodina? Rodina. A kdo to celé pokazil? No, kdo?

Duben 1958. Dva týdny. K nevydržení dlouhá doba pro Anešku, která prosila o hned, a příliš krátká pro Bedřicha. Ani rok by nestačil. Naposledy nasněžilo v pátek a v neděli už nebylo po bělostném poprašku ani památky. Slunce na bezmračném nebi od rána naznačovalo, že se rtuť teploměru pokusí vyšplhat možná až k 15 stupňům. Ideální čas na výlet do Povltaví. Po snídani sedl Bedřich do Spartaka, kterého po několika letech čekání nedávno koupil, a vyrazil. Sám. Evu s Frantíkem tentokrát nechal doma. V Nedvězí odbočil ze silnice na prašnou cestu a ta ho přes louku dovedla ke stavení u lesa. Zastavil motor a zůstal sedět v autě. Stáhl okénko a do úst si dal cigaretu. Za chvíli se setká nejenom s mámou, ale i s tátou. Po druhé cigaretě vystoupil a prošel mezi dvěma letitými jabloněmi ke dveřím domu. Nikdy to neklepal. Tentokrát ale pár okamžiků počkal a nerozhodně zabouchal. Pak vstoupil. Ve světnici se mu máma vrhla kolem krku. Bedřichu, Béďo, konečně. Zarazila se, když si všimla, že je sám, ale nezeptala se. Mami, kde je táta? Aneška zvážněla. Není na tom moc dobře se zdravím. Ten kriminál se na něm pořádně podepsal. Co přišel, je jak tělo bez duše a denodenně chodí k vodě s klarinetem. Někdy chce, abych šla s ním. Moc toho ale nenamluví, většinou jen hraje. Teď je tam taky, sformuloval Bedřich otázku do oznamovací věty. Aneška přikývla. Běž za ním. Máte si toho hodně co říct. Myslím, že s tebou nebude chtít mluvit, ale zkusit to musíš. Bedřich na mámu pohlédl a v očích měl prosbu. Nepůjdu, Bedřichu, nepůjdu, tohle je na tobě.

0: Spatřil ho, jakmile prudkým svahem sestoupil k vodě a za zády nechal poslední stromy. Táta seděl ve člunu uprostřed jezera a hrál. Bedřich se rozhlédl a opodál u břehu spatřil pramici. Měl štěstí, majitel, nejspíš rybář z nedaleké chaty, v ní nechal vesla. Sedl do loďky, odvázal se a vyplul směrem k tátovi. Když připlul do Františkova zorného pole, muzika utichla. František něžně položil klarinet na dno člunu a zvedl zrak k synovi. Byli od sebe nějakých 10 metrů.
1: Co tu chceš? Zeptal se tiše.
0: Bedřich chvíli mlčel.
2: To je dobře, že jsi venku, táto. Že už jsi tady. Máma tě potřebuje. Samotné se jí tu žije těžko. Těšila se na tebe. A já taky.
0: František zakroutil hlavou. Nemáme si co říct, my dva. S bolševikama se nebavím. Zvedl klarinet a přiložil ho k ústům.
2: I František se na tebe, na dědečka, moc těší,
0: zavolal Bedřich, aby přehlušil tón, který měl přijít. František povolil rty. Tón nezazněl.
2: Pojmenovali jsme ho po tobě. Je to báječný kluk.
0: František najednou nevěděl, jak dlouho vydrží hrát tvrďáka. Oči se mu zaleskly, na tu vzdálenost si toho ale Bedřich nevšiml.
2: Dneska tu se mnou není, ale hned za týden přijedeme všichni. I Eva se ti bude líbit, máma ji má taky ráda.
0: Tím Bedřich vystřílel veškerou munici. Jestli ani na tohle táta nezabere, tak prohrál. František sklopil zrak. Bedřich mu dopřál půl minuty, možná celou.
2: Můžu k tobě?
0: František přikývl a Bedřich zavesloval ke člunu. Přirazil, přestoupil k tátovi a na zádi si sedl na bobek. Další tah nechal na něj. Naklonit se a podat Bedřichovi ruku stálo Františka veškeré úsilí.
1: Tak jo, ty jeden bolševiku, ty kluku zatracená.
0: Na tváři se mu objevil úsměv, i když trochu křečovitý. Bedřich tátovu dlaň stiskl oběma rukama a teprve v tu chvíli si všiml jeho lesklých očí.
1: Tati?
0: Navíc se nezmohl. Františkovi to ale stačilo. Opatrně vstal, aby se člun nerozkýval příliš divoce, u Bedřicha poklekl na dno a objal ho. Vydrželi tak nekonečně dlouho. Pak se František vrátil na lavici.
1: Již, stálo to za velký kulový. Ale už jsem tady, už je dobře.
0: Bedřich přikývl. František viděl, že syn má něco na jazyku, ale nezeptal se. Některé věci se uspěchat nedají, musíš dát člověku čas.
2: Táto,
0: začal po chvíli,
2: potřebuju ti něco říct.
1: Tak do toho, pomyslel si František. Ať je to cokoliv, už je dobře. Jsem venku, jsem s Aneškou a teď už mám zase i syna. Jsme všichni spolu.
2: Prosím tě, táto, poslouchej. Jestli ti to neřeknu teď, tak už to nedokážu. A já ti to povědět musím. Zasloužíš si to. Asi mi to nikdy neodpustíš, ale alespoň si to poslechni, prosím.
0: František zpozornil. Znělo to divně, příliš naléhavě. Bedřich se zhluboka nadechl. Teď nebo nikdy. Musí. Teď.
2: Určitě na to nechceš vzpomínat, ale tenkrát, když si přešel hranici a dostal se k Američanům...
0: Na tohle František opravdu vzpomínat nechtěl. Proč to Bedřich nenechá hluboko v zapomnění, kam to patří? A vůbec, co o tom může vědět? Ta hranice byla falešná. A ta americká stanice taky.
1: František se zamračil. Co to ten kluk plácá? Pomátl se snad? Nesmysl. Překročil jsem hranici, byl jsem v Německu.
0: Nebyl, táto. Byla to past. Ta služebná americká nebyla a ani ten hraniční kámen nebyl pravej. Stál 2 kilometry před hranicí.
1: Ale...
0: František zprvu nerozuměl. Nebo spíš rozumět nechtěl. Docházelo mu to jen velmi neochotně.
1: Počkat, takže...
0: Nebyl pravej?
1: Co to... Oni...
0: Jo, táto. Ale to, s čím se ti musím přiznat, je, že to nebyli oni. Byli jsme to my.
1: František pořád ještě nebyl doma, i když nakročeno už měl. Jenže to nejhorší mělo teprve přijít. Bedřich nasucho polkl. Raději by si překousl jazyk, než by pokračoval, už byl ale příliš daleko.
0: Poručík West, ten, co se mu udělalo špatně, pátuješ? Když jsem viděl, že tam sedíš ty, tak jsem prostě nemohl. Poznal jsem tě i zezadu, vždycky bych tě poznal.
1: František cítil, jak mu krev v celém těle tuhne jako malta. Ale teď všechno to bylo americký. Uniformy, mluvili anglicky, všude ty plakáty, časopisy, Coca-Cola, Esther.
0: Bedřich přikývl. Byla to past. Celý to mělo,
1: oči se mu zalily slzami,
0: mělo to vypadat jako skutečný.
1: Františkovi se zatmíval zrak. Chceš říct?
0: Bedřich nedokázal říct nic. Jen neznatelně kývl, jakože má táta pokračovat, i když jediné, co si přál, bylo, aby nepokračoval.
1: Františkovi to konečně došlo v plné hrůze.
0: Já blbec. Tolik jsem jim toho řekl o Jindřichovi a otci Jaromírovi. A Jindřich se na mě u soudu tak díval. Ne, táto, zrovna o nich jsme věděli všechno, neprozradil jsi nic, co jsme nevěděli.
3: Vy svině,
1: zařval František. A skály na břehu to Bedřichovi zopakovali pro případ, že by to snad na poprvé přeslechl. Bedřich neprotestoval. Ano, přesně to jsme. Přesně to jsem já. František už neměl před očima nic než černo a jednoho bolševika svini nebetečnou, které je potřeba zakroutit krkem. Vyskočil a vrazil Bedřichovi jednu poctivou pěstí. Hned na toho chytil pod bradou a pevně stiskl. Bedřich se postavil a pokusil se tátovi ruce odtrhnout od hrdla, jenže František, jakkoliv byl starší a pošramocený léty nucených prací, byl tou samou prací zocelený. Jeho sevření Bedřich uvolnit nedokázal. Člun se pod nimi divoce rozkýval. František Bedřicha nepustil ani ve vodě.
3: Zabít toho hajzla bylo jediné, na co dokázal myslet. Že to je jeho syn, si v tu chvíli neuvědomoval. Byl silnější než Bedřich, ale také starší a nemocný. Voda v plicích brzy udělala své. Stisk povolil a Bedřich se vynořil nad hladinu a konečně se nadechl.
0: Táta!
1: František se bezvládně vznášel, jeho tělo ale začínalo těžknout a zvolna padalo pod hladinu.
0: Nesmím ho pustit! Člun! Musím ho dostat do člunu!
1: Jenže člun byl dnem vzhůru a pramice mezitím odplula příliš daleko. Nezbývalo, než se pokusit doplavat na břeh. S bezvládným Františkem to ale byl téměř nadlidský úkol a čas se krátil. Kdo ví, kolik minut, možná jen vteřin táta má, než z něj vyprchá život. Bedřich ho držel kolem hrudi a zuřivě plaval ke břehu. Zoufale pomalu.

50 metrů je pro vytrénovaného plavce záležitostí necelé minuty. Bedřich sportovec nebyl. Bezvládného tátu táhl ke břehu mnohem déle. Ke konci myslel, že vypustí duši, ale vydržel, protože musel. U pobřežního skaliska Bedřich tátu chvíli držel a dopřál si pár vteřin, aby se vydýchal a sebral zbytek sil. Vysoukal Františka do půlí těla na skalnatý ostroh a sám se vydrápal z vody. Teprve teď ho mohl vyvléct na pěšinu. František nedýchal. Bedřich usilovně vzpomínal, co se v takové situaci má dělat. Cvičit pažemi? Umělé dýchání? Zkusil oboje a při každém výdechu doufal, že se táta nadechne. Několik dlouhých minut se ho pokoušel vrátit do života. Jenže bylo pozdě. František nereagoval. Bedřich toho nechal, až když hrozilo, že sám omdlí. Vytáhl ruce spod tátovy hlavy a opatrně, aby to tátu nebolelo, ji položil na skálu. Najednou František zakašlal a nadechl se. Otevřel oči. Bedřich ještě zhluboka dýchal, když vzal tátovu hlavu do dlaní. Dlouze ho políbil na čelo. Ty jsi mi dal, vypravil ze sebe, šťastný jako nikdy. František se divoce rozkašlal, až málem znovu ztratil vědomí. Jo, myslel jsem, že... vyrážel mezi kašláním. Že už jsem... na pravdě boží. Bedřich s úlevou pozoroval, jak se intervaly mezi záchvaty kašle prodlužují. Ta voda tátovi dala pořádně zabrat, ale brzo bude v pořádku. Po chvíli se František na syna podíval... Měl bych ti poděkovat. Tak, děkuju. Bedřich se usmál a zavrtěl hlavou, jakože to je přece samozřejmost, to nejmenší, co pro tátu mohl udělat. Kašel konečně povolil úplně a František se posadil. Teď bude lepší, když půjdeš. Bedřich nerozuměl. Odejdi a už se nevracej, upřesnil František. Promočené oblečení Bedřicha studilo, ale tátova slova mrazila jako sprcha, z které prší ledové krystalky. Táto! František na něj upřel pohled, kterým by se dali řezat diamanty. Myslel jsem, že mám syna. Polkl. Jenže nemám. Syn, kterýho jsme s mámou vychovali, by se nikdy nedal k těm... To bych ale už byl ochotnej překousnout, jenže... Můj syn by s nima nehrál tu nejšpinavější hru, jakou kdo mohl vymyslet. Tak už radši jdi. Bedřich zakroutil hlavou a nepřestával na tátu zírat. Teď nemělo smysl mu vykládat, jak hned potom, co tátu odsoudili, požádal o propuštění od bezpečnosti, protože na tohle neměl žaludek. Jak o tom nechtěli ani slyšet, vždyť od nich se odchází leda do lágru nebo pod kytičky. A přece se mu to povedlo, snad díky Němečkovi, který mu něco dlužil a z nějakého důvodu nevyužil příležitosti ho potopit. Odešel od STB a pracoval na Národním výboru jako řadový člen strany. Kariéra nic moc, ale nechali ho žít a ten jeho vroubek, dost hluboký, si zapamatovali. Jednou se to může hodit. S námahou se zvedl a než odešel, ještě to zkusil. Táto, já neříkej mi táto. Bedřich si tiše vzdychl. Můžeš stát? Dostaneš se domů? František se díval do země. Nestarej se. Běž už.

Několik týdnů na to našla Eva ve schránce dopis. Razítko na známce bylo z Neveklova, adresát Bedřich Veselka. Když Bedřich k večeru přišel z práce, našel ho na psacím stole. Drahý Bedřichu, táta mi sice neřekl, co se mezi vámi stalo, je si ale jistý, že už nepřijedeš, tak aspoň navštívím já tebe, dám ti vědět. Táta mě poprosil, abych ti napsala, že by rád viděl Frantíka. Prosím, pošli ho s Evičkou na neděli k nám. Oba se na něj moc těšíme. Budu s tátou mluvit, snad se mi podaří ho obměkčit. Chce to čas, ale rodinu musíme dát opět dohromady. Opatruj se, tvoje maminka. Bedřich vstal a ze sekretáře vytáhl lahev vodky. Tohle bude chtít čas, to má máma pravdu. A třeba jednou... Ona přece ví, jak na tátu, vždycky to s ním uměla. Ve dveřích se objevila Eva. Frantíkovi bylo 5 let a ještě chodil brzo spát, a tak měli před sebou celý večer o samotě. Evě neuniklo, jak je Bedřich zamyšlený. Poslední dobou byl takhle nesvůj pořád. Teď jí ale připadalo, že je úplně bez sebe. Nic neřekla a sedla si vedle něj. Přitulila se. Bedřich se na ně podíval. V sobotu odpoledne si Eva vezme auto a pojede s Frantíkem za babičkou a za dědečkem, kterého Frantík uvidí poprvé. Ještě předtím mu toho o něm ale Bedřich hodně poví. Třeba to, že děda umí z dřeva vyrobit nejkrásnější nákladák na světě a Frantík se na dědu bude těšit. Škoda, že u toho Bedřich nebude. Nejdřív ale musí všechno povědět Evě. Všechno do puntíku. Nic nevynechat. Zoufale se mu do toho nechtělo, jenže musí. Tak proč ne zrovna teď? Eva vodku nepila, tak dalšího panáka Bedřich nalil jen sobě a pomalu se pustil do vyprávění.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudba Jonathan Kaleta. Dnes ve 12.15 otevřeme další díl z této knihy s názvem Noční výpravčí.

Jsou 3 hodiny z pátku 22. května. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Před námi je pořad Řeka života s Broňou Procházkovou a jejím hostem.

0: Znáte jméno Davida Wilkersona? Nebo knihu Dýka a kříž? Nebo organizaci Teena Challenge pomáhající závislým? Mnozí z posluchačů jistě odpověděli ano, nebo možná odpověděli ano a ví, že Davidův příběh je strhující. No a vás, kteří jste odpověděli ne, vás předně teď lákám k poslechu, protože Davidův příběh stojí za to. Z Rádia 7 vás zdraví Broňa Procházková a vítám tu i Jarka Plevu, kazatele Jarka Plevu, který nám bude průvodcem tím životním příběhem Davida Wilkersona. Jarku, vítej na Rádiu 7.
1: Děkuji za přivítání a také zdravím všechny posluchače.
0: Abych alespoň něčím přispěla, tak já řeknu data narození, ať se něčím blízknu. Tak David Wilkerson se narodil 19. května roku 1931 v Indianě. Do jaké rodiny se narodil tento inspirativní člověk?
1: Byla to velmi zvláštní rodina, protože jeho otec, dědeček i pradědeček, všichni byli kazatelé. Byli anglo-velšsko-holandského původu a tradice tohoto kazatelství v rodině tak sahá až někam k počátkům protestantské reformace v Evropě. Jeho dědeček Jay byl zapálený kazatel, už ve 20 letech začal sloužit a sloužil jako takzvaný okružní jezdec. To byli kazatelé, kteří měli nějaké území, objížděli je na koních a sloužili lidem, kde nebyl sbor, nebyly kostely, takže takový okružní jezdec přijel k vesnickému kostelíku, otevřel, vyvětral, vymetl pavučiny a když přišli lidé, tak vedl zpěv a potom kázal. A po bohoslužbách se věnoval lidem, přespal a jel zase dál. Takový byl jeho dědeček.
0: Víme ještě něco o tom dědečkovi, protože říkám si, takovýto okružní jezdec. To byl kočovný život. Jak přistupoval k lidem?
1: Jeho kázání byla velmi neortodoxní. Například v té době se považovalo za hřích nošení stůh na kloboucích a různých ozdob a vyzdobených šatů. Takže v některých sborech přísných, to byl takový kalvinistický přísný způsob víry, starší chodili a měli na provázku u boku pověšené nůžky. A když byla výzva třeba k pokání nebo k modlitbám a přišla dopředu žena, která měla tyhle ty stuhy a nějaké příliš ozdobné věci na svých šatech, tak je odstřihávali a k tomu to komentovali, jak chcete se všemi těmi ozdobami přijít do nebe. Tak to byla doba, ve které dědeček žil a on měl ale úplně jiný názor. On to nazýval škola jehničích kotlet.
0: Tak to by stálo za rozvedení, co to znamená škola jehničích kotlet?
1: Dědeček říkal, lidi si vlastně získáte podobně jako psi. Vidíte na ulici psa, který drží starou kost a vy mu ji nebudete rvát s tlamy a vysvětlovat, že pro něj není dobrá, že to je fuj. Jenom by na vás vrčel, případně by vás třeba napadl. Ale když mu hodíte pěknou jehničí kotletu, tak on kost pustí, sebere kotletu, bude radostí vrtět ocasem a ještě si v něm získáte přítele. Já to dělám s lidmi úplně stejně. Nebudu jim brát jejich kosti, nebudu z nich odstříhávat stuhy, ale dám jim pěknou jehničí kotletu.

0: Nabídnu jim něco, v čem je skutečně maso a život. Řeknu jim o novém životě v Kristu. Tak tohle to byl dědeček Davida Wilkinsona.
1: Tak od Davidova dědečka si beru neodstřihávej pentličky, nabízej kotlety. Co Davidův otec?
0: Jeho otec Kenneth byl úplně jiný. On byl spíš pastor než evangelista. Já myslím, že se na tom projevilo to, že dědeček byl neustále pryč, takže jeho syn Kenneth vlastně nepoznal něco jako pokojný, klidný domov, takže byl takový hodně rodinný typ. Na rozdíl od dědečka, který, jak jsem říkal, cestoval a každou neděli byl někde jinde, tak Kenneth za svého života sloužil jen ve 4 sborech a budoval stabilní sbory a byl takovým pastýřským rádcem, za kterým lidi chodili, protože si dovedl získat jejich důvěru. David vzpomíná, říká, jedna z nejživějších vzpomínek v mém životě, tak je hlas mého otce, kterého jsem slyšel modlit se ve sklepě. Jednou nemohl spát a slyšel právě hlas svého otce, připlížil se dolů do sklepa a viděl tam, jak jeho tatínek leží na betonové podlaze a modlí se. Modlí se, přimlouvá za svůj sbor, za lidi. A David říká, to byl můj první teologický seminář. Poznal jsem, že skutečná práce kazatele není na kazatelně, ale v ústraní, ve sklepě, na kolenou.
1: Měla jsem na jazyku před chvílí otázku, že být z kazatelské rodiny může být tak trochu předurčující člověk, jak ve svěrací kazajce, že by přeci taky měl být kazatelem. Ovšem být z takovéto rodiny, kde být kazatelem znamená žít to kazatelství a žít evangelium, tak to je něco úplně jiného. Jaké bylo vůbec dětství Davidovo?
0: No, máš pravdu, že to lehké není, protože Davidův tatínek byl přesvědčený, že každá minuta, která není strávená prací nebo čtením Bible, je hřích. Takže vlastně nedovoloval dětem nějaké koníčky. David hrál rád košíkovou a tak přiznává, že musel často utíkat z domova, aby si mohl trošičku zahrát, a tatínek ho za to tak trochu dusil. Takže lehké to určitě není.
1: Lehké to být nemusí, ale dá se říci, že měl idylické dětství. Jinak panovala
0: idylka. To se vůbec říct nedá, protože on vyrůstal v době velké hospodářské krize. A tenkrát byla obrovská nezaměstnanost, on na ulici potkával zástupy hladových mužů, kteří čekali, aby sehnali nějakou práci nebo u nějakých charit na polévku. A jeho otec často domů přiváděl bezdomovce a dával jim jídlo. David vzpomíná, že jako dítě seděl u večeře, dělil se o svou skromnou porci brambor s nějakým cizincem, který poněkud smrděl a byl z něj cítit doly, uhlí a ulice. A maminka mu řekla, Davide, pamatuj, že to může být Ježíš v přestrojení.
1: Dotkli jsme se matky. Jaká byla jeho matka? Jak ho ovlivnila?
0: Davidova maminka byla žena nesmírné duchovní síly. Když David odjel poprvé do New Yorku, tak volal své ženě, volal taky mamince. A poté, co ho vyhodili ze soudní síně, k tomu se ještě dostaneme, tak byl naprosto demotivovaný, říká, že plakal v autě. Maminka tak mu řekla, Davide, já se za tebe modlím, vrať se zpátky, Pán je s tebou. Taky měla duchovní rozeznání. Jednou David vzpomíná, že přišel domů a chtěl tak trochu machrovat a vyjadřovat se duchovně a nábožensky. Maminka se mu podívala zpříma do očí a řekla, Davide, nehraj s Duchem Svatým žádné hry. Bůh vidí tvoje srdce. A já také. Vrať se do svého pokoje a jednej s Ježíšem upřímně. Jestli můžu k tomu ještě dodat jednu příhodu, přeskočíme velký časový úsek, když už David byl slavný a známý řečník, už jezdil a byl zvaný na různé konference. Maminka s ním nikdy nejednala jako s celebritou a pořád ho napomínala, že před Bohem to, co je důležité, není sláva, známost, oblečení, ale pokorné a zlomené srdce. Jeden z nejdůležitějších rozhovorů, David říká, se odehrál právě v maminčině kuchyni. To už byl, jak jsem říkal, známý, cestoval, stovky lidí reagovali na jeho kázání a on přijel domů a byl tak jako opitý vlastním úspěchem, jak veliký je kazatel. Maminka stála u sporáku, poslouchala ho, najednou se zarazila a otočila se, nějak ho nechválila za jeho úspěch a řekla: Davide, ve tvém hlase už neslyším zvuk zlomeného srdce. Stal se s profesionálem. Vrať se do svého pokoje a nechoď ven, dokud se znovu nesetkáš se skutečným Ježíšem. Ne s tím, kterého prodáváš davům.
1: Prodáváš davům, to jsou slova, co řežou, to jsou ostrá slova. A unést je není jenom tak, jak ten slavný David reagoval.
0: No, mě zaujalo, že vlastně už byl dospělý slavný a ona ho pořád posílá do jeho pokoje. To prostě bylo od dětství místo, kde mě vlastně se setkávat s Bohem sám, pěkně o samotě. No, Davida to samozřejmě zranilo, dotklo se ho to, já bych typoval, že se jí docela naštval, ale šel do sebe, do svého pokoje a uvědomil si, že maminka má pravdu, že se začal spoléhat na své schopnosti, na svůj talent, že musí se vrátit a znovu přiznat svoji nemohoucnost před Bohem, svoji pokoru. Jinak se jeho služba změní v prázdnou show. A tak on říká, matka mě naučila, že ve chvíli, kdy si začneš myslet, že jsi něco, přestáváš být pro Boha použitelný.
1: Tak si říkám, že ta slova, ta napomínání vlastně by mohla toho člověka srážet, ale tím, že za těmito slovy jsou hodiny a hodiny modliteb, tak je to úplně, úplně něco jiného a formují.
0: Přesně tak. On říká, že vlastně jejich domácnost vyrůstal v atmosféře, on říká doslova, naše domácnost byla prosáknutá modlitbami, kázáním, zpěvem, příběhy z probuzení 20. let. A tak vzpomíná vlastně na své první setkání s Boží mocí. Tomu bylo asi 8 let a jeho sestřenice Florence umírala na tyfus. V té době to bylo smrtelné onemocnění. On tam stál v koutě, cítil ten pach nemoci, viděl strach v očích dospělých a nechápal, jak to je složité. Nic nechápal z toho, co se děje. Ale vzpomněl si na jedno. V Bibli Ježíš uzdravuje nemocné. Tak přistoupil k té posteli, položil na tu sestřenku své malé ruce a v jednoduché víře, ta nejjednodušší, jakou si dovedete představit, řekl: Pane Ježíši, ty jsi řekl, že můžeme prosit. Prosím, uzdrav Florence, ať je zase zdravá.
1: 8letý chlapec, co bylo dál?
0: Nic se nestalo, žádné zařmění, žádné blesky, prostě šel spát. On sám říká, když jsem se modlil Pane Ježíši uzdraví, nebyla to teologie, byla to dětská drzost. Ale příštího rána se stalo něco, co ho navždy změnilo, protože ta jeho sestřenka vstala, najedla se, horečka byla pryč a ona byla zdravá jako ryba. A David říká, v tu chvíli se v mém 8letém srdci něco stalo a já jsem věděl, že Bůh není jenom postava z příběhů, kterým vyprávěl dědeček, že není mrtvou legendou z Bible, ale že to je živý Pán, který jedná i dnes. A slyšel mě, malého kluka. To pro něj bylo naprosto zásadní zkušeností pro celý další život.
1: To je silný zážitek, kdy zažil, že Bůh odpovídá, že Bůh odpověděl. Jenže pak je tu ještě zážitek, kdy se s Bohem člověk setká osobně a kdy člověk jemu vydá svůj život. Měl pak nějaký takovýto moment vydání Bohu?
0: Stalo se to na nějakém letním táboře sborovém, kdy bylo shromáždění, ale většina dětí si hrála venku. A David cítil, že ho něco táhne dovnitř toho shromáždění a tam prožil, že ho najednou jakoby zalévaly vlny tekuté lásky a on říká, já jsem začal mluvit jazyk, kterým jsem se nikdy neučil. Bylo to něco nepochopitelného, co samozřejmě rozumem se nedalo vůbec vysvětlit, a on říká, já jsem v tu chvíli prožil takovou boží přítomnost, že od té chvíle jsem už nikdy nepochyboval, že Bůh je živý. Potom ještě měl jeden takový mocný zážitek, to bylo v 16 letech, zase na letním táboře. Tady nechci si přihřívat polívčičku, ale ty letní tábory, ty jsou opravdu formující a já znám mnoho a mnoho lidí, kteří se rozhodli následovat Ježíše právě jako děti na letním táboře. Takže letní tábory jsou skvělá věc. A to byla odbočka. Na tom táboře v těch 16, tak jeden večer šel, chtěl být sám, nevyhovovalo mu, že všichni kolem mluvili, zpívali, chválili. Taky neprožíval ty emoce, které viděl na druhých, tu radost, tak šel do lesa, padl tváří do jehličí a říká, Bože, já nechci být jenom synem kazatele, já nechci zděděnou víru. Pokud jsi skutečný, dotkni se mě, dej mi svůj oheň. A potom propukl v pláč a ještě se modlil, dokud nepocítil vnitřní jistotu, že opravdu Bůh jeho život přijal a bude jeho život formovat. A to je chvíle, kterou vlastně potřebuje prožít každý člověk. Sebevydání, říct, Pane Ježíši, tobě patřím, ty mě veď, tobě dávám svůj život.
2: Vždyť mě znáš, znáš celé srdce mé,

0: Na Rádiu 7 posloucháte rozhovor Broni Procházkové s Jarkem Plevou o životním příběhu Davida Wilkersona. Jsme v momentu, kdy David Bohu vydal svůj život a projevilo se to tím, že šel na dráhu duchovního. On studoval biblickou školu a je pak kazatelem. Co bylo dál?
1: David byl ordinován kazatelem už v 21 letech a krátce na to se oženil. Vzal si za manželku Gwen a říká, že to byla láska úplně od dětství, že oba pocházeli z kazatelské rodiny, takže už jako děti se setkávali na nejrůznějších táborech a akcích a konferencích. A poprvé si ji všiml, když jemu bylo 13 a jí bylo 12. Říká, že hned, jak ji spatřil, tak viděl, že je nějaká zvláštní a že to je ona. A samozřejmě trvalo ještě pár let, než ji mohl pozvat na první rande, ale v ten den ve 13 letech, tak ve svém srdci poznal a rozhodl se, že potká svoji manželku. To je něco úžasného, potom když se brali, tak to byla taková malá svatba. On říká, my jsme se brali a věděli jsme, že jsme spojeni kvůli evangeliu. Jednou vyprávěl své budoucí manželce, snoubence Gwen, o tom, že takový život služby bude vyžadovat mnoho obětí a odříkání. A ona to přijala, vlastně řekla, že do toho s ním chce jít. Takže David říká, my jsme se vzali nejenom proto, že jsme byli zamilovaní, ale protože jsme vnímali, že jsme partneři povolaní Bohem. A to je svazek, který zase, to můžu dosvědčit i z vlastní zkušenosti, který přetrvá všechny krize, všechny útoky, jestliže tu je kromě lásky, zamilovanosti, jestliže tu je ještě to, že my chceme spolu sloužit Bohu.
0: Překoná to vše i třeba malý rozpočet takového kazatele, ordinovaného. Kde působili, v jakých sborech nebo na jakých místech?
1: První jejich sbor byl ve Scottsdale, takové horské malé městečko, kde měli nadmodlitebnou byt. Po několika letech potom byl povolán a zvolen do Felixburgu, kde vlastně prožil, teď řeknu v úvozovkách, opravdu úspěšné období z toho vnějšího hlediska. Byl tam sbor, který byl zhruba kolem nějakých 50-60 lidí. Po těch 6 letech tam do sboru přicházelo 250 lidí. Postavil nový kostel a faru. Také finančně na tom ten sbor byl dobře. Takže řeklo by se, klídek, pohoda, má vystaráno, když to zase trošku humorně podám, úspěšný kazatel, sbor mu roste, finančně zabezpečený, ale David cítil takovou vnitřní spokojenost. Pamatuje si přesně den, kdy došlo ke změně, bylo to 9. února 1958. Tehdy se rozhodl prodat svůj televizor.
0: Tak já se tu zastavím, abych to zopakovala, protože mi to přijde jako důležitý moment. Tak on má nový kostel, on má plné lavice, on má rostoucí rozpočet, misijní rozpočet, všechno se daří. Navzdory tomu on je nespokojen, cítí nějakou nespokojenost. A v tomto datu toho 9. února 58 se to projeví tak, že prodá svůj televizor. Tak co tím to odstartovalo?
1: Tím odstartoval úžasný, neuvěřitelný příběh, který popisuje ve své autobiografii Dýka a kříž. Tahle malá knížečka byla velmi populární, když já jsem dospíval nebo studoval, tak vlastně obletěla celý svět. Popisuje jeho život a jeho cestu do New Yorku. Možná, že bychom se mohli trošičku tady zastavit a něco ráda říct o té knížce. Já tu knížku moc doporučuju. Dá se určitě pořád sehnat, dá se dokonce stáhnout z internetu v PDFku a zaručuju vám, že ji přečtete jedním dechem. Ale přece jenom pro ty, kteří ji neznají, tak pro ten kontext možná bychom mohli se k tomu vrátit.
0: Určitě, pojďme se podívat na tu knížku, protože i já ji doporučuji, je to čtivé, napínavé, hltala jsem ji v té době, kdy jsem uvěřila ve svých 12 letech. U nás ta knížka je opravdu dostupná, vyšlo i 8 vydání. připomenu znovu nějaký letopočet, ať to uchopíme i ohledně data. Vyšla v roce 1963 jako The Cross and the Switchblade a je tedy i v češtině. O čem ta knížka je? Říkáš, že je autobiografická.
1: David se rozhodl prodat televizor. Prožil jednoho dne, se díval na televizi večer dlouho do noci a uvědomil si, zrovna tam byly nějaké, mám dojem, že nějaké tanečnice spoře oděné, a on si uvědomil, lidi, na co já se to koukám, k čemu mi to vlastně je dobré. A rozhodl se, že televizor prodá a bude ten čas těch 1-2 hodiny večer věnovat modlitbě. A položil si i takové, jak se říká, Gedeonovo rouno, budu to považovat za boží vedení, pokud se televizor prodá do půl hodiny poté, co vyjde inzerát. No, inzerát vyšel a po několika minutách telefon, beru to. Ani se nezeptal, co to je zač, beru to, za 15 minut si pro něj přijedu. Takže pro Davida to byl takový impuls, že se opravdu má věnovat modlitbě, modlil se a stalo se jednou, že opět při té modlitbě byl nějaký neklidný, nemohl se soustředit, tak chodil po pracovně, padl mu do očí časopis, kde na titulní stránce bylo 7 chlapců z dětského gengu, který v New Yorku ubodal nějakého jiného chlapce. A on prožil, že by měl těm chlapcům zvěstovat evangelium. Řekl to zboru, zbor mu přispěl na cestu, on jel k tomu soudu a vůbec ho nepustili dovnitř, respektive když se pokusil přiblížit se soudci, tak okamžitě po něm vystartovala ochranka a policie a vyvedli ho, protože se báli, že tomu soudci chce nějak ublížit. Takže ho vyvedli a ve všech novinách se ocitl jeho snímek, jak tam s Biblí v ruce, s Biblí nad hlavou, jak tam vzdoruje vlastně policejnímu zásahu. No, on přijel za těmi chlapci, byl strašně zničený z toho, že se k ním nedostal, že jim nemohl říct evangelium. Nicméně pak se ukázalo, že to bylo dobře, protože kdyby ho tam byli pustili a stal se nějakým poradcem, tak by pro všechny ty děcka na ulici a pro ty genky, tak by byl vlastně součástí establishmentu a součástí té masinérie. Takhle, když viděli, že s ním policie jedná docela drsně, tak to pro ně znamenalo, a ten je náš.
0: On se stal jejich, ale ta cesta nebyla tak jednoduchá, je náš. Bylo to velmi dramatické, to, co prožíval s těmi kluky, protože tam byly drogy, tam byly násilí, tam byly gengy.
1: On tam začal jezdit pravidelně, já to teď zkrátím, to si opravdu přečtěte. Začal do toho New Yorku jezdit, dostal se mezi ty gengy, podařilo se mu, což byl úplně zázrak, že bylo uspořádáno na stadionu setkání všech gengů, kde on jim mohl kázat. Něco neuvěřitelného. Tam vůdcové některých gengů tak činili pokání a přišli dopředu a odevzdali svoje díky a svoje zbraně. A to byl začátek průlomu. Tam také se začal odvíjet příběh Nickyho Cruze, což je samostatný příběh, on napsal potom knížku, také vyšla v češtině, Utíkej, malý, utíkej. To byl zarytý chlapec, který měl těžké dětství a který ho chtěl zabít a říkal, co mi zabrání, abych tě tady rozsekal na kousky. A David mu říká, kdybys mě rozsekal na 1000 kousků, každý z těch kousků ti bude říkat, že Ježíš tě miluje. Ten Nicky se později obrátil, stal se evangelistou, stal se Davidovým přítelem. Dnes je mu asi 80 let a stále slouží, takže je zase úžasný příběh. Nicméně, David se dostal do gengu, lidé se, ti chlapci, to byly vlastně děti, to byly 12-leté, 13-leté děti, tak se obraceli k Ježíši a teď on začal vidět ten obrovský problém, jaký představují drogy. Že byli závislí na drogách. A když hledal nějaký způsob, jak jim pomoci, tak co měl dělat? On neměl nějaké možnosti, i když byly specializované kliniky na léčbu závislých narkomanů, tak ta léčba byla jednak velmi drahá a jednak měla účinnost asi 5%. Tak to samozřejmě takhle jim pomoct nemohli. Oni se za ně modlili a přiváděli je k Ježíši a teďko zjistili zajímavou skutečnost, že když ti mladíci prožili naplnění Duchem Svatým, takže jejich drogové problémy pominuli úplně jako mávnutím proutku. Žádné týdny, ale během několika dní byli úplně vysvobozeni. Potom i v té knížce Dýká kříž, tak nakonec se k tomu vrací a vysvětluje, jak prožili, že je důležité, aby lidé poté, co se obrátí, přijmou Ježíše jako svého pána, aby byli také naplněni Duchem Svatým.
0: Než půjdeme dál v tom příběhu, já bych nechtěla minout jeho manželku, protože šli do manželství spolu, že budou působit spolu. Najednou on se vydává někam do New Yorku, Gwen zůstává sama. Jak to brala ona?
1: Gwen ho podporovala. Ona samozřejmě to nesla velice těžce, protože ona zůstávala doma s dětmi a on odjížděl jednou týdně do New Yorku, kde probíhala ta jeho služba. Byla to ale úžasná žena, protože mu vytvořila vynikající zázemí. Nikdy se ho nesnažila odvrátit. Věděla, že toto je boží služba. A se svým strachem bojovala na kolenou. Modlila se a vždycky, pokaždé, když odjel do New Yorku, tak vlastně byla na stráži a modlila se. A později oni se tam přestěhovali do toho New Yorku, protože to nešlo udržet, to neustále dojíždění. To byla pro ní obrovská oběť z poklidného horského městečka, kde měli krásnou faru a zahradu a zbor, který je miloval, tak najednou do centra New Yorku. Takže ona i tuhle oběť přinesla, protože to považovala za společnou službu.
0: Klobouk dolů před ní. V roce 1960 kupují starý rozpadlý dům v Brooklynu a začíná Teen Challenge, tato organizace. Jak se rozvíjí, nebo jak začíná, jaké byly ty začátky?
1: To souvisí s tím, o čem jsem už říkal, že oni neměli peníze na léky a ani prostory a prostředky. Tak David Wilkerson to nazývá léčba Duchem Svatým. Ti kluci samozřejmě měli abstinenční příznaky a bylo to hrozné peklo. Svíjeli se na podlaze, zvraceli, křičeli. A tihleti bratři a sestry, už měl v tu dobu další spolupracovníky David, tak u nich klečeli, modlili se a zpívali chlavály. Prožívali, že 80% z těch, kteří se rozhodli skončit, takže zůstali čistí. Je něco, co lékaři nedovedli vysvětlit. Obvykle procento je tak 5%, kteří se vyléčili. Později byli, když se rozšířila i tato práce Teen Challenge, tak byly ze strany státu velké tlaky, aby se stali součástí oficiální péče o narkomany a tak dále, a tak dále. Ale David to odmítal, protože říkal, to naše léčba v uvozovkách spočívá v modlitbě a v tom, aby ti lidé přiznali Ježíše. My nejsme lékaři, kteří by ty lidi odvykali. Ta zkušenost byla naprosto revoluční, že když prožili ti chlapci, ta děcka, naplnění Duchem Svatým, takže abstinenční příznaky zmizely. A David to vysvětluje, říká, to nebylo nějaké psychologické působení, ale jako by nějaká vyšší moc provedla operaci na jejich nervových systémech. Bůh dělal operace bez skalpelu. To jsou jeho vlastní slova.
0: Duch Svatý v akci. Co na to etablované církve?
1: Inu, mluvení jazyky, to je prostě letniční učení, že? To je věc, kterou letniční hnutí a letniční církev měla tak jak na štítě a byl to poznávací znak. Ostatní duchovní kazatelé, lidé z takzvaných etablovaných církví, to znamená klasické, reformační, reformované, tak se nad tím pohoršovali. Ono to je i dodnes, že to mluvení jazyky není mnoha lidem příliš pochuti a považují to za psychologický výstřelek nebo známku emocionální lability. A někteří dokonce říkají, že tento projev Ducha Svatého, že už dneska neexistuje, že se nevyskytuje. Nicméně David popisuje zkušenosti, kdy to, že člověk se otevře působení Ducha Svatého, tak opravdu dokáže proměnit jeho ducha, jeho duši a v konečném důsledku vlastně na uzdravení toho narkomana taky jeho tělo. On to vysvětluje tak, že ti chlapci, že vlastně ty jazyky, kterými oni se modlili k Bohu, že to vlastně byl jazyk zoufalých. Oni byli traumatizováni zneužíváním, odmítnutím, násilím a vlastně vůbec neměli, jak by Bohu vyjádřili to, co v nich je, svoje zoufalství. A když přijali tohleto působení a modlili se k Bohu v jiném jazyku, tak to byl takový bezpečnostní ventil, který umožnil jejich potlačované agónii vytrysknout způsobem, který jejich přirozený jazyk vůbec neumožňuje. Byla to taková vnitřní očista a proto taky velmi otevřeně o křtu Duchem Svatým a o projevu mluvení jazyky v téhleté knížce píše.
0: V té knížce Dýka a kříž. Letniční teologie budila a ano, může budit kontroverze, ale mně se líbí v té knize, že David nějak neřeší kontroverzi, on prostě v té knize popisuje, co jak bylo.
1: Přesně tak, on říká to, co my tu prožíváme, to není otázka nějakého denominačního učení o Duchu Svatém. To je to, co my prožíváme s Bohem. Samozřejmě některé církve to považovaly za velmi kontroverzní a tak třeba tu knížku Dýka kříž, která měla obrovský úspěch, mimochodem byla přeložena do více než 50 jazyků a celosvětově se jí prodalo více než 15 milionů výtisků. Takže když ji vydávali ve Švédsku, ve Skandinávii, tak poslední dvě kapitoly právě o těchto zkušenostech s Duchem Svatým tak vypustili. Vůbec si tam nedali, protože říkali, to by naše, my jsme takový lutersky založené země a to by naši čtenáři nepřijali. No a s údivem zjistili, že ta knížka se téměř neprodávala, že měla velmi malý prodejní úspěch nebo vliv. Když to zjistil David Wilkerson, která se na to nezeptali, tak řekl, ne, teď to je podstata, to je vlastně zásadní věc, která nám pomohla ty narkomany uzdravovat. Když ji tam přidali, tak tam ty prodeje raketově narostly a opět se prodávala. To znamená, David Wilkerson si z toho vzal zkušenost, že teologii jejich modlitby za ty narkomany, že nezmění nikdy, ani pod tlakem lékařů, ani pod tlakem církví, že tohle je jejich zkušenost, kterou chtějí předávat dál. Když tedy vyšlo to původní nezměněné vydání, prodeje ve Skandinávii prudce vzrostly a kniha se stala bestsellerem, podobně jako v USA a ve zbytku světa. A David jednomu redaktorovi řekl, když z té knížky vyjmete moc ducha, tak budete psát jenom o nějakém hubeném kazateli, který se vydal do New Yorku. Jediný důvod, proč ti kluci byli osvobozeni od drog a jsou dneska čistí, je naplnění Duchem Svatým. Říká, chtěl jsem, aby svět věděl, že evangelium není jen dobrá rada, ale dobrá zpráva. A že ta dobrá zpráva je podložena nadpřirozenou silou, která dokáže přepsat lidskou duši. A vzal si z toho tu zkušenost, že není možné zalíbit se světu tím, že z evangelia odstraníme jeho moc. A po zbytek života potom odmítal jakékoliv kompromisy v teologii služby Teen Challenge.
0: A odmítal jakékoliv kompromisy i jako ta celebrita, jako ten autor bestselleru, i jako ten, který je zván na velká ekumenická shromáždění.
1: Přesně tak to je. V 60. 70. letech se šířilo charismatické hnutí, to znamená lidé, kteří prožili zkušenost s Duchem Svatým, ale nezaložili novou církev nebo nepřidali se k letničním, ale pochopili, že komunikace s Duchem Svatým a naplnění Duchem Svatým, že to je součást normálního křesťanského života, takže zůstali ve svých církvích, proto charismatické hnutí, a tak ho zvali na nejrůznější obrovská shromáždění, ale on kázal pořád to samý, pořád jednoduchou zvěst o pokání a moci ducha. A mně se líbí, jednou řekl, bylo mi jedno, jaká cedulka je na dveřích, hlavně, aby uvnitř byl oheň. Věřím, že Duch Svatý strhává hradby tradic a připravuje církev pro konečnou celosvětovou sklizeň. Nesnáším lidi, říká David, kteří se domnívají, že jsou lepší, protože mluví jazyky nebo patří k té správné církvi. Věřím, že čím má člověk více Ducha Svatého, tím je pokornější a zlomenější.
0: A jsme zase u té zlomenosti, kterou požadovala po něm ta matka. Co bylo s těmi kluky z gengu? My jsme teď mluvili o Davidovi, o tom, že je celebritou. Co ti kluci?
1: Už jsem zmínil, že ten Nicky Cruz se stal jeho celoživotním přítelem, evangelistou známým, ale David otevřeně přiznává, že tam byli i takoví, kteří se vrátili k drogám, kteří to nezvládli. Tak říká, to mě drželo při zemi a učilo mě, že já nejsem spasitel. A mně se taky líbí, říká, já jsem jen pošťák, který doručuje dopis od Boha. Jestli ho adresát otevře, to už není na mě. A zároveň se i z těch pádů poučili, že nikdy nikoho neodepíšou. Takže když někdo přijde do Teen Challenge, ještě se snad můžeme zmínit o Teen Challenge, tak on říká, v Teen Challenge nikoho neodmítnem, i když přijde po desáté. Protože i mě Bůh přijímá každý den znovu.

0: Broňa Procházková si povídá s Jarkem Plevou o životě Davida Wilkersona, který stojí u zrodu Teen Challenge. Čím je organizace Teen Challenge dnes?
1: Teen Challenge z toho jednoho malého domku v Brooklynu tak se rozrostla v globální síť, má víc než 1400 center ve 125 zemích a je to vlastně jeden z nejúžasnějších příběhů moderní sociální práce, charismatické letniční hnutí, tak vlastně jakoby ukázalo, že to není jenom nějaké entuziastické jásání nebo entuziastické hnutí, ale získalo sociální dimenzi. A zajímavé je právě to, že ten obrovský růst tohoto hnutí Teen Challenge nebyl výsledek nějakého promyšleného business plánu, ale řetězovou reakcí, jak jeho syn Gary říká, řetězová reakce zázraků a zoufalství. Jo. Koupili ten první dům v roce 1960, taky už jsem říkal, že vlastně centrem, středem, to, k čemu vedli, byla Bible a modlitba. Ježíš a to, co on působí v životech lidí. A když se rozkřiklo, že tam narkomané skutečně prožívají uzdravení a přestávají brát drogy bez recidivy, tak se o tuto metodu začaly zajímat i úřady, jak už jsem říkal, a ostatní církve. A David si uvědomil se svými spolupracovníky stále, teď už měl tým, si uvědomil, že vlastně vyléčit někoho v tom centru, že je jenom polovina úspěchu, že je potřeba ty lidi vrátit zpátky do života. To znamená, že založili takzvané tréninkové centrum, kdy zakoupili venkovskou farmu, kam ty lidi poté, co byli vysvobozeni z toho nejhoršího, tak přestěhovali a tam se učili pracovat, farmařit, studovat. Nesmíme zapomínat, že to byly děti 12-13 let, kteří třeba vůbec nechodili do školy a že by je někdo naučil pracovat, tak to už vůbec ne. David si uvědomil, že je potřeba jít s těmi lidmi dál. Nejenom, aby uvěřili, aby se obrátili, ale aby taky mohli dál stát v životě jako dospělé osobnosti. Když vyšla ta kniha Díka a kříž, tak to byla exploze, byl také podle toho natočen film, lidé se začali zajímat a říkali, my máme stejný problém u nás, tak přijďte a pomozte nám. David Wilkerson nechtěl nad vším dohlížet a všechno mít v ruce, takže vlastně těm místním lidem poskytoval jakési know-how, v tom obchodním světě se to nazývá franšíza, že jim řekl, jak to mají dělat, dal jim veškeré podklady, veškeré rady a teď už to ale dělejte sami. Je to konec konců váš problém ve vašem městě, tak se o to starejte. A tím se tato práce Teen Challenge, to znamená výzva náctiletým, začala šířit na rozdíl od franšízy, kde se platí za to propůjčení know-how. Tak tady to samozřejmě bylo bez poplatků a to Teen Challenge se začalo šířit vlastně po celém světě.
0: Teen Challenge není jediná organizace, za kterou David Wilkerson stojí. Jen v rychlosti zmiňme další jeho aktivity, za kterými je.
1: Protože mu ležela na srdci mládež, práce s mládeží, tak v roce 67 zahájil Youth Crusades, to je evangelizační služba, to slovo crusade do češtiny se těžko překládá, protože to vlastně znamená křížové tažení a my víme, že ty křížové války, že to byla velmi pochybná a špatná věc. Nicméně v té anglofonní oblasti se tím myslí vlastně evangelizační práce, evangelizace, evangelizačním tažení. Takže to bylo evangelizace mládeže. V roce 71 založil World Challenge, to znamená světová výzva, kdy se chtěl zaměřit na celosvětovou evangelizaci. A konečně v říjnu 87, a to je další obrovská etapa jeho života, to už šel do důchodu a on říká, já už jsem si myslel, že už mám hotovo, všechno už jsem udělal a Pán Bůh ho vedl k tomu, aby založil sbor Times Square Church na nejvykřičenější ulici, kde byly různé vykřičené podniky, zakoupil staré divadlo a založil tam sbor. který byl otevřený všem lidem všech barev pleti a všeho vzdělání. On říká, moje vize byla, že tam vedle sebe bude klečet a modlit se biznismen v obleku a dělník v montérkách. Popisuje tento sbor takhle, říká, tenhle sbor nepatří žádné denominaci. Nejsme letniční, nejsme baptisté, nejsme metodisté, nejsme katolíci. Jsme jen lidé Ducha Svatého, kteří věří Bibli. Ten sbor se rozrostl a zase to je taková veliká, široká oblast jeho práce, na kterou ale na neštěstí nemáme dnes čas.
0: Je to opravdu skutečně velký záběr toho jeho díla. Říkám si, že boží služebník, že by chtěl jít možná do důchodu, ale nejde do důchodu, že neodchází boží služebník do důchodu, ale pak je odvolán ke svému pánu nakonec na závěr. David Wilkerson zemřel 27. dubna roku 2011.
1: Bylo to necelý měsíc před 80. narozeninami. Z lidského hlediska to byla smutná událost, autonehoda, jeli s manželkou autem a na mostě David z nenadání sjel ze svého směru a vjel před kamion, který je smetl. On byl na místě mrtvý, jeho manželka měla těžká zranění a potom po roce zhruba tak také odešla k pánu. Ale co je zajímavé, že ten den své smrti, napsal poslední zápis do svého blogu a v něm říká, nebo ten blog, ten jeho příspěvek je o boží lásce, která nás nese, když úplně všechno selže.
0: O Davidu Wilkersonovi je známo, že měl spoustu proroctví, že vyřkl spoustu proroctví. Tato proroctví bývají přijímána různě, také je tu nějaká kontroverze. Máš k tomu nějaká slova?
1: Poslední dekády života Davida Wilkersona tak jsou opravdu ve znamení varování. Hodně varoval před takzvaným evangeliem prosperity. To znamená, že by Bůh tu byl, aby plnil naše přání a naše modlitby a když toužíte po vlastním tryskovém letadle, takže na to máte právo, asi je zhruba v tomhletom smyslu. V roce 1973 přijal vidění budoucnosti a v knize Vize předpověděl věci, které byly opravdu velmi vážné. Mluví o ekonomickém kolapsu, přírodních katastrofách, morálním úpadku, záplavě nečistot v televizi, rozpadu rodiny, problémech s mládeží. Taky mluví o církvích, které se staly pouhými zábavními centry bez moci. A také mluví o pronásledování těch, kdo skutečně milují Ježíše. Mnoho věcí, které on tam vyslovuje jako varování, jako vizi, která má přijít, tak se už skutečně naplnily, přestože v té době to bylo nepředstavitelné. Ta jeho slova se naplňují. On měl potom ještě mnoho a mnoho dalších proroctví a za to byl velice kritizován. Někteří o něm říkají, že vlastně byl falešný prorok, protože ta proroctví se nenaplnila. Já si myslím, že proroctví můžeme soudit až po určité době. V Bibli máme proroctví, která se nenaplnila nějakou tisícovku let. Takže v tomto smyslu bych Davida Wilkersona si rozhodně netroufl soudit. A podle ovoce jeho služby, tak ho považuji za opravdu božího muže.
0: Čím je pro tebe tento boží muž inspirativní? Co ty sám si pro sebe z něj bereš?
1: Pro mě je inspirativní celý jeho život. Nejvíc asi to, že když měl za to, že slyší boží hlas, tak šel do naprostého rizika, do bláznivé věci, vydat se někde z Pensylvánie do New Yorku k soudu, protože tam chtěl pomoct malým chlapcům, no to je pro mě úplně šílená myšlenka. A stejně jako i ty další, prostě on naslouchal Bohu a dělal to, co od něj přijal, bez ohledu na to, co si o tom myslí ostatní. No samozřejmě to může být taková jako záležitost, která nemusí být úplně přijatelná, protože my se máme nechat korigovat druhými. Máme si dát říct, ale on nebyl sám, měl manželku a měl další spolupracovníky ve sboru, kteří přijali tu jeho vizi a jeho vedení. Takže měl korekci, měl podporu a stejně to byly šílené věci, které dělal. Na závěr ještě myšlenka, která od té doby, co jsem ji od Davida četl, mě neustále leží v srdci. On řekl: lidé se mě ptali, proč marním čas se 7 vrahy. Řekl jsem jim, protože Ježíš neviděl 7 vrahů, viděl 7 důvodů, proč zemřít na kříži.
0: Jarku, díky, že jsi nás vzal do životního příběhu Davida Wilkersona. Díky za tvůj čas.
1: Taky děkuju za pozvání a těším se někdy příště na slyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková.

Dnešní rozhovor v pořadu Řeka života připomněl amerického kazatele a evangelistu Davida Wilkersona. Od jeho narození uplynulo v těchto dnech 95 let a na konci dubna letošního roku 15 let od jeho úmrtí. Premiéru další Řeky života vysíláme ve

Dotýkat se lidských životů Božím slovem, to je pořad Doteky. Biblické vyučování Charlesa Stanleyho. Dělá na Boha dojem naše služba pro něj, naše poslušnost, naše úsilí vyprávět o něm druhým lidem. To všechno je velmi důležité, ale po jedné věci Bůh touží především. Chce, abychom přijali jeho lásku a pak ho také s radostí a svobodně milovali. Charles Stanley otevírá devítidílný seriál. První část této řady nám ukáže, že všichni lidé byli stvořeni k lásce. Čte Pavel Hromádka.

0: Už jste se někdy vážně zamysleli nad tím, proč vás Bůh nechal narodit? Pravděpodobně asi ano. Otázka ale je, k jakým závěrům jste došli. Nebo jste si neudělali závěr žádný? Nebo jste jen řekli, prostě jsem se narodil, tak jsem tady a vytěžím z toho co nejvíc. Důvod, proč jste se vůbec narodili, je, aby vám Bůh mohl vyjádřit svou nádhernou lásku. Možná to necítíte. Možná Boží lásce vůbec nerozumíte, ale přesto je to důvod, proč jste se narodili. A nejen, aby on mohl vyjádřit svou nádhernou lásku vám, ale abyste mu ji mohli vracet, abyste i vy mohli milovat jeho, abyste jeho lásku opětovali. Když totiž člověk v ráji padl a na svět se tak dostal hřích, pošpinilo a zamazalo to naši schopnost chápat Boží lásku a přijímat ji a také ho milovat. A proto na zem přišel Ježíš, aby nás vysvobodil z moci hříchu, abychom byli schopni milovat všemocného Boha celým srdcem a abychom uměli přijímat i jeho lásku k nám. A o tom bych dnes chtěl mluvit. Tím začíná seriál s názvem Osvobozeni pro lásku. A název dnešního pořadu zní Stvoření k lásce. Prosím, najděte si Lukáše 10. kapitolu. V tomto známém textu Ježíš velice jasně vyjadřuje, že jsme byli stvořeni k lásce. Možná si vzpomenete, že se tu jedná o situaci, ve které se ho ptali na zákon, a od 25. verše máme řečeno. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Nejdřív bych se společně s vámi rád podíval na podstatu lásky. Nemám dnes v úmyslu ji definovat, jen bych chtěl říct, že v Novém zákoně se pro lásku používají dvě slova. Jednak je to agapé, což je nesobecká a obětavá láska, a to druhé je fileo, což byla láska, kterou jsme mohli vidět ve Filadelfii, byla to láska bratrská. Tato láska v sobě obsahuje cit a zalíbení, uznání a přátelství. Pak ještě pro lásku existuje jedno slovo, které v Novém zákoně nenajdeme. Je to eros, čímž rozumíme lásku, která v sobě nese tělesné vyjádření, vášeň a sex. V písmu se mluví o těch prvních dvou, o té třetí ne. Slovo pro vyjádření lásky najdeme v Bibli 300krát a v Novém zákoně 185krát, z čehož 140krát je řeč o té obětavé lásce, lásce agapé. Proto když mluvíme o lásce, kterou nás miluje Bůh, mluvíme o takové lásce, která si vždycky klade otázku, co bude pro toho druhého nejlepší. Láska se ptá, čím pro tebe mohu být a co pro tebe mohu udělat. Jak ti mohu pomoci, aby ses o Bohu dověděl něco dalšího a o kousek vrostl do Kristovy podoby? Co mohu udělat, abych tě podepřel a vnitřně budoval? Láska se vždycky dívá na toho druhého. A láska je jemná a laskavá. Láska odpouští, je loajální, věrná a pravdivá. Láska v sobě nese mnoho kvalit, se kterými se v tomto seriálu seznámíme. Teď na začátku našeho společného hledání, kdy máme na mysli skutečnost, že nás Bůh stvořil k lásce, si všimneme skutečnosti, že pravá láska se vždycky ptá, co je pro toho druhého nejlepší. Co pro tebe mohu udělat a kým pro tebe mohu být. Takže Bůh nás stvořil proto, aby nás miloval. Co od nás chce? Na nic se nás nepotřebuje ptát, ale co stále dělá? Pořád nám vyjadřuje svou lásku tak, jak to právě potřebujeme. A je pro nás tím, co právě v dané situaci potřebujeme. Je věrný, loajální, milující a laskavý. Ona si totiž pravá láska nevede žádné skóre. Pravá láska si nedělá žádné záznamy, ve kterých by stálo, udělal si to a to a ono. Protože skutečná a pravá láska odpouští. Bůh nám svým příkladem ukázal, jak máme milovat sami sebe i ostatní. Předvedl nám to. On sám nám nikdy nemusí říkat, prosím tě, odpusť mi. My ho ale o to musíme prosit nesčetněkrát. Přesto Bůh říká, že nás stvořil proto, aby nás miloval a aby nám ukazoval svou nesmírnou a nádhernou lásku. Když myslíme na to, jak on miluje, přicházíme k objevu, že jeho bezpodmínečná láska si opravdu neklade žádné podmínky. Nezáleží na tom, kdo jsme, co jsme, kde jsme byli nebo kde jsme, ani kam jdeme. Jeho láska k nám je absolutní. Neklade si žádné podmínky. Neexistuje v ní žádné jestli, kdyby a ani nebo ale. Nikdy a za žádných okolností žádné podmínky. Když prožíváme Boží lásku, jsme milováni absolutně a doopravdy. Každým aspektem naší bytosti proniká láska, která nezná hranice a která je úplná, plná a plně uspokojující. Nic na světě se nedá přirovnat k Boží lásce. Ať už tomu věříte nebo ne, v Božích očích jste k pomilování. A Bůh se rozhodl vás milovat. Chvilku se na tu lásku podívejme, protože on říká, že i my máme milovat jej. On sám říká, že jestli chcete vědět, co shrnuje celý zákon, je to láska k Bohu nade všechno ostatní a láska k lidem stejná, jakou máte rádi sami sebe. Podívejme se tedy nejdřív na milování Boha. On odpovídal na otázky zákonníkům a farizeům i všem ostatním, kteří se ho ptali. Vlastně je odkazoval zpátky do Mojžíšova zákona a k Mojžíšovým příkazům, které dobře znali. Proto se teď společně vraťme do 6. kapitoly 5. Mojžíšovi. Je to část písma, kterou všichni dospělí muži Izraele ráno i večer z paměti odříkávali. Jedná se o 4. a 5. verš. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Všimněte si toho začátku. Slyš, Izraeli, Hospodin náš Bůh a Pán, Hospodin jediný. Slovo Hospodin, neboli Jahve, nebo Jehova, znamená ten věrný, který dodržuje smlouvu. Naprosto a dokonale věrný, absolutní ve své věrnosti. Slovo Pán, Elohim, znamená nekonečný ve své moci. On tedy říká, slyš, Izraeli, ten, který věrně dodržuje smlouvu. Všemocný Pán, Pán Bůh, nekonečný ve své moci. Ti říká, abys ho miloval z celého srdce, celou svou duší a ze vší své síly. Teď pojďme do 3. Mojžíšovy knihy, kapitoly 19. Když Hospodin předával zákon, ve verši 34 říká, ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Ježíš se vyjádřil o těchto 613 Mojžíšových příkazech, což je celý zákon, že je možné všechny ty příkazy shrnout a vyjádřil je požadavkem lásky k Bohu nade všechno a lásky k bližnímu jako k sobě. On sám říká, že od těchto dvou se odvíjí všechny ostatní. Proč? Protože Bůh nás stvořil k lásce. A v první řadě k lásce k samému všemocnému Bohu. Představuje nebo prezentuje to tedy tak, že představí sám sebe jako jediného pravého Boha. Existuje jen jeden skutečný Bůh, a to je on, Jahve, Hospodin. Tento Bůh, jindy zvaný též Elohim, je nekonečný ve své moci. Je nám ve svojí smlouvě věrný a jeho moc nemá žádné hranice ani omezení, takže může splnit každý svůj slib, který kdy člověku dal. Při pohledu do Bible je zajímavé, že ve starém zákoně se Bůh sám o sobě vyjadřuje, že je žárlivý. Kdybychom my o někom řekli, že je žárlivý, naznačovali bychom tím, že s jeho charakterem něco není v pořádku, že jeho postoj není správný a tudíž by se něco mělo změnit. Když ale Bůh sám o sobě řekne, že je žárlivý, vyjadřuje tím, že jeho láska k nám je nekonečně kvalitní, naprosto neodmyslitelná, nepostradatelná, dokonalá a nesmírně důležitá pro všechno v našem životě. Protože samotný důvod naší existence je láska. Kdy Bůh touží potom, abychom se mu oddali, vyladili se s ním v dokonalé harmonii, takže cokoliv konkuruje s naší láskou a loajalitou k němu, se naprosto nehodí k tomu, kdo jsme. Máme se vzájemně milovat. Máme milovat i sami sebe. A máme hluboce milovat jeden druhého. Přesto nic nemůže stát před naší láskou k Bohu. Teď se vrátíme do 2. Mojžíšovi 20. kapitoly, kde máme desatero. Určitě už jste si všimli, jak silně desatero začíná. Všimněte si, že tady pětkrát opakuje totéž. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí. Teď se podívejte do 5. Mojžíšovi kapitoly 4. verš 24. Všimněte si, co tam říká. Neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň zžírající, Bůh žárlivě milující. A znovu v 5. a 6. kapitole opakovaně říká, že Bůh je žárlivý. Je žárlivý, protože ví, že kdykoliv v našem životě něco konkuruje naší oddanosti, loajalitě a zanícení pro něj, a kdykoliv před něj ve svém životě postavíme něco nebo někoho jiného, stává se to naší modlou. A Bůh říká, že modlářství nenávidí. Ve Starém zákoně nejničivější zkáza a veřejné odsouzení v Izraeli vždycky následovalo potom, když národ upadl do modloslužby. Uctívali Bála i mnoho jiných bohů ze všech ostatních náboženství, se kterými přišli do styku a jejichž praktikám propadli. A Bůh říká, že toto všechno nenávidí. Nenávidí a pohrdá vším, co konkuruje naší lásce, oddanosti a loajalitě k němu. Proč? Protože právě kvůli té lásce tady jsme. Kvůli ní existujeme. Jsme tady proto, abychom přijímali Boží lásku. A na oplátku i my milovali Boha. O každé formě modloslužby, která se nám do toho nějak plete a překáží, se Bůh vyjadřuje, že to nenávidí. Ve Starém zákoně nebyly všechny modly zničeny. A všechny modly ani dnes nepatří jen do jiných náboženství, protože jich existuje nesmírné množství druhů. Můžeme jako modlu uctívat například sport, peníze, sex, podnikání, postavení ve společnosti či v práci. Může to být cokoliv. Modlou se stává všechno, co se dostane mezi nás a Boha, co uchvátí naši pozornost, přesměruje naše myšlení a dominuje a řídí a ovládá náš život. Bůh to nenávidí. Říká nám, stvořil jsem tě pro sebe. Stvořil jsem tě, abych ti vyjádřil svou nádhernou, s ničím nesrovnatelnou a nepopsatelnou lásku. Odpouštějící lásku k tobě takovým způsobem, že pochopíš, kdo jsem, že mne poznáš jako jediného pravého Boha a budeš toužit mne uctívat a sloužit mi. Vzdávat mi čest, nejen svými ústy, ale i svým jednáním. Protože jsme byli stvořeni k lásce, když se s touto láskou mineme, nepotkáme ji a propásneme ji, když se nenaučíme Boha milovat a nechat se jím milovat a za všech okolností tuto lásku prožívat, bez ohledu na to, co se nám v životě podaří a co uděláme, minuli jsme cíl a důvod svého života. Proto Bůh nenávidí všechny formy modloslužby. Jak v našem textu říká, že ho máme milovat? Určitě ne jen tak napůl. Máme ho milovat celým srdcem, které chápeme jako sídlo našich citů. Dál ho máme milovat celou svou duší, což je podstata naší osobnosti. A z celé své mysli. Naši mysl by to mělo naprosto naplňovat a stravovat. A také ho máme milovat ze vší své síly. To znamená, že se mu neodevzdáme jen tak částečně. Jedná se o absolutní, pravdivé, ryzí, pravé a naprosté poddání a loajalitu, odevzdání se lásce k němu. On je náplní a středem našeho života. Všechno se má soustředit a točit kolem něj. Na chviličku se zamyslete nad svým životem. Co třeba, když se rozhodujete, o co si máte říct ze všeho nejdřív? Bude to pro vás přínosné? Co si o tom pomyslí ostatní lidé? A co si o tom pomyslí Pán Ježíš Kristus? Jestli on je centrem mého života, Jestli on je podstatou mé bytosti, pak všechno musím jakoby cedit nebo prosívat přes něj. Všechno se kolem něj točí. Každá naše touha i každé přání, každý sen, každá naděje, každý plán, náš časový rozvrh, naše práce i to, jak ji děláme, i všechny naše vztahy. Všechno se točí a soustřeďuje kolem něj. Co si myslí Bůh? To je nejdůležitější, protože to je důvod naší existence. Žijeme proto, abychom přijímali a dávali. Abychom opětovali lásku všemocného Boha. Proto kdykoliv se v životě zatouláme někam jinam, zapomněli jsme na samotný důvod svého života. Neexistuje jiný smysl naší existence, kromě skutečnosti, že Bůh se rozhodl nás stvořit, milovat a svou lásku nám vyjadřovat. Nepotřeboval nás. Mohl si stvořit svět úplně jinak a bez nás. On se však rozhodl nás stvořit pro lásku. Je tak plný lásky, že on sám je vlastně koncentrovaná láska. Je tedy pro něj nezbytná a od něj neoddělitelná. Je to vlastně podstata jeho bytosti i všeho, kým on je. A jeho záměrem bylo dát nám sám sebe. Jak to mohl nejlépe udělat? To, že nám chtěl dát sám sebe, abychom se mohli z něj radovat a vyloženě si užívat toho, kdo on je? Bible říká, že Bůh je duch, Bůh je světlo, Bůh je svatý a Bůh je láska. Všechna ryzí láska pramení z něj, rozlévá se z něj. Co tedy udělal? Stvořil celé lidstvo tak, aby bylo schopné prožívat jeho osobnost, což znamená, aby bylo schopné přijímat jeho lásku. Bůh nás tedy stvořil pro lásku, abychom ze všeho nejvíc milovali jeho, všemocného Boha. Když ho budu skutečně milovat, budu se mu také podřizovat. Budu se ptát, Bože Otče, co si ty myslíš, že je dnes pro mne to nejlepší? Čím nebo kým chceš, abych dnes byl a co mám dnes dělat? Jak tě dnes mám reprezentovat? Protože láska vždycky dává. Láska se vždycky podřizuje a podvoluje. A láska se také sama vyjadřuje, nezůstává nikde schovaná. Proto to, co říká v dnešním textu, je vlastně koncentrace lásky. Když říká, že Bůh je láska, tak on skutečně je podstata vší lásky. Poslal svého syna Pána Ježíše Krista jako živou demonstraci toho, co láska znamená. Umíte si to vůbec představit a domyslet? Nikde v žádném evangeliu Ježíš nikdy nikomu neřekl, miluji tě. Takhle to nikdy neformuloval. Co ale vždycky a všude dělal? Vyjadřoval lásku svým jednáním. On uměl vyjádřit otcovu lásku. A přišel na tento svět proto, aby nám ukázal, aby nám předvedl, jak vypadá a jaká je ryzí a opravdová láska. Jeho láska dosáhla nejvyššího bodu ve chvíli, kdy vystoupil na kříž. Byla to absolutní, naprostá a obětavá láska k hříšníkům, jako jsme my. On říká, že ho máme milovat celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ze vší své síly. Proč ho ale máme milovat? Myslíte si, že si naši lásku nezaslouží? Jen se podívejte, co pro nás udělal. Udělal pro nás něco, co bychom sami pro sebe nikdy nebyli schopni. Copak nám neslíbil, že když se na něj spolehneme a uvěříme mu, že je i naším spasitelem a zachráncem, že ať se s námi v životě stane cokoliv, že si nás dovede k sobě do nebe? Bible říká, že Pán Ježíš Kristus šel zpátky do nebe, aby nám tam připravil místo. Také nám slíbil, že bude vyslýchat naše modlitby a že nám poskytne do života Boží vedení a nasměrování. Všemocný Bůh s námi uzavřel nádhernou a nezrušitelnou smlouvu o vzájemném vztahu mezi ním a námi. Není tedy na místě, abychom svého Boha milovali? Většinou to ale lidé nedělají. Přitom on si naši lásku zaslouží za všechno, co pro nás udělal, i za to, co nám slíbil. On nás miloval dřív. Žádný člověk nemůže říct, myslím, že asi začnu Boha milovat. Možná se mi podaří, že i on mne pak bude milovat. Sice teď říkám, že takhle to žádný člověk nemůže vyjádřit, ale skutečnost je, že to tak mnoho lidí v podstatě dělá. Myslí si, nějak musím Boha přimět, aby mne také miloval. A tak se rozhodnou, že možná, když se budou řídit různými pravidly a hodně se snažit, Bůh je za to bude milovat. Přátelé, teď mě pozorně poslouchejte. Není možné, aby vás tento všemocný, vševědoucí, všudy přítomný, nepopsatelný, nesrovnatelný a nezměřitelný Bůh miloval třeba jen o trošku víc, než už vás miluje. A než vás miloval ještě dávno předtím, než jste se vůbec narodili. Proto, aby vás Bůh miloval, nemusíte dělat vůbec nic. Vždyť kvůli tomu vás stvořil, aby vás miloval. A za druhé, nikdy nemůžete udělat nic tak hrozného, aby vás Bůh milovat přestal. Bez ohledu na to, jak tvrdě na vás dopadne Boží kárající ruka, neznamená to, že vás nemiluje. Právě naopak, znamená to, že vás má moc rád. Většina lidí prožije svůj život bez lásky k Bohu. Budou s ním mít jistý vztah, budou s ním mluvit a budou se modlit, ale nikdy neprožijí s Bohem vztah lásky, protože si od něj vždycky budou udržovat jistý odstup, takže pro ně zůstane jaksi vzdálený. Pravidelně si klekají k modlitbě a mluvívají s ním. Obracejí se na něj a přesto nechávají Boha, který je náš opravdu milující tatínek, aby zůstalo jen u jeho touhy na nás vylít svou lásku a aby jen marně toužil potom, aby se dál jeho láska rozlévala skrze nás. A to je to, co chce ze všeho nejvíc. Kvůli tomu nás stvořil. On sám říká, že nás miloval první, ještě dávno předtím, než nás kdy vůbec napadlo věnovat mu naši lásku. Ono je to totiž tak, že ho nemůžete poznat, nejste schopni ho skutečně a doopravdy poznat, dokud ho nezačnete milovat. A přitom ho nemůžete milovat, dokud ho neznáte. A právě proto přišel Pán Ježíš. Přišel proto, abychom mohli poznat nebeského tatínka. Poznat ho znamená mít věčný život. Proto podstatou jeho činu příchodu na zem bylo, aby nám umožnil spojení s Otcem. Potažmo, abychom mohli naplnit Otcův plán s naším životem. Ježíš přišel proto, aby nás vysvobodil z moci hříchu. A novým narozením, takzvaným znovuzrozením, nám mohl dát nového ducha a nový život. I naprosto novou perspektivu do budoucnosti. Takže od té chvíle už umíme milovat Boha, protože máme ducha, který je schopen lásky k němu. A jsme také schopni jeho lásku přijímat. Proto lidé, kteří odmítli Pána Ježíše Krista, současně tím odmítli Boha Otce. Někdo třeba řekne, víš, v Boha věřím, ale v Ježíše ne. Nebo Boha znám, mám s ním vztah, ale na Ježíše Krista zapomeňte. Ježíš ale říká, že nemůžete znát Otce, dokud neznáte Krista. To je důvod jeho příchodu. Tolik mu záleželo na tom, abychom ho poznali a zjistili, jak moc miluje naši duši a vůbec celou naši bytost, že poslal svého jediného syna. Proč asi? Aby nás vysvobodil z moci hříchu. Takže jsme schopni prožívat úžasnou lásku všemocného Boha. Znovu to opakuji. Prožít svůj život a nikdy nezažít Boží lásku a tím pádem Boha nikdy nemilovat, znamená, že jsme minuli Boží plán a cíl. Přitom je to přesně to, co mnoho lidí, co většina lidí pravděpodobně dělá. Myslí si, že ví, jak Boha milovat. Říkají si samozřejmě, že to vím, a přitom o tom nemají ani ponětí. A kdybyste se jich zeptali, jak ho milují, skutečnou odpovědí bude slovo poslušnost. Jestli tedy důvod a cíl mé existence je přijímat Boží lásku a také ho milovat, pak když se mi to nepodaří, jsem ztracen. Když pomyslím na to, že je možné projít životem a nikdy se nenaučit milovat Boha, o co všechno takový člověk přijde, co všechno promešká, prožít svůj život a neumět tuto lásku přijmout. Minout smysl svého života. Přijít o požehnání svého života, protože žít bez Boha. Já osobně nechápu, jak někdo bez Boha vůbec může žít. Přátelé, jde totiž o to, že v takovém případě máte v duši ohromnou prázdnou díru. Můžete ji naplnit tisícem jiných věcí, různými vztahy, penězi, společenským postavením a tak dále. Nikdy ale nebudete schopni skutečně naplnit tu mezeru v sobě, tu trhlinu, kterou Bůh stvořil pro sebe. Přitom je to ta první věc v životě. Je to to nejdůležitější. Všechno ostatní je až na druhém, třetím nebo tisícím místě, bez ohledu na to, o co se jedná. Prožít ale svůj život bez Boha znamená prožívat obrovskou prázdnotu. Přitom se lidé ládují a cpou vším možným, zoufale hledají cokoliv, čím by to prázdné místo v sobě zaplnili. Ale ono to nejde. To místo je k Božímu obrazu. A nic jiného jej nezaplní. Jedině Bůh sám.
1: Odkrylo vyučování Charlese Stanleyho ve vašem životě pocit prázdna? Jediný, kdo může tu prázdnotu naplnit k vašemu užitku, je Bůh sám. Seznamte se s ním skrze vztah s jeho synem, Pánem Ježíšem Kristem. Pokračování vysíláme v neděli ve 20 hodin a 15 minut.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Naladěné máte Rádio 7 a s vámi je Martina Zachrlová. Dnes je pátek 22. května a pátá hodina nás vede do relace Klika s Petrem Hůštěm.

svém stavu. Sem tam někdo řekne, Petře, ty jsi šílenec, vždyť spoustu věcí vůbec nemůžeš změnit. No a já říkám, že bych ani nechtěl. No a tak proč jsi do toho vstupoval? A já říkám, věci, které nejde změnit, bych rád nechal tak, ale chci vidět takové ty výhonky života, nebo něco, co roste, je nového, čerstvého, a tyhle věci bych chtěl podpořit. Těchto věcí bych chtěl být součástí. Filipským 1, 9 až 10. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží. Vítejte v pořadu Klika dnes na téma Co změnit můžu. Už několikrát mě zaujala modlitba amerického teologa Reinholda Niebuhra, který žil v letech 1892 až 1971. Ta modlitba vznikla ve 30. letech 20. století a postupně se rozšířila po celém světě. Velmi ji proslavilo zejména hnutí anonymních alkoholiků, kde se dodnes často používá. Ta modlitba zní: Bože, dej mi pokoru přijmout věci, které nemohu změnit. Odvahu změnit věci, které změnit mohu. A moudrost rozlišit jedno od druhého. Pokora. Pokora přijmout věci, které nemohu změnit. Vlastně učím se smířit s tím, co prostě neovlivním. Neovlivním minulost, chování druhých lidí, některé životní okolnosti. Nejde o rezignaci, ale o vnitřní klid místo zbytečného boje. Odvaha změnit věci, které změnit mohu. Připomíná mi to vlastně, že nejsme bezmocní. Máme odpovědnost jednat tam, kde něco ovlivnit lze. A to jsou naše rozhodnutí, návyky, postoje nebo kroky v životě. Jak se někdy říká, to jediné, co změnit můžeš, je tvůj vlastní život a skrze to můžeme změnit věci okolo nás. No a poslední hodnota je moudrost. Moudrost rozlišovat jedno od druhého. To je vlastně jádro celé modlitby. Nejtěžší totiž není ani přijmout, ani jednat, ale poznat, kdy co použít. Celkově vlastně modlitba říká, neplýtvej silou na věci, které nezměníš, nevyhýbej se těm, které změnit můžeš a snaž se poznat rozdíl mezi nimi. Asi budete znát pravidlo 80 na 20. Ono se používá několika tím způsoby a někdy se říká, že 80% energie věnujeme tomu, co změnit nejde, a jen 20% nám zbývá na to, co změnit jde. Vlastně pojďme to otočit. Pojďme tu hlavní čerstvou energii věnovat do toho, co změnit jde. Nejde zde jenom o všeobecný princip klidného, moudrého a efektivního života. Tenhle princip se jinak dneska hodně používá v osobním růstu, v psychoterapii. Celý ten princip může mít také duchovní rozměr. Může být modlitbou, rozhovorem, hledáním a rozpoznáním před Pánem Bohem nebo s Pánem Bohem, co změnit nejde, co změnit jde a jak mít moudrost v rozpoznání těch dvou věcí. Přijmout, co změnit nemůžeme. Filipským 4. kapitola 6. verš. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Netrapte se žádnou starostí, netrapte se tím, co změnit nemůžete. Co změnit můžeme? Filipským 4. kapitola 13. verš. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Pán Bůh, Ježíš Kristus, nám dává sílu do spoustu věcí, které jsou naším přirozeným vlivem nebo prostorem pro vliv. Jsou to věci, které změnit můžeme. A moudrost rozpoznat, na čem záleží. Jakub 1.5. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Ta moudrost se týká spoustu věcí, ale týká se i toho rozpoznat to, co změnit nemůžeme a co změnit můžeme.

To byla Elza Rendl. Ve středu v premiéře Live Plus v 9.30 bude pokračovat v písni Dej mi své oči.

Od mikrofonu Rádia 7 se pomalu odpojuje a loučí Martina Zachrlová. Děkuji za společný čas s vámi a předávám mikrofon dalšímu moderátorovi. Přeji vám krásný den s naším rádiem.

Příjemné vstávání a dobré ráno vám všem od mikrofonu ze studia Rádia 7 přeje krátce po 6. hodině v pátek 22. května 2026 Karolína Vološinová. No a co nás čeká a nemine pro ty následující minuty a hodiny, tak toto platí jednoduché pravidlo. A to prozradí přehled pořadu. Tichý čas nás uvede do dnešního dne v 6.15. Křest je pro mnohé lidi jasným znakem víry, ale křest vodou zdaleka nestačí. O tom skutečném proměňujícím křtu bude mluvit ve třetí části úvah o církvi kazatel Církve bratrské Roman Toušek ve 6:45. Vyprávění skvělých muzikantů, do jejich života vstoupil Bůh, přinese dnešní romský magazín v 7 hodin o Jesus tut Janel. Jak přiblížit evangelium neslyšícím? Odpověď uslyšíme v ranním telefonátu v 7.30. Co znamená žít život podle ducha? Odpověď zazní v další pozbudivé části pořadu Bible Guide. Nalaďte si v 8 hodin. Co se stane ve chvíli, kdy zapomínáme na rituály a jejich důležitost ve struktuře života? Lucie Endlicherová a Marek Macák přemýšlí o tom, co jsme jako společnost ztratili cestou a k čemu a proč je dobré se vracet. Poslouchejte Uši k duši po 8:30. Rozmanitost vede ke stabilitě. Diverzifikované prostředí vytváří dobrý prostor pro další organismy a nakonec i pro člověka. Pohled do různých ekosystémů zprostředkuje rozhovor v Kaleidoskopu s biologem Milanem Hluchým. Od 9:30. Za cestou do Afriky může stát dobrodružství nebo také touha pomoci místním lidem. Když se tato touha objeví v celém sboru, může z toho vzniknout zajímavý výjezd a nové zkušenosti. David a Máje Halberštátovi se vydali jako součást 14-člené výpravy až na jih Afriky do Zimbabwe. O své zážitky se podělí v pořadu Za obzor od 10 hodin.

0: Tak to byl stručný takový nástřel toho, co nás čeká dnešní ráno. A já věřím, že si vyberete a budeme rádi, když vám budeme moci dělat společnost. Dobré ráno.
1: Posloucháte Rádio 7.

Věrka Berkiová-Olahová a kapela Frendi si všetkým vystřídá je Antoine Bradford s písní Lux. Když nevidím, co je přede mnou a já nevidím, co je zatím, pane, vím, že každý krok vedeš, táhneš mě hlouběji do světla. Tak jsem opustil svou nejistotu a chytil tě za ruku, protože s tebou můžu chodit po rozbouřených mořích a vlny mě bezpečně přivedou na pevninu.

0: Posloucháte ranní vysílání na Rádiu 7, už za necelých 3 minutky se ponoříme do listu Římanům 10. kapitoly a klíčový pro ten náš dnešní tichý čas bude 14. verš. Tak si ho v mezičase můžete se mnou nalistovat a po písničce kapely Spotlight se do něho opravdu ponoříme.
1: Vidím to k myšlenek, co střídají se v mojí hlavě střemlavě.

6.15 a prostor pro tichý čas, kdy otevíráme některou z biblických pasáží a společně čteme a přemýšlíme nad verši, no a v závěru se modlíme. Takže pokud byste chtěli, tak se můžete ke mně přidat, anebo stačí jenom poslouchat. Dnes z listu Římanům 10. kapitoly 14. verše budu číst v českém, v překladu českého studijního.

Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? Zrovna včera jsem se ptala jednoho hosta, proč máme chtít, aby rostl počet křesťanů. A ta paní mi odpověděla, že pokud je evangelium, tedy zpráva, že Ježíš Kristus zemřel za mé osobní chyby, provinění a vstal z mrtvých, abychom mohli mít obnovený a navíc věčný vztah s Bohem, pak stojíme každý z nás před důležitou otázkou, tedy každý z nás, zejména ten, kdo v tuto zprávu uvěřil. Je pro nás skutečně zpráva o Ježíši Kristu tak dobrá, život měnící, že stojí za to se o ní s druhými lidmi podělit? A co mi případně brání? A v ten moment jsem si uvědomila, když se vrátím zpátky k tomu 14. verši a k těm třem otázkám, že bez tady tohoto uvědomění, který je vlastně začátkem, nemůžu tu zprávu posílat dál. Myslím, že to známe každý. Když se dozvíme nějakou horkou novinku anebo něco, co je pro nás strašně důležitého a myslíme si, že to stojí o to se podělit o tu informaci s ostatními, tak hned běžíme, hned říkáme, kde co, kde mají levnější, kdo se kde bude vdávat, ženit například. Nebo kde jsme byli, co jsme navštívili.

zranění. Já tě prosím, aby si nás posiloval do tohoto dne i do těch nadcházejících víkendových dní, abychom měli odvahu a takovou přirozenou příležitost o tobě mluvit a představit tě jako Boha, který nám dává hodnotu, který nám dává novou šanci a zároveň nám dává odpuštění a plnost života a naději do toho života, který teprve přijde. A prosím tě za připravenost z těch situací, které mohou nastat, a za obměkčení srdcí těch lidí, kterým budeme o tobě říkat. Dělit se o to, co děláš v našich životech. Amen.

kapelu The Neons vystřídá polská kapela Ovca s písní O beránkovi na trůnu, který je hoden chvály, jemu patří čest.

Přehled pořadu už jsem vám zmiňovala, ale jaká je předpověď počasí na dnešní den? Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách, na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháníkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů. Vítr bude slabý během dne, hlavně na východě mírný, ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek dosáhne 0 až 1 mm, tlaková tendence bude setrvalá, rozptylové podmínky zpočátku v Čechách mírně nepříznivé, jinak dobré. Tolik počasí a teď Emany Sen.

6:45 posloucháte ranní vysílání na Rádiu 7 a teď máte možnost si vyslechnout biblickou úvahu Romana Touška o pravé a nepravé církvi.

Když přemýšlíme o pravé podobě církve, nemůžeme přeskočit fatální otázku týkající se pravosti církve. Ježíš mnohokrát upozorňoval na dvojí podobu života, život opravdový a život falešný, který se jako opravdový jen tváří. Já mám někdy pocit, že to, co svět vidí, není ve své podstatě Kristova církev, ale jakási hra na církev, nebo hra na život v duchu. My v podstatě víme, jak se to má dělat, jak to má vypadat. A protože možná nezažíváme ve všech oblastech našeho života a naší práce plnost Božího ducha, tak to zkrátka doháníme snahou. Hrajeme si na církev, která je vedena Božím duchem. Poznávám to zejména v momentech, kdy nestačí lidská snaha a v nahotě se ukazuje, že nic víc než lidskou snahu k dispozici nemáme. Jednou přišel apoštol Pavel do Efezu a setkal se s jakýmisi učedníky, je to napsáno ve Skutcích v 19. kapitole, a zeptal se jich zvláštní otázku. Když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? Oni mu odpověděli, my jsme vůbec nevěděli, že nějaký Duch Svatý byl seslán. A když se jich zeptal, jakým křtem jste byli vlastně pokřtěni, tak se dozvěděl, že křtem Janovým, ten je křtem Jana Křtitele. Vlastně o Ježíši nevěděli. A tak jim zvěstoval samotného Krista, a když to říkal, a když oni uvěřili, tak byli pokřtěni Božím duchem. Tedy přijali Božího ducha. O čem ten příběh hovoří a jak to souvisí i s tím naším? O tom, jak církev prožila nové obnovení a nové naplnění Božím duchem. Souvisí to tak, že apoštol Pavel zřejmě byl zneklidněn tím, jak se tito učedníci projevovali. Nejspíš to nebyli gauneři, ale zkrátka on tam nejspíš vůbec neviděl projevy Božího ducha. Aspoň tak toto vidí John Stott ve svém výkladu Skutků. A tak se jí zeptal, přijali jste vůbec Božího ducha? Jak je možné, že jste učedníky a ono se to nijak neprojevuje? A tak zjistil, že pod povrchem něco zásadního chybělo. On tam chyběl, ten Boží duch, protože tam ve skutečnosti chyběl sám Kristus. Když zvěstoval Krista, tak byli naplněni Božím duchem. Ten zmiňovaný Jan Křtitel, jehož křest oni přijali, tak ten pověděl svým následovníkům a lidem kolem, já vás křtím vodou, po mně však přichází někdo větší, a ten vás bude křtít duchem a ohněm. Je tedy křest Janův a je křest Kristův. Je tu křest pouhou vodou. A pak je tady křest vodou a ohněm, tedy Duchem Svatým. Duch Svatý se nutně projevuje uvnitř i navenek. A pokud ne, je na místě se ptát tak jako Pavel. Buď jsme Ducha Svatého vůbec nepřijali, protože možná jsme vůbec zatím nepřijali do důsledku samotného Krista. A nebo jsme ho přijali, ale pak zní jiná Pavlova otázka. Tak proč s ním nežijeme? Proč nežijeme z Božího ducha? Proč Duch Svatý se neprojevuje tak, jak se projevovat chce a jak se projevovat má? Ono je možné do jisté míry věřit a zároveň nežít z Ducha Svatého. Žel, je to možné. A pokud si to člověk nepřizná, anebo to neuvidí, tak je to pouze hra na církev a hra na život z Ducha Svatého. Člověk je pokřtěn křtem Janovým. Křest Janův v podstatě říká, musíš se svým životem něco udělat. Lituj svých hříchů a snaž se o nápravu. A to je přeci něco, co známe. Tak to přesně my vychováváme svoje děti. Nesmíš zlobit, když zlobíš, tak se omluv a příště to nedělej. Tak to, žel, my někdy vychováváme i církev. Nesmíte zlobit a když uděláte něco špatně, tak toho litujte, čiňte pokání a už to příště nedělejte. Jenomže to je křest Janův. To je to, co člověk zvládne. Já jsem změnil svůj život. Já jsem se rozhodl, že tam tomu člověku odpustím. Já jsem se rozhodl, že budu sloužit. Já jsem se rozhodl, že budu žít dobrý život. A děkuji Pánu Bohu za tu příležitost ten nový život žít. Křest Duchem Svatým, tedy křest Kristův, to je něco úplně jiného. Kristus od základu mění podstatu života.
Mění srdce, mění mysl, mění pohled na život i na Pána Boha i na mě samotného. Není to to, že já jsem se rozhodl změnit život. Není to to, že já jsem se rozhodl člověku odpustit. Rozhodl jsem se být dobrým člověkem a také jsem to dokázal. Já jsem uviděl svoji nouzi. Uviděl jsem, že nedokážu žít dobrým životem. Ale uviděl jsem Krista, který se za mě obětoval, který vstal z mrtvých a daruje mi svého svatého ducha. Teď se vrátím k té zásadní otázce a v podstatě fatální otázce. Je to pravda to, co žijeme jako církev? A nebo je to jenom šmečko na lidi? Opravdu je to ta církev Kristova, anebo si na ní pouze hrajeme? Chtěl bych připomenout podobenství Pána Ježíše o hořčišném zrnu. Obvykle se toto podobenství vykládá velice pozitivně. Tak jako to podobenství předchozí o plevelu a to následující o kvasu. Všechno se to myslí pozitivně, protože přece Pán Ježíš řekl, s královstvím nebeským je to takto a takto. Jenomže já mám pocit, že ono to je možná trošku jinak. Pán Ježíš nejprve říká podobenství o rozsévači a říká, Boží slovo jako to pšeničné zrno nepadá vždycky na úrodnou půdu. Ale to Boží slovo také bývá sezobáno ptáky, protože padlo pouze podél cesty. A to Boží slovo padá na skalnatou půdu a do trní. Proč by to i s Božím královstvím nemohlo být tak, že ne vždycky to s ním vypadá tady na zemi dobře? Boží království v ideálních podmínkách nebe, to je dokonalá věc. Ale my nejsme v nebi, my jsme na zemi. Je možné slyšet Boží slovo a nechat ho být ladem. Nechat ho uschnout, anebo udusit. Stejně tak je možné žít v Božím království tady na zemi a zažívat jenom šmečko na lidi, jenom hru na církev, hru na Boží království. A já jsem přesvědčen, že ta podobenství o plevelu mezi pšenicí, o hořčičném zrnu a o kvasu, že to je právě výstraha, tak toto být nemá. Hořčičné zrno, to je podobenství o církvi, která vypadá jako strom, ve skutečnosti to je pouhá bylina. Opravdu to vypadá jako strom. Aspoň v tom zvláštním příběhu neviděl jsem nikdy hořčici, která by vypadala jako strom, ale asi to jde, aspoň v tom příběhu, představit si velkou bylinu, která vyroste mimořádným, zázračným způsobem. Dokonce tak, že v koruně toho stromu se uvelebí ptáci. Mají tam svůj domov. Mimochodem nevím, jestli to náhodou spíš nejsou ti ptáci, kteří potom sezobou to zrno Božího slova z té cesty. Vypadá to jako strom, ale je to bylina. Hořčice se může postavit na hlavu a odstrkovat se ušima, ale strom z ní nikdy nebude. Tak jako když půjdete do lesa, budete si chtít uvařit čaj, budete chtít rozdělat oheň, když najdete bez, no tak ten oheň z toho nerozděláte, protože bez prostě nehoří. Je to zvláštní hmota, ale není to dřevo. Hořčice prostě není strom, ale vypadá tak, aspoň jako v tom příběhu. Tak jako církev, která není plná Božího ducha, vypadá jako církev. A mnoho ptáků tam může najít svoje útočiště, ale není to církev. Je to jenom plevel. Ono to tak jenom vypadá. Teprve tehdy, když se z církve stane poklad, který někdo najde v poli. Teprve když se z ní stane perla, pro kterou byl ten člověk ochoten obětovat všechno. Teprve když církev bude sítí, která zachytí to dobré, co má zůstat, a bude schopná odstranit to zlé, co zůstat nemá. Pak teprve to bude strom. A mimochodem, když Pán Ježíš mluví o pravém stromu, tak říká, já jsem pravý vinný kmen. To není žádné šmečko na lidi, to není napodobenina, to je něco, co vydrží a co přináší ovoce. To je pravý kmen, to je pravý strom, to není žádná hořčice, žádná bylina. To je církev, která je plná Krista, plná Ducha Svatého.

0: Úvahu Romana Touška o pravé a nepravé církvi nabízíme ještě v repríze dnes 15 minut po 15. Zítra v 6.45 o duchu, který dává mocné zvěstování, bude Roman Toušek pokračovat.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Sedmá hodina uplynula z pátečního 22. května 2026. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová a teď vás také zvu k poslechu dalšího romského magazínu o Jezustu Janel, jak Bůh působí v životě hudebníku. Uslyšíte Roberta Lacka, Vladimíra Dirdu a moderátor, který vás pravidelně provází, je Pavel Dirda. Dobrý poslech.

požehnaný den u dalšího pořadu o Jesus tut Janel. Ježíš tě zná. Od mikrofonu vás vítá Pavel Dirda. Chci vás pozdravit i Božím slovem. Efeským 6:10. Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Krásné slova, které říká apoštol Pavel. Aby jsme vždy hledali sílu jen u Pána Boha, který je ve své moci, ve své lásce, ve svém milosrdenství, ve své pravdě věčný.

0: Teď uslyšíme svědectví ze života výborného romského muzikanta, mého výborného kamaráda, výborného čelisty, Roberta Lacka.
1: Dobrý den, jmenuji se Robert Lacko a především bych chtěl poděkovat Pavlovi Dirdovi za pozvání, které mě docela potěšilo. Když budu mluvit o sobě, tak v první řadě musím říct, že jsem vyrůstal na východním Slovensku, kde jsem i vystudoval školu. Do 9 let jsem bydlel v Sečovcích, to je okres Trebišov. Tam jsem trávil moje dětské léta, ale po 9. roku jsme se odstěhovali do Košic, což si myslím, že bylo velice dobré, a to z hlediska toho, že bylo víc možností na učení a příležitosti, větší příležitosti, jak se vzdělávat. Taky tam jsem vychodil štátné konzervatorium v Košicích, no a měl jsem taky možnosti ohledně, vychodil jsem tím pádem jsem měl, protože děda, otec a další členové z rodiny byli muzikanti, jak z maminé, tak i z otcové strany, takže jsem měl blízko k folkloru a velice známé folklorní soubory, které tam byly, tak jsem je navštěvoval vlastně a měl jsem tu možnost s dobrýma muzikantama hrát, jako jsou i Bundovci nebo Adamovci v té době, i v Čarnici, takže to byl soubor Železiar, Východňar, Čarnica, to se týká folkloru a štátné konzervatorium mi dalo vlastně aprobaci, co se týče klasiky, klasické muziky. No, dál po skončení školy jsem vlastně nastoupil jako každý chlap na 2 roky na vojnu a bylo to v Brně. Takže zase jsem se napojil na soubor Janošík, jako vojenský soubor Janošík, teď se to jmenuje soubor Ondráš, který je pod ministerstvem obrany. No ale aby jsem tak nepřeskočil, co se ještě odehrávalo v Košicích. Musím říct a jsem byl rád, že jsem si mohl zahrát i v divadle Romatan pod vedením Karola Adama, které divadlo, které funguje dodnes. Co jsem velmi rád, protože mnoho kapel a souborů skončilo kvůli existenci, finanční existenci. Po skončení vlastně účinkování souboru v Romatanu jsem se přestěhoval zpátky do Brna a tady jsem vlastně učil v hudební škole, v Lidové škole umění. V roku 1993 mi byla nabídnuta možnost hrát v souboru Ondráš, což byl předtím Janošík, kde jsem vlastně, jak už jsem předeslal, tak jsem byl tam 2 roky na vojně, takže mi byla nabídnuta práce. V souboru Ondráš v roku 1993 mi byla nabídnuta práce jako muzikanta, violončelistu, kde působím dodnes, za co můžu děkovat hlavně, že to vůbec fungovalo a funguje vedoucímu souboru bývalému panu Čendu Komárkovi, který se dost podílal na tom, aby tento soubor fungoval až doteď. V Brně jsem měl i tu možnost, že jsem navíc hrál i v souboru s Horvátovcama, kde taky hrál a primoval Janko Horvát, známý romský muzikant, a taky tam hráli i Bagárovci a i známý písničkář, muzikant, velice zdatný, Gejza Horvát, který tam zpíval, hrál na kytaru. Takže tyhle ty zkušenosti mi docela jako dali mnoho, protože si myslím, že čím víc možností má muzikant hrát s výbornýma muzikantama, tak tím víc jde nahoru, co se týče muziky, muzikantství. A můžu říct, že jako tento rozhled mi velice jako pomohl, když někde hraju a improvizuju, protože od každého muzikanta si vezmete něco dobrého, co se týče muziky. Navíc, jak už folkloru, nebo jazzu, nebo klasiky, vesměs jako všeho, tak je to jenom plus. A jsem rád, že najdu jenom po jedné koleji, co se týče jako klasiky, když jsem vychodil konzervatoř, tak jsem rád, že mám ty zkušenosti s tím folklorem a i s výbornýma muzikantama, jako je vlastně tady teď nahráváme, jako je Pavel Dirda, který je výborný muzikant, klavirista, zpěvák, takže měl jsem tu možnost začít s ním taky hrát. Takže je to superová zkušenost, za co všem muzikantům děkuju. Samozřejmě, když jsem mluvil o muzikantech v kladném slova smyslu, s kterýma jsem měl jako tu možnost hrát, tak taky musím vzpomenout, že tam byli i zpěváci, a to jak z popové muziky, třeba jsem nahrál CDčko s Karlem Gottem, což myslím, že tady není co k tomu dodat. A taky světově uznávaný operní zpěvák Peter Dvorsky. A další zpěváci, kteří jsou takzvané jako hvězdy v českém showbiznisu, jako je Rotrová, Machalková, Bartošová a jiní. Bylo by toho víc, samozřejmě i s výborným muzikantem, který hrál u Karla Gotta, s Felixem Slováčkem. Takže je toho spoustu a za což můžu jenom děkovat, že jsem se s nima potkal a za tu zkušenost hudební.
0: Posloucháte Rádio 7 o Jesus tut Janel. Ježíš tě zná.

0: teď uslyšíme další svědectví bratra Vladimíra Děrdy.
1: Tak já jsem Vladimír Děrda, jsem z rodiny Děrdovců, kde hudba byla základem anebo tradicí velikou. Mám bratra Pavla, Honzu a sestru Renatu. A všichni tři bratři jsme muzikanti. A já bych chtěl předem, než začnu svědectví, poděkovat panu Ježíši za tu milost, že můj život měl mnoho strastí a mnoho věcí, za které bych musel těžce platit, a pan Ježíš mě zachránil a zastavil mě v té cestě a obrátil mě. A za to mu chci poděkovat z celého srdce, protože jediný on v mém životě bylo to největší, co jsem zažil, protože můj život byl ztracený a pan Ježíš mi dal novou milost a nový život. A za to mu chci poděkovat z celého srdce. A tak se, když se vrátím do minulosti, do toho starého života, a i když se mě nechce do toho dívat, ale jenom chci vám ukázat, co jsem prožíval. Já jsem celý život hledal v muzice to, jenom to, abych byl nejlepší, aby dokázal v té muzice být nejlepší. A proto jsme stavěli s bratrem a složili z kapelu Guločár a chtěli jsme

Díky Pánu Bohu to osvobodil, protože to byla práce toho satana, že my jsme brali od satana. A v mém životě bylo mnoho pádů, kdy jsem zažil těžké chvíle, kdy jsem se chtěl několikrát žít život a byl jsem kvůli tomu i v bláznici několikrát, protože jsem fetoval od svých 20 let, jsem fetoval, kouřil jsem trávu, potom jsem začal perník a pak jsem experimentoval se všemi drogama a to naruší člověku úplně psychiku a je úplně jiný člověk a satan o to šlo, aby narušil toho člověka a zmařil mu setkání s Bohem a tak. Můj život šel hůř a hůř, začal jsem hrát automaty, prohrával jsem všechny peníze, které jsem dostal z hraní a doma nebylo co jíst, měl jsem děti a už v té chvíli, když jsem tady ty věci dělal, když jako nevědomky jsme volali k Bohu, protože v našich písních, když si poslechnete, tak je tam mnoho známek toho, že jsme volali k Bohu všichni, protože jsme ho potřebovali a nic nás nenaplňovalo z toho světa, co bylo i ty, když jsme byli slavní a to všechno to trvalo chvilku a po chvilce jsme byli zase prázdní a náš život byl prázdný, protože náš život může naplnit jenom Pán Ježíš a my jsme v té chvíli to nevěděli. My jsme pořád hledali a mysleli jsme, že ho najdeme v drogách nebo najdeme ho ve slavě tohoto světa. Ale stala se milost. Stala se milost a to je to největší, o čem chci mluvit. Že mých 47 letech skrze moji dceru a skrze zetě a i skrze bratra Pavla a skrze Irenu a mnoho jiných věřících, kteří už uvěřili, se mě dotknul Bůh. Ale tak, že jsem poznal živého Boha. Nepotkal jsem jenom takové náboženství, ale to byl rozhovor s Bohem a slyšel jsem Boží hlas. Jsem kořil 30 let trávu a ten si pamatuju dodnes ten den, kdy jsem si ráno vždycky tu nádobičko připravil a pro mě bylo kafe, cigareta a tráva. A ten den si pamatuju a budu si myslím pamatovat do konce svého života na tomto světě. Když jsem slyšel Boží hlas, když jsem slyšel, synu, od dneška nemusíš kouřit tu trávu, odebírám ti to. A já jsem opravdu vzal tu trávu a mohl jsem ho vyhodit úplně s přesvědčením a vírou jsem ho vyhodil a bez abstinenčního příznaku jsem přestal kouřit trávu. A bylo to úplně velký zázrak a neskutečná milost a osvobození od toho pouta, který satan si mě přitáhnul. O 2 měsíce jsem přestal kouřit trávu, cigarety a přestal jsem hrát automaty a začal jsem žít úplně jinak, začal jsem studovat Biblii, začal jsem chodit mezi věřící lidi a můj život se naplňoval úplně jinak a to, co jsem hledal celý život, najednou se naplnilo. Bylo tam to místo, které bylo prázdné a naplnilo Pán Ježíš Kristus. Tak jenom chci říct všem těm lidem, kteří ještě neznají Pána Ježíše, aby volali Pána Ježíše, aby prosili a tlukli a hledali Boží milost, protože Ježíš nepřišel na tuto zem nikoho odsoudit, ale zachránit. A věřím, že na každého člověka a každý člověk má svůj čas. Já jsem čekal 47 let a díky Bohu můžu říct, že jsem zachráněný a spasený člověk a že můj život se změnil o 180%. I když neříkám, že život je dokonalý v mém životě, ale už nejsem sám, že jsem mnou Pán Ježíš, když padnu, tak Pán Ježíš stojí vedle mě a podal mi vždycky mě podá ruku. A udělal to jakýmkoliv způsobem. Použije si kohokoliv, koho může na tomto světě, člověka, média, Bible, Bůh může všechno.

tak to je na svědectví Pana Ježíše a já mu chci jenom poděkovat a pomodlit se ještě. Pane Ježíši, my se můžeme jenom každodenně klánět Tobě a děkovat Ti za tu milost, že jsi nás zachránil, Pane, že jsi nás vyvedl z toho Egypta, Pane. Tak Ti chci vyznat, Pane, že Ty jsi ten ochranitel a ten, který zachraňuje životy a dává tu další milost a další šanci k tomu novému životu. Tak Ti děkujeme, Pane, a děkuji Ti za to, že jsi mě zachránil nejenom mě, ale celou moji rodinu. Protože Ti říkáš, uvěř Ti a spasím celou tvoji rodinu a to se stalo. A všechno, co Ježíš říká, se stane. Tak Ti děkujeme, Pane Ježíši. Použij si tady to svědectví pro záchranu jiných duší. Děkuji Ti. Amen.

0: Chci vás pozbudit, milí posluchači, aby jsme hledali pomoc opravdu tam, kde je, a to je u Pána Boha. On nám seslal pomoc ve svém milovaném synu, Pánu Ježíši Kristu. On je pomoc každé ztracené duši. Proto neboj se volat k Bohu z celého srdce, protože Bůh slyší volání z opravdového srdce. Bůh tě má rád, miluje tě nade vše. Chce být tvojí silou, tvojí láskou, tvým pokojem i radostí. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Dirda. A nezapomeňte,
1: o Jezus tu ďábel!
0: Ježíš tě zná.
2: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
3: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Už 10. rokem se křesťanský sbor v Ostravě Porubě věnuje neslyšícím, kterým tlumočí bohoslužby do znakového jazyka. K této příležitosti se rozhodli uspořádat párty pro přátele znakovky, která proběhne příští sobotu. S bližšími informacemi se za tým znakovky podělí Pavlína Křistková, host dnešního ranního telefonátu. Pavlíno, vítejte, dobré ráno.
4: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Představíte prosím blíže, v čem spočívá vaše služba?
4: Ano, ráda. Ta služba stojí na faktu, že jsme před 10 lety na půdě křesťanského sboru u nás v Porubě otevřeli dveře zájemcům o znakový jazyk. Výuku u nás započala neslyšící lektorka s certifikovanou výukou a nedoslýchává dívka, kterou dotoval náš sbor a účastníci platili jenom minimální poplatek za jednotlivé lekce. V našem záměru bylo jenom se přiblížit prostřednictvím kurzu veřejnosti z okolí, ukazovat na potřebu Ježíše, a to se vlastně děje dodnes. My jsme jako totiž vůni kadidla a ta vůně proniká k těm, kteří docházejí z pásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedním jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě a druhým vůni životodárnou, vedoucím k životu. Tak je to napsané v Korinském a to jsme se snažili a snažíme praktikovat. V té době jsem žádného neslyšícího vůbec neznala. No, ale Pán Bůh, jak už to bývá, tak měl jiný plán a jednoho dne, brzo po zahájení výuky, se u nás objevil neslyšící středoškolák, čerstvě obrácený a pokřtěný a toužil po obecenství věřících. No a on se stal hnacím motorem. Nebo byla to ta správná motivace, chcete-li. On totiž prahl po Božím slově a přišel si pro pomoc. A potřeba mu pomoct a zúročit moje chabé znalosti mě donutila k větší houževnatosti a k vytrvalosti, ale v praxi mi také ukázala zásadní problémy, třeba to, že i tento inteligentní, neslyšící člověk má obrovský problém porozumět psanému projevu. Protože neslyší ani svůj vlastní hlas, nedávají mu smysl háčky, čárky, takže různá slova mu splývají. Třeba bazén, bázeň, to je bez háčček a čárek, to stejné, že? Nebo party, parta a mnoho dalších slov jsou pro ně nesmírným chytákem a vůbec neznají synonyma jejich prostého výčtu znaků. Je mnoho slov, která znají jenom v jednom tvaru a jiný je pro ně záhadou. Například hynout, nebo trůn, nebo různé odnože sloves a přídavných jmen. To je pro neslyšícího past, protože český jazyk je pro něho cizí jazyk. Neslyšíci z 90% nečtou, protože nerozumí a knihu si neužijí. Zbytek neslyšících sice čte, ale tápe a potřebuje pomoc. Jejich přirozený mateřský jazyk je znakový jazyk. Takže, aniž bychom to plánovali, najednou byli pravidelně ve sboru 3-4 neslyšící muži. A pak k nám Pán poslal skupinku neslyšících věřících z Valašského Meziříčí a taky z Brna, ale vzdálenost jim nedovoluje docházet pravidelně, takže se vidíme nárazově. Ale oni jsou pro nás skutečným přínosem jak stran posunování se ve studiu, tak v motivaci jít dál, protože oni se netají tím, že si naší práce váží. No a Pán Bůh potom otevíral další dveře a jiné zavíral a tak to vlastně dělá dodnes. V současnosti se věnujeme o světě, o problémech neslyšících. Naše mládež ve sboru se učí jednoduchým znakům. Nejenom bohoslužbu, ale všechny akce církve jsme schopni s dvěma dalšími sestrami tlumočit a snažíme se tvořit zázemí věřícím neslyšícím, aby mohli mezi nás přivádět své přátelé ze světa. Tak tolik vaší první otázce snad.
5: Určitě, děkujeme. Co je třeba udělat pro to, aby bylo Boží slovo neslyšícím srozumitelné? Stačí používat český znakový jazyk?
4: No, je to právě složité. Je zapotřebí tu květnatou a košatou biblickou mluvu převést do znaku, aby měli jasno. Ten text vlastně musíme zestručnit a upravit slovosled. Jsme vděčné, že nám bratři vycházejí vstříc a hrubý nástřel kázání nám vzhledem k naší službě posílají s předstihem, abychom se stihli připravit. Víte, my nejsme tlumočnice v pravém slova smyslu. Každá máme svoji práci a připravujeme se na nedělní kázání ve volném čase, který krademe rodinám nebo vlastním povinnostem a osobním zájmům. Naši neslyšící musí taky vyvinout nějakou snahu, aby pochopili, protože naše zprostředkování do znakového jazyka je mnohdy kostrbaté a amatérské, protože v tom jedeme relativně krátce, jenom 10 roků.
5: Jaké jsou rozdíly mezi vnímáním tichého světa oproti tomu našemu?
4: Je to mnoho rozdílů. Je to opravdu, snad mám 10 bodů, ale tak já zmíním některé. Tak neslyšící třeba nerozumí ironii. Oni jsou oproti nám přímí. Někdy vám řeknou něco rovnou. To, co my skrýváme, nebo to tak říkáme mezi řádky, protože by to byla prostořekost říct to na rovinu, tak oni s tím nemají problém. Oni vám to hnedka napáří. Neslyšící nerozumí našemu humoru a nechápou naše vtipy. A naopak my se nesmějeme tomu, co jim připadá humorné. Neslyšící k nám chovají nedůvěru. Oni byli až do revoluce v 89. se svojí znakovkou potlačování. Na veřejnosti nesměli znakovat. Pouze rodina nebo řádové sestry ovládali znakový jazyk, takže u nich přetrvává vědomí, že slyšící neslyšícím nemůžou rozumět. Dnes už je naše společnost někde jinde a my se velice snažíme ten jejich mýtus zbořit, ale oni pořád kladou jejich komunitu a názory neslyšících na první místo. A třeba se dosud nestalo, že by neslyšící, který hledá Boha, přišel mezi nás sám. To se stane jedině v doprovodu věřícího, neslyšícího. Je právě mnoho věcí, které bych ještě mohla zmínit, ale ten náš rozhovor by byl hrozně dlouhý.
5: No, možná to bude na samostatný pořad někdy. Každopádně pojďme dál. K 10. výročí používání českého znakového jazyka u vás jste se rozhodli uspořádat párty pro přátele znakovky. Jak bude probíhat? Kdo může přijít?
4: Přesně tak. Párty k oslavě 10 let znakovky u nás není pouze jenom pro uživatele, ale pro všechny. Zveme širokou veřejnost a hlavně rodiny s dětmi, a to proto, abychom bořili hradby a předsudky. Abychom už děti učili, že jsou mezi námi odlišnosti, ale že se jich nemusíme stranit a držet si odstup. Máme v plánu příjemné odpoledne s programem, ve které se všichni naučí pár znaků a s těmi se propojíme ve hrách s tou naší cílovou skupinou a věřte, že nebude nouze o zábavu. A to není všechno. Děti si přijdou na své, protože bude připraven skákací hrad, malování na obličej a cukrová vata a patronát nad naším bodem programu, nad tím hlavním bodem programu má Hands Dance. To je seskupení, které tlumočí známé písničky, tvoří divadlo a další kulturní počiny pro neslyšící publikum. A právě Hands Dance povede podvečer v tomto duchu s tím, že zapojí slyšící a zase vznikne prostor, ve kterém všechny rozdíly pominou a budeme si rovní. Doufám, že tam pár lidí získá motivaci učit se znakovat, protože to má smysl. No a musím zmínit, že nebude nouze o pohoštění našich vzácných hostů, kromě koláčů, perníčků a cukroví ke kávě, budeme mít připravený ne kotlík, ale kotel guláše a samozřejmě bude grilovačka a nejenom pro masožrouty. A závěr večera vyvrcholí tombolou, ve které nebudou chybět jak zábavné, tak hodnotné ceny, ale to už nechme jako překvapení. A já bych touto cestou chtěla pozvat posluchače, které moje informace zaujaly, překvapily, nebo ty, kteří chtějí zažít netradiční odpoledne ve společnosti lidí s dobrou vůlí. Přijďte do Ostravy na ulici Provozní a tamto na naší velké zahradě 30. května odpoledne propukne. Můžete klidně přijít po obědě, oficiální začátek je až ve 2. Ale přijďte dřív. Těšíme se na vás.
5: Ve vaší církvi se snažíte naplnit verš z přísloví otevři svá ústa za němého za právo všech postižených. Je tento verš motorem ve vaší službě?
4: No, víte co, je to přece skvělé, že Pán Bůh, stvořitel vesmíru, myslel i na takové detaily v životě neslyšících, že dal slyšícím pokyn se o nich sdílet a vytvářet jim lepší podmínky pro život našich blížních. A další verše zmíním. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. To je z druhého Petrova listu. A nebo miluj Hospodina celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a myslí. A miluj svého blížního, jako sám sebe. Kdo je můj blížní? Ten, který prokazuje milosrdenství. Tak jdi a jednej taky tak. To se píše v Lukášovi 10.
5: Pavlíno, prozraďte prosím v závěru, jestli chystáte v tomto roce nějaké další akce.
4: Ráda. Celé léto u nás bude ve znamení akcí, právě proto, že disponujeme krásnou zahradou. Party je předvoj a každý účastník odejde s přehledem programu o prázdninách v ruce. Od září by měla začít další nízkoprahová výuka českého znakového jazyku pro začátečníky, kde učíme úplné začátky, to znamená nejenom používat ruce, ale také například ty znaky zapisovat. To protože to neslyšící lektor v certifikovaném kurzu neučí a když to máte správně poznačené, tak to můžete trénovat, ale když si to neumíte poznačit, tak je snaha v tahu. V kurzu také ukazujeme na nesnáze lidí bez funkčního sluchu, aby se ta případná pomoc zefektnila. A začátkem října pak budeme mít evangelizační pobyt v Malenovicích, který bude kompletně zajištěn tlumočnicky. Poslední roky jsou právě tyto naše pobyty v řadách neslyšících oblíbené. No a dál uvidíme, kam nás pán povede.
5: Mockrát děkuju za vaše nadšení, za vaši vytrvalost a vlastně ochotu sloužit těmto lidem. Hostem ranního telefonátu byla z týmu znakovky z křesťanského sboru v Ostravě Porubě Pavlína Křistková. Děkuju mockrát.
4: A já vám děkuji za možnost prezentovat náš projekt. Naslyšenou.

Pokud jste třeba zapli vysílání Rádia 7 až teď, tak jenom doplním, že v návaznosti na ranní telefonát byste se mohli zúčastnit 10letého výročí českého znakového jazyka v křesťanském sboru Ostrava Poruba 30. května o 14 hodin v prostorách nebo na zahradě Provozní 2 na zastávce Čistírny. Takže více najdete na webu ksop.cz.

Když máme trápení, nemusíme se bát. Bůh o nás ví a pomáhá nám. A také víme, že je v tom, co právě prožíváme. Ať už je to radost, nebo právě strast. No a o tom, že Pán Bůh je tady přítomen, že je to živá bytost, o tom, co Pán Bůh udělal v Ježíši Kristu pro lidi, tak o tom všem vysílá Rádio 724/7 a také nejen na internetu, ale také přes DAB vysílač, respektive DAB přijímač, který můžete naladit, nebo to vysílání můžete naladit ve vašem autě, pokud je novějšího typu, někdy od roku 2021-2022, tak můžete nás naladit právě tam. No a za loňský rok z dostupných statistik víme, že se registrovalo 248 719 nových osobních aut, což je možnost právě takový, minimálně takový počet lidí oslovit s evangeliem a s tím, co stojí za to promyslet a jestli třeba tohle není cesta pro každého, kdo právě poslouchá ve změně a vlastně naději v životě. A proto tady Rádio 7 je. Pokud vás vysílání oslovuje, čerpáte z něj, dává vám to smysl a můžete podpořit chod rádia a budeme moc rádi, pokud se k nám tímto způsobem přidáte, protože Rádio 7 funguje z darů posluchačů už 36. rok, pomalu to bude, a to díky vytrvalosti, ochotě a štědrosti vás, jednotlivců. Takže pokud vám to dává smysl, budeme rádi, když se k nám připojíte tímto způsobem. Moc děkujeme všem, kteří za námi stojíte tak dlouhou dobu, nebo třeba jste se registrovali třeba jenom včera. Tak pokud vůbec nevíte, o čem vysílání Rádia 7 je, to nevadí. Máte na to 24/7, abyste to zjistili. K dispozici jsou vám také webové stránky s archivem radio7.cz nebo na podcastových platformách najdete slovesné pořady. Taky YouTubeový kanál radio7.cz, takže máte spoustu možností, kde čerpat. Budeme určitě rádi, když se nám ozvete, kde nás třeba ladíte, nebo co vás zaujalo, nebo můžete napsat určitě i podněty ke zlepšení. Budeme moc rádi, když zůstanete s námi v kontaktu. Můžete si napsat třeba jenom o modlitbu. Moc rádi se budeme za vás modlit. Můžete nám napsat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.

0: pátek 22. května 2026 ladíte vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová a přeje krásné ráno. V doprovodu a za průvodního slova Jiřího Zdráhala a dalšího pořadu podíváme se do knihy Jeremiáš 34. kapitoly.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš 34. kapitola. Kapitola začíná proroctvím pro posledního judského krále Cidkiáše a potvrzuje jeho porážku Nabukadnezarem. Král Cidkiáš se tehdy překvapivě pokusil o nápravu života Izraelců podle Mojžíšova zákona. Uzavřel smlouvu s lidem, že každý, kdo porušuje Mojžíšův zákon o propouštění otroků, to musí napravit. Šlo o tento zákon. Když koupíš hebrejského otroka, ať u tebe slouží 6 let, ale 7. roku, ať zadarmo odejde na svobodu. Izraelci to udělali. Ale potom si to rozmysleli a své otroky a otrokyně, které předtím propustili na svobodu, přivedli zase zpět a zotročili je. Boha to natolik zhnusilo, že také vyhlásil Izraelcům takzvanou svobodu. To znamená, že se s nimi rozvedl. O tom čteme. Tak praví Hospodin Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi smlouvu. 7. roku každý propustíte svého hebrejského bratra, který se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe 6 let, ale potom jej propustíš na svobodu. Vaši otcové mě ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímali. Vy jste ale nedávno učinili pokání a zachovali jste se, jak je v mých očích správné. Každý jste svému bližnímu vyhlásili svobodu. Dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým jménem. Potom jste si to ale rozmysleli a znesvětili jste tak mé jméno. Svého otroka i svou otroky, některé jste propustili na svobodu, jak toužili, jste každý zase přivedl zpět a zotročili jste je. A proto tak praví Hospodin, neposlechli jste mě. Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímu. Hle, já tedy vyhlašuji svobodu vám, praví Hospodin. Svobodu pro meč, mor a hlad. Učiním vás odstrašujícím příkladem pro všechna království země. S těmi, kdo porušili mou smlouvu a nesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi naložím jako s teletem, které roztěli vedví, když prošli mezi jeho polovinami. Judské a jeruzalemské velmože, dvořany, kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě. Na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř. Tímto zotročením svých propuštěných izraelských otroků se dopustili nejen bezohledného a podlého jednání a porušili svůj slib, který učinili před Bohem. Podle Mojžíšova zákona se navíc dopustili únosu a zotročení, což zákon trestal smrti. V knize Deuteronomium o tom čteme. Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ať ten únosce zemře, odstraň ze svého středu zlo. Bůh miluje lidi, ale nenávidí zlo. Kdo chce být Bohem milován, musí ze svého života odstraňovat zlo. Izraelci to měli dělat pomocí dodržování přikázání Mojžíšova zákona. Následně měli přinášet oběti, značící vědomí o vlastní neschopnosti přikázání dokonale splnit. My to máme dělat tak, že žijeme život podle ducha. Život podle ducha znamená, že se věnujeme věcem ducha, místo skutků těla. Stejně, jako jsme se dříve věnovali pouze našim vlastním přáním a cílům, se nyní máme věnovat Božím přáním a Božím cílům. Život pro sebe vyměníme za život pro Boha. To je život podle ducha. Pavel o tom píše. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako z mrtvých stalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti. Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti. Někdy se my, křesťané, ve snaze o život ducha zaměříme na jakési sebezpytování, obviňování se a hledání skrytých hříchů. Život ducha ale je více o tom, co máme dělat, než o tom, co dělat nemáme. Když se příliš zaměříme na sebe, můžeme upadnout do pasti náboženství. Raději se zaměřme na Ježíše. Na toho se máme dívat a zároveň naplňovat povolání být jeho učedníkem. O tom čteme. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Spíš než hledat své chyby a hříchy, je lepší a prospěšnější vydat se službě Bohu v jeho církvi. Tato služba má věčnou odměnu, jak píše Pavel. Co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem je věčný život.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí, vždy v 8 hodin ráno a v 18 hodin v repríze. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly najdete také na webu Rádia 7 a na podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil, že ti srdce

Je 8 hodin 16 minut, posloucháte Rádio 7 v pátek 22. května. Svátek mají Emil, Julie a Rita. V občanském kalendáři tedy je tam zmíněný Emil. Toto dnes velmi rozšířené a oblíbené jméno nosil slavný římský rod Emilium. Základem je latinské přídavné jméno Emilianus. Jehož význam bychom mohli přeložit jako soutěžící nebo soupeřící. Emil si tedy rád hraje a není lehké hned tak jej porazit. Malou galerii Emilů začneme dobrodružně a na cestách. Jedním ze slavných nositelů tohoto jména byl totiž cestovatel a lékař Emil Holub. Po studiích vykonával lékařskou praxi v Jižní Africe a v letech 1872 až 87 podnikl 3 výpravy do jejího nitra. Holub do vlasti přivezl bohaté sbírky přírodnin a etnografického materiálu. Sbírky jsou dnes rozptýleny ve světových muzeích a exponáty, které odmítlo Národní muzeum, byly předány školám a jiným muzeím. Můžeme připomenout i Emila Kolbena. Ten žil mezi lety 1862 až 1943. Našeho předního elektrotechnika. Dělal asistenta samotnému Edisonovi. V roce 1896 sám založil elektrotechnickou továrnu v Praze Vysočanech, z níž později vznikla ČKD Českomoravská Kolben Daněk Praha. Emil Kolben zahynul v koncentračním táboře Terezín. No a konečně můžeme vzpomenout i na atleta Emila Zátopka, jenž vytvořil 18 světových rekordů. Jako jediný v historii získal na jedních olympijských hrách 3 zlaté medaile ve vytrvaleckých běžeckých disciplínách. Dnes večer začínají Židé oslavovat svátek, který připomíná chvíle, kdy Hospodin daroval Tóru Izraeli, shromážděnému pod horou Sinaj. Neboli svátek týdnů či svátek prvotin je obdobou křesťanského svátku letnic. Jde o poutní svátek, při jehož oslavě Židé putovali do Jeruzaléma a přinášeli dary do chrámu. Šavuot symbolizuje požehnání a úrodnost země. Do chrámu se mimo jiné přinášela první sklizeň plodů, kterým se na izraelském území obzvláště dařilo. Pšenice, ječmen, vináréva, fíky, granátová jablka, olivy a datle. Po zničení chrámu se těžiště svátku přeneslo na památku darování Tóry a desatera. Teď nás čeká ještě písnička, po ní kalendárium, no a v 8:30 se můžete těšit na čtvrtý díl ze série Osvobození ke změně, rozdrobené rituály v pořadu Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.

0: kalendárium.
1: Taky dnes si v kalendáriu připomeneme události, výročí narození nebo úmrtí osobností, které stojí za zmínku, a pojí je společné datum 22. květen. Dvaadvacátého května roku 1947 vstupuje v platnost Trumanova doktrína. Pomáhá hospodářsky Turecku a Řecku. Tento krok je považován za začátek studené války. Jedná se o klíčovou zahraniční politickou strategii Spojených států amerických. Jejím hlavním cílem bylo poskytnout hospodářskou, ale i vojenskou pomoc zemím, které čelily hrozbě nátlaku či komunismu. Stala se základním kamenem americké politiky zadržování během studené války. Připomeňme si významné datum hudebního světa, z toho československého hudebního světa. Připomeňme hudebníka, dirigenta, orchestru, který nesl jeho jméno, člověka, který by dnes oslavil 105. narozeniny, Gustava Broma. Narodil se 22. května roku 1921. Připomeňme si výročí úmrtí římského císaře Konstantina Velikého. Vládl v letech 306 až 337. Přeložil hlavní město říše do Byzancia, později Konstantinopole. Za jeho vlády v roce 313 začíná na celém území římské říše platit tzv. Edikt milánský, kterým je křesťanská víra uznána za rovnoprávnou všem ostatním. Po vydání milánského ediktu se v Římě započalo se stavbou velkých bazilik. Nad hrobem apoštola Petra na Vatikánském pahorku vyrostla bazilika svatého Petra, u paláce v Lateránu bazilika svatého Jana a nad Pavlovým hrobem bazilika svatého Pavla za hradbami. Konstantin Veliký umírá 22. května roku 337. Připomeňme také francouzského básníka, prozaika a romanopisce Viktora Iga, autora slavných a mnohokrát zfilmovaných románů Bídníci či Chrám Matky Boží v Paříži. Narodil se 22. května

roku 1885. Pojďme do světa kultury a divadla a také literatury a novinařiny. Připomeňme také výročí narození Jiřího Mahana, českého básníka, novináře, redaktora Lidových novin. Pocházel z evangelické rodiny v Čáslavi. Jeho život se nesl ve znamení hledání vlastního směřování a místa v životě. K vrcholům tvorby patří divadelní hra Husa na provázku, podle níž vznikl název jedné z brněnských alternativních divadelních scén. Jiří Mahen se narodil 22. května roku 1939. Připomeňme také, Jiří Mahen zemřel 1939, omlouvám se. Přidáme také ještě výročí spojené s odchodem Adolfa Novotného, teologa, biblisty, překladatele a duchovního českobratrské církve evangelické a vysokoškolského pedagoga. V české církvi je znám především jako autor biblického slovníku. V něm vychází z Bible Kralické, což může působit potíže při orientaci v novějších překladech Bible, ale na druhou stranu je to jeden z mála odborných textů, ve kterém se dá hledat pod kralickými názvy. Adolf Novotný zemřel 22. května roku 1968. A to už je z dnešního kalendária vše. Připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: 8.30 v pátek 22. května posloucháte Rádio 7 a teď další díl pořadu Uši k duši ze série Osvobození ke změně. Rozdrobené rituály. Dobrý poslech.
1: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
2: My jsme minule slíbili, že budeme mluvit taky o duchovní oblasti, co se týká přechodů a změn. Tak to je téma dnešního setkání. Ahoj Marku.
3: Ahoj Lucie.
2: Já úplně na úvod se chci zeptat na věc, která mi vlastně visí v hlavě celou dobu. Ale přijde mi, že speciálně s tím duchovním životem tohle velmi souvisí. Protože mi přijde, že jako společnost intenzivně ztrácíme nějaké přechody, nějaké rituály, něco, co nás jakoby posouvá dál. Nevím, uvědomuji si, jak v židovství je takových věcí strašně moc a úplně kolíkují život toho člověka. A tím pádem je to nějak uchopitelné a přijde mi, že tohle to hrozně moc ztrácíme. Vidíš to na společnosti kolem nás a souvisí to i s tím ztrácením nějakých těch přechodů v rámci duchovního života?
3: Určitě. Já to vnímám jako druhou stránku toho, že žijeme ve věku individualismu a že žijeme ve věku subjektivismu v něčem. Co tím myslím? Že vlastně vnější rámce, společenské, náboženské, rituální a tak, tak jsou pro nás jako fikce. Něco, co je takový, že se to může a nemusí a je to takový sekundární vůči běžnému životu a to, co vnímáme jako reálné a jako nutné, vážné v životě, tak jsou naše pocity, to, co se nám chce, nechce, co musíme, naše subjektivní příběhy taky a tak. A to není tak, že by nebyly důležité, ale ztratil se nám takový ten vjem té objektivity toho života, toho, že prostě v nějakém třeba židovském formátu bez ohledu na to, jak se cítím a co si myslím a tak dále, tak prostě když budu mít těch 13 let, nebo kolika to je, tak prostě to je těch 13
2: je
3: let,
2: mitzvá,
3: kdy je bar mitzvá a je to, jo. A to prostě se blíží a s tím se nehne a všichni to vědí a podobně. A my vlastně jsme si z těch vnějších ritualizovaných aspektů udělali takové jako sociální fikce a tím jsme se vykořenili. A ono se to potom nahradí přirozeně, protože my jsme jako bytosti, které potřebují strukturu a žijeme v čase, proměňujeme se v čase, takže nějaká struktura se stejně jako bude vytvářet, ale když nemáme ten vnější rámec nějak, který sdílíme kulturně s nějakýma druhýma lidma, který bereme vážně jako vnějškově daný, tak nám tam zůstanou takové zbytkové nebo se vytvoří nějaké jiné. Takže třeba významný přechod v životě člověka je, když dostane mobil.
2: To je
3: významný přechod,
2: ano,
3: jo,
2: ano.
3: Který je jako
2: významný přechod trojité uvozovky.
3: A tak, jiný významný přechod je, kdy má poprvé sex například. Jo. Uh-huh. Významné může být, já nevím, co nás ještě napadne.
2: Když napíše první knihu, protože dneska každý chce napsat knihu.
3: A nebo když napíše první knihu, anebo když dostane prvních 100 lajků.
2: Jo,
3: prostě najednou se to zahltí takovýmahle věcma, které jsou takový McDonaldový hrozně. Jo. Je to takový, jestli na tomhle má stát struktura života člověka, tak je to takový duchovní a duševní fast food.
2: No a taky je to strašně individualistický, mi přijde,
3: no,
2: ne?
3: Jasně, ano,
2: protože další věc je, že prostě když byla bar mitzva ve 12 nebo ve 13, tak to prostě bylo přesně dané a vztahovalo se to úplně na všechny a dobře, nechci to kalibrovat, ale zároveň prostě každý tam došel jako v jiné kvalitě, ale prostě byl to nějaký
3: mezník. Ale nebyla to otázka toho, cítíš se na to, necítíš se na to,
2: přesně,
3: jo?
2: Prostě byl to nějaký mezník a tak to bylo, jo? Zatímco, dobře, dejme tomu, že takhle dneska vnímáme maturitu, ale přijde mi, že to je ta jediná věc, protože už třeba co se týká vysokoškolského studia, tak jak každý končí jinak, prodlužuje, cestuje,
3: no ze vším se dá něco dělat, jo, všechno se dá nějak domluvit, taková konzumní společnost nakonec vyprodukuje jako svět, ve kterém se skoro všechno dá domluvit a všechno se dá nastavit tak, jak to já chci, potřebuju a podobně a pak jsme vydaní na pospas vlastním pocitům a vlastní vůli a pak ti lidi neumějí tu školu dokončit, jo. Já nemám co říkat, já jsem studoval vysoko 9 let, ale ale teď je to hodně vidět. Já to znám teďko z pozice učitele totiž. Kdysi byla výjimka, a teď se neomlouvám svým studentům, pokud nějaký poslouchají, kdysi byla výjimka, když někdo odevzdal závěrečnou práci, takovou tu malou, jo, nakonec prostě předmětu, tak někdo si občas dovolil, jako zdá, to může odevzdat pozdě a hodně se omlouval. Jo. Teďko napíše skoro každej a tak se jim to rozplizne a sami z toho mají jako divný pocit a najednou je ta škola celá amorfní pro ně, pokud jim teda nebude klást odpor a strukturovat je bez ohledu na to, jako, jak oni by si to chtěli jako přeskládávat. Jo. A tohle platí o spoustě věcí, že jak si to děláme po svým, tak vlastně nás dohání potom úzkost, nahlení nás depresivita, takový ten pocit, že nevím, zda vlastně ještě chci, nebo co vlastně
2: nemám
3: chci, zda chci dost. Když něco mám takhle, že jako nemusím a můžu s tím smlouvat, tak je to daleko víc o tom, zda se cítím, že na to mám a daleko víc budu řešit, zda já tohle vůbec jako můžu teď do toho, jo. A takže to budu různě podle svých úzkostí odkládat a čím dál tím více budu cítit jako vlastně nejistý. Přitom, kdyby to bylo pevně daný, tak už dávno to mám za sebou s větším nebo menším úspěchem a jsem o krok dál a prostě nějak jako rostu. Tak to je pro mě trochu metafora toho, v čem žijeme. Dnes věc se nám pak strukturuje podle našich úzkostí, obav a falešných představ. Jo.
2: Já doufám, že teď nezníme jako ti staří, jednak nejsme staří, nebo dobře, jako starší než tvoji studenti, ale jo, že teď nezníme jako ti staří, kteří říkají za našich mladých let, protože já doufám, že je v tom velmi slyšet tak spíš takové to, jako něco jsme si rozdrobili a tím jsme něco ztratili, protože o to jde, že jo, o to jde, že...
3: A já vím, ještě tam druhá věc, já vím, že kdyby mi bylo dneska o 30 let míň, nebo o 25, o 20 let míň, tak že bych to zvládal možná ještě jako hůř, jo. Že jsem rád, že tolik věcí na mě nebylo a že tam přeci jenom ještě bylo víc pevnosti kolem a nemohl jsem si tolik věcí v životě nastavit, protože mě to prostě dalo rámec a strukturu a já si nemyslím, že jsem tak zralej a zvlášť tehdy, že jsem byl tak zralej, že bych si to ustál jakoby, nebo zvládnul udržet sám.
2: To je jedna z věcí, kterou si hrozně uvědomuju a pomáhá mi chápat dnešní mladé. Takové to vědomí, že vůbec nerozumím tlakům, pod kterými oni jsou, protože prostě já jsem vyrůstala v úplně jiné době s úplně jinými tlaky. Takže po nich nemůžu chtít, aby obstávali ve věcech tak, jako jsem jich obstávala já, protože prostě oni rostou ve společnosti, která je totálně jiná.
3: No jasně, a tu jsme jim nechali my, jo.
2: Neříkej to.
3: Jo, takže to není, v tomhle smyslu to není jejich chyba, když už, ale je to jejich zodpovědnost. Ve smyslu, že oni se s tím musí popasovat a my s tím můžeme třeba pomoct, jo. A trochu mě od toho napadá takový, že vlastně jsou to spojený nádoby, ten tlak, jo. Že když není dostatek vnějšího tlaku, tak vzniká tlak vnitřní. Jo, a když je zase může být příliš vnějšího tlaku, to taky není jako totalitu nebo tak, jo, ale nějaké rámce pevně dané. Já když jsem dokončoval vysokou, jo, tak já jsem měl mentora, který si mě tak vzal pod křídla, ten psycholog, a já jsem odkládal každý rok dokončení diplomky teda. A měl jsem k tomu spoustu důvodů, protože jsem už dělal to, co normálně člověk dělá
2: spoustu
3: po vysoké. Dobré důvody, už jsem dělal psychologickou práci, učil jsem, pracoval jsem v církvi hodně a tak. A trvalo asi 4 roky, než jsem tu diplomku dopsal. A vždy jsem mu říkal, teď už to určitě půjdete, zvládnu a tak. A ono bylo jenom o tom, že já jsem se nemohl přestat připravovat. Já jsem jako načet si 10x víc, než bylo třeba. On byl čím dál tím nespokojenější a nakonec vlastně mě jako domotivovalo, když mi řekl, vy to neuděláte. Protože jsem už, já nevím, po kolikátý prostě znovu řekl, že to asi odložím o další semestr. Jo, a už to bylo opravdu jako bizarní. A trošku naše spolupráce stála na tom, zda já budu mít ten titul. Jo. A on potom řekl, vy to nedokončí. A to mě jako docuklo, protože najednou jsem dokončil za 2 měsíce. Že všechno bylo připravené, ale ta úzkost z toho zdá už dost. A ještě přece to můžu a ještě tohle.
2: Ale to je dobrý doklad, když vytrávíš tenhle příběh, tak to je dobrý doklad toho, jak jsi už mnohokrát říkal, že prostě potřebujeme to okolí. Že jo, že v tom rámcování toho života a v tom posunu v rámci těch přechodů. Prostě si člověk nevystačí sám. Někdy
3: no a je škoda, že jsem tohle neslyšel od někoho z církve. Protože on nebyl jako člověk věřící a to vlastně pomohlo, protože se nenechal utahat na to, v církvi se spousta lidí se mnou modlila za to, abych to dokončil. Ale...
2: A nikdo ti neřekl.
3: Ale nikdo mi neřekl.
2: Makej, ne, neuděláš to.
3: Nikdo mi nedal jasný nějaký... Nikdo nebyl dost drsný. Jo, tak řekněme. Pán Bůh mi velmi často posloužil pro lidi, kteří nejsou v mojí komunitě, kteří viděli nebo byli schopni říct věci, kterými lidi u nás v církvi neřekli.
2: Já vím, Marku, že jsem slibovala, že budeme mluvit o té duchovní části nebo těch rituálech v rámci duchovního života, ale obávám se, že to musíme nechat na příště.
3: Jo.
2: Já jsem to posunula úplně jinam. Ale chci se tě zeptat ještě na tuhletu věc, protože dobře, mluvíme o tom, že ty přechody, které tam byly a které byly jasně dané, se nahradily těmi fast foodovými a těmi umělými. Moc děkuji za to McDonaldové označení. To se mi moc líbí. Jenom přemýšlím, jak je poznat, jak se k ním vrátit, jak... protože mi přijde, že třeba jako v nějakém, a teď to řeknu úplně nejvíc bulvárně, ale nenapadá mě jiné označení. Prostě dneska ve všem EZU světě se tohle přece dělá a strašně se to vyvyšuje a říká se bez rituálu, to nejde.
3: A je to pravda.
2: Ano, ale zase mi to přijde přetížené na druhou stranu.
3: Já myslím, že se potřebujeme vrátit k vlastním kořenům. Jo? Neříkám, že se máme vrátit do minulosti nebo tak, ale že potřebujeme si být vědomi třeba tradice, který jsme vyšli. Dneska se nevyhneme tomu, že budeme znít jak staří lidé. Ale že se potřebujeme vrátit ke kořenům toho, když křesťanství má spoustu takových jako mezníků, které jsou části už jenom, některé církve to mají víc, jo? Mají aspoň ten jakoby kalendář jakoby církevní, jo? Kde ten rok má nějaký rytmus.
2: A to je krásná věc.
3: A to je nádherná věc. Schopnost oslavit dospělost v rodině nebo ve společenství. Asi potřebujeme jako vykutat takovéhle věci, které v daném společenství, v dané církvi, v dané spiritualitě i v dané kultuře tak byly kdysi a trošku. Asi to nepůjde, ono to nemůže jít se zhora. Ale myslím, že malý komunity to můžu dělat. Jo, sbory, rodiny, lidi na vesnici a tak.
2: Já jsem se přesně na tohle chtěla ptát, protože mi přijde, vlastně mi vytanulo takové to dobře a to není úplně individualistické, ale vlastně mi přijde hodně důležité, když něco takového má rodina.
3: Ano, ano.
2: Když si něco připomíná, protože, jo, a teď mají jako nějakou buď svůj způsob oslavy Vánoc, nebo svůj způsob oslavy narozenin, anebo prostě každý rok jezdíme na dovolenou sem, protože, nebo chceme na Valentína jít na výlet sem, nebo jo, prostě něco takového.
3: No, anebo táta vezme každé dítě v 15 prostě na
2: týdenní přechod hor.
3: Na týden do hor, jo. Je to způsob, jak si věnovat pozornost a zároveň něco, co strukturuje ten čas. A ještě jenom chci zmínit, ono totiž taková jiná McDonaldová forma, která se nám potom vnucuje, tak je návrat k různým strukturám přechodu, které jsou toxické. Takže návrat k takovým jako k řádu, který připomíná fašistický tendence, nebo jo, různým způsobem takový ten řád, který už je vlastně útěk z toho amorfního světa do světa, který vlastně je už nelidský. Jo. A myslím si, že rituály a přechodové, které jsou dobré, tak jsou ty, které oni můžou být někdy jako drsné. Ten přechod hor s tím tátou třeba.
2: Jo.
3: Člověk může mít z toho respekt, jo? Nebo i ta, já nevím, v psychologii máme atestace, jo, kterých se bojí postavit a právem, ale velmi snadno se tam nanominuje nějaká ideologie, která chce dělat řád a která chce kastovat lidi a která chce dělat přechody ve jménu. Otázka je ve jménu, čeho to děláme. Jo? Ve jménu, čeho se to dělá doopravdy. Protože vidíme ve společnosti, u nás tolik ne, ale v zahraničí, třeba že ve jménu Krista, tak se
2: dělají věci, které,
3: jako
2: ano,
3: formy,
2: ano.
3: Které vlastně jsou jako velmi, velmi antikristovské v mnoha věcech, ale když je to živé a přirozené, tak je to něco, co bychom potřebovali.
2: Když tě poslouchám, tak si říkám, že u toho prostě člověk nikdy nesmí ztratit svoji svobodu.
3: Ano.
2: Že to je podstata toho, že jo, že pořád je to jako, a tím nechci říct, zvolím si to, jestli to chci udělat nebo ne, ale spíš takové to, jestli to tu moji svobodu neznásilňuje natolik, že už to ze mě vlastně ubírá tu lidskost.
3: No a taky kým mě to činí. Zda mě to, ten rituál by mě jestli rituál třeba v nějakém armádním výcviku v nějaké zemi, která je zaměřena více totalitně, tak má vést k tomu, že ty lidi se odosobní natolik, že přestávají vnímat druhé jako lidi, tak je to rituál, který vede k odličtění. Mm-hmm. Jo, my potřebujeme rituály, které nás vedou k více dohloub toho být člověk. Jo? Mm-hmm. A být mm-hmm. jako člověk, který je pro druhý funkční a bezpečný.
2: Marku, tak koukám, že prostě duchovní přechody a rituály si necháme na příště, protože dneska nic moc, omlouvám se, že jsem to posunula jinam, ale tak jsem ráda, že jsme probrali i tuhletu část. Končí Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová.
3: A Marek Macák.

0: Reprízu tohoto dílu Uši k duši naladíte v pondělí v 19.45 a za týden sérii Osvobození ke změně uzavřeme dílem s názvem Jednou nohou v nebi.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahamben, ale veřejně a směle, jako vždycky i nyní, na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. 1. Filipským, 20. verš.

0: Jednou se tažní ptáci možná, že odlítají a možná, že se vrací. Oni ví, oni ví, oni mají svůj směr, to já jsem lepená do svých vzdušných sfér. Je čas skrývání a čas těch pravých odpovědí, čas strachu a čas si zajít ke zpovědi, čas život marnit a čas život žít. Je čas, teď je ten čas. Teď je ten čas svůj život proměnit.
1: Krátce po 9. hodině v pátek 22. května 2026 posloucháte stále ještě ranní vysílání na Rádiu 7, kterým vás provází Karolína Vološinová. Co nás čeká v následující hodince? Nebudou chybět pozvánky na různé akce, zejména na tento víkend, ale nejenom na akce, ale také k poslechu pořadu Rádia 7, které pro vás chystáme s týmem. O 9:30 se můžete těšit na Kaleidoskop, druhý díl ze seriálu Zodpovědnost za stvoření s Milanem Hluchým s průvodním slovem také Pavla Kola. No a po 10. hodině zbalíme kufry a vydáme se do Zimbabwe. S Májou a Davidem Halberštátovými provázet vás bude Pavel Kol. Tak to je takový stručný výhled. Zůstaňte s námi, chcete-li. My budeme rozhodně rádi.

Pokud jste z Ostravy a z okolí nebo máte cestu, tak dnes startuje v Ostravě Festival pro rodiny, pátý ročník rodinného festivalu, za kterým stojí křesťanské společenství Ostrava, Royal Rangers Ostrava, Young Life a také město Ostrava. No, více informací o tom, co, kde, kdy a jak, najdete na webu jichprorodinu.cz. Můžete se těšit třeba dnes na grilovačku od 17.30 a 18.30 venkovní kino s filmem Rozum v divočině. Sobota 23. května bude patřit nejen hudební produkci, ale například i vystoupení mažoretek a vystoupení artistů, no a v 17 hodin proběhne koncert dětského sboru Brouci. Takže více informací najdete na webu jichprorodinu.cz.

Tak to byly brouci, na které si můžete zajít zítra do Ostravy, Ostrava jich. No a například do taky Ostravy, anebo do Kladna a Jablonce můžete zavítat a zúčastnit se akce Go Movement Česká republika. V těch zmíněných městech proběhne evangelizační akce i s rozhovory na toto téma a uzavřou se potom 30. května v Praze, ale zpátky tedy k následujícímu víkendu. 23. května den vyslání v Ostravě s chvalami modlitbami a to proběhne od 14 do 17 hodin před hlavním vstupem do Nové Karoliny. V Kladně 24. května od 14 do 17 podobný program více najdete na gomovement.cr.webnote.page.

Zapsaný spolek Velká Černoc, historik Velká Černoc, organizuje v kostele svatého Václava na Žatecku právě ve Velké Černoci v sobotu 23. května od 14 hodin koncert Milana Broučka a Jiřího Knoteho, houslisty a varhaníka klavíristy, tak můžete zavítat, pokud máte rádi klasickou hudbu. Budete určitě, poslechnete si nejen skladby českých, jako třeba Dvořákovo Largonovostnické symfonie nebo humoresku, ale třeba dojde i na Montyho Čardáš nebo Tédeum nebo Morriconeho Gabriela s obou, nebo Dobytí ráje od kapely Vangelis a další. Takže máte se na co těšit. Velká Černoc, kostel svatého Václava v sobotu 23. května o 14 hodin.

1. května proběhne v Pardubicích festival Inspiro pro vedoucí besídek dětských skupin nebo rodiče. Na programu kromě vzájemného pozbuzení můžete čekat sdílení různých inspirací, jak besídku vést. Můžete se zúčastnit různých aktivit u stánku a seminářů. Akce pořadu, jak jsem zmínila, Církev bratrská, více najdete na webu portal.cb.cz.

Zapsaný spolek České studny organizuje 24. května od 14:30 do 17:30 Národní den modliteb v Betlémské kapli na Betlémském náměstí v Praze. Těšit se můžete na společnou nebo na společné modlitby za naši zemi, za boží ochranu a pomoc s řešením jejich problémů. Motto letošního ročníku je ze žalmu 104. 30. verš. Bože, když sesíláš svého ducha, lidé jsou stvořeni znovu a tak obnovuješ tvář země. Pokud by vás to zajímalo, podívejte se určitě na web českestudny.cz a nebo zavítejte rovnou do Betlémské kaple 24. května

Pokud máte rádi muziku Pavla Helana a chtěli byste ho zažít na život, tak se můžete v rámci Noci kostelů vydat do Liběšic u Žadce, kde 29. května od 18.30 v kostele svatého Martina a navštívení Panny Marie zazní právě autorské písně Pavla Helana nebo také písně Karla Kryla, Honzy Nedvěda, Simi Magušinové a tak dále. Vstupné dobrovolné. Více najdete na webu pavelhelan.cz, no a nebo také v rámci programu Noce kostelu. Takže Pavel Helan v Liběšicích u Žadce v kostele svatého Martina, navštívení Panny Marie 29. května v 18.30.

Zodpovědnost za stvoření. To je seriál, který aktuálně běží v rámci pořadu Kaleidoskop s Milanem Hluchým a Pavlem Kólem. Dnes o biodiverzitě.

0: Milanem Hluchým, biologem, člověkem, který pracuje, zabývá se ekologickým zemědělstvím, se bavíme o zodpovědnosti člověka ke stvoření. Už jsme nahlédli na ten lidský úkol, úděl Adama, který pojmenovával a měl pojmenovávat zvířata, a je to úkol, který trvá dodnes. Stále se objevují nové druhy, na druhou stranu ale také různé druhy mizí z naší půdy, z našeho života, z našeho okolí. Jaké to má dopady? Co to může přinášet i pro nás? O tom dnešní rozhovor. Vítejte, Milane, u mikrofonu.
1: Děkuji za pozvání a přeju pěkný den.
0: Biodiverzita, rozmanitost života, to je jeden z pojmů, o kterém jsme se bavili minule. Co vlastně přináší, proč potřebujeme mít biodiverzitu, ten rozmanitý život?
1: Zase, pokud se na to budeme dívat z pohledu biologa a křesťana současně, určitě nevyjmenuju všechny ty roviny, ale aspoň pár, které mě napadají. Pán Bůh stvořil velmi, napadá mě slovo dokonalý, velmi dobře fungující prostředí, do kterého postavil člověka, řekněme ekosystém, a ten ekosystém je nesmírně složitý, má miliony zpětných vazeb a výsledkem je, že ten systém je stabilní. To znamená, to boží stvoření, které označme biodiverzitou, vytváří stabilní prostředí pro existenci člověka. Ale to je jenom jedna rovina. Další věc je třeba, že já vidím stvořitele Hospodina jako jakéhosi nepochopitelně dokonalého génia, který si hraje a který vytváří, tak jako geniální hudebník, skladatel, komponuje, takže ho prostě napadají hudební myšlenky a teď je nějak zachytí, tak Pán Bůh vytváří a skutečně miliony druhů organismů. Třeba minule jsme zmínili, v České republice bylo zdokumentováno výskyt asi 3 500 druhů motýlů. A teď, když se podíváme, to je spíš takový chudší ekosystém, ten náš. Nemáme velehory pořádné, nemáme nějaké stepy, nemáme pralesy a přesto 3 500 druhů motýlů. A já řeknu třeba jenom jiný příklad biodiverzity. Moje první cesta do tropu vedla na Novou Guineu, na tu západní část, do Irianu, která je součástí Indonésie. A asi 4 dny jsme tam s kolegou strávili na zhruba 40 metrů vysoké dřevěné věži, která byla vyšší než okolní deštný prales, nebo tak zhruba byli jsme na úrovni korun deštného pralesa. V celé Evropě je známých teď odhadem zhruba 35 druhů motýlů čeledi lišaj, tam patří možná známý ten lišaj smrtihlav, nebo lišaj olandr, taky krásní velcí motýly v nádherných zářivých barvách, skutečně klenoty přírody. A za jeden večer na té věži nám na jednu výbojku, na jedno světlo, znova zopakuju, v Evropě od Gibraltaru po Ural je zná, a od Švédska až pod Sicílii je známých cirka 35 druhů lišajů, a tam jsem to počítal, tak za jeden večer jsem těch druhů chytil minimálně asi 55. A to si myslím, že jich bylo ještě víc, ale že jsem to okamžitě nerozlišil. Jenom to, co jsem poznal, tak bylo 55 druhů, to znamená, za jeden večer jsem nachytal téměř dvojnásob na jednom místě na kraji pralesa toho, co je v celé Evropě. To je nepředstavitelná biodiverzita. Říká se, že v původním tropickém deštném pralese a v jihovýchodní Asii jsou vůbec vlastně jako nejzachovalejší a nejdiverzifikovanější ty deštné pralesy, tak na jednom hektaru nenajdete 2 stromy stejného druhu. To je nepředstavitelné. To znamená diverzita. Diverzita svým způsobem, neplatí to úplně absolutně, ale v podstatě se dá říct, že diverzita rovná se stabilita. My se snažíme třeba o co nejdiverzifikovanější sady nebo vinice, protože taky jsou nejstabilnější a ty naše jabloně, meruňky nebo réva vina, kterou tam pěstujeme, tak má menší tlak chorob a škůdců, když žije v diverzifikovaném ekosystému jak půdy, mezi půdami je obrovský rozdíl. Říká se, že půda je jedním z extrémně diverzifikovaných ekosystémů. Například v množství půdy, které člověk nabere do dlaní, je víc živých organismů, než je na Zemi lidí. Řekněme 10 miliard organismů. Viry, bakterie, houby, roztočí a teďka celá řada členovců a tak dále. Nepředstavitelná diverzita. A to všecko slouží k tomu, aby vlastně to poskytlo ve výsledku, já nechci říct, že to bylo stvořeno proto, ale jeden z efektů je, že to poskytuje velmi komfortní prostředí pro růst rostlin. A znova, čím diverzifikovanější, tedy jinými slovy, čím zdravější ten ekosystém, ať je to půda, nebo ten les, nebo nějaká louka, tím je taky, řekněme, stabilnější, schopný nám přinášet větší efekty, no a taky krásnější.
0: Mně se teď možná v kontrastu vybavila smrková monokultura, ten les, který možná známe, procházíme, a je tam smrk, smrk, smrk, pod ním pár jehličí, občas nějaká kytička, ale vlastně je taková, dalo by se říct, že ten les je bez života. Jak možná lidi přispíváme? Jaké jsou ty hlavní problémy dneška?
1: Já bych řekl, že tím hlavním problémem je neznalost, neinformovanost, nepoučenost. Dneska, my jsme minule zmínili příklad ekosystému jako jakýchsi dokonale fungujících hodinek, které člověk buď to k ním přistoupí jako špičkově vyučený znalý hodinář s příslušnými znalostmi a vybavením a nějak jemněje se řídí, anebo jako nepoučené čtyřleté dítě, které si vezme kladívko, kleště a šroubovák a myslí si, že ty hodinky opraví. Tak toto jsou krajní případy dvou takových přístupů k tomu ekosystému. To znamená, já bych řekl, v první řadě je potřeba mít pokoru, přistupovat k tomu, co dělám, byť to byla práce lesníka nebo zemědělce, nebo třeba, já nevím, výrobce nějakých strojů, tak přistupovat k tomu zodpovědně a s pokorou a se znalostmi. Pak teda je potřeba opravdu jako hlubokých znalostí, to je veliký problém. Dnešní doba, jeden z fenoménů doby je, že každý má právo na svůj názor, ale na základě toho si taky spousta lidí omylem myslí, že taky všemu rozumí a může o všem rozhodovat. To je obrovský problém. Ty důsledky vidíme všude kolem sebe. Ale v principu hluboce poučený přístup s pokorou a za mě ještě jaksi zodpovědnost vůči stvořiteli a vůči stvoření vytváří jakýsi mix předpokladů pro to, aby člověk se choval rozumně, aby si poskládal ty kritéria hodnot, a teď asi mluvím hodně teoreticky. To znamená, vraťme se k tomu příkladu toho lesa. Já žiji na Vranově u Brna a 18 000 hektarů lesů kolem Vranova ve 20. letech minulého století, to znamená řádově před stolety, prezident Tomáš Garrigue Masaryk dal do vínku tehdy zakládané Vysoké škole zemědělsko-lesnické v Brně, dneska Mendelova univerzita. A ty lesy mají celou tu dobu existence velmi inteligentní způsob obhospodařování, to znamená, ty monokultury smrků, které jste tady zmínil, se tam vyskytují na malinkých kouscích, jenom v podstatě téměř nejsou, ale jsou to druhově bohaté, hodně původní bučiny a teď smíšené lesy, plné života, plné hub, plné rostlin, plné hmyzu a tak dál. Tímto způsobem poučení, oni mají nějaký ekologický certifikát hospodaření a tímto způsobem se tam hospodaří. No a opačný příklad je, když vám lesník řekne, já jsem tady o to, abych pěstoval dřevo. Ty zemědělec jsi zodpovědný, to jsem slyšel od jednoho lesníka, ty zemědělec jsi zodpovědný za to, aby ti tvé pole z pšenici a z kukuřici dávalo maximální výnosy. Ono to není pravda, výnos je optimální, není maximální, to jsou dvě různé věci, to by vyžadovalo taky jaksi diskuzi. A nemluv mě do toho, krásný les vypadá tak, že je to co nejefektivnější produkce dřeva. No a všichni víme, jak to skončilo před 10-15 lety, říká se kůrovec a klimatická změna. To je daleko hlubší problém. Tam šlo o jakési poškození, dlouhodobé poškození spadem dusíku, přerušením mykorýzních vazeb mezi těmi smrky a houbami v půdě, na kterých je ten smrk závislý, no a ten kůrovec to jenom dorazil. Ale v podstatě extrémně zjednodušený ekosystém, zaměřený jenom na tu produkci dřeva, no a skončilo to kolapsem, katastrofou.
0: Ono vlastně i ta biodiverzita ovlivňuje ty okolní ekosystémy, ať už ten les, jsou tam zvířata, je tam život, ovlivňuje tu louku, která je vedle a nějakým způsobem se podporují, když fungují správně. Je něco, co můžeme, možná každý z nás, tak tímhle směrem udělat, jak se třeba zamýšlet, zabývat tím rozvojem toho prostředí, rozvojem života kolem?
1: Odborníci, kteří vlastně studují celoplanetární problémy udržitelnosti života na této zemi, nejenom života lidského, ale jaksi vůbec, tak říkají, že ztráta biodiverzity je problémem číslo jedna. Postupuje nesmírně rychle a má nesmírně silné negativní dopady a jaksi hrozí kolapsem. To znamená, jestliže bych to měl nějakým způsobem přibrzdit, ovlivnit, zastavit a přispět v tom procesu, je možné žít tak, abych se na tom nepodílel. První základní věc je vůbec uvědomit si, že ten problém existuje. A potom se zajímat o to, co já, ať v roli kazatele, nebo v roli zemědělce, nebo v roli nějakého učitele, jakékoliv oboru života, práce, podnikání, můžu stovkami malých řešení ovlivňovat tento problém. Pokusím se říct aspoň jednu věc. Já, když jsem se zamiloval do těch svých motýlů někdy v těch 12 letech, tak jsem asi v 15 letech, měli jsme dva vinohrady v Mikulově, a ptal jsem se otce, tati, proč se tam leje ten metation. To byl přípravek, chemický přípravek proti obalečům, housenkám obalečů v hroznech. Ono to navíc ještě nehezky, jako smrdělo, řeknu, nehezké slovo. Bylo to vysoce jedovaté, každý rok se otrávili na Jižní Moravě pár lidí tím, že si to traktoristi v družstvech nalili do láhve od piva nebo od nějaké limonády, no a pak omylem se toho napil a to bylo to poslední, co v životě udělal. Takže tenhle ten metation se tam lil, no a otec mě řekl, to tam musíme do toho postříku dát proto, aby nám housenky nepoškodily hrozny a pak by to sežrala plíseň a neměli by jsme zdravé hrozny. A pak někdy v 15-16 letech mě došlo, že vlastně úlety těchto látek zabijí ty krásné motýly na těch palavských stepích, na těch palavských kopcích. No a začal jsem nad tím přemýšlet, no a přemýšlím o tom dodnes a podařilo se to, že v podstatě z vinic v České republice se nám podařilo vypoklonkovat víc jak 99% syntetických insekticidů. To znamená, ve vinohradech celé České republiky už se dneska místo tun až desítek tun těchto jedů, které se tady používaly před 30-40 lety, tak se dneska používá několik málo kilogramů nebo litrů. To je obrovský úspěch a na té pálavě je to vidět tím, že ty populace hmyzu, a to nejsou jenom motýly, ale brouci a všelijaká sarančata a tak dál, včeličky, samotářské včelky, neubývají. Ta druhová diverzita se tam nějak drží. Co je problém, tak že celá ta republika je zasažena, celé zemědělství je kromě toho vinařství závislé na těchto látkách, které tu diverzitu, když mluvíme o hmyzu, tak poškozují.
0: Tady dnes musíme skončit, ale v tématu biodiverzity budeme ještě pokračovat příště. Naslyšenou.

0: Seriál o zodpovědnosti za stvoření a jeho první díl o biodiverzitě máme za sebou. Poslouchali jste rozhovor Pavla Kóla a Milana Hluchého. Reprízu tohoto dílu naladíte v pondělí po 16. anebo v úterý v 5.30. K dispozici bude také samozřejmě na podcastových platformách a v archivu na webu radio7.cz.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.

Láska tvoří podstatu vztahu Boha k člověku. Od ní se vše, co Bůh pro nás udělal a stále dělá, odvíjí. Charles Stanley vytvořil 9-dílnou sérii pořadu Doteky, kde téma lásky rozvíjí. V dnešním dílu od 22 hodin se začne zabývat tím, že jsme Bohem stvořeni z lásky. Více tedy dnes ve vysílání na Rádiu 7 po 22. hodině.

9 hodin 56 minut, ještě se vleze jedna pozvánka k poslechu pořadu Rádia 7. Sebelítost v sobě skrývá velké nebezpečí. Sami sebe díky ní uzavíráme do izolace a stavíme mezi sebe a druhé vysoké překážky. To neříká nic o tom, kdo za zranění může, ani to nepřekrývá potřebu danou věc skutečně řešit. Jen je potřeba tohle nenápadné vězení opustit. A všichni to asi známe, všichni to víme, že to nikdy není vůbec jednoduché. Skoro nepochopitelně si v něm totiž lze i libovat. Jak pracovat s litováním sama sebe, zazní v rozhovoru Kateřiny Hodecové s kazatelem Církve bratrské Zdeňkem Kašparkem v klíčovém slově v sobotu 23. května od 8 hodin.

Minula 10. hodina v pátek 22. května 2026 posloucháte dopolední vysílání na Rádiu 7. Za od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová a přeje vám dobrý poslech rozhovoru Máji Halberštátové a Davida Halberštáta s Pavlem Kólem o cestě po Zimbabwe. Já se v tuto chvíli loučím a po 11. se té moderatorské štafety ujme Broňa Procházková. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.

0: Týdeníku Za obzor se vydáváme na cesty. Navštěvujeme různé kouty naší zeměkoule a poznáváme je skrze vyprávění lidí, kteří dané místo navštívili. Dnes se vydáme do Afriky, a to konkrétně do Zimbabwe, tedy na jih Afriky, a našimi průvodci budou David a Maja Halberstátovi. Vítám je ve studiu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Od mikrofonu vás provází Pavel Kohl. Ještě než se vypravíme na jih Afriky, tak si představme Zimbabwe v rozhlasové pohlednici.
3: Zimbabwe je vnitrozemský stát, který najdeme na jihovýchodě Afriky. Sousedí na západě se Zambií, Mozambikem na východě a na jihu s Jihoafrickou republikou a Botswanou. Jméno země pochází z jazyka etnika Shona a znamená v překladu skalnatý dům. Tím, že byla oblast Jižní Afriky po dlouhá léta anglickou kolonií, domluvíte se zde bez problému anglicky. Ale pokud jste jazykově nadaní, můžete si vyzkoušet některý z mnoha používaných kmenových jazyků a nářečí. Většinou se zde setkáte s křesťany, kteří ale stále praktikují zvyky původních kmenů, animismus. Zimbabwe je o něco málo větší než Německo nebo Japonsko, ale žije zde jen 17 milionů obyvatel. Do počtu obyvatel se tak promítá ekonomická situace země a její historie. V oblasti se nalezly důkazy osídlení ze 3. století. Poté se zde usídlovaly různé kmeny, ale až v 1. tisíciletí zde vzniká stabilnější říše. Z této doby se dochovaly kamenné stavby, které v roce 1986 zapsalo UNESCO na seznam světového dědictví. Říši Velké Zimbabwe vystřídala další říše, která prosperovala z obchodu s otroky, zlatem a slonovinou. Ta skončila v 17. století pod nájezdy Mašonů. I díky velkému nerostnému bohatství měli o území zájem další velmoci. Kromě Portugalců a Němců se do oblasti dostala i Británie, která zde potlačila různá povstání a nakonec vyhlásila jako svou kolonii. Není divu, že byl o zemi velký zájem. Dodnes je zde většina průmyslu zaměřena na zpracování nerostů. Kromě zlata, uhlí a niklu se zde těží chrom, kolem 60% světové produkce, a křemík, 90% světových zásob. 20. století bylo provázeno bouřlivým vývojem správy země. Několikrát se země rozdělila, spojila, osamostatnila či znovu dobrovolně vstoupila pod správu Velké Británie. Až v roce 1980 se země úplně osamostatnila a byla uznána i na mezinárodním poli. Tím ale problémy v zemi neskončily. Následovaly pogromy a diktatura, které dostaly zemi do hluboké ekonomické krize, která trvá dodnes. Zimbabwe je řazeno mezi nejchudší státy světa. Navíc před pár lety země musela přijmout jako hlavní platidlo americké dolary, protože velká inflace znehodnotila místní měnu. Mohli jste se tak setkat i s bankovkou v hodnotě 100 miliard. Smutnou zajímavostí je krok zpátky v železniční dopravě. V zemi znovu začaly jezdit vlaky na uhlí, protože ropa je zde velmi drahá. Do země mnoho turistů nezavítá, ale to neznamená, že zde není co objevovat. Jen na seznamu UNESCO jsou, kromě ruin bývalé říše, zapsány dva národní parky, Viktoriiny vodopády či archeologická naleziště. Můžete také vyrazit na nejvyšší vrchol, který činí do 2 500 metrů nad mořem, či užívat horké tropické klima.
0: Jih Afriky, konkrétně Zimbabwe, není asi úplně typické turistické místo. Co vás tam vedlo? Proč jste se vydali přímo tam do Zimbabwe?
1: Tak je to známost. Máme blízko známost s lidmi z Zimbabwe, konkrétně s křesťany z Bulawaya. Tam je pastorem Wesi van der Westhuizen. Církev se jmenuje King City Church. A oni jezdí do Čech pravidelně už několik let. Wesi většinou v doprovodu s nějakým pomocníkem nebo s někým z rodiny. Podporují církve spíš v severních Čechách. A tak jsme se tam dostali v podstatě přesto, že je známe.
0: Určitě byli předtím přípravy a už jste chtěli je navštívit. Přece jenom je to cesta daleká, tak od té rezervace letenek. Co vás čekalo, než jste se mohli vypravit vůbec?
1: Tak Asi by mě to ani nenapadlo tam jet jen tak z ničeho nic. My jsme měli s manželkou 25 let výročí manželství a hledali jsme cíl, ne svatební, ale takový ty cesty, jako honeymoon, říkají Angličani. A přemýšleli jsme o něčem, co má větší smysl, než vidět zase jiný krásný jako země. Máme rádi potkat se s lidma, který třeba můžeme znát, nebo může tam být nějaká souvislost. A když jsme byli uprostřed toho přemýšlení, tak zrovna ten Vesí přijížděl do Čech. Takže se to nějak spojilo myšlenkama. Takže to byl nápad. A druhá věc byla, co on by na to řekl, jestli je to vůbec bezpečný, protože víme, že třeba sousední země, Jihoafrická republika, je hrozně nebezpečná země a Johannesburg je s Mexikem nejhorší místo na světě v podstatě na bezpečnost. Takže jsme měli velký strach. A první naše otázky byly ohledně toho, ohledně bezpečnosti, co si o to myslí. On uklidňoval nás, velmi nás uklidňoval a říkal, že to je velmi bezpečná země a přátelská země, že jsou všichni hrozně milí a byl hrozně optimistický. Byli jsme opatrný, protože on je optimistický vždycky. Ale tak jsme se vyptávali. A dalo nám to nějaký pocit bezpečí, že to půjde. Druhý aspekt je, že to je africká země a příroda. Já mám třeba strach z hadů například. Nevím, jestli je panický, to úplně ne, ale nemám to rád. A když je u nás léto, tak je u nich zima. O tom pak můžeme taky mluvit. A to znamená, že všechny tyhle zvířata jsou hibernovaný ve směs, jako štíři, hadi a tak. Takže to byl další důvod se nebát.
2: Mluvil jste, že jste přemýšleli s manželkou, ale nakonec vás bylo více.
1: Já jsem to ještě nedořekl. Ano, my jsme jeli na dovolenou jako manželé a strávili jsme ji tam loni. V podstatě v bezpečí těch přátel, bydleli jsme u nich, měli jsme jejich auto půjčený. Každý ubytování, kde jsme byli, byli přátelé, jejich přátelé. Takže jsme měli nějaký bezpečný průvodce. A už když jsme tam jeli, tak jsme měli dojem, že to možná má nějaký další smysl. A když jsme byli tam, tak jsme z různých míst buď vysloveně nebo nevysloveně cítili výzvu, přijeďte sem s týmem lidí a pojďte s námi, pomozte nám. Takže jsme zkusili tuhle výzvu dát u nás v církvi a nakonec jsme vyrazili.
2: Takže se to rozrostlo z takového možná poznávání a dovolené na misijní výjezd, dá se říci.
1: Tak. Ty přípravy, pokud by se měli mluvit o přípravách jako týmových, tak řekněme, že jsme na Vánoce oznámili záměr. I jsme začali s tím dělat nějaké sbírky finanční na to a podporu toho celého. A v lednu jsme si udělali takovou informační meeting pro lidi, kteří měli zájem se o tom dozvědět víc, aby mohli přemýšlet, a dali jsme si od ledna do března čas se rozhodnout. A v dubnu shodou okolností zase přijel ten Vesí s manželkou, takže jsme měli setkání s těma, kteří se rozhodli nebo rozhodovali. A tam se to rozseklo, tým byl nakonec 14členný a v květnu jsme kupovali letenky. Čekali jsme, až se to zlevní, pak se začalo zdražovat, takže ten květen, jelikož jsme letěli v srpnu, byl tak akorát. No. Na začátek května.
2: Asi jste plánovali i co tam dělat společně s tím pastorem? Měli jste nějaký námět té práce nebo přípravu v Čechách? Tady na to se připravme, tohle budeme dělat během té doby, co tam budeme.
1: Měli jsme spoustu otazníků a chtěli jsme se všechno naplánovat a oni nejsou úplně plánovací typy, ty Afričani, jsou hodně spontánní. A byť Vesí je běloch, v několik generací tam žijící, původem z Holandska, tak ale prostě se chová jako Afričan a tohle těžký z nich něco dostat. Když jsme tam byli, tak jsme měli nějakou představu a když jsme se pokoušeli něco domluvit dopředu, tak jsme museli trochu tlačit na pilu. V týmu byli různí lidi, co jsme tam měli, pedagogové, celé jako nemálo, takže měli zájem o to, co by se dalo. Takže někdo se nám chytil, že jsme spolu e-mailovali a připravovali nějakou aktivitu v mateřské školce, kde manželka taky z mateřské školky a tam měli, provozovali nějakou, takže to se potkalo. Ale jako řekl bych menší částí, spíš jsme tam měli připraveni udělat, co se dá, jak nás zapojí. No.
2: přípravy už máme relativně za sebou, pojďme vyrazit do Zimbabwe. A jaký byl ten první moment při vystoupení z letadla?
4: No, tak určitě ta krajina celá byla úplně jiná, daleko suší to tam bylo vlastně. Teďka v období zimy, co tam mají, tak neprší, takže vlastně je naprostý sucho. I ta země vlastně obsahuje asi tak 1% vodní ploch na svou rozlohu. Takže nedostatek vody tam je docela velkým problémem. Takže tam rostou kaktusy například, ale i ovocný stromy jako mango nebo guava a podobně. Takže vlastně ty naše krásné zelené lesy, třeba co jsme zvyklí, tak tam vůbec nejsou. Tam jsou spíš takový rozsáhlý pole, buše, plné vysoké trávy a občasného stromu. Tam vlastně les je spíše něco výjimečného.
2: Jaké překvapení vás možná čekalo při tom přeletu do Zimbabwe?
1: Ta absurdita toho stejného časového pásma na druhé straně polokoule. Dobře, když jsou chladný dny, tak je třeba ráno 8 stupňů a přes den 22, 4 neprší, tam je sucho, takže to jako ošklivo není. Ráno se zvlášť děvčata halili do zimních bund, který si naštěstí vzali, kteří ne, tak se halili do čeho, co měli. Přes den už to bylo v pohodě, ale pak třeba bylo teplejší dny, jako u nás taky se to tak střídá, a to už bylo po ránu, nevím, 15, přes den až k 30. A to je to zima, to je to zimní období. V létě, nevím, myslím, že 45 tam měli asi maximálky. A to chci říct, že to počasí je slunečný, zvlášť přes den, přes 20 je příjemně, anebo když je to teplejší dny, tak je těch skoro 30. Že? Takže máte pocit, že je léto. Je slunečno a teploučko. A slunce zapadá jako u nás v zimě, to znamená po 17:30. Je hrozně zvláštní pocit, psychika je nastavená na letní čas, jako jednak tím ročním obdobím a pak i tím pocitem z toho počasí. A teď se setmí a jeden něco se odehraje, pak je ještě večeře, pak se jdem povídat a já jsem ospalej zívu, říkám si, že je půlnoc a je 7:30.
2: Tak už máme první okamžiky za sebou a pojďme teda vyrazit přímo na místo do toho Bulawaya. Tam jste nějaké ubytování spolu s těmi místními měli asi zajištěné. Pojďme se ubytovat, jak vypadá to místo, kde jste spali, jak se tam žije.
1: My jsme strávili dvě noci z nějakých organizačních důvodů v guesthouse, což je dům, který provozují církve z Jihoafrické republiky pro takový týmy různý. A to je, jako řekněme, já nevím, třípatrová rozlehlá vila na krásném místě, fakt jako pěkná je, to zainvestovali. Prostý, ale pohodlný a příjemný bydlení. Nevím, jestli pro 25 lidí. Tak to byl jako takový jako první moment, kdy jsme přebalovali zavazadla, aby jsme měli všichni obrovský kufry plný věcí, které jsme chtěli přivízt, které se tam nedají koupit. A měli jsme to rozdělené na různý místa, takže jsme se tam někde jako naskladnili tam, a tak jsme se potřebovali zorientovat. A co se týče jinak bydlení tam, tak jsme bydleli, což byl záměr, po rodinách. Já můžu mluvit o tom, kde jsme třeba spali my a Maja o tom, kde spali oni. Tak Bulawayo je druhý velký město, jediný ze dvou v té zemi. Hlavní město je Harare a Bulawayo je od toho, teď bych plácal, 500 kilometrů. Město je, když z letadla je to dost placatý, jak to krajina taky, ale jakože tam je, nevím, 2-3 budovy, které mají přes 10 pater a jinak je to nízký město prostě. A taková méně než čtvrtina, pětina je i z mapy, i z letadla zelenější a tam žijou ty bílí lidi, bohatší lidi. A je to prostě právě na té zelení, že zalejvají, že mají na to, aby stříkali vodu a tak. Takže my jsme byli, a ta církev v podstatě, který jsme navštívili, tak pracuje v této oblasti s těma lidma. Jinak to je tam dost církví v různých prostředích. Takže jsme bydleli u takových lidí a my jsme bydleli u rodiny. Pán vlastně domácí dělá solární elektrárny na obydlí, a takže my jsme byli jedni z mála, kteří měli elektřinu i večer, i dopoledne. To můžeme zase potom vysvětlit takové věci, ale to úplně jako není běžný mít elektřinu během dne. Takže my jsme se měli fajn, bydleli jsme ve výměnku, kde bydlela dřív jejich babička, teda už zemřela. Takže jsme měli svoje vlastní bydlení. My jsme měli s sebou syna, to byl jediný dětský účastník výpravy, mu bylo 12. A oni měli dvě děti, takže si spolu mohli hrát a tak dále. To bylo fajn, to bydlení.
2: A ta druhá část?
4: No, my jsme byli ubytovaní v takovém mládežnickém domu, vlastně, co patřilo té církvi. Takže taky by se dalo říct, to byla taková vilka. Ono vesměs, když tam někdo má pak práci nebo má nějaký zdroj financí, tak má i hezký domek, ale tam jsou právě, mi přišlo velký rozdíly mezi těmi částmi. Někteří jsou opravdu chudí a mají maličké byty, ale my jsme byli u těch rodin, které většinou práci měly a mohly se o nás postarat. Takže na poměry Afriky mi to přišlo velice příjemné a luxusní prostředí na to, že jsme čekali daleko, dalo by se říct, takové drsnější podmínky.
2: A dostali jste se i do tady těch drsnějších podmínek?
1: Ve městě nás vzali na prohlídku de facto, v nějaký horní okamžik, kdy na stadionu fotbalovým bylo utkání a všichni byli tam, takže se dalo zajet do chudších částí města bezpečně a podívat se na to, vzali nás na tržiště, kde jsme se i prošli a smáli se nám, my jsme bílí, to bylo zvláštní místo. Ale jako nebylo to ve zlým, prostě byli z nás překvapení. Tak to bylo jako ve městě, tak jako naskok jenom. Vzali nás do domova důchodců, zajímavý způsob domova důchodců, to bylo taky příjemný. A to bylo jeden týden, a druhý týden jsme strávili na venkově a tam už nebyl rozdíl. Tam všichni bytí, jak se dá. Takže tam jsme si na to šáhli ještě blíž.

běžné domácnosti je podobný. Co je dost velký rozdíl, je domácí služebna. Nás se ptali, jestli máme doma domácí služebnou. A tak jako opatrně v té církvi věděli, že asi jako se třeba to vyvěsit jinak, tak jsem řekl,

0: vás takhle zaujalo v tom chodu rodiny, v tom, jak tam běžně žijí?
1: Možná taková jenom zajímavost, mně přišlo, že všude, kde jsme byli po domácnostech, tak měli psy, protože vlastně říkali, že oni hlídají, že aby taková ochrana možná před nějakými náhodnými lupiči, nebo dalo by se říct, tak všude, kde jsme byli, tak byli, měli psy. To bylo zajímavé.
2: Jako 2-3 vlčáky. Tam se pohybujou na zahradě. Ne vlčák, ale větší plemeno nějaký. A skutečně jako za účelem ochrany toho pozemku.
0: No, cítili jste se tam bezpečně, když jste byli hlídaní?
2: No to bylo to, jak jsme se na začátku ptali Vesího, jestli je tam bezpečno, a říkal, že to je hrozně milá země. A první den, když nás přivážel domů, tak jsme míjeli mnoho pozemků, které měly vysoký zdi a ostnatý ploty nahoře a skla za betonu a tak. Tak jsme se říkali, a tomu říkáš bezpečná země. A říkal, no jo, jo, oni jsou ty bílí tak zvyklí a opatrní, zvlášť kvůli tomu, co se děje v Jihoafrické republice, takže jako raději, jo. A když jsme se ptali někoho třeba, proč ty psy, no to musí být, tak ono, ale přijde sem někdy někdo, no přišel by. Oni ty psy slyšejí a to je jako na ulicích a mezi běžnýma lidma je jako taková nouze po jídle a po jakýmkoliv zdroji finančním, že tě by udělali ledacos. Ale přemýšlel jsem o tom opakovaně, proč v té zemi není násilí. Asi není co krást. Jo, tam, když jsme někam šli, tak nás, první, co nás učila paní pastorová, peněženku se mu nemůžete nosit. Můžete vyndat na ulici peněženku a zaplatit z ní na tržišti něco. Protože to tady nikdo nemá a hned po vás všichni půjdou, že chtějí taky něco prodat a že chtějí, abyste jim něco dali a žebrat a tak. Prostě tam běžně nikdo nic nemá. Takže je a žena kabelku taky ne. Takže když jsem děvčatům z týmu dopředu vysvětloval, že nemají mít kabelku, tak byli konsternovaný. A co teda mám mít? Ty máš kapsáč, ale co budu mít já? A tak to nějak vymýšleli, nějakou takovou skrytou ledvinku, kde můžou mít aspoň doklady a tak se prodává tyhle věci. Takže prostě mít v jedné kapse zmuchlaný místní měnu, v druhé kapse zmuchlaný americkou měnu a hluboko v batěhu skovanou peněženku s dokladama. Jako člověk musí být opatrný a nedávat najevo, že něco má. A pak to tam tak jako plyne všechno. A všichni jsou taky relativně v pohodě, dost žijou na ulicích, když nemají práci. A to násilí asi není, protože není co brát prostě, no. A možná i ta, jako ten režim té země, to drží.

0: v nějakým takovým jako klidu, ta totalita nějaká jakási.
1: Trošku jsme nakousli jídlo a to je oblíbená otázka v tomto pořadu. Tak pojďme ochutnávat a zakoušet místní vůně, chutě, případně fungování tržiště a další podobné věci.
2: Tak vlastně, co už možná bylo zmíněno, tak je tam velká nezaměstnanost. Tím pádem všude na ulicích můžete potkat různé prodejce, který se vám snaží cokoliv prodat, co si třeba vypěstovali nebo co chovají. Takže vlastně oni se tak živí tím, co jim vyroste. Takže proto právě, když vidí ty turisty, tak hnedka se k nám hrnuli a chtěli prodat ty nejlepší své kousky. Takže vlastně i vesměs všude tak chovali po vesnicích zvířata, co jsme byli, kozy nebo krávy. A oblíbená, velice oblíbená je kaše kukuřičná, která se jmenuje saca. To jsme tam zkoušeli ochutnávat. A učili nás to jíst i rukama, že vlastně, ale nicméně oni tam na hygienu tolik nedbají, takže my jsme se snažili svými hygienickými gely, co jsme si pro jistotu vzali, prostě umýt ruce, jelikož tam taky je problém někdy mít tekoucí vodu nebo mýdlo. A takže to byla vlastně taková kukuřičná kaše. S mangoldem to dávali nebo s fazolema. Jsme tam jednou měli. Jinak víceméně se o nás tak starali, že i maso jsme měli dostatek maso.
0: Jednou nebo dvakrát jako v tom podání, jak je tradiční, což je, ta kaše je bez chuti, taková fakt jako nevýrazná z kukuřiční mouky. Dělá se schválně hustá, aby se dala modelovat, skoro modelovat. A k tomu je v chudším případě fazolový, řekněme, gulášek, v bohatším případě masový gulášek. A ten mangold, to je taková verze špenátu, někdy to dělají se špenátem, někdy to je mix, někdy ten mangold. A jí se to tak, že se prstama ruky vymáčkne z té kaše taková jako hroudička placatá, kterou řekl ten špenát, takhle se to jí. Jsme to zkoušeli u nás v Čechách, povedlo se nám to, si myslím, že to bylo jako funkční, se to dalo jíst a naši místní lidi to někteří zkusili odvážně. A ještě jsme jim zkusili vysat, aby nechodili si umýt ruce, ale že tady máme ty dezinfekční gely. Šli do toho někteří. Že to je, jakoby, to je to tradiční jídlo. Mají jich víc, tam nestihli nám jich víc jako naučit. Místní to mají hodně jako levnou variantu. Mají to v podstatě skoro každý den a rozhodně bez masa. Ale když jsme tam takhle byli, tak hrozně rádi nás hostili takzvaný braj, což je americký barbecue, český grilovačka. A když jsem se ptal, jaký rozdíl mezi barbecue a braai, tak byl úplně pohoršený. Říkali, ne, barbecue to je rychlovka na plynu, to se prostě osmaží a sní, ale braai, to je, sedíme spolu u ohně a jsme spolu. Oni, tam je to strašně silný důraz na to být

0: Že tam jako vodovod neexistuje samozřejmě. Když si někdo postaví studnu, tak je to super. Jako pro tu vesnici na těch desítkách kilometrů, 10 kilometrech.
1: Ještě jsme se bavili o zvířatech, že v zimě tam spí, hibernují. Měli jste nějaká setkání se zvířaty s tou africkou přírodou?
2: Tak asi nejběžněji jsme mohli potkávat krávy, které se tak volně procházely i po silnici, takže jsme občas museli pomalu projet kolem nich. Nebo to byly osly, kozy, případně někdy i opice, které jsou vlastně takové, dalo by se říct, drzé, kolikrát vlastně i můžou něco sebrat, ukrást. Takhle vlastně jednou sebrali jídlo i v restauraci, hamburger celý.
0: Není to tak nebezpečný jako u Gibraltaru, kde jsou jako jen agresivní a nebezpeční pro lidi, jak jsem slyšel, nevím, že bych tam byl, ale v místě, kde jsou turisti, jsou ty opice drzejší, zvyklejší, co si můžou dovolit. Takže jsme zažili situaci, kdy jsme seděli na terase, měli jsme kávu, vedle lidi měli hamburger a vyšla se tam opice na zábradlí a turisti byli nadšený, začali si jich fotit a ten hamburger prostě sebrala a odešla. Že? Ale místní lidi, když vidějí opice, tak po nich střílejí prakem, zahánějí je, protože to jsou... Já jsem tomu říkal místní krysy. Oni vám vlezou oknem do baráku, vezmou, co se dá sníst a zase odejdu.
2: Prostě někde krysy. Měli i oplocený zahrady vlastně z vrchu, jako ze stropu, aby ta opice se nemohla dostat na záhon a nemohla ukrást nějaké ovoce nebo něco tam poničit, tak bylo to oplocený nejen z boku, ale i ze stropu, aby to bylo bezpečí před opicemi.
1: Vyloženě ta africká zvířata savanu jste měli možnost zakusit nebo navštívit?
2: Tak asi takové ty divočejší, ne že by byly takhle na každém kroku skoro vůbec, maximálně tak vzdáleně, pak nějaký, zahledli jsme pak i třeba slona, ale spíše to bylo vzácnost. Tam mají národní parky, kde vlastně ty zvířata se shromažďují, takže to jsme, jeden den jsme navštívili například park s nosorožcema, kde vlastně jsme zaplatili průvodce, kteří nám vlastně zblízka mohli ukázat takové nosorožce, ale není to něco, co by člověk mohl potkat normálně, když třeba jede po cestě, to jsou spíš ty krávy.
0: Běžná krajina je úplně jako vybitá, bych řekl, protože my jsme měli s sebou jednu učitelku biologie, která se hodně zajímala o tohleto všechno, a říkala, tohle to je úplně ideální místo pro žirafy. Kde jsou ty žirafy? A ten pán místní, který se tam staral o tu nemovitost, kde jsme bydleli, říkal, no byli tady, tak před 30-40 lety. Místní je vybili a snědli. Jako ne, tam v té zemi běžně lidi neumějí nějak jako hospodařit. Zase danou historii prostě jako tam probíhalo. A to je jako je problém. Takže pak jsou zvířata jenom v těch parcích, kde se o ně někdo stará a chrání. Těch nosorožců to byl park rozloze několika desítek kilometrů čtverečních asi a měli tam 8 nosorožců a každý nosorožce měl svého strážce. A když jsme si zaplatili, tak nás dovedl k mamince s mládětem na 50 metrů ve volný jako savaně a v skupince mladých nosorožců na 10 metrů, nechtěně na 5 metrů, protože když jsme se fotili za keříkem se zády se nosorožcema, tak se šli podívat na nás. Jsou, jako žijou v divočině, ale mají vztah s tím svým strážcem, má nějaký zvuk, na který jsou zvyklí a když byli nervózní a začali, že by zdrhli, tak zase vyluzoval ten zvuk, oni se sklidnili. Takže my jsme měli možnost být nablízko obrovskému zvířeti. Měli jsme samozřejmě strach, ale jako bylo vidět, že to mají pod kontrolou, takže to byl silný zážitek.
1: A s nějakými přírodními živly jste se tam potkali jako počasím?
2: Jednou takhle večer, kdy jsme už měli večeři, tak vlastně někdo viděl z okna oranžový dým, dalo by se říct, a zavolal hoří.
0: Nebylo to ve městě, ale bylo to venku.
2: Ano, bylo to na venkově, tak. Bylo to na venkově vlastně, kde ty domy jsou od sebe vzdálené několik kilometrů a pro ně to je relativně běžná záležitost. U nich to, že vznikne požár, je takové normální, ale my jsme byli hodně vyděšený. Ještě foukal velký vítr tu dobu směrem od požáru k nám. Ale černoši místní obyvatelé nás uklidňovali, že to je dobrý, že to jako je daleko a že se nic nestane. Nicméně po nějaké době, asi po hodině, tak vlastně

0: přiběhli, že chtějí pomoct vlastně založit protipožár. Znamená, aby ten oheň, co postupuje k nám, který tak požírá tu trávu, aby už neměl co požírat a vlastně naproti jsme mu poslali takový protipožár, aby už se to nešířilo. Tak to byl takový adrenalinový zážitek, by se dalo říct.
1: Bylo vidět, že to mají pod kontrolou, že jako je to pro ně, že vědí, co mají dělat. A jenom potřebovali pomoct, aby se ten oheň, který se zakládal, nešířil na špatnou stranu, ale na správnou stranu. Takže jsme tam tak postávali, uhasili, když něco zašlo hoře tam, kde nemělo, a vlastně se od cesty hrnul oheň na druhou stranu. Tak byl to silný zážitek, protože kolem je mraky suchý trávy a střechy domů jsou taky ze suchý trávy.
0: Mohlo to být takových 100 metrů od místa, kde jsme bydleli. To ten požár, který jsme my zakládali proti. Takže pro nás relativně blízko, ale pro ně, oni se nám ještě smáli, že, jako, že to jako je v pohodě, že to je zábava, že jestli vůbec něco takového u nás jako máme, to u nás jako ne.
2: Předpokládám, že vodu tam nemají na hašení, takže tam funguje akorát tato verze.
1: Tak jako my jsme bydleli v takový turistický farmě, bych řekl, kde měli vodu z toho pramene v té skruži betonový, takže on si vzal na záda kanistr s pumpou a tím dohašoval to v nesprávnou stranu a tak. Takže, ale jako nehasil se vodou, to se spíš jako oheň ohněm. Hej.

0: pořadu Za obzor poznáváme Zimbabwe s Davidem a Majou Halberstátovými. Už jsme se bavili o všem možném, o přírodě, o lidech. Pořád se prolíná tím povídáním církev. Má význam v té zemi? Funguje třeba církev tam?
1: No, z mýho pohledu je to skoro jediná věc, která tam funguje. Oficiální nezaměstnanost v té zemi je 70%, prakticky 90%. To jsou pro nás nepředstavitelné čísla. Když jsme chtěli, třeba jsme byli na cíli, zároveň jsme si trošku užili i té země, takže jsme si byli podívat na vodopády. A teď tam místní trhovci prodávají výrobky. Skutečně tam na místě ještě vyráběli. A je to jejich jediný zdroj jejich obživy. To jsou ty nezaměstnaní, se snaží prostě něco vyrobit a něco prodat, a to je fajn. Takže jsme tenkrát se s nimi tam domluvili, že si vezmeme od každého jednu věc, a snažili jsme se nějak jako podpořit. Ale možná jako v té církvi jako funguje, nefunguje. Například my jsme dělali v naší církvi nějakou sbírku už předloni na přístroj do nemocnice. To byl přístroj na takový to fialový světlo na zařování kvůli novorozenický žloutence. To byla nemocnice, státní porodnice v 3 milionovém městě, neměla ani jeden tenhle ten přístroj. A když jsem se ptal, jaký je vlastně jako efekt toho, že se to neřeší, ta dětská žloutenka, ta novorozenická žloutenka, myslím, že to bylo 50% šance na úmrtí. A ne, že bychom my vytrhli a zachránili, my jsme měli prostě jako nějaký podíl na tom pořízení. Teď tam mají 2 přístroje. A tak jsem se ptal někoho tam, jestli jsou ty úřady rádi, že tam takhle přijde pomoc, a teď zrovna ty křesťani jsou tak motivovaní jako pomáhat, takže tam přinesou ty finance a to. A oni mi říkali, že ne, že ta vláda se toho bojí, že má nerada vstup zvenku do své země, asi se bojí o své pozice, jaký mocenský. A že to je vlastně celý organizovaný na základě vztahu s lékařema. Tam paní z církve, která organizuje tyhle ty pomoci, z techniku schání tuším z Japonska, finance z Ameriky, z Evropy, a snaží se jim pomoct. Křesťané tam chodí, vytváří tam klub, takovej, jakou místnost si tam pronajali v nemocnici, kde ty maminky, které jinak nemají nic, stát jim jako dákrát peníze na to, aby se to dítě narodilo, a jedno jídlo denně, tuším, po nějakou dobu, nevím jakou. A jinak nemají co, takže oni jim tam přinesou nějaký další jídlo, učí je plíst, nosí jim vlnu, učí je plíst, aby vyrobit si něco pro to miminko. Spoustu věcí i na tom venkově funguje, jak jsme zmiňovali, to komunitní centrum, protože křesťané mají to srdce tam dělat a nejdou oficiální cestou přes úřady. A to jsou věci, které tam fungují. Jinak, jsem říkal nemocnice, tak třeba policie. Policie ve 3 milionovém městě má 2 auta. Jedno má šerif a jedno nevím na co je, asi nějaké extrémní případy. Takže když máte doma problém, jako nějaký bezpečnostní, a zavoláte na policii, tak vám řeknou, jeďte do města a někde najděte policistu a přivezte si ho domů. Jinak jezdí na kole taky ty policajti. A takže třeba večerní bezpečnost řeší způsobem tím, že ty lidi v místní se domluvili a s policií organizují, že se střídají 2 lidi za noc, místňáci, který jezdí autem, a vozí 2 ozbrojený policajty. Jezdí po celé té oblasti tím soukromým autem a mají ve WhatsAppu mají skupinu, kde sdílí své obavy, takže tam někdo napíše, tady na této ulici se děje divný zvuk, přijďte se tam podívat, a oni pak do toho WhatsAppu napíšou, je to dobrý, to byl pes, který se porval s druhým psem a je to v pořádku. Takže to, jakoby, ty lidi sami si tohle to musí zařídit. Se státního, jako od vlády, vlastně tam nejsou žádné finance, takže tam strašně moc věcí nefunguje, a právě, že díky těm církevním aktivitám, co skoro je, já jsem tam neviděl nic jiného, že by jako fungovalo.
0: Ještě mě zaujalo WhatsApp a v podstatě technologie, což k Africe nevím, jak moc přiřadit. Mají tam internet a dostupnost tady těch věcí?
2: To je trochu paradox asi, protože tam, i když ty lidi nic nemají a jsou chudí, tak vždycky skoro měli nějaký ten mobil, ne? Nám přišlo, že když už něco si pořídit, tak aby měli před sebou tu nějakou obrazovku, a právě, že takový kontrast té chudoby, ale zároveň, že většina lidí to mělo, telefon.
1: Shodou okolností, o tom jsem se něco doslechl. Já jsem viděl a slyšel rozhovor s mužem Strife Massiva. To je bývalý člověk ze Zimbabwe, podnikatel, který tam založil mobilního operátora a vůbec dostupnost internetu. Ten měl nějaký příběh, asi je lepší si ho o něm přečíst, ale on se snažil jako jít proti místní vládě, nepřistoupit na korupční pravidla a podnikat. Nedařilo se mu, soudil se s vládou, všechny své peníze musel utratit na to, často říkal, že kolik víkendů trávil ve vězení. A nakonec se to nějak podařilo, získal nový investory a postavili tam mobilní síť. On říkal, že před ním tam 75% obyvatel nikdy neslyšelo zazvonit telefon. A po něm 75% obyvatelstva má možnost mít levný, jako levně dostupný internet. Funguje to tak, že za 3 bondy, což je 10 korun, jsem měl přístup na WhatsApp týden. Jsem si pořídil místní SIM kartu. Je to omezený na pouze WhatsApp, WhatsAppové zprávy. Když jsem chtěl internet, tak jsem zaplatil víc. Stejně to bylo úsměvně málo a měl jsem internet na 2 týdny. Jsem se pak jako to Ale je to tak, že vlastně jim umožnil tohle komunikaci. Jo, když jsem viděl jednoho známého tam v církvi, který měl rozbitý telefon a používal ho dál, tak jsem mu nabídl svůj rezervní, který jsem si sebou vzal a vlastně jsem mu ho věnoval. A on tam má ten internet takhle jako dostupný, akorát ty přístroje, to jsou věci, které stojí peníze a těch peněz tam moc není, takže to je možná trošku zádrhel. Ale přesto nějakým způsobem si ty přístroje sehnali a jak říká Mája, kde kdo měl vlastně přístup k tímhletím k internetu. No.
0: A ohledně elektriky asi běžně tak třeba dobí telefony, mají nějaké solární baterky nebo...
1: Jsme dostali instrukce vzít si sebou powerbanky všichni a čelovky baterie, aby jsme se měli večer při jakým světle jako povídat. Tak jsme se trochu vylekali, každý si pořídil powerbank dále. Třeba tam to dělají tak, že v různých částech města mají vyhraněný den, kdy jde elektřina. Tam, kde bydlel Vasí, tak tam šel v pondělí, tam šla elektřina, kde v pondělí jsme vařili. Samozřejmě vaří se na plynu, ale jinak, jaký je potřeba elektřina, tak to jsme si načasovali na pondělí, protože jsme tam podně připravili něco si jako český den, český večer, kde jsme jim vařili český jídla. Takže ta elektřina jeden den v týdnu, nebo večer, a někdy nejde ani večer, takže člověk musí mít tu powerbanku pořád v zásuvce, aby když jde náhodou elektřina, aby se dobila. A taky jsem zmínil, že jsme bydleli v rodině člověka, který dělá ty solární systémy a ten měl kvalitní bateriový systém na celý dům, takže všechny zásuvky byly pod proudem celý den. A ten, kdo má prostředky, tak si to může pořídit a on to má, protože to vyrábí nebo instaluje. Ten problém s tou elektřinou jsem se pak posléze dozvěděl, v čem to je. Měli tam elektrárny, nevím, jestli ještě běží, ale rozhodně to není něco, co by jim vyrobilo elektřinu. Tu dováží, nebo po drátech se dováží z Jihoafrické republiky, neplatí. Stát neplatí a Jihoafrická republika jim pouští elektřinu, až mladí nepotřebuje. A čeká, že jim zaplatí. Takže asi proto.
0: Je něco, co si z Afriky odvážíte, až už po té zážitkové stránce, nebo třeba nějaké myšlenkové, nebo vás tam zaujalo?
1: Po oba dvakrát, co jsme se vrátili, poprvé to bylo zdovolené, takže jsme měli to víc bezpečný, ty prožitky, a při to druhým jsme se dostali mnohem blíž k běžným lidem a k chudobě. Ale je tam prostě vidět, jak strašně věcí tam není, nefunguje. Ani nevím, kde bych začal, kdybych to chtěl opravit. A když jsme se vrátili domů, tak tady všechno funguje. Já jsem jel po silnici, lidi věděli, kdo má komu dát přednost, svítili semafory, fungovaly závory, na zemi byl nakreslený pruhy, všechno fungovalo. Toto byl prostě uchvatný dojem, když po návratu domů, že všechno funguje a že je ve věcech řád.
2: Je takové dobré si vlastně zažít takovou zkušenost a uvědomit si, v jaký žijeme zemi, že vlastně jsme zvyklí na všechno, že funguje, že můžeme jít do obchodu na benzín, že funguje elektřina, voda. Takové věci, byť pro nás samozřejmé, tak pro ně nejsou samozřejmé. Takže vlastně člověk si uvědomí, že může být jako vděčný za všechno, co má. Takže to byl takový jeden z nejsilnějších momentů vlastně té vděčnosti a že vlastně oni i byť mají málo věcí, tak jsou spokojení i radostní, by se dalo říct. Takže vážit si vlastně těch věcí a nebrát to jako samozřejmost, to, co máme tady v naší zemi.
0: Děkuji za povídání Davidovi a Maje Halberstátovým, kteří nás provedli po Zimbabwe. Těším se třeba při nějakém dalším setkání. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí z pořadu Za obzor Pavel Kohl.

Máme krátce po 11. hodině pátek 22. května. K mikrofonu Rádia 7 usedá Broňa Procházková. Procházet budu dnešním vysíláním a ráda jím budu procházet spolu s vámi. No a ať nekupujete zajíce v pytli, tak dejme prostor samotným pořadům, ať nalákají k poslechu. Naše vlastní selhání mohou vést k tomu, že se cítíme jako odpad a že nám už není pomoci, že jsme na odpis. V relaci Život víry bude nejen o této skutečnosti, ale také o Božím působení a postupné proměně hovořit Jakub Tichý. Vysíláme za 15 minut. Čtení na pokračování patří souboru povídek Mirka Vostrého s názvem Muzikant na jezeře. Autor zde obratně dávkuje napětí, smutek, tajemno i humor. Druhá povídka nás zavede na opuštěné nádraží v Jedlové. Vladimír Hauser čte ve 12.15. Říká se, že láska mluví mnoha jazyky, jenže rozumíme jim vždycky správně. V májovém vydání pořadu Rozmarína se podíváme na to, jak si navzájem projevovat náklonost tak, aby ji ten druhý opravdu pocítil. O své zkušenosti a postřehy se v této repríze po 13. hodině podělí manželé Bohunka a Pepa Horští. A pořad Rozmarína nás dovede až ke 14. hodině, kdy začínají písničky na přání. Těším se i na ty vaše hudební přání.

na kříž neopřebili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ni mohli

Váš život vypadá podle toho, čemu věříte. Tak tohle je citace o tom, že Bůh může přinést proměnu i do situací, které bychom chtěli vzdát, bude za okamžik hovořit Jakub Tichý. Jeho dramatickou životní cestu natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek a zazní Jen co dospívá kapela Spotlight.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Ahoj, já jsem Kuba a rád bych vám řekl něco o tom, jak jsem poznal Boha, nebo jak jsem se pro něj rozhodl. Já jsem se narodil v křesťanské rodině, moji rodiče jsou hodně aktivní ve své víře, dělají křesťanskou organizaci Bethel, která pomáhá drogově závislým. Takže jsem vyrostl vždycky v tom, že víra byla okolo mě, že jsem se dozvídal nějaké křesťanské pravdy a věci okolo Boha jsem nějak znal. A zároveň z nějakého důvodu, který si doteď vlastně neumím vysvětlit, tak se mě to absolutně nedotýkalo a absolutně to neměnilo můj život. Ale měl jsem 3 body ve svém životě, kdy jsem udělal nějaký krok k Bohu nebo jsem něco prožil, což mě postupně dostalo k tomu, že jsem sám uvěřil. První z těch bodů byl ve 12, kdy si pamatuju, že nějak poprvé v životě jsem začal přemýšlet nad tím, tyjo, vlastně moji rodiče jsou věřící, víra se tady nějak kolem mě řeší, co si jako o tom myslím já. Nějak poprvé jsem jako začal reflektovat svůj život, nějaký věci do hloubky a pamatuju si, že jsem byl na adaptačním pobytu a že jsem tam s 6. třídou a hrozně jsem přemýšlel, jestli teda Bůh existuje nebo ne. A v těch 12, já jsem teda svojí velmi intelektuální 12-letou myslí došel k tomu, že Bůh existuje, ale v těch 12 to ještě vůbec nic neznamenalo pro můj život. A vím, že můj život pokračoval vlastně dost špatně, já jsem byl vždycky problémový dítě v těch 12, jako myslím si, že jsem se nechoval dobře třeba k holkám ve třídě, od 12 jsem potom začal být závislý na pornografii, zhruba v 15 jsem začal pravidelně šňupat a žvíkat tabák a rozvíjely se v mém životě závislosti. A pamatuju si, zase to vlastně neumím vysvětlit, ale v té době mi to vůbec nepřišlo špatně, i přesto, že jsem vyrostl v prostředí, kde nějak jsem znal křesťanskou morálku, tak nějak mi na tom nezáleželo. Prostě jsem žil takhle, jak jsem chtěl, ale vlastně jsem na základě těch závislostí a toho, jak jsem žil, došel do stavu, kdy jsem měl pocit, že život moc nedává smysl a hrozně jsem hledal, co v životě dělat, aby můj život měl smysl. A tak to šlo do těch 15, kdy teda jsem měl závislost na pornografii, na tabáku a nemohl jsem v životě vidět smysl. A v těch 15 my jsme jeli s rodičema do Anglie, protože moje rodiče v rámci té mise, kterou dělají, tak dostávali finanční podporu z Anglie, aby to mohli dělat. A my jsme tam jeli objíždět církve, které podporují moje rodiče. 3 týdny jsem strávil v Anglii, kde jsme objížděli různé domy lidí, kteří jsou z různých církví, kteří nás hostili. A já jsem prostě za ty 3 týdny setkal se s hrozně moc lidma, na kterých bylo hrozně vidět, že něco mají, že něco v nich je, že mají nějaký smysl, že pro něco žijou a mě to strašně fascinovalo, protože jsem viděl, že vlastně pro mě, já sice věřím, že Bůh existuje, ale nic moc to pro mě neznamenalo a najednou jsem viděl lidi, pro který to něco znamenalo a který žili jinak a bylo vidět, že jsou strašně vlídný, že nás vždycky všude strašně na nás byli hodný a cítil jsem z nich něco, co já jsem neměl. A tak v těch 15 v rámci tohohle pobytu jsem se poprvé rozhodl, já chci být jako tyhle lidi, já chci mít v životě smysl a já chci žít pro Boha. Tohle rozhodnutí ale nějakým způsobem mi vůbec nepomohlo v těch mých závislostech. Já jsem poprvé začal bojovat s tím, poprvé jsem si uvědomil, OK, takže to, že jsem závislý na pornu, mi nějak škodí, to, že jsem závislý na tabáku, mi nějak škodí a není to pro mě dobrý. Vím, že už v těch 15 jsem prožil nějaký změny ve svém životě, například, že v té době bylo normální, že kluci o přestávkách ve škole si pouštěli porno, prostě předevšema. A v té době já jsem hodně byl populární ve škole a já jsem začal říkat, že tohle prostě není dobře, že to nebudeme dělat. A reálně jsem viděl změnu vlastně ve své třídě a v celé té škole, že tohle se přestalo dít. Díky bohu, že jsem byl takhle vlivný, jinak bych akorát dostal asi bídu. Ale vlastně už jsem viděl, že to, že já měním svůj život, nějak měnilo i to okolí a měnilo to mě. Ale zároveň jsem stále s těma věcma bojoval, nebyl jsem schopný se zbavit těch svých závislostí a rostlo čím dál tím víc moje zoufalství. A další bod nastal, když mi bylo 17, kdy jsem fakt byl na tom hodně špatně. Říkám, že jsem byl takový závislostní zombie, protože vlastně můj život se skládal z toho, že jsem šel do školy, tam jsem žvejkal tabák, pak jsem vyšel ze školy a vlastně jsem přišel domů a tam jsem celý den seděl na počítači a jenom jsem střídal porno, tabák, chipsy. A jenom jsem celý den prostě strávil takhle. A pak vždycky to končilo tak, že jsem si večer lehl do postele a říkal jsem si, že můj život je prostě úplně v háji, že všechno je špatně. Ale nebyl jsem schopný se z toho cyklu vymotat. V těch 17 jsem jel na prázdniny pomáhat do Bethelu, do Anglie, to znamená do té organizace, co moje rodiče vedou v Čechách, tak jsem jel mezi ty drogově závislý kluky, jel jsem tam jakoby pomáhat, ale trošku jsem si sliboval, že to pomůže i mně, protože tam samozřejmě jsem neměl ani internet a ani jsem si tam netroufnul vzít tabák, i když mě zrovna nikdo baťoch nekontroloval, tak kdyby někdo zjistil, že jsem tam přivez tabák, tak to by byl brutální průšvih. Takže jsem měl 6 týdnů, kdy jsem měl možnost být jako kompletně čistý od těch závislostí a pamatuju si, že zhruba týden, co jsem tam byl, tak jsem ležel v posteli a nějak jsem reflektoval svůj život a dostal jsem se do stavu, kdy jsem byl fakt úplně jako zničený a říkal jsem Bohu, nebo prostě v hlavě jsem si nějak říkal, já jsem prostě asi ztracený.

způsobem, že Bůh je v tom se mnou. Nějak jsem cítil radost a vím, že zbytek toho pobytu v té Anglii, těch zbylých 5 týdnů, to bylo jedno jako z nejvíc nadšených období, co já jsem měl. Tam zároveň jsou duchovní programy, takže já jsem tam strašně čerpal, všechno jsem poslouchal, já jsem zvládl za tohle léto přečíst asi 3/4 Bible za jedno léto, protože my jsme měli prostě pracovní dobu a já jsem pak přišel domů, neměl jsem internet. Zjistil jsem, že ty kluci tam nebyli tak upovídaný jako český kluci, kteří se u nás léčí, takže jsem vždycky prostě přišel domů z práce a šel jsem do pokoje a četl jsem Bibli do večera. A byl jsem nadšený, bavilo mě číst Bibli, bavilo mě to všechno. A od téhle chvíle já jsem zažil ve svém životě nějakou změnu. A ten 17. rok svého života nějak vnímám, že říkám, že od té doby mám nějak vztah s Bohem. Že pro Boha jsem se rozhodl v těch 15, ale od 17 opravdu zažívám to, že Bůh se mnou je, že nějak reaguje na moje modlitby různýma způsobama a i od té doby mě vysvobodil nějakým způsobem z těch závislostí, což neznamená, že už jsem nikdy neviděl v životě porno nebo nikdy nežvíkal tabák. Měl jsem i jako jednorázový selhání, měl jsem i období, kdy jsem do toho spadl znova, ale už nikdy od té doby jsem nespadl do té beznaděje, že jsem měl pocit, že jsem v tom sám, že jsem úplně prase a že není cesty ven pro mě z toho, v čem jsem.

0: Zmínil jsi to, že jednoho večera si usnul, potom se probudil a věci byly jinak. Najednou si měl nový náboj, novou radost, nový přístup k těm věcem, možná nějaké nové myšlení. A když se řekne setkat se s Bohem nebo vydat Bohu ty věci, tak někdy to může být pro nás abstraktní. Jak vypadá ten tvůj každodenní život s Bohem, nebo co to znamená vůbec mít vztah s Ježíšem, následovat ho?
1: Myslím si, že jedna rovina každodenního života s Bohem je, že člověk má nějak věci nastavený a tak to ovlivňuje to, jak žije. Myslím tím třeba, že ne všechno musí být nadpřirozený, že když člověk, ať už je v církvi nebo čte Bibli, tak tam vidí nějaké principy pro život a to je něco strašně přirozeného, co prostě člověk může jakoby žít s Bohem, žít jako křesťan, vlastně rovnou se rozhodnout. A zároveň přesně, co já jsem prožil v těch 15 až 17 letech, je, že když to člověk tlačí jenom na sílu a přesně si něco přečte, řekne si, tak takhle já teď chci žít, tak to nevždycky funguje. A pak v rámci, dejme tomu, těch abstraktnějších, složitějších věcí, tak to není tak složité, jak to zní. Jo, modlitba je prostě to, že já jdu a buď v hlavě, nebo potichu, anebo když jsem někde sám, tak klidně nahlas říkám Bohu třeba, jaký jsem měl den. Takže vlastně to říkám do prázdna, ale věřím, že vlastně to říkám Bohu. Nebo mu říkám přesně, s čím bojuju, co je pro mě těžký, co mě čeká, nebo co čeká lidi okolo mě. A pak ty zážitky toho, jak Bůh na to reaguje, jsou různý. Někdy cítím přesně nějakou emoci, jako to bylo tenhle ten večer, že jsem se probudil a najednou jsem měl pocit, že jsem najednou věděl, že Bůh se mnou je nějak jakoby v sobě a nebylo to nic jako, že zazářilo slunce speciálně a tím jsem věděl, že to je, prostě jsem nějak jako to cítil a takhle emocema Bůh mluví často, že často, když jdu a vypovídávám se Bohu o tom, co se mi děje těžkýho v životě, tak někdy najednou ucítím pokoj nebo ucítím, že nejsem v tom sám. Někdy zase jsem zažil, že přesně Bůh odpovídá skrz Bibli. Stalo se mi víckrát, že prostě jsem něco řešil, něco jsem Bohu říkal a pak jsem otevřel Bibli a zrovna se to týkalo toho, co jsem řešil. Je to takový, že často prostě povídáte Bohu něco a pak jednou za čas se nějak odpoví, něco se stane, ať už je to nadpřirozené nebo přirozené nebo napůl. Takhle to asi vnímám.
0: Někdy se stává, že lidé nemají problém s Bohem, ale možná ten problém nastane, když tomu Bohu dáme jméno. To jméno je Ježíš Kristus. Jaká je v tomto pro tebe ta dynamika toho mít vztah s Bohem, do toho vstupuje Ježíš Kristus, něco tady udělal, nějak se to vztahuje do našeho života. Kým pro tebe je Ježíš?
1: Ježíš je úplně jako nejstěženější věc. Pro mě asi role konkrétně Ježíšova příběhu přichází hodně do mýho života v období, kdy pochybuju. Protože v tomhle tom jako osobním vztahu, kdy řeším praktické věci, nespecifikuju většinou jako Ježíš, Bůh, prostě se jakoby modlím k Bohu. Ale když se vracím k tomu konkrétnímu příběhu Ježíše, je, když řeším nějaké svoje osobní selhání nebo

0: pochybnosti. Pro mě asi ten příběh Ježíše byl stěžejní v těch dvou druhých bodech, který jsem zmiňoval. V tom prvním, když mi bylo 15, tak tam určitě figuroval příběh Ježíše jako vzor, že jsem viděl, že ty lidi žijou nějakým způsobem jako Ježíš a tím myslím, že žijou pro druhé, že přesně jsem tam viděl to, že oni nás hostili, že byli strašně hodní, že byli citliví a to je něco, co potom, když jsem četl příběhy o Ježíši, jak žil, tak v těch 15 pro mě asi Ježíš byl hodně inspirací a pak v těch 17 byl stěžejní právě ten příběh, že jsme nějakým způsobem zkažení a že si nemůžeme sami pomoci. Ale věřím, že i přes to, že jsme zkažení, tak Bůh nás miluje a to je přesně to, co se mě právě dotklo ten večer v těch 17, nebo co byla součást toho, že jsem v těch 17 prožil, že Bůh je se mnou, že jsem si najednou uvědomil, tohle je ten Bůh, ve kterýho věřím, to je ten Bůh, který viděl tu zkaženost, on viděl jako všechny ty věci, které jsem pokazil a rozhodl se, že mě miluje tak moc, že se stoupí, že se stane člověkem a že zemře na kříži místo mě, že vezme na sebe tu zkaženost a že mi pomůže se z ní dostat vlastně. A v těch 17 tohle bylo to stěžení, co se mě dotklo, že ne nějaký vlastně to je jedno, co já jsem zkazil, to je jako bezvýznamný, ne, ale to, co jsem zkazil, opravdu je problém, opravdu jakoby je to blbý a opravdu nejsem sám schopný se z toho dostat, ale ten dokonalý Bůh, ten Ježíš, který mi byl vzorem, žil pro druhý, dělal věci dobře, i přes spoustu velkých věcí, které jsem pokazil, tak i přes to mě miluje. A myslím si, že právě to, co jsem cítil, že jakoby Bůh je se mnou, tak bylo hodně postavený na tom, že vlastně ten Ježíš v tom se mnou je. Ten Ježíš se stoupil na tu zem, prožil ty těžké věci, prožil těžší věci, než jsem prožil já. A stejně mě miluje i přesto, že jsem to zkazil a stejně je se mnou.
1: Byla řeč i o modlitbě, což jako křesťané bereme jako určitou formu komunikace s Bohem. Ty jsi volal k Bohu, Bůh něco udělal, přinesl nějakou změnu, když to možná vezmeme do toho obecného hlediska. Jaká je ta boží komunikace směrem k nám? Jak vnímáš, že je to oboustranné?
0: Já myslím, že vlastně jsem to nějak už zmínil, že hodně vnímám, že právě Bůh ke mně komunikuje zpátky skrz ty emoce, že v situacích, kdy se cítím totálně ve stresu, že mi všechno padá na hlavu, tak když jdu a řeknu to Bohu, tak často pocítím pokoj skrz právě to, že nějak cítím, že Bůh je se mnou. Pak to stěžení je určitě právě Bible, skrz kterou Bůh komunikuje, ať už nezávisle na tom, jestli s ním mluvíme, tak si prostě můžu vždycky jít a vždycky si přečíst z Bible a tam vždycky ta boží komunikace je. A zároveň jsem zažil, že někdy přímo jsem Bibli otevřel a viděl tam něco, co jsem řešil. Pak vnímám, že hodně Bůh ke mně komunikuje skrz druhý lidi, že jsou lidi, kteří už s Bohem zažili něco víc než já třeba, kteří jsou schopní mi odpovědět na otázky nebo pomoct mi vidět nějaké věci jasnějiš.
1: Pokud by nás poslouchal někdo, komu křesťanství nedává smysl, nikdy tomu nedal šanci a říká si, proč by takovým věcem měl věřit, jaký by mohl být první krok, nebo jak možná ponouknout lidi, kteří jsou možná laxní k těm věcem, aby možná objevovali nebo přemýšleli nad vlastním životem, nad možným vztahem s Bohem?
0: No já bych v první řadě řekl, že pokud jste laxní, tak bych vás pozbudil, abyste přemýšleli nad svým životem obecně, protože váš život vypadá podle toho, čemu věříte. A i když máte pocit, že nevěříte v Boha nebo nevěříte v nic vyššího, tak uvnitř hluboko je nějaká hodnota, podle který vy se řídíte. A pokud vy nevíte, co to je za hodnotu, nebo nemáte promyšlený, co je nějaký váš pohled na svět, podle kterého žijete, tak to znamená, že jste ovládaný něčím, co nemáte pod kontrolou a co není z vaší vůle, ale je to možná něco, co prostě do vás někdo vložil a vy to ani nevíte. Takže já bych v první řadě pozbudil všechny, aby opravdu přemýšlej nad tím, proč se chovají tak, jak chovají, proč žijou život, jaký žijou, protože někde hluboko je nějaká víra, ať už Boha, nebo to může být víra v to, že nejdůležitější je udělat radost mým rodičům, nebo nejdůležitější je vydělat peníze. A to bych pozbudil všechny, aby nezávisle na tom, jakýho jsou vyznání, přemýšleli nad tím. A myslím si, že když nad tím začnete přemýšlet, tak si myslím, že to křesťanství jako nabízí nejlepší pohled na život ze všech, který jsou v těch možnostech. A teď nemám čas dělat komplexní vysvětlování, ale určitě bych vám doporučil, když budete přemýšlet nad tím, co žijete, a zjistíte, že třeba to má někde nějaký mezery, nebo že vás to dovedlo v životě někam, co není ideální, tak zkuste si lehnout možná do postele jako já a říct, hele Bože, přemýšlel jsem nad tím, jako za čím jdu v životě a možná už jsem zjistil, že už mi to nefunguje tak, jak jsem si myslel. A jestli tam seš, tak mi to nějak ukáž a ukáž mi, co mám dělat se svým životem.

Vyprávění Jakuba Tichého, které pro Rádio 7 natočil Kuba Lofítek, je ujištěním o tom, že pro Boha není žádný případ ztracený. Kéž je povzbuzením pro každého z nás, ať už se nacházíme na naší životní cestě kdekoliv.

Kromě Julie a Rity má dnes svátek Emil. Toto jméno nosil slavný římský rod Emiliů, základem je latinské přídavné jméno Emilianus, což znamená, tento význam bychom mohli přeložit jako soutěžící nebo soupeřící. Emila tedy není lehké porazit, jen tak něco ho neskolí. Důkazem je i jeden ze slavných Čechů, cestovatel a lékař Emil Holub. Po studiích vykonával lékařskou praxi v Jižní Africe a v letech 1872 až 87 podnikl 3 výpravy do jejího nitra. Také můžeme připomenout Emila Kolbena, našeho předního elektrotechnika. Ten dělal asistenta samotnému Edisonovi. V roce 1896 založil elektrotechnickou továrnu v Praze Vysočanech, z níž později vznikla ČKD Praha. Emil Kolben zahynul v koncentračním táboře Terezín. A konečně můžeme vzpomenout i slavného atleta Emila Zátopka, který vytvořil 18 světových rekordů. Jako jediný v historii získal na jedněch olympijských hrách 3 zlaté medaile ve vytrvaleckých běžeckých disciplínách. Velká gratulace dnes míří právě k Emilům, k jejich svátku.

Páteční den se pomalonku blíží ke 12. hodině na Rádiu 7 ve 12 polední modlitba, ve 12.15 čtení na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser otevře další povídku s názvem Noční výpravčí a ve 13 hodin je tu pak Rozmarína. Bohunka a Josef Horští se zaměří na jazyky lásky.

se chci k tobě přiblížit, Bože můj, být přítomnosti tvé. U tebe odložit vše, co mě stihlo obtížit,

Bylo 12 hodin, máme pátek 22. května. Dobré poledne vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková. A přeji i dobrou chuť, obědváte-li. A pokud jste za volantem, tak ať máte klidnou jízdu a nerozhodí vás jakákoliv dopravní situace. Jízda Rádia 7 dnešním dnem zve v poledne hodit blinkr a na chvíli zamířit bokem mimo hlavní proud dění, jít si pro obnovu, pro občerstvení, prostě zvednout hlavu k nebi a naladit se na Boha. Před malou chvílí v pořadu Život víry zněla věta, která mě zasáhla. Přiznám se, ano, zasáhla věta: váš život vypadá podle toho, čemu věříte. Tak jsem musela v tom čase mezi pořadem Život víry a polednem o této větě přemýšlet a myslím si, že zabarví i mou modlitbu. Zvu k modlitbě. Život vypadá podle toho, čemu věříme, komu věříme, jestli sobě nebo tobě. Náš nebeský Otče, tak ti děkujeme, že život můžeme postavit na pevnější základ, než jsme my. Díky, že může stát na tobě, kotvit se k tobě, k životu, že můžeme žít a nejenom přežívat. Díky za Krista, který nás sebral smrti a mrtvolnosti, marnosti. Děkuji, že nepatříme do evidence smrti, byť bychom přesně tam měli patřit. Smrt má na nás právo pro naši vlastní špatnost. Tak prosíme, odpust, když z tebe děláme mrtvého Boha, Boha, co nemá na to něco dělat, něco říct, kdy žijeme, jako bys nebyl, kdy děláme mrtvého brouka. Prosíme, proměňuj nás ke svému obrazu, ať žijeme tvým slovem, ať se stáváme tvým slovem i pro ty druhé, ať jsme co k čemu i pro ty kolem nás. Tak se modlíme za nemocné, modlíme se za osamocené, modlíme se za ty, co mají strápenou mysl, modlíme se za ty, co jsou na nějaké křižovatce v životě. Modlíme se za ně a prosíme za pomoc pro ně. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

Noční výpravčí. To je název druhé povídky Mirka Vostrého, kterou najdeme v knize Muzikant na jezeře a do které se zaposloucháme za malou chvíli.

sláka, tak postav se rovně, jako stále můžeš, zvedni svou hůl.

Kniha Mirka Vostrého Muzikant na jezeře je souborem 9 povídek. Ve čtení na pokračování dnes otevřeme druhou z nich. Ve 3 setkáních se ponoříme do příběhu s atmosférou tajemství. Příběhu, který vykreslí sílu lítosti, čte Vladimír Hauser.

Že jste mě v téhle krčmě už viděl, je docela možný, jsem tu totiž pravidelným hostem. V 90. roce jsem tu takhle byl poprvý a od té doby sem chodím. Každý rok, druhý pátek v květnu. Mají tady bezkonkurenční, nefalšovaný hovězí guláš, ale to vy určitě víte. Na ten se vždycky těším. A pokaždý spím tady na nádraží, tamhle na lavičce pod střechou. Je tam tma, protože ty světla pod stropem, co já pamatuju, nikdy nesvítily. A ty lampy na peróně jsou tak vysoko, že na tu moji lavičku nedosvítí. Tam se teda uložím, když hospoda zavře. Většinou tady už jsme jenom já a hospodský, všichni ostatní hosti už dávno odešli, já ale zůstávám až do zavírečky. Jasně, že bych si mohl najít nocleh tady, ty výzce pod Jedlovou, teď je to jenom 2 kiláky odsud. Nebo bych mohl popojit kousek do lesa a lehnout si na jehličí na první pohodlný místo, který najdu. Je jich tu dost. To já bych ale neudělal, tradice je tradice. Kvůli tomu sem přece jezdím. Já si vždycky vybalím karimatku a rozložím si ji na tu lavičku. Když je měsíčná noc a tohle dobu většinou bejvá, tak si ještě před spaním sednu na obrubník a otevřu si lahev piva, kterou si pro tuhle příležitost nosím sebou. Pivo je teplý, ale to mi nevadí. Pak se objeví kocour. Takový normální kocour, ale pořádně urostlej a celý šedivej. Otře se mi o záda a zapřede. A já vytáhnu z batohu nějakou dobrotu, kterou jsem si pro něj připravil, kousek pečeného bůčku nebo tak něco. Kocour to spořádá a pak tam sedíme spolu a koukáme na koleje, po kterých se k nám pomalinku blíží hranice stínu a měsíčního svitu. A posloucháme to hluboký ticho. Já nic neříkám a kocour taky mlčí. Jenom z lesa občas zahouká sova. Většinou už bývá pěkná zima, ale my takhle sedíme, dokud se měsíc nevyhoupne nad vrcholky stromů a neozáří nás. A ten kocour najednou není šedivej, ale stříbrnej. Ještě chvilku spolu takhle mlčíme a já se pak seberu a zalezu do spacáku, kde si ani ne za minutu udělám příjemný teplo. Když se uvelebím a podívám se tam, co jsme s kocourem seděli, tak on už tam není. Nevím, kam chodí. Dneska to nebude jiný. Mám to takhle rád. Je to ale zvláštní místo, tahle Jedlová. Obrovský nádraží v lesích a kde nic tu nic. Žádná civilizace. Jen 2 velké trati se tady stýkají. Z Rumburka do Lípy a z Rumburka do Děčína. A na nádraží je hospoda, která má každý den otevřeno od rána do večera. To se jinde nevidí. Jak říkám, poprvé jsem to takhle nocoval v 90. Ale znám to tady už oddřív. Jako malý kluk, můj táta byl strojvůdcem a jezdil tuhle trať. Ne tu do Lípy, ale tu do Děčína. Často mě brával sebou. Každý víkend, když jezdil, jsem chtěl jet s ním. Někdy se jelo přes den, ale jindy mě vzal na noční vlak. Ten dneska už nejezdí, ale tenkrát, v 70. letech, vyjížděl poslední vlak z Rumburka ve 11:45. Ve 23:39, to si pořád ještě pamatuju, byl tady v Jedlový. 8 minut počkal na motorák od naproti a do Děčína jsme přijížděli v 0:22. Sedával jsem v kabině vedle táty a on mě takhle v noci nechával řídit. To se samozřejmě nesmělo, nebyl ale nikdo, kdo by nás načapal. Umíte si představit, jaký to pro kluka bylo nádherný dobrodružství? Sedíte v kabině velikého motoráku a řídíte. Ne nějaký model, ale opravdický vlak. Táta mě dokonce naučil, jak se rozjet a jak potom zastavit. Posunete páku dopředu, přidáte otáčky a ono se to rozjede. Sledujete návěstí, občas zpomalíte a občas zase přidáte. Světla svítí nějakých 200 metrů dopředu, dál už je jenom černý nic.
a vy uháníte po koleji, která se klikatí v lese mezi kopci. Ty kopce nevidíte, ale víte, že tam jsou. Který kluk něco takového zažije? To je to nejhezčí, co si z dětství pamatuju. Jezdili jsme tenkrát tím motorákem, co měl sedadla čalouněný zelenou koženkou a hranatý okna, který byly na kliku a dali se přes ně stáhnout tmavý rolety. Žádný hadrový záclonky, ale rolety. A ten motorák jezdil i devadesátkou. Táta to vždycky hnal devadesátkou na všech rovných úsecích. To byla neuvěřitelná rychlost. Ten vlak jel, jako by ho někdo vystřelil. Já jsem se taky jednou nebo dvakrát odvážil zrychlit na 90. Naposled, když mi bylo 14. To byste musel zažít, to se nedá vyprávět.

ale s klukem, to jako se mnou, podnikal cokoliv, co pro mě mohlo být zajímavý a dobrodružný. Jako třeba řízení opravdického vlaku. Jenže táta už nežije. Bylo mi 14, když se nevrátil domů. V tom věku kluk tátu potřebuje nejvíc. A já jsem o něj přišel. Srážka vlaků. 8. června se to stalo. V 79. připadlo 8. června na pátek, stejně jako dneska. Táta vyjel ze stanice, jenže po nesprávný koleji. Měl jet jako vždycky doprava na Děčín, vyhybka ho ale hodila doleva na Lípu. A tam se srazil s protijedoucím nákladákem. Ještě prej neměl velkou rychlost, jenže v motoráku sedíte hned vepředu, tak to schytáte z první ruky. Ten nákladák táhla 458, to byl takovej menší diesel s kabinou vzadu a s dlouhým motorem vepředu. Říkám menší, ale stejně měl 60 tun. A do téhle mašiny, která v tu chvíli mohla jet tak 40, jak zpomalovala před vjezdem do stanice, táta narazil taky možná 40. To máte dohromady 80 kiláků za hodinu. Tátovu kabinu to vmáčklo hluboko do kabiny pro cestující. Tamhle na okraji lesa vedle kolejí má táta pomníček. Když sem přijedu, jdu nejdřív tam, chvilku zavzpomínám a pak to jdu sem do hospody zapít. Je to tak trochu, jako bych tady seděl s tátou.

Měl jsem to tady na severu rád, to víte, samý krásný zážitky. Po tátově smrti jsem se tu ale dlouhý roky nemohl ukázat. Bylo to pořád moc silný. Víte, přijít o tátu, to je zlý, ať se na to díváte, jak chcete. Ale přijít o tátu, jako byl ten můj, to s váma hybne na hodně dlouho. Já jsem se z toho vlastně nikdy úplně nevzpamatoval. I když dneska už jsem ve stavu, kdy jsem můžu, aniž bych z toho byl špatnej, ale tenkrát to prostě nešlo. Měli jsme s klukama takovou partu a jezdili jsme na čundry po celé republice. Středohoří, Šumava, Orlický hory, Slavkovský les a někdy i na Moravu, ale sem na sever nikdy. Teda kluci jo, ale já ani omylem. Když se jelo na sever, já jsem se pokaždý na něco vymluvil. Teprve v tom 90. roce jsem se odhodlal. Z ničeho nic mě prostě napadlo, jestli už není čas. Několik týdnů mi pak trvalo, než jsem uzrál. Klukům jsem řekl, že s nima na čundr nepojedu, jenže tentokrát to bylo opačně. Kluci jeli někam na Vysočinu a na sever jsem jel já. Sám. Divnej pocit to byl. Čím dál podivnější, jak jsem se blížil ke Dloví. Za Novým Borem už to bylo k nevydržení. Poznával jsem krajinu, kterou jsem mýval tak rád. Jeden špičatý kopec vedle druhýho, kam až dohlídnete, a všude kolem lesy. Prostě krásnej pocit, jako když se vracíte domů. A proti tomu se mi dělalo nevolno při pomyšlení, že tam někde mám tátu. Teda, kdo ví, kde dneska je, já si myslím, že v nebi, kde jinde. Ale to místo, kde se to stalo, je Jedlová. Vystoupil jsem z vlaku po 7. hodině. Slunce stálo ještě dost vysoko, aby hřálo, ale zase dost nízko, aby všechno kolem začínalo chytat ten nádherně zlatavej podvečerní odstín. Vykročil jsem zvolna z nádraží podél kolejí a šel jsem 300 metrů za poslední výhybku, tam, co se ty dvě trati rozcházely.

zejí. Na lípu vede ta levá a já jsem se po ní dal ještě kousek necelých 100 metrů. A tam to bylo. Dřevěný křížek, kolem něj kytky, představte si, že byli čerství. A před křížkem kolo od vlaku do půlky zadlabaný do země a na něm vyrytej nápis Vladimír Jandera, strojvůdce, tragicky zahynul při železničním neštěstí 8.6.1979. Takhle to tam stálo. Kvůli tomuhle jsem přijel. Samozřejmě jsem věděl, co tu najdu, ale stejně jsem u pomníčku stál jak opařený. Po chvíli, neměl jsem tušení, jak dlouhá byla, jsem si uvědomil, že to je všechno. Nevím, co jsem si myslel, snad, že se tady potkám s tátou, jenže to se nestalo, jak by taky mohlo, takový nesmysl. Tak jsem se otočil a loudal se zpátky na nádraží. Hlavu jsem měl, jako by mi ji někdo poctivě vygumoval. Nutně jsem si potřeboval dát pivo. Spíš 3, možná i 4. Slunce se už dotýkalo obzoru a nádražní budova, která je v normálním světle šedivá, teď zářila oranžově. To znamenalo, že jsem u toho pomníčku musel stát tak 1,5 hodiny. I když mě to připadalo jako pár minut. Tenhle lokál už tenkrát, a to je 17 let, vypadal úplně stejně jako teď. Akorát ubrusy se od té doby vyměnili a pivo teď mají taky jiný, lepší. Hospodský ale zůstal a přijde mi, že i kuchaře mají pořád stejnýho. Objednal jsem si pivo, pak druhý, a třetí, hospodský říkal něco o skvělým guláši a já jsem si uvědomil, že mám vlastně pořádný hlad, tak jsem si ho dal. Nepřeháněl ten hospodský, nepamatuju si, že bych kdy jedl lepší a dokonce mi ho nedal s knedlíkem, ale s bramborem, jak to mám rád. Po čtvrtým pivu jsem už v lokále zbyl sám a hospodský se chystal zavírat. Tak jsem vzal batoh, přesunul se pod nádražní střechu a tam na lavičce si udělal spaní. Byla už tma, akorát na západě bylo nebe ještě malinko do oranžova a i když nebe bylo pořád bez mráčku, hvězdy přes světlo nádražních lamp vidět nebyly. Asi to bylo tím chladným vzduchem, že ze mě spadla únava. Najednou se mi nechtělo spát a hlavou se mi honila fůra myšlenek. No, honila je silný slovo, po těch pivech se spíš plazili, jenže na usnutí to prostě nebylo. Tak jsem z batohu vytáhl pohotovostní láhev piva, že se trochu umrtvím, abych vůbec kdy usnul. Sedl jsem si na obrubník a začal ucucávat. A najednou se objevil šedivej kocour a začal se mi otírat nejdřív o záda a pak o nohy a hlasitě předl. Byl jsem rád, že mám společnost, protože na mě začínal padat smutek. Já si tady popijím a v žaludku mě hřeje guláš a ty bys si možná taky něco dal, pomyslel jsem si. A nahlas jsem řekl, počkej tady, nikam nechoď, já ti něco dám, jako by mi mohl rozumět. Kocour se na mě podíval a možná mi fakt rozuměl. Každopádně zůstal sedět, zatímco já jsem štrachal v batohu. Vylovil jsem lunch meat, co jsem měl na snídani, a kudlou jsem ho vydloubal na zem, aby si kocour nepořezal jazyk o plechovku. Kocourovi to udělá radost, říkal jsem si, a mě nijak neuškodí, když budu snídat jenom tatranku. Kocour otočil hlavu ke mně a pár okamžiků koukal, možná si chtěl ujistit, že to je opravdu pro něj. Když mu došlo, že já to nejspíš jíst nebudu, pustil se do toho on. Musel mít hlad, protože
Ten lunchmeat, co měl skoro půl kila, spořádal celý. Zbyl po něm na betonu jen mastnej flek. Pak se posadil a ani se nehnul. Já jsem pomalu dopíjel pivo a tak jsme tam spolu seděli, mlčeli a dívali se na stříbřitý kolejiště obklopený stříbřitým lesem. Nad vrcholky stromů se totiž právě vyhoupl měsíc, který byl zrovna v úplňku. Nejvíc stříbrnej byl ale ten kocour. Dopil jsem, pohladil kocoura a řekl: díky za společnost, kámo. Kocour zamňoukal a zůstal sedět, zatímco já jsem zalezl do spacáku. Hospoda už byla temná a kancelář výpravčího taky. Poslední vlak, ten z Děčína, odjel těsně po devátý, tak výpravčí už asi spal. Aspoň v patře, kde bydlí, se nesvítilo. Když jsem se podíval na obrubník, kde jsme s kocourem před chvilkou seděli, byl tam už jenom ten flek od lunchmeatu. Poslední, co jsem si pamatoval, než jsem usnul, byly hodiny, co visí tamhle pod střechou, a ty ukazovali půl jedenáctý.

0: Zbudilo mě mňoukání. Kocour byl zpátky a stál u té mojí lavičky. Ty máš ještě hlad? Zeptal jsem se rozespale a mrknul na hodiny. Za 10:50. To jsi mě teda moc dlouho spát nenechal, posteskl jsem si v duchu a trochu začínal litovat, že jsem se s ním tak skamarádil. Vytáhl jsem tu tatranku, co mi zbyla na snídani, kocour si k ní čuchnul, ale žádný nadšení nejevil. No jasně, tohle ti nejede, viď? Kocour neodpověděl a skoro bych řekl, že se pohravě ušklíbl, ale asi se mi to jenom zdál. Znova jsem se zavrtal do spacáku. Jemu se to asi nelíbilo, mňoukal totiž dál jako o život. Byl to takovej kravál, že jsem nemohl usnout. Tak co je? Co chceš? Byl mi sympatický, jenže teď mě už trochu štval. Snad si můžu vyspat, nemyslíš? Já nejsem noční tvor jako ty. Jestli mě chceš vytáhnout na myši, tak tě zklamu. Dneska lovíš sám a už zmlkni, jo? Kocour to ale nebral v potaz a za neustálýho mňoukání vykročil směrem ke kanceláři výpravčího. Jak jsem se za ním podíval, přišlo mi, že tady je něco divného. Chvilku ale trvalo, než ta myšlenka dorazila, kam měla, jak jsem byl po tom krátkým spánku zpomalený. V kanceláři se svítilo. Že by výpravčí na něco zapomněl a vrátil se do kanceláře? Co by to tak mohlo být, že to nepočká do rána? Nedalo mi to a šel jsem se tam podívat. Nebylo to nic příjemného, jen tak v triku, v jegrovkách a v ponožkách, byla totiž pěkná kosa. Zaklepal jsem na dveře, nic. Zabouchal jsem, zase nic. Vstoupil jsem do kanceláře a tam nikdo. Aspoň, že tam bylo teplo. Rozlížel jsem se, všude ten pracovní nepořádek, jaký člověk na takovém místě očekává, a v tom z vedlejší místnosti vyšel chlap. Výpravčí. Eisenboňácký kalhoty, eisenboňácká košile a bez kravaty. Eisenboňácký sako bylo přehozený přes opěradlo židle a červenou čepici. Kde má červenou čepici? Zajímalo mě. Nevím proč. Tak tu čepici jsem zahlídl na háčku na zdi. Prostě výpravčí. No jo. Jenomže mě na něm něco nesedělo. Dost dlouho mi trvalo, než mě to trklo. Takhle přece nevypadá člověk, který vstal z postele, aby se pro něco vrátil. To by byl v pyžamu, přes který by možná měl něco narychlo přehozený, no ne? Jenže tenhle výpravčí byl normálně oblečený, zavázaný boty a vůbec nebyl rozespalej. A že byla v kanceláři i v bytě výpravčího tma, když jsem lezl do spacáku, za to bych dal ruku do ohně. Výpravčí ještě před chvílí spal a basta. Tak jak to, že je teď oblečený a funguje na plný obrátky? Tohle se mi honilo hlavou během těch několika vteřin, co výpravčí mlčky stál a koukal na mě jako na zjevení. Nebylo divu, nikoho tady nemohl čekat takhle v noci. Pak se ale vzpamatoval.
1: Asi nemá smysl zvát vás dál, když jste se už pozval sám, že jo? Ale je dobře, že jste tady. Aspoň budu mít společnost. Já jsem tady pořád sám, víte? Dáte si čaj? Před chvilkou jsem ho zalil a touhle dobou už bude akorát.
0: Co myslíte, že jsem na to řekl? Jasně, že jsem neodmítl. Pořádně jsem vymrznul na těch pár metrech od spacáku do kanceláře.
1: Posaďte se, ukázal na jednu ze dvou židlí.
0: Na stůl přistály dva hrnky a konvice s horkým čajem. Všiml jsem si, že ty hrnky asi budou vypůjčený vedle z lokálu, protože na sobě měli takovou tu červenou značku Jednota, jakou jsem viděl na ceduli nad dveřmi hospody. Výpravčí se posadil na druhou židli.
1: Já nesladím, ale jestli ví, jo, tak cukr je tady.
0: Ukázal na otevřenou krabici kostkovýho cukru. Byl bych si dal spíš mlíko, ale to výpravčí neměl. Říká se,
1: A určitě jste to slyšel taky, že člověk udělá dojem během prvních pár vteřin. Buď dobrý nebo špatný. Je to přesně tak, to můžu potvrdit. Tenhle výpravčí mi totiž hned připadal jako někdo, s kým bych se dokázal spřátelit. Takovej normální chlápek kolem 45, co mu v tmavých vlasech začínají prosvítat stříbrný pramínky. To, co z něj vyzařovalo, byla přátelská povaha a důvěryhodnost. Věřil bych mu cokoliv, a to jsem ho vůbec neznal. Fakt sympaťák. Ale ty jeho oči. Měl v nich napětí a smutek, takovej hluboký smutek, jaký tam mívá člověk, který prožil něco hodně špatného, nějakou velkou bolest, co se nikdy nezahojila. Viděl jste někdy v televizi třeba dokument z války? Takový oči měli vojáci, co se vraceli z fronty, nebo lidi, kteří za sebou měli lágr. Nedalo mi to a zeptal jsem se. Nic mi do toho není, ale co teď děláte tady v kanceláři, když poslední vlak už dávno odjel? Udiveně na mě pohlédl. Odjel? To se pletete, poslední vlak přijede ve 23:39 a já jsem tady, abych ho vypravil. A jako bych se bez té informace neobešel, dodal, jede do Děčína. Jenže já na to, v jízdním řádu, co je nalepenej tamhle na okně, takovej vlak není. To máte pravdu, napsanej tam není, ale stejně přijede. Vždycky jezdí. Já už teď vypravuju jedině tenhle vlak. Od té doby, co jsem měl ten průšvih, mě nenechají vypravovat jiný vlaky než tenhle noční. Koukám ale, že bych vám to měl povědět pěkně od začátku. Nepospícháte, že ne? Kápnul na to docela přesně. Nespěchal jsem nikam, leda tak do spacáku, ale to mělo čas. Spacák neuteče. A tohle mě začínalo zajímat. Navíc, když jsem se podíval do těch smutných očí, tak jsem pocitoval neodolatelný nutkání mu jakýmkoliv způsobem udělat radost. A jestli to znamenalo poslechnout si jeho příběh, tak jsem byl jedno velký ucho. Ujistil jsem ho, že slovo pospíchat jsem ve slovníku nikdy neměl a nehodlám na tom nic měnit ani dneska.

Jak to bylo od začátku, jaký byl ten příběh tohoto podivného nočního výpravčího, tak na to si musíme počkat, dozvíme se to až v pondělí. Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser.

0: Učíte se cizí jazyky?
1: A teď nemyslím angličtinu, francouzštinu, němčinu, myslím jazyky lásky. Říká se, že láska mluví mnoha jazyky a ne vždy tomu druhému rozumíme správně, prostě každý mluví jinou řečí. V májovém vydání pořadu Rozmarína se podíváme na to, jak si navzájem projevovat náklonost tak, aby ten druhý opravdu pocítil. O své zkušenosti a postřehy se za pár minut, za 10 minut, po 13. hodině podělí manželé Bohunka a Pepa Horští.

Minula 13. hodina z dnešního dne. Pátečním vysíláním Rádia 7 s datem 22. května provází Broňa Procházková. Hodina před námi patří repríze pořadu Rozmarína. Příjemný poslech.

0: Dobrý den u poslechu květnové rozmaríny. Od mikrofonu se hlásí Bohunka a Pepa Horští. Dnes jsme si pozvali, budete překvapeni, manžele Horské. Tedy dnes si budeme povídat spolu.
1: Bohunko, vítám tě ve studiu.
0: Já tě taky vítám, Pepo, ve studiu.
1: O čem si tedy budeme povídat? Máj, lásky, čas vybízí k zamyšlení o lásce, tentokrát tedy o tom, jakými jazyky může láska mluvit, nebo můžeme lásku vyjadřovat. Jak si máme navzájem dávat najevo lásku, abychom ji vnímali a cítili se milování.
0: Jaké ty jazyky a jaká ta nářečí vlastně jsou, jak je poznáme? Na tohle téma si teď budeme povídat dalších 60 minut a můžeme se těšit na hodinu písniček, povídání i vzájemného sdílení. Nebudou chybět ani výsledky malé ankety na téma, kdo jakým jazykem mluví a podle čeho se to pozná. Máj, lásky, čas. Proto jsme také přistoupili i k tomu, že si budeme povídat o lásce. Já tu mám takový důkaz lásky přede mnou. Leží květina utržená před budovou rádia, kterou jsem dostala od svého muže. Když se na ní dívám, tak se mě úplně daleko lépe bude povídat. A když už jsem u té romantiky, tak začnu českým klasikem. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Mám pokračovat?
1: Ne, stačí. Tolik slova českého klasika o lásce mezi mužem a ženou, která si často právě v květnu, tedy měsíci lásky, připomínáme. Když je slyším, napadá mě, to je lidské vyjádření. Čteme ale také něco v Biblii o nějaké takové lásce mezi mužem a ženou, tedy o té romantické lásce?
0: Já mám moc ráda Píseň písní. Je to píseň, o které někteří říkají, že je písní o romantické lásce mezi mužem a ženou. Jiní vykladači mluví o tom, že to je píseň, která je metaforou vztahu Krista a jeho nevěsty církve. Já si myslím, že je to obojí, Pepo, co říkáš?
1: Ano.
0: Pepa kývá, ano, Pepa kývá. Já mám nejraději 2. kapitolu toho té písně písní a zkusím z ní prvních 10 veršů přečíst. Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách.
1: Ano, jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami.
0: A jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu. Jeho ovoce mi sládne na rtech. On mě uvedl do domu vína. Jeho prapor nade mnou je láska. Občerstvěte mě koláči hrozinkovými. Osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocná láskou. Jeho levice je pod mou hlavou. Jeho pravice mě objímá. Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních. Nebuďte a neburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Hlas mého milého. Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hle, právě stojí za naší zítkou, nahlíží do oken, dívá se mřížovým. Můj milý se ozval, řekl mi. Staň, přítelkyně, krásko má, a pojď. Tak, teď, když jsem to četla, ten text, tak nejenom jsem vnímala tu krásnou metaforu vztahu mezi mužem a ženou, to krásné, co se mezi nimi děje, ale protože máme téma jazyku lásky, tak už mi naskakovaly jednotlivé jazyky lásky podle konceptu Garyho Chapmana.
1: O tom budem dnes trochu víc povídat. Gary Chapman je dlouholetý americký manželský poradce, který, dá se říct, převzal koncept citové nádrže dětského psychologa Rose Campbella a mluví o tom, že každý člověk má citovou nádrž. Každý má samozřejmě jinak velkou a jinak naplnitelnou.
0: Někdo má třeba děravou.
1: taky může být, která ale spíše, ta díra je spíš způsobena jako životními událostmi a příběhy náročnými, který prožil. A je potřeba ji umět taky zacelit. Takže má každý citovou nádrž, tedy potřebu cítit lásku nebo vnímat lásku druhých lidí. Nejvíce samozřejmě od partnerů životních. Mluví o tom, že plná citová nádrž je pro partnerství či manželství stejně důležitá, stejně podstatná, jako třeba správné množství oleje v motoru auta.
0: Tomu rozumím,
1: aby mohl skutečně fungovat a jet, být dobře promazán, jinak se zadře.
0: Co se stane, jsem se chtěla zeptat, co se stane, že tam ten olej není?
1: Jakýkoliv malý množství oleje nebo nedostatečný množství oleje někdy stačí skutečně málo. I když je, jak říkáme, pod minimem, my technici, tak někdy to ještě stačí na to, aby ten motor jel. Ale přijde chvíle, kdy už je ho tam tak málo, nebo skoro žádné, že skutečně už nestačí namazat ten motor a dojde okamžitě k jeho zadření, k jeho poškození. A ta škoda je tak rozsáhlá na tom motoru speciálně, že u těch starších aut už někdy nestojí za to auto ani opravovat.
0: Dá se to nějak převést na vztah mezi mužem a ženou, na partnerský vztah?
1: Tak dá se to převést samozřejmě tak, že my potřebujeme tu citovou nádrž mít nějakým způsobem aspoň částečně naplněnou. Nejlepší by bylo, kdyby tam bylo jaksi toho oleje na maximum, když to převedu do té řeči technické, ale stačí, aby tam bylo aspoň nějaký dostatek toho oleje. Pak ten vztah může docela slušně fungovat. Tím, že cítím tu partnerovu lásku, to přijetí, tak mám větší tendenci tomu druhému i vycházet vstříc.
0: Podle Chapmana je tedy naplnění partnerovy citové nádrže lásky klíčem k dobrému a fungujícímu, můžeme říct, šťastnému manželství. Chapman zdůrazňuje, že pokud lidé cítí partnerovou lásku a přijetí, dokážou lásku přijímat a dokážou lásku dávat, tak mají větší tendenci mu vycházet vstříc a jeho lásku opětovat. Chapman je dlouholetý manželský poradce a po své 30-leté praxi zjistil, že způsoby vyjadřování lásky mohou být rozděleny do takových 5 oblastí, 5 kategorií, které nazývá jazyky lásky. Domnívala jsem se, že už je to téma, které je chronicky známé, ale jak už jsme říkali, dělali jsme malou anketu mezi našimi přáteli a vlastně jsme zjistili, že asi čtvrtina našich přátel ví, že existuje knížka nebo knížky, ale nikdy ji nečetli, vlastně ten koncept vůbec neznají. Vůbec není na škodu, když se dneska budeme trošku víc tomuto tématu věnovat. Jaké jsou tedy ty jazyky lásky v těch 5 skupinách? Jsou to slova ujištění, soustředěná pozornost, dárky, dávání a přijímání dárků, skutky služby a fyzický kontakt. Podle konceptu toho Garyho Chapmana každý člověk vyjadřuje svému protějšku lásku všemi 5 jazyky, ale jenom jeden z těch způsobů používá nejčastěji. Ten nazývá Gary Chapman primárním jazykem lásky. Každý má podle tohoto konceptu jeden nebo 2 primární jazyky lásky, kterým nejlépe rozumí a ve kterých lásku vyjadřuje, ale taky přijímá.
1: Tak to je 5 jazyků. Já to ještě zopakuji, protože to možná nemusel někdo postřehnout. První jsou slova ujištění, to je první jazyk lásky. Druhá je soustředěná pozornost, třetí jsou dárky, čtvrtý jsou skutky služby a pátý je fyzický kontakt. Některý z těchto jazyků lásky má každý z nás jako primární, jako první. A teď, co to znamená v praxi?
0: Já jsem nedávno slyšela rozhovor 2 mladých žen, které obě dvě byly několik let vdané, měly rodinu. A ta jedna říká, víš, ten můj, on mi i po 5 letech manželství nosí pořád dárečky, malé čokoládky, žvíkačky, které mám ráda, malou kosmetiku, dává mi to na různá místa, abych byla překvapená. dává mi na poštář třeba snitky mateří doušky, protože ví, že ji mám ráda. Je to strašně hezký, ale víš, kdyby radši spravil ten kohoutek, který kape, kdyby namazal ty vrzající dveře, kdyby mě šel nakoupit. A druhá mladá žena s vykulenýma očima nadšeně poslouchá a říká, no tak to všechno, co říkáš, to si udělám sama. Ale kdyby mě tak dal tu snitku mateři doušky na polštář, co já bych za to dala? Tak vidíme, že jazyky lásky můžou být velmi různé u mužů i u žen. Tak tohle to je v praxi, Pepo.
1: Tak je to zřejmé, že jazyk, kterým vyjadřují vztah nebo lásku svému partnerovi, může být v porovnání se způsobem, který vyjadřuje partner mě, natolik odlišný, jako se například liší čeština od čínštiny. Je pak jedno, jak moc se snažím dávat najevo nebo vyjadřovat lásku svému partnerovi, když vyjadřuji svou lásku v češtině, zatímco můj partner rozumí třeba jenom čínsky.
0: Vojni.
1: Co si říkáš, prosím tě?
0: Vojni.
1: No, já ti nerozumím, prosím tě.
0: No, to ti říkám mandarinskou čínštinou, miluji tě.
1: No, děkuji, tomu jsem tedy skutečně nerozuměl. Tak na oplátku, Rakastan.
0: A tak to já zase vím, co to je, protože Rakastan je krásné, romantické, finské slovo, které říká miluji tě. My, když se s Pepou řekneme Rakastan, tak nikdo neví, co to je, kromě Finů, ale my to víme, je to náš tajný jazyk lásky.
1: Protože jsme byli před lety na manželských setkání ve Finsku a tam toto slovo zaznívalo a pro nás to zní strašně. Řeknete Rakastan. To je jako, když chcete někoho kousnout. A proč,
0: to je stan pro Čecha. Raka.
1: A tam je to prostě vyjádření lásky. Nestačí totiž být pouze upřímný nebo říkat věci na rovinu. Když někomu vyjadřujeme lásku tím jazykem lásky. Pokud si přejeme skutečně efektivně společně nějak komunikovat na té citové a blízké intimní úrovni, je potřeba zapojit snahu naučit se takzvaný ten hlavní či primární jazyk lásky toho druhého. Tak bude naše láska přeložena do jazyka té milované bytosti a ona to potom lépe ocení, porozumí tomu, bude vědět vlastně, o čem je řeč.
0: Takže vlastně si můžeme říkat Rakastan a budeme oba dva tomu rozumět. Jak se vlastně stane, že člověk má nějaký primární jazyk lásky, že mluví nějakým jazykem lásky? Ten specifický způsob, kterým přijímáme lásku od svých rodičů a od svého okolí, je právě tím, co nás formuje v tom dávání a přijímání lásky. A každý z nás si ten svůj jazyk lásky přinášíme do partnerského vztahu. Samozřejmě se vyvíjí nějakou dobu, nějakou delší dobu a nemůžeme říct, že třeba teď už to navěky budu mít takto. Ten má to určitý vývoj. Ale to, co jsme zažili v dětství, tak je právě to velmi důležité pro formování toho našeho jazyku lásky. Já jsem měla tu výsadu, že jsem měla rodiče, kteří uměli víc jazyků lásky. A zejména tatínek, který byl romantik, scout, výtvarník, taky něco psal. A psal nádherné dopisy, vzkazy, k tomu kreslil nádherné obrázky, zejména slziček Panny Marie, které byly těmi jeho typickými. A takových dopisů mám doma hodně. Mám tu poslední, který tatínek psal v roce 2009. A tatínek nám psal s Pepou k našemu jubileu, kdy jsme slavili oba kulaté narozeniny. Milá Bohunko, milý Pepo, jedna horská etapa za vámi, další před vámi, obě naplněné Božím vedením a nadějí. Mějte se dobře v Boží dlani. Pán Bůh s vámi žije. Žijte v jeho péči, ať s vámi zůstává s celou vaší rodinou, váš Bohuš. Jeden z krásných dopisů a to, že poslední je navíc napsaný na jeho krásné vizitce, tak je pro mě velkým pokladem. Ale mám tu poklad ještě daleko starší, kdy Naše nejmladší dcera byla malinká, bylo jí asi 6 let. Učila se číst a rodiče ji hlídali. A tatínek ji zase nakreslil takový večerní obrázek na téma Je čas jít spát. Tak já to teďka přečtu tím nádherným tatínkovým písmem, tiskacím, aby to tam já mohla přečíst. Je tam psáno: Míjinko, půjdeme do postelovic spinkat. Naležato na oušku. Už všichni ptáčci za komínem usnuli, Míjinka bude spát. Věřím, že ta naše dcera potom klidně mohla jít spát, protože takové poetické pozvání do Hajan určitě ocenila. Takhle jsem to měla já, určitě se dostaneme k tomu, jak jsme to měli oba dva. A pojďme si teďka dát první písničku.

0: Dnešní rozmarína s názvem Máj lásky čas přináší téma jazyků lásky. Představili jsme si koncept pěti jazyků lásky a budeme se věnovat jednotlivým jazykům. Ale napřed ještě se chci vrátit k tomu, k té vzpomínce na Bohuše,
1: kterou jsme měli
0: před písničkou, že on samozřejmě byl velký romantik, ale měl i velký smysl pro humor. Když Bohunka v teenagerském věku řekla, že v ponedělním obědě chce do Hajan a ne na žádný výlet, tak on řekl, dobře, tak do Hajan. Nakonec si přemluvil a sedli do auta s celou rodinou a za 15 minut stáli před cedulí Hajany, tedy vesnici za Želešicemi. Tak to je jenom doplněk.
1: Ale teďka si pojďme představit jednotlivé jazyky lásky. Začneme těmi slovy ujištění. Tento jazyk je založen na vyjadřování lásky slovy. Patří sem slova ocenění, povzbuzení, pochvaly, slova, která dodávají sebeúctu, různé komplimenty. Lidé, pro které jsou slova ujištění tím primárním jazykem, tak potřebují ujistit, že si vedou dobře, že je s ní partner spokojený a že v tom vztahu je všechno v pořádku. Potřebují ta slova k tomu, aby se cítili milovaní a naopak, pokud jsou kritizovaní, ponižovaní, tak jim to nejvíc ubližuje. Přísloví 18:21. V moci jazyka je život i smrt. Mnoho dvojic si nikdy neuvědomí, jakou velkou moc může mít právě ta slovní podpora či nepodpora. Šalamoun taky dodává, obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.
0: To jsou slova ujištění nebo také potvrzení, se tomu říká, a oni mají několik ještě dialektů nebo několik podjazyků. Ty první jsou slova povzbuzení a to je takovýto obecný, jo, jdi do toho, máš na to, jsi dobrý. Potom ještě se k tomu vrátíme samozřejmě při nějaké anketě. Pak jsou laskavá slova. To jsou ty verbální projevy lásky toho, jako líbíš se mě, mám tě rád, jsi skvělej a tak dál. A další slova jsou slova pokorná. A to jsou slova, která vyjadřují to, že je mě něco líto. Hele, to je mě líto, to mě mrzí.

0: brambory to umíš jenom ty. Ovšem k tomu, k těm slovům ujištění taky patří to, že se hezky oslovujem. Když mě můj muž hezky osloví a tohle to smí jenom on, když mě říká Bobby, Bobiško, Bobinko, no tak já jsem z toho úplně unešená a stačí mi to jako potvrzení toho, že ten vztah mezi námi funguje, pulzuje a že mě má můj muž rád. Ani nemusí dělat velká vyznání z balkónu. Tak, na balkón.
1: Zhrňme to. Vlastně tenhle jazyk lásky jsou, je to takové ohodnocení pozitivních věcí, pozitivních vlastností, možná i činů partnera. Je to o tom ujištění toho vztahu. Jsou hodnoceny činy, vlastnosti, fyzický vzhled a nevím, co všechno ostatní. Co je pro partnera důležité? A skutečně to tak je, kdo není jaksi pozitivně hodnocen nebo vnímán, tak má malou snahu angažovat se potom v tom vztahu.
0: Pojďme na druhý jazyk lásky a tím je soustředěná pozornost. Tu můžeme popsat jako dávání plné pozornosti partnerovi. Když si vzpomeneme na Marii a Martu v Betánii, tak Marie byla ta, která vyjadřovala svou lásku Ježíši právě tou plnou pozorností. Nic nedělala a byla jenom s ním.
1: Je to vlastně takové vyjádření blízkosti. Ne v tom fyzickém slova smyslu, ale té blízkosti vyplývající ze schopnosti soustředit se jeden na druhého.
0: Ano, znamená to plně věnovat se jeden druhému, trávit spolu výlučný čas, zajímat se o partnera, sdílet s ním jeho pocity, plně se věnovat jeden druhému. K tomu můžou samozřejmě patřit různé společné aktivity, které oba mají rádi, ať už je to společná práce nebo odpočinek, výlet a podobně. Ta soustředěná pozornost se dá charakterizovat úplně jednoduše. Bytím spolu. Naše nejmladší dcera, která už tady na zemi s námi není, která nám zemřela před 2,5 lety, tak měla tento jazyk lásky. Vzpomínám si na jedno krásné odpoledne, které jsme strávili spolu děláním nějakých věcí do školy, pak nějakým společným vařením, uklízením, kdy jsme si opravdu hluboce povídali, smáli jsme se. Byl to krásný čas, ale večer, když šla naše nejmladší dcera Mia spát, tak říkala, maminko, ale ty si se mnou vůbec nepovídáš. A já jsem si uvědomila, že pro ní to neplatí, když si povídáme při práci, že to musí být čas jenom pro ní, oddělení jenom pro ní. Tak jsem jí ho začala nabízet a nabízela jsem ho i v době, kdy už o něj až tak moc nestála, že třeba říkala, jakože nemůže, nechce se jí, říkala, ale děkuju. Viděla jsem, že si toho hodně cení. A když ho potom využila, byli jsme spolu a byl to čas jenom pro nás dvě, kdy jsme si třeba dali čaj na terase, popovídali jsme si někde v kuchyni, u ní v pokoji, šli jsme spolu ven, tak to byl velmi cenný čas a na ten čas velmi ráda vzpomínám a jsem velmi ráda, že jsem jí ho věnovala, protože to je teďka můj poklad.
1: I tenhle jazyk má několik podjazyků, tak Bohunka už některý řekla, tak to jenom zhrňme, je to naslouchání. To je ta soustředěná pozornost, jako slyšet druhého a naslouchat je rozdíl. To bychom povídali v komunikaci, co to znamená. Takže skutečně soustředit se na to a vnímám toho druhého všemi smysly. Nejenom sluchem, ale i zrakem, i jeho postojem. Jak rychle mluví, jakým tónem hlasu mluví. To všechno je součástí toho naslouchání. Takže kdo má tenhle jazyk lásky, tak potřebuje skutečně soustředit pozornost a nedělat nic jiného. Což si myslím, že víc dokážou muži, děti se soustředí na jednu věc, kdežto ženy dokážou i u naslouchání dělat ještě jinou věc nebo možná jiné věci a pak člověk, který má tenhle jazyk lásky, tak vnímá, že ho ten člověk nevnímá nebo že mu nevěnuje tu plnou pozornost, což je primárním jazykem lásky. Vyjadřování pocitů, to je další jazyk, další podjazyk, což je zase niterné sdělování těch niterných věcí tomu druhému. Společné aktivity jsme říkali, nebo hlubší komunikace.
0: Dalším jazykem lásky je

0: vnímání darů. Někteří lidé se cítí nejvíc milováni, pokud dostávají nějaké dárky. A Chapman říká, že to vlastně je univerzální výraz lásky, který je přítomný napříč všemi kulturami a po dobu celé lidské historie. Pro lidi, kteří tento jazyk lásky mají, tak je nejdůležitější dostávat dárky a dávat dárky k různým příležitostem, anebo jen tak bez vnějšího důvodu. To je vlastně to nejcennější. A nejde o to dávat velké věci, ale jde o to dostávat třeba drobnosti, malé dárky. Utržená kytka, která mě tady leží na stole. Ono to není o to, že ten člověk by chtěl mít nějaké věci a toužil po nějakém bohatství, ale je to důkaz o tom, že ten druhý na mě myslel. Že se mu za to stála, že se zohnul a utrhnul kytku. Že mi přivezl od někud nějaký dárek. Já jsem si vždycky myslela, že tímto jazykem lásky nemluvím, protože u nás doma jsme byli vedeni ke skromnosti a když jsme dostávali od někoho nějaký dárek, tak jsme byli vedeni k tomu, abychom dělali takové ty, jak Pepa říká, tanečky, a kdy jsme měli říkat, ale ne, to je pro mě, no to si nemůžu vzít, to si nechte pro vaše děti. Ne, to já opravdu nechci. A až jsme dostatečně odmítli, tak jsme teprve si ten dárek mohli vzít. A říkalo se u nás, že ten, kdo je na ty dárky, takže je zachtivej. A já jsem moc nechtěla být zachtivá. Ale jak jsem stárla, tak jsem si uvědomovala, že přijímání a dávání dárku je mým jazykem lásky.
1: K tomu ještě možná je dobrý povědět, že dárek je takovým vizuálním symbolem lásky, zjevený, takže protože muži jsou na tyhle věci, na ty praktické, na ty, který vidí, který jsou vidět, tak možná častěji mají tenhle jazyk lásky, ale nemusí to tak být. Myslím si, že u mě to tak není, protože snadno se to dá zjistit tak, že jestli si vzpomenete, jaký dárky jste dostali k Vánocům. Tak pokud si to přesně vzpomínáte,
0: já,
1: tak
0: jo.
1: Ano, a já už si to nepamatuju.
0: Já si pamatuju, co jsem dala i tobě, Bebo.
1: Tak, já už vůbec nevím.
0: Tak, to je přesně ono. A tak vlastně jednoduše zjistíme, že dávání dárku je naším jazykem lásky.
1: Pozor také ještě na dárky jako manipulaci, abychom nechtěli těmi dárky někam někoho
0: kupování
1: druhého dostat.
0: Druhýho. Zase, když se podíváme do Bible, jestli se tam mluví někde o nějakém daru, dárku, že si lidé dávali dárky, určitě ano, ale chci zmínit jen ten největší dar. Tím se dal Pán Ježíš nám.
1: Každému člověku.
0: Každému člověku. A k tomu není potřeba nic dodat.
1: Tak, k dalšímu daru.
0: To jsou skutky daru, ne? Myslíš, jazyk lásky?
1: Ano.
0: Dalším jazykem lásky jsou skutky služby. A když to slyším, tak zase vidím Martu z Betánie, která slouží a vaří a peče a servíruje a stará se o hosty. A jejím jazykem lásky byly přesně tyto skutky služby. A tady platí to, že činy mluví hlasitěji než slova. Člověku chce, který má tento primární jazyk lásky, tak můžeme vyjádřit lásku jakoukoliv činnosti, která ho potěší. Ať jsou to domácí práce, péče o něj, o děti, o dům, zahradu, vyřízení různých záležitostí, přivezení, odvezení, pomoc praktická a podobně. Ale nesmí to být z musu, z povinnosti. Ale člověk k těmto činnostem musí přistupovat pozitivně a s tou radostí, s tím láskyplným záměrem, aby to bylo opravdu projev lásky.
1: Právě tento jazyk může být někdy obtížně dekódovatelný, protože to vlastně se musí udělat, musím to zvládnout nějak, takže to dělám jakoby automaticky. Nebo ten druhý člověk, pro kterýho já to dělám, tak možná to takhle bere. Vždyť to přece se musí udělat, tak jaký pak jazyk lásky, to neděláš pro mě, ale pro obecné blaho to tak musí být.
0: Taky, když se stane, já třeba něco potřebuju, o pomoci řeknu, a vidím, že ten druhý skřípe zubama, udělá to, ale je u toho naštvaný na mě a vzteklý, tak je to samozřejmě něco, co spíš bere, než dává a mluví negativně o lásce, než pozitivně. Ale když mi třeba ten člověk sám nabídne pomoc, třeba i když ji nevyužiju, tak už to pro mě je krásný jazyk lásky.
1: Tady ještě je dobré zmínit to, že pozor na to, aby tenhle jazyk lásky nebyl výměným obchodem, aby to nebyl barterový obchod.
0: Jako toho daru.
1: Něco za něco. Jo, něco za něco. Já prostě udělám něco a počítám s tím, že automaticky ten člověk něco udělá pro mě.
0: Když se zase podíváme do Bible, tak Pán Ježíš sloužil lidem. Sloužil jejich zdraví, jejich životu, hlavně jejich víře. Umýval jim nohy, když se vrátíme k nedávným Velikonocům, což mělo i samozřejmě ten spirituální význam, ale byl to i praktický skutek lásky, rozmnožoval jídlo a tak dál. Takže i o skutcích služby se mluví v Bibli.
1: Poslední jazyk lásky.
0: Je fyzický kontakt. A pro lidi s tímto jazykem lásky nic víc nepoví o lásce než právě doteky. Sem patří všechny druhy toho fyzického kontaktu. Od hlazení, držení se za ruce, líbání, obětí, mazlení až po sexuální intimitu. Ale můžou tam být jen takové ty letmé dotyky, které jsou takovým malým utvrzením, razítkem o tom, že to mezi námi funguje a pulzuje. Tady velmi záleží na tom, z jaké rodiny pocházíme. My říkáme, že jsou rodiny hamťavé a nehamťavé, tedy ty, které se sebe dotýkají a jsou takové
1: objímací a neobjímací.
0: Jsou takové jednoznačné v tom vyjadřování lásky. Já si strašně moc vzpomínám, my jsme měli hodně rodiny v Praze a navštěvovali jsme se a vždycky, když jsme vycházeli z auta nebo z vlaku, tak ta druhá rodina nám běžela naproti. Strýčkové a tetičky roztahovali náruče, brali nás děti do obětí, ty menší vyhazovali do vzduchu. Pusinkovali jsme se, vykřikovali jsme, bylo takové italské vítání a mi se to prostě strašně líbí a dodnes to mám ráda, když to nemusím mít v takové míře.
1: Tak já to tak určitě nemám, ale u nás to tak nebývalo vůbec. Ale zjišťuju, že tenhle jazyk také bych rád, ale daleko intimněji, žádné vykřikování.
0: Komorněji.
1: Ono je to tak, že se můžeme často setkat s takovým mýtem, že ženy touží po tom fyzickém kontaktu a muži to směřují spíš jak do té sexuální oblasti, když už jde o ten fyzický kontakt. Ono to samozřejmě obojí je trošku vyjádřením fyzického kontaktu, ale nemůžeme to takhle jako směřovat, takhle bagatelizovat u těch mužů, že to je jenom tímhle směrem. Určitě to tak není. I mnoho mužů má tenhle jazyk lásky jako primární a jde skutečně jenom o doteky, o pohlazení nebo o blízkost fyzickou těch dvou lidí. Ještě chci povědět k tomu, že také existuje negativní vyjádření tohoto jazyku lásky, nebo to není negativní vyjádření, ale to je bolestné doteky, prostě bytí, zvlášť u dětí. Kdo má tenhle primární jazyk lásky, tak velmi opatrně je potřeba, protože když dáte někomu pohlavek dítěti, tak pro někoho je to jenom legrace, ale ten, kdo má primární tento jazyk lásky, tak je to pro něho strašná degradace. Tak to může být samozřejmě i v tom dospělejším věku, když už ti lidé jsou dospělí. A když prostě se někdo nějak nešetrně dotkne, vrazí do něho a tak dál, to všechno můžou být jaksi tak negativní projevy, které můžou ten vztah hodně nabourat.
0: Když se zase podíváme do Bible a podíváme se na tom, jak Pán Ježíš to měl s fyzickým kontaktem, tak jeho se lidé dotýkali a on jich často taky. Třeba děti bral do náruče. Určitě mluvil i tímto jazykem lásky.

0: májové rozmarině si povídáme o lásce. Tématem je máj, lásky, čas. Mluvíme o lásce stojící nohama na zemi, takové, kterou si vzájemně vyjadřujeme 5 základními jazyky lásky.
1: Pojďme se vrátit k té písni písní a zkusit objevit jazyky lásky právě tam.
0: Tak se vrátíme do té druhé kapitoly. Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami.
1: Tady slyšíme slova ujištění.
0: Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Tam jsou opět slova ujištění. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu. Jeho ovoce mi sládne na rtech.
1: Tady jsou skutky služby. Ovoce, který dostávám. Stín toho stromu. Zase skutky služby, ovoce, dárky. Všechno tam může být.
0: Tam v té krajině, ve které se pohybovali milí a milá, bylo strašně málo stromů, takže když milý poskytl milé stín, tak to byl opravdu skutek služby, protože na něho pařilo slunce. Pokračujem dál. On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska.
1: Uvedl mě do domu, to znamená přivedl mě, věnoval mi pozornost. Ochránil mě.
0: Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá.
1: Fyzický kontakt.
0: Gazele se podobá můj milý nebo Kolouškovi, ale právě stojí za naší zítkou. Nahlíží do oken, dívá se mřížovým.
1: Nahlíží, pozornost věnují.
0: Můj milý se ozval, řekl mi, staň přítelkyně krásko má a pojď.
1: Zase věnování pozornosti, ozval se mi, řekl mi. Tak jsme si trošku řekli, jaké ty jazyky lásky jsou, ale to bylo, řekněme, v té obecné rovině. I když my jsme už trošičku naznačili, jak to máme my, pojďme to teď ještě doplnit a říct si, jak každý prožíváme, který je ten náš primární jazyk lásky. Já jsem si to taky musel uvědomit, vlastně až později, ale u nás to tak bylo, já jsem si to přinesl ze své rodiny, protože maminka byla ta, která se o nás bezpodmínečně se vším starala. My jsme byli 5 chlapů v baráku, nebo napřed 4 a potom ten nejmladší brácha přišel až o 12 let nebo 15 let po mně. Takže tam bylo potřeba hodně věcí pro ty chlapy udělat. Takže tam bylo vždycky navařeno, uklizeno, vypráno. Maminka proběhla naše skříně a naše špinavé ponožky a špinavé prádlo, vybrala všechno, dala do pračky, vyprala to a zase všechno poskládala a dala do těch komínků. A když jsme si měli něco oblíct, tak jsme to měli v těch komínkách narovnaný od vrchního po spodní, tak jsme to jenom brali z těch komínků, tak jak to bylo nachystané, a tak jsme si to oblíkali.
0: Já právě vím, že tohle to je jazyk lásky mého manžela a dlouho jsem nechápala, proč ode mě očekává, že já mu budu chystat prádlo. Teda ne, že ho vyperu, vyželím, to jo, ale že se mě ptal, hele, co si mám vzít.
1: Přesně, co si mám oblíct.
0: Což mě třeba po 20, 30 letech manželství
1: dost vytáčelo.
0: Přišlo docela směšný a vytáčelo mě to, ale pak jsem to přijala s tím, že tohle to je právě to, co já můžu udělat pro svého muže a že mu tímto dám přesně najevo lásku. A když se někam ráno vypravujeme, a já samozřejmě mám té výpravy více a daleko více toho potřebuju sama pro sebe, ale ještě si najdu čas a vytáhnu mu tu košili, ty kalhoty, a nevím, ty další věci, a dám mu to na ramínko nebo mu to přehodím přes postel, tak vidím, jak je rád. A jak to není jako, že neumím se obléct sám, ale moje žena na mě myslí. Ona mě má ráda. Tak to je specifický způsob.
1: Stejně tak to bylo s jídlem, kde maminka uvařila kopce jídla a u nás tolik chlapů, zvlášť ten třetí v pořadí, ten byl v té době teenagerovské velmi jedlej, takže maminka upekla štrůdl, doma dělala těsto a to bylo několik plechů
0: ukazuje,
1: štrůdlu.
0: Ukazuje, jak dlouho je to, ano, když rybář ukazuje, jak dlouho chytil rybu.
1: A ten třetí brácha, ten to prostě, ten se nekrájel, ten štrůdl. On to tak vzal, položil si to na ruku a takhle celou tu nohavici schroustal naraz. Stejně tak, když maminka dělala ty úžasný hanácký koláče veliký, tak jako jíst jeden byla škoda. To on si dal dva na sebe, přilepil je k sobě a tak takhle to schroustal. Takže a maminka byla ráda, že mu to tak chutná, takže to bylo několik plechů, který každou sobotu maminka pekla.
0: Já vím, že babička vstávala ráno v 5 hodin v sobotu, to už měla od večera zadělané na koláče, protože tam se peklo skynutého těsta a opravdu pekla několik plechů a byla u toho několik hodin. Mně osobně, a kdybych viděla, že to někdo sní, že se to ani nenakrájí, že to prostě schroustá, tak mě by to asi moc neuspokojilo. A babička se na to dívala s láskou. Tak má můj obdiv a mám se co učit.
1: Takže to je asi můj primární jazyk lásky. A teď Bohunka?
0: Já jsem si uvědomila, že moje jazyk lásky je fyzický kontakt, slova ujištění a taky ty dárky, ale ty ostatní taky. Ale ten fyzický kontakt, když nemám, když se nedotkneme sebe po celý den, třeba jdeme kolem sebe po schodech v domě a nedotkneme se jen tak maně, nebo nedáme si pusu na schodech, nebo se na sebe aspoň hezky nepodíváme, tak prostě mám pocit, že jsem někde na souši, nemilována. Něco je špatně, můj muž se na mě zlobí. Takže to je jasné, že tohle to je můj jazyk lásky. Nepotřebuju taková ta slova, 3x denně mám tě rád a různým způsobem. Stačí mě jenom taková ta jemná slova, nemusí to být ta halasná slova, halasná obětí. Může to být vyjádření, které je velmi něžné a třeba někdy i velmi křehké. O těch dárcích vážím si všeho, co mě můj muž přinese, že se na mě vzpomněl, že mě utrhne tu kytku na podzim, když se jezdí k nám do kopce na kraji Brna, tam na místo, kde bydlíme, květou topinambury, které mám ráda, a když je mám doma v zavařovačce, tak vidím, že můj muž si dal tu práci, zastavil někde v zatáčce, natrhal mi květiny a je to pro mě nejkrásnější vyjádření lásky. Takže to jsou moje jazyky lásky.
1: Mým dalším jazykem lásky, tím méně důležitým, ale přece, aspoň trochu, jsou slova ujištění. A to ne, že bych potřeboval jako ujišťovat o tom, že jsem dobrý nebo že zvládám. To u nás nikdy nefungovalo, takže já to považuji spíš...
0: U vás doma tedy...
1: To u nás doma, ano, když jsem byl na vesnici, žil ve své původní rodině, tak to u nás nefungovalo. A já jsem nepotřeboval ta slova, ale spíš mě vadily ty dehonestující vyjádření. Takže já nepotřebuji povzbuzovat, potvrzovat, ale spíš jako neříkat ty, nebo říkat je velmi citlivě, velmi opatrně. Ostatní jazyky lásky pro mě asi nejsou tak důležitý, asi nejméně jsou ty dárky. Trošku ještě občas ten fyzický kontakt, ale zase já ho mám nacvičený v tom negativním smyslu, protože nás tatínek řezal, jak nezralí žito pořád, takže jako vždycky z toho mám trochu neúplně dobré pocity. To jsou moje jazyky lásky.
0: Pojďme se podívat na jazyky lásky našich přátel, kterým jsme zaslali malou anketu. Ku podivu se nám vrátilo hodně odpovědí, tak jsme z nich vybrali ty, které se opravdu věnovaly tématu. Takže začínám. Andrea. Úplně přesně to nevím. Patřím totiž těm šťastným, kteří mají citovou nádrž celkem pravidelně doplňovanou a v manželství žijí přes 33 let. A je to čím dál tím lepší. Možná, že mým hlavním jazykem lásky jsou slova ujištění a povzbuzení. Podle knížky jsem zkusila zapátrat v začátku našeho vztahu. Takže tohle si myslím proto, že jsem mívala dost nízké sebevědomí. A bylo pro mě velice důležité, když na začátku našeho vztahu manžel dokázal ocenit a pochválit. Ale připadají mi důležité všechny, třeba společně strávený čas, v rozhovoru nebo na procházce. Nebo darovaná květinka, kterou manžel cestou z práce utrhl u cesty. A taky třeba čokoláda. Nebo pohlazení a obětí, a když mě vezme za ruku na veřejnosti. A skutkem služby nade všechny je to, že manžel posledních pár let nakupuje, protože já nákupy přímo nesnáším.
1: Tak další je Aja. Mám dva hlavní jazyky lásky, které spolu souvisí. Přála bych si od manžela pozornost, tedy čas strávený se mnou, a fyzické doteky, tedy oběti, pohlazení a tak dál. Poznám to tak, že mi právě tohle chybí. po 5 letech manželství s manželem velice vytíženým a zaměstnaným hodně na výkon, zaměřeným hodně na výkon, mám citovou nádrž skoro pořád prázdnou, ještě že mám podporu širší rodiny.
0: Bohuslava, můj jazyk lásky. Když se mnou manžel povídá, poslouchá, co mu říkám já. Úplně obyčejné věci, když se spolu zasmějeme, popijeme vínko, když spolu kvandáme o ničem. Samozřejmě řešíme i vážné věci. Je to pro mě větším důkazem, že mě má rád, než kdyby mi to říkal zletnými slovy.
1: Martin, jeden z mých jazyků lásky je určitě tělesný kontakt, pohlazení od manželky, úsměv, obejmutí během dne. Naplňuje mě to víc, než kdyby mi manželka vařila speciální jídla. Ale určitě si rád s manželkou povídám a jsem rád, když můžeme spolu něco dělat, jít spolu na procházku nebo jít na nějaký výlet.
0: Hanka, mám jazyky lásky někdy úplně všechny. Také vidím, že se mění, vyvíjejí s časem. Aktuálně to je velmi vyrovnané. Když si představím všech 5 možností vyjádření lásky, zjišťuji, že stojí u všechny stejně. Dřív jasně převažovala slova ujištění.
1: Jana, můj jazyk lásky jsou možná skutky služby. Jsem hodně rozlítaná a oceňuji, když mám domácnost prakticky uspořádanou, aby se rychle a efektivně uklízela. A můj muž, ačkoliv to fakt není žádné jeho hobby, nabídl, abychom zajeli do obchodu, koupili novou skříňku a smontovali ji. Hodně mě to potěšilo.
0: Andrea, můj jazyk lásky je fyzický kontakt. Jak to zjistím, přemýšlela jsem o tom, co by mi nejvíc chybělo z uvedených 5 jazyků lásky.
1: Anonym, mám-li vybrat třeba jen 2, pak jistě slova ujištění o lásce. A to poznám právě podle slov i barvy intonace a samozřejmě fyzický kontakt. Třeba, že nemusí být vždy hned o erotické či sexuální, nemusí jít vždy o erotická či sexuální gesta. No a to samozřejmě poznám daleko snadno, docela snadno. Chybí-li haptický kontakt, něco se ve vztahu porušilo.
0: Petra, můj jazyk lásky jsou skutky služby. Když pro mě kdokoliv cokoliv udělá, je to pro mě znamení, že mě má opravdu rád. Aniž bych znala koncept dětství, už tehdy jsem věděla, že mluvíme stejným jazykem lásky s tatínkem. Byl to on, kdo mě brzy ráno budíval a dělal svačiny, nebo pozdě v noci vyzvedával, když jsem se od někud vracela.
1: Jana, mým jazykem lásky je pozornost. Podle čeho to poznám? Že jsou na misce v kuchyni banány, že když neuspořádaně ráno vylítnu z postele, najdu peřiny ustlané, že když se vracím domů, letí mi naproti do chodbičky letadélko Káně v uvozovkách, které mne jde přivítat a políbit. Taky to poznám v tom, že mi nenadává, když nachází v posteli bílé burizony, které miluji.
0: Tak to jsou výsledky ankety našich přátel. Na Fakultě sociálních studií dělali seriózní výzkumy na toto téma a zjistili, že nejvíce lidé mluví jazykem lásky fyzický kontakt, potom slova ujištění a na dalších místech celkem vyrovnaně byla ta zbývající. Takže i Chapmanův koncept potvrdili i seriózní výzkumy.
1: Chapman zdůrazňuje, že je důležité znát partnera a vědět, co je mu příjemné, co je tedy jeho primárním jazykem lásky a tím mu tu lásku vyjadřovat. Lidé přirozeně vyjadřují lásku ve svém primárním jazyce, důležitější však je lásku vyjadřovat v jazyce, kterému nejlépe rozumí můj partner, protože tento způsob ho o lásce přesvědčí víc než jakýkoliv jiný. Podle Chapmana lze identifikovat primární jazyk tak jaksi základním způsobem pomocí 3 otázek.
0: První otázka je, jak já vyjadřuji lásku svému partnerovi. Tak já už jsem říkala, že ji vyjadřuji právě těmi skutky služby, že se snažím sloužit, i když třeba na to nemám náladu, na to nemám čas, ale vím, že ta láska mezi námi bude fungovat.
1: Ale vyjadřovala by si nejradši obětím. To je ten tvůj primární jazyk lásky. A mě by to ale neříkalo, že mě máš ráda. Ta druhá otázka, na co si nejčastěji stěžuji a co mě nejvíc zraňuje? To je to, co nejvíc křičí, co chybí, a tak já to neustále opakuji, že takhle bych potřeboval, abys mě vyjadřoval lásku.
0: Ano, potřebuji slyšet některá slova ujištění o našem vztahu, o sobě. Určitě. Další otázka, poslední. Co nejčastěji po partnerovi požaduji? Jde o to pokusit se rozpoznat, co od naší milé nebo milého nejčastěji očekáváme nebo vyžadujeme. To taky může pomoct zjistit, jak sami milujeme a za jakých okolností se budeme cítit milováni. Já ty tři otázky zopakuji. Jak já vyjadřuji lásku svému partnerovi, co mi nejvíc chybí, na co si nejvíc stěžuji a co mi nejvíc zraňuje, a co nejčastěji po partnerovi požaduji. Tak zjistím jazyk lásky toho druhého a můžu mu ho vyjadřovat.
1: Hodina utekla velmi rychle, mohli bychom ještě povídat dál, ale chceme uzavřít i pohledem do Bible. Už jsme tady mluvili, jak Ježíš přistupoval k lidem, ke svým učedníkům, jak jim věnoval plnou pozornost. Můžeme říct, že Bůh je obecně Bohem lásky. Tak to víme. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna a tak dál. Známe to. Bůh skutečně mluví po lidsku řečeno všemi jazyky lásky. Nabízí sebe sama celého. Není vůbec sobecký. Já jsem si dnes ráno četl z Římanům z 8. kapitoly, jenom několik veršů přečtu. Jestliže někdo žije podle své přirozenosti, je ovládán sobeckými touhami. Žije-li však v někom Boží duch, je jim také usměrňován. Vlastní touhy vedou ke smrti, duch Boží však dává život a pokoj. To jsou věci, které můžeme prožívat ve vztahu na prvním místě s Bohem, tak abychom mohli darovat ty jazyky lásky i ostatním.
0: Od mikrofonu mávají a loučí se s vámi Bohunka a Pepa Horští.

Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Máme pátek 22. května. Za námi 14. hodina a před námi hodina, ve které do toho, co se bude hrát, vstupujete vy, posluchači. Až do 15. hodiny hrajeme podle vás. Písničky na přání začnou za okamžik a co nastane po nich, co chystají odpolední pořady? Pojďme nahlédnout. Křest je pro mnohé lidi jasným znakem víry, ale křest vodou nestačí. O tom skutečném proměňujícím křtu bude mluvit ve třetí části úvah o církvi kazatel církve bratrské Roman Toušek v 15.15. Evangelium o životě Ježíše Krista by bez poslední kapitoly bylo smutnou zprávou o konci velkého učitele. V 15.45 ale uvidíme, že tak jeho příběh neskončil. V 15.45 čteme z Bible. Hlavně to zdravíčko přejeme si při každé vhodné příležitosti. Prožíváme, jak na zdraví záleží, jak nás nemoc omezuje, nemáme ji rádi a zdá se nám, že i Pán Bůh nás chce mít zdravé. Je to tak ale opravdu? Uvažujte s glosou Petra Rause po 4. hodině. Vašimi ohlasy listujeme v 16.30 v listárně. Nádherně vypravené CDčko s písněmi jako příběhy, jímavou hudbou a mírně nezúčastněným a přece tolik zaujatým zpěvem Jiřího Smrže. Takto charakterizuje Lucie Endlicherová desku písničkáře Jiřího Smrže Kořeny, která vyšla v roce 2013. Pojďme si ji připomenout v intervalu po 5. hodině. Za přehled pořadů přidávám přání pohodového pátečního odpoledne a za okamžik se sejdeme v písničkách na přání.

0: Písničky na přání je čas, u kterého nikdy nevím, jak dopadne, ale většinou dopadne dobře, a to díky vám, posluchačům. Je tu necelá hodinka, která je rezervovaná pro vaše písničková přání. Zdali pak nám také dnes budou chodit SMS? Uvidíme.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Když mluvím s vámi posluchači přes telefon, tak je to radost. Taková, ale ještě větší radost, taková potvrzená radost je, když v hlase slyším, že se vám daří dobře. No a právě tohle se mi stalo. Teď už vím, že se vám, posluchačům, daří dobře. Vím to o Ivě, která zatelefonovala a která si přeje písničku od Pavlíny Jíšové Jeruzalém ze Zlata. Posílá ji Milence do Prahy, Radce, pak Mílovi do Vizovic, no a i nám do Brna. A také vám.

Prosíme s dětmi o písničku, píše Kuba. O písničku Prichádza pokoj od Simy Magušinové. Posíláme ji babičce Zuzce s poděkováním za výborný oběd.

0: Nevládzem hľadať, ona ma nájde.
1: Babičce Zuzce s poděkováním za výborný oběd zněla tato písnička. Jojo, babičky, ještě že jste. Vaše obědy a buchty jsou exkurze do nebe. Moje

Tak to vzpomíná na svou babičku Pavel Helen. Další písničku pošleme za volant, ať už pohodlně příjemně svištíte krajinou nebo v pomalém rytmu střídáte zařadit jedna, posunout se o chlup, vyřadit, zařadit, posunout se, vyřadit. Tak kéž ta jízda, vaše jízda je volná a příjemná.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Na Rádiu 7 běží hodinka písniček na přání, až do 15. chceme hrát podle vás, posluchačů. Volejte, pište, jakkoliv, kontaktujte studio Rádio 7, rádi budeme hrát podle vás. Slavit se má zejména, když je co, ale rozhodně kdykoliv je to možné. Od kolegů z rádia tu mám požadavek. Na střechu nám instalovali solární panely, tak k oslavě připojení si přejí elektrickou klasiku.

0: proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Vosátky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. To každé rodiny elektrické hodiny.

Za chvilinku, za 3,5 minutky vyzkoušíme, jak ten elektrický proud je silný. Zapojíme elektriku do písniček. Bude to pěkná jízda, ale ještě na tu jízdu chvíli počkáme.

20 minut zbývá z písniček na přání, tedy dostatek času i pro tu vaši oblíbenou písničku, ať už pro vás, pro radost, nebo pro někoho z vašich blízkých. Karolína psala e-mail, Karolína psala zprávu s přáním o písničku pro svého bratrance k dnešním 26. narozeninám. Milý bratranče, jméno tu napsáno není, tak to oslovuji. Vše nej k tvým narozeninám, ať ti nechybí energie, to je ona tady tato, a ať se nebojíš jít do dobrých věcí, byť i ostatní říkali, že jsou nepopulární.

Nevadí mi být nepopulární pro mocné, kteří si myslí, že bych měl držet jazyk za zuby, stojí za touto písničkou. Kapela Skelet se stala přáním k narozeninám. Co budeme hrát dále? Prosím o písničku Mátová, nepřečtu to, pro pěkný víkend a pro Emila k svátku. A tohle přečtu jméno Jiří a ráda plním.

písnička v maďarštině podle žalmu číslo 42. Páteční odpoledne to už je takový malý víkend. Pokud vám už padla, tak si užijte volna. A pokud jste ještě plně v proudu pracovních povinností, tak vám přeji, ať na rameno vám zaťuká taková ta chvíle odjinut, kdy si člověk všimne, že je na světě hezky a kdy mu duše zajiskří.

Svátek dnes slaví Emil. Ano, Jiří, posluchač Jiří už to připomínal, ale ještě to stvrdíme písničkou. Milí Emilové, za vaším jménem je význam, že jen tak něco vás neporazí, nepoloží. Tak vám přejeme, ať se vám daří. A písnička pro vás, Michael W. Smith, Revolution.

Páteční písničky na přání jsou ve svém závěru. Další jsou tu opět v pondělí po 14. hodině. Díky všem, co se dnes přidali.

Bylo 15 hodin pátek 22. května. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. Znělka udělala uzlík, udělala mašličku za dnešními písničkami na přání a vysílání otevřela dalšímu programu. Za 15 minut nás čeká úvaha Romana Touška o pravé a nepravé církvi. Ve 3:15 čteme z Bible poslední kapitolu Matoušova evangelia a ve 4 hodiny je tu glosa Petra Rause, která má velmi lákavý název, hlavně to zdravíčko. Vždy po 15. hodině zveme k modlitbě za Ukrajinu a za místa, kde je to těžké, kde jsou boje, kde lidé strádají. I v tuto chvíli, i za malou chvíli vás k modlitbě pozvu. Ještě se nechám k modlitbě doprovodit písničkou Kristýny Exnerové.

Ať už jste kdekoliv, v mysli nebo nahlas, zvu v tuto chvíli ke společné modlitbě. Modlitbě za místa, kde to mají lidé těžké, za místa nepokoje. Náš nebeský Otče, prosíme, odpusť, kdy my lidé parcelujeme tvou zemi, krájíme ji svými říšemi, co se rádi nafukují, co rádi požírají. Díky ti za chvíle, kdy nevítězí síla nad právem. Díky za všechny, kteří pomáhají potřebným na Ukrajině, myslíme na Ukrajinu, prosíme tě za konec války, prosíme tě za zajištěné, pevné, bezpečné hranice. Prosíme za představené evropských zemí, za moudrost, jak naše země spravovat moudře, dobře, bezpečně, jak je vést, jak je chránit. Prosíme tě za pokoj pro Blízký východ, ať vyhasne zdroj, co rozdmíchává nenávist. A modlíme se za Súdán. Prosíme, ať tu zemi, ať její budoucnost neurčuje násilí, ale klid, právo a obnova. A modlíme se i za sestry a bratry, co jsou pronásledované pro tvé jméno. Prosíme, ať mají sílu obstát. Amen.

Křest je pro mnohé lidi jasným znakem víry. Stačí křest vodou? O proměňujícím křtu, o skutečném proměňujícím křtu, bude za okamžik mluvit ve třetí části úvah o církvi kazatel církve bratrské Roman Toušek.

Když přemýšlíme o pravé podobě církve, nemůžeme přeskočit fatální otázku týkající se pravosti církve. Ježíš mnohokrát upozorňoval na dvojí podobu života, život opravdový a život falešný, který se jako opravdový jen tváří. Já mám někdy pocit, že to, co svět vidí, není ve své podstatě Kristova církev, ale jakási hra na církev, nebo hra na život v duchu. My v podstatě víme, jak se to má dělat, jak to má vypadat. A protože možná nezažíváme ve všech oblastech našeho života a naší práce plnost Božího ducha, tak to zkrátka doháníme snahou. Hrajeme si na církev, která je vedena Božím duchem. Poznávám to zejména v momentech, kdy nestačí lidská snaha a v nahotě se ukazuje, že nic víc než lidskou snahu k dispozici nemáme. Jednou přišel apoštol Pavel do Efezu a setkal se s jakýmisi učedníky, je to napsáno ve Skutcích v 19. kapitole, a zeptal se jich zvláštní otázku. Když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? Oni mu odpověděli, my jsme vůbec nevěděli, že nějaký Duch Svatý byl seslán. A když se jich zeptal, jakým křtem jste byli vlastně pokřtěni, tak se dozvěděl, že křtem Janovým, ten je křtem Jana Křtitele. Vlastně o Ježíši nevěděli. A tak jim zvěstoval samotného Krista, a když to říkal, a když oni uvěřili, tak byli pokřtěni Božím duchem. Tedy přijali Božího ducha. O čem ten příběh hovoří a jak to souvisí i s tím naším? O tom, jak církev prožila nové obnovení a nové naplnění Božím duchem. Souvisí to tak, že apoštol Pavel zřejmě byl zneklidněn tím, jak se tito učedníci projevovali. Nejspíš to nebyli gauneři, ale zkrátka on tam nejspíš vůbec neviděl projevy Božího ducha. Aspoň tak toto vidí John Stott ve svém výkladu Skutků. A tak se jí zeptal, přijali jste vůbec Božího ducha? Jak je možné, že jste učedníky a ono se to nijak neprojevuje? A tak zjistil, že pod povrchem něco zásadního chybělo. On tam chyběl, ten Boží duch, protože tam ve skutečnosti chyběl sám Kristus. Když zvěstoval Krista, tak byli naplněni Božím duchem. Ten zmiňovaný Jan Křtitel, jehož křest oni přijali, tak ten pověděl svým následovníkům a lidem kolem, já vás křtím vodou, po mně však přichází někdo větší, a ten vás bude křtít duchem a ohněm. Je tedy křest Janův a je křest Kristův. Je tu křest pouhou vodou. A pak je tady křest vodou a ohněm, tedy Duchem Svatým. Duch Svatý se nutně projevuje uvnitř i navenek. A pokud ne, je na místě se ptát tak jako Pavel. Buď jsme Ducha Svatého vůbec nepřijali, protože možná jsme vůbec zatím nepřijali do důsledku samotného Krista. A nebo jsme ho přijali? Ale pak zní jiná Pavlova otázka. Tak proč s ním nežijeme? Proč nežijeme z Božího ducha? Proč Duch Svatý se neprojevuje tak, jak se projevovat chce a jak se projevovat má? Ono je možné do jisté míry věřit a zároveň nežít z Ducha Svatého. Žel je to možné. A pokud si to člověk nepřizná, anebo to neuvidí, tak je to pouze hra na církev a hra na život z Ducha Svatého. Člověk je pokřtěn křtem Janovým. Křesťanův v podstatě říká, musíš se svým životem něco udělat. Lituj svých hříchů a snaž se o nápravu. A to je přeci něco, co známe. Tak to přesně my vychováváme svoje děti. Nesmíš zlobit, když zlobíš, tak se omluv a příště to nedělej. Tak to žel my někdy vychováváme i církev. Nesmíte zlobit a když uděláte něco špatně, tak toho litujte, čiňte pokání a už to příště nedělejte. Jenomže to je křesťanův. To je to, co člověk zvládne. Já jsem změnil svůj život. Já jsem se rozhodl, že tam tomu člověku odpustím. Já jsem se rozhodl, že budu sloužit. Já jsem se rozhodl, že budu žít dobrý život. A děkuji Pánu Bohu za tu příležitost ten nový život žít. Křest Duchem Svatým, tedy křest Kristův, to je něco úplně jiného. Kristus od základu mění podstatu života.
Mění srdce, mění mysl, mění pohled na život i na Pána Boha i na mě samotného. Není to to, že já jsem se rozhodl změnit život. Není to to, že já jsem se rozhodl člověku odpustit. Rozhodl jsem se být dobrým člověkem a také jsem to dokázal. Já jsem uviděl svoji nouzi. Uviděl jsem, že nedokážu žít dobrým životem. Ale uviděl jsem Krista, který se za mě obětoval, který vstal z mrtvých a daruje mi svého svatého ducha. Teď se vrátím k té zásadní otázce a v podstatě fatální otázce. Je to pravda to, co žijeme jako církev? A nebo je to jenom šmečko na lidi? Opravdu je to ta církev Kristova, anebo si na ní pouze hrajeme? Chtěl bych připomenout podobenství Pána Ježíše o hořčišném zrnu. Obvykle se toto podobenství vykládá velice pozitivně. Tak jako to podobenství předchozí o plevelu a to následující o kvasu. Všechno se to myslí pozitivně, protože přece Pán Ježíš řekl, s královstvím nebeským je to takto a takto. Jenomže já mám pocit, že ono to je možná trošku jinak. Pán Ježíš nejprve říká podobenství o rozsévači a říká Boží slovo jako to pšeničné zrno nepadá vždycky na úrodnou půdu, ale to Boží slovo také bývá sezobáno ptáky, protože padlo pouze podél cesty. A to Boží slovo padá na skalnatou půdu a do trní. Proč by to i s Božím královstvím nemohlo být tak, že ne vždycky to s ním vypadá tady na zemi dobře? Boží království v ideálních podmínkách nebe, to je dokonalá věc. Ale my nejsme v nebi, my jsme na zemi. Je možné slyšet Boží slovo a nechat ho být ladem, nechat ho uschnout anebo udusit. Stejně tak je možné žít v Božím království tady na zemi a zažívat jenom šmečko na lidi, jenom hru na církev, hru na Boží království. A já jsem přesvědčen, že ta podobenství o plevelu mezi pšenicí, o hořčičném zrnu a o kvasu, že to je právě výstraha, tak toto být nemá. Hořčičné zrno, to je podobenství o církvi, která vypadá jako strom, ve skutečnosti to je pouhá bylina. Opravdu to vypadá jako strom. Aspoň v tom zvláštním příběhu neviděl jsem nikdy hořčici, která by vypadala jako strom, ale asi to jde, aspoň v tom příběhu, představit si velkou bylinu, která vyroste mimořádným, zázračným způsobem. Dokonce tak, že v koruně toho stromu se uvelebí ptáci. Mají tam svůj domov. Mimochodem nevím, jestli to náhodou spíš nejsou ti ptáci, kteří potom sezobou to zrno Božího slova z té cesty. Vypadá to jako strom, ale je to bylina. Hořčice se může postavit na hlavu a odstrkovat se ušima, ale strom z ní nikdy nebude. Tak jako když půjdete do lesa, budete si chtít uvařit čaj, budete chtít rozdělat oheň, když najdete bez, no tak ten oheň z toho nerozděláte, protože bez

Teprve když církev bude sítí, která zachytí to dobré, co má zůstat, a bude schopná odstranit to zlé, co zůstat nemá, pak teprve to bude strom. A mimochodem, když Pán Ježíš mluví o pravém stromu, tak říká, já jsem pravý vinný kmen. To není žádné šmečko na lidi, to není napodobenina, to je něco, co vydrží a co přináší ovoce. To je pravý kmen, to je pravý strom, to není žádná hořčice, žádná bylina. To je církev, která je plná Krista, plná Ducha Svatého.

0: kalendárium.
1: Při pohledu proti proudu času můžeme uvidět, že před 105 lety se narodil hudebník Gustav Brom, dirigent orchestru, který nesl jeho jméno. Další jméno, které je napsané u data 22. května, je jméno římského císaře Konstantina Velikého. Ten umírá roku 337. Z těch mnohých jmen, která jsou u tohoto data napsána, která jsou významná, tak ráda připomenu, kráda vyzdvihnu a více přiblížím dvě. Roku 1968 umírá teolog Adolf Novotný, biblista, překladatel, duchovní Českobratrské církve evangelické a vysokoškolský pedagog. V České církvi je znám především jako autor biblického slovníku. V něm vychází z Bible kralické, což může působit potíže při orientaci v novějších překladech Bible, ale na druhou stranu je to jeden z mála odborných textů, ve kterém se dá hledat pod kralickými názvy. V roce 2023 umírá Hana Petrová, pracovnice s mládeží v evangelické církvi. Po maturitě na gymnáziu se rozhodla studovat bohosloví. Po studiích se odstěhovala na Slezsko. Žila neustále pod dozorem tajné policie. Po svatbě v roce 1958 byl její manžel Adolf Petr jmenován evangelickým farářem v Javorníku. Ona ještě další rok zůstávala v Praze. Po přestěhování do Javorníku zakoupili s manželem budovu v Travné a začali zde budovat středisko pro mládež nejen od nás, ale i z okolních zemí, i ze západu. Tolik nahlédnutí do kalendária, který připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal.

Jaká slova umístil Matouš na závěr svého evangelia? Tipnete si, nebo víte? Za okamžik čteme z Bible.

0: Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob. V tom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe se stoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen od dveří a posadil se na něm. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh. Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví.
1: Nebojte se, řekl anděl ženám. Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu. Vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel pán. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci.
0: S rozechvěním a s nesmírnou radostí tedy pospíchali od hrobu a běželi to oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. Buďte zdraví, řekl. Padli před ním na kolena, objímali mu nohy a klanili se mu.
1: Nebojte se, opakoval jim Ježíš. Jděte vyřídit mým bratrům, ať jdou do Galileje. Tam mě spatří. Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo.
2: Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy. Mluvte takhle. V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali. Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže. Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno až dodnes. 11 učedníků pak odešlo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k ním přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.

Závěrečnou kapitolu, 28. kapitolu Matoušova evangelia v překladu Bible pro 21. století četli Petr Forman, Jaroslava Krečmerová a Lucie Trmíková.

Hlavně to zdravíčko. Používáte toto přání, znáte ho? Za okamžik glosa Petra Rause s tímto názvem v 16 hodin. V pátečním odpoledni se blížíme k 16. hodině.

0: Krásné odpoledne vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Zpátku 22. května uplynula 16. hodina. Čas do 17. bude patřit nejprve glose Petra Rause, o 16:30 pak listárně, prolistujeme vaše ohlasy na vysílání a v 17:00 odstartuje týdeník, hudební týdeník Interval, ve kterém začneme sérii s nahrávkami Jiřího Smrže. Tentokrát se Lucie Endicherová vrátí k desce Kořeny. Než pustím glosu, mám tu na vás otázky. Bojíte se nemoci? Považujete ji za nejhorší neštěstí? A předpokládáte, že ji tak vnímá i Hospodin?
1: Glosa Petra Rause.

Minulý týden jsem už zase strávil hromadu hodin v čekárnách a ordinacích lékařů. Nějak toho přibývá. Bývaly roky, kdy jsem o lékaře nezavadil, dnes jsem u něj každou chvíli. Někdy to jinak nejde, vlastní tělo člověka donutí. Jindy jde o rozmanitou prevenci, jakou ale nechci zanedbávat. Nechci patřit k lidem, kteří své tělo pomalu devastují a pak čekají, že to lékař všechno napraví a dá zase nějak dohromady. Chápu, že spravit nejde všecko a že je lepší se nemocem vyhnout, než je pak napravovat. Pokud to ovšem jde. Ne všechno si člověk způsobí sám. Roky se hlásí a tělo, stejně jako všechno na tomto světě, pomalu či rychleji chátrá a spěje ke svému zániku. Snažíme se jít proti takovému proudu. Vnímáme, že nás nemoci všelijak omezují, že v jejich důsledku nemůžeme, co jsme ještě nedávno mohli, že už nezvládáme, co jsme mívali rádi a co bychom pořád chtěli. Už to nejde. A tak se nám zdá, že na zdraví záleží ze všeho nejvíc, hlavně to zdravíčko, přejeme si při každé vhodné příležitosti. Je to tak dobře? Samozřejmě, řeknete asi, důležitost zdraví je přece naprosto zřejmá a jestli to nedochází zdravému člověku, jak přijde nemoc, pochybnosti rychle mizí. Jenže. Na tomto světě je málo co jednoduché a jasné na první pohled. Tuhle jsem se modlil modlitbu Páně, Otčenáš, tu modlitbu, kterou Ježíš učil své učedníky a do které, jak máme za to, zahrnul všechny nejdůležitější věci našich lidských životů, témata, za která je třeba prosit. Říkáváme, že nám daroval model modlitby, vzor, který je vlastně předobrazem všech našich dalších modliteb. Téma zdraví v ní úplně chybí. Jak je to možné? Spletl se Ježíš? Zapomněl, jak důležité je být zdravý? Nezajímají ho naše zdravotní problémy? Je mu jedno, že nás nemoci a všelijaká omezení trápí, ba že nám nakonec i berou naše životy? Taková představa úplně nesouzní s obrazem Ježíšova charakteru, jak nám ho představují evangelia. Lidi ho vždycky zajímali. Jejich starosti byly jeho starostmi. Jejich bolesti ho přiváděly k pláči. Radoval se z jejich úspěchů. A i když vidíme, že se ani nepokoušel odstranit veškeré nemoci a bolest tohoto světa, v jednotlivých případech pomáhal od potíží a uzdravoval, nebyl k nemocem lhostejný. Proč tedy prosbu za zdraví nezahrnul do své vzorové modlitby? Pokud nešlo o nezájem ani o opomenutí, zůstává nám jediné vysvětlení. Neviděl v nemoci takové neštěstí jako my. To je přece naivní, řeknete. Nemoc nám bere možnosti, omezuje náš život, často ho i zkrátí, jak bychom ji mohli přijímat bez hořkosti, možná i zloby. Možná si potřebujeme víc ujasnit, o co nám v životě vlastně jde. O zážitky? O získávání zkušeností? Mně přibylo let. Mnohé zážitky už překrývá mlha zapomnění a o spoustu mých zkušeností už nikdo nestojí. Nemluvě o tom, že mě samotnému nejsou k ničemu. Immanuel Kant prohlédl a poznal mnoho složitých souvislostí a zákrut řádu tohoto světa, aniž by kdy opustil katastr svého města. Leč čeho můžeme dosáhnout uvnitř sebe? Nebo nám jde o vztahy? Kvalitní vztahy nemoc nevezme ani neohrozí, ty žijí na jiné rovině, než je rovina zdraví. Potkávám občas lidi, kterým kvůli jejich péči o vlastní zdraví proteče život mezi prsty. Na druhou stranu potkávám nemocné i vážně nemocné lidi, kteří žijí šťastný a krásný život. Skutečné štěstí nebývá závislé na vnějších podmínkách. Roste zevnitř a přichází z hůry. Připadá mi, že s nemocí je to tak trochu jako s otroctvím. O tom apoštol napsal, byl jsi Bohem povolán jako otrok?
netrap se tím. Kdyby ses ale mohl stát svobodným, raději toho použij. Jsi nemocný? Netrap se tím. Jestli existuje možnost vyléčení, využij toho. Jestli neexistuje nebo se nepodaří, nepropadej zoufalství. Skutečné štěstí i smysl života rostou z vnitřní vyrovnanosti a z kvalitních vztahů, zejména a především ze vztahu s Kristem, kterému na každém z nás záleží a má nás rád. A touží být s námi. I v nemoci. I ve smrti.

Glosa Petra Rause uvažovala o absenci zmínky o zdraví v modlitbě Otče náš. Tak si tuto modlitbu pojďme připomenout písničkou.

Víkend už ťuká na dveře, je nejvyšší čas se poohlédnout po tom, co bude člověk dělat a co bude poslouchat. A tady je pár tipů k poslechu na sobotu. Sobotní ráno v 8 hodin, to je čas pro klíčové slovo. Tím se tentokrát stane sebelítost. Jak pracovat s litováním sama sebe? To zazní v rozhovoru Kateřiny Hodecové s kazatelem církve bratrské Zdeňkem Kašpárkem. Po 12. hodině začíná Pohovka, hudební pořad Pohovka, ve které běží série alb amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Bohdanka Medřická připomene desku When You Speak. Ve 13 hodin je tu čas pro korálky a pro děti, pro pohádky a budou to korálky spisovatelské. Co to znamená, to se dozvíme v sobotu ve 13 hodin. 16. hodina je pak časem pro pořad Poklady z archivu. Jaké místo zaujímá v životě křesťana umění a co to vlastně umění je a co už umění není? Na souvislost křesťanství a umění se ptal v roce 2003 výtvarníka a sociálního pracovníka Jana Bárty Petr Plaňanský. Tento rozhovor zachytíte v sobotním odpoledni po 16. hodině. A ještě upozorním na 19. hodinu. V akademii bude téma křest v Duchu svatém. Je to tak, Duch svatý, to je téma, které se o víkendu bude objevovat. Letnice připadají na tuto neděli, svátek letnic, tedy svátek seslání Ducha svatého. Jaká je biblická zkušenost a jak hledět na události knihy skutků? S rozhlasovou akademií se v 19 hodin v sobotním večeru vypravíme na Broadfest, kde hovořil David Novák o křtu v Duchu svatém. A když tu byla před chvílí řeč o Jeremym Kempovi, tak si pojďme dát jednu písničku z onoho alba When You Speak.

Z nedělní nabídky k poslechu vyberu v rychlosti jen 3 pořady. 9. hodina v nedělním ránu patří bohoslužbě, ve které se zaměříme na slova zapři sám sebe. Základem následování Krista je nutnost zapřít sám sebe, což není ani moderní, natož jednoduché, to říká Radek Boháček. Kazatel zdůrazňuje, že toto rozhodnutí k následování Krista musí probíhat každodenně. Není to jednorázová nedělní záležitost. Nicméně právě v neděli toto téma rozebereme spolu s bohoslužbou, která zazněla v Bratrské jednotě baptistů v Aši. V nedělním ránu v 9 hodin. 13. hodina je opět časem pro děti. V kormidlu zazní odpověď na otázku, co mě baví, princezny. A ještě jeden tip na nedělní večer. Modlitby podle Bible budou laděny letničně. Letnice a židovství, takový titul, nese další vydání. Dana Kenningová se zaměří na význam jarních židovských svátků, tentokrát především letnic, které dostávají skrze život a oběť Pána Ježíše hluboký smysl. Modlitby podle Bible v nedělním večeru v 21.

Rok za rokem blíž je cíl. A ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas. Včera mladý, dneska děda,

ex post. Včera dítě a dnes kmen.

s další písničkou od Kirsten. Přesněji po ní se vypravíme listovat vašimi ohlasy na vysílání Rádia 7.

Vítejte u poslechu už třetí květnové listárny. Květen se pomalu přehoupl do své druhé poloviny a to znamená jediné. Jsme zase o kousek blíž létu, prázdninám, dovoleným. Na léto se těšíme i tady v Rádiu 7 a těšíme se na chvíli, kdy dokončíme všechny stavební práce v budově a budeme opět vysílat z běžného studia bez doprovodu vrtaček, bouchání, kladiv a občasných stavebních sól v pozadí. Moc se omlouváme, pokud jste něco z toho ve vysílání zaslechli. A protože nám v tomto týdnu několikrát vypnuli proud, stalo se i to, že vysílání bylo na chvíli přerušeno. Ale všechno už se zdá se chýlí ke zdárnému konci. A to je velmi nadějné. Radost nám v těchto dnech udělala také nová mobilní aplikace, kterou jsme spustili. Najdete ji v Google Play i Apple Store, případně si ji můžete stáhnout pomocí QR kódu na našich webových stránkách. Má nový, uživatelský příjemný design a věříme, že mnohým z vás poslech zase o něco zpříjemní. A k těm dobrým zprávám patří i to, že se po menší odmlce znovu začaly plnit naše mailové schránky vašimi zprávami, vašimi reakcemi a ohlasy. Moc vám za ně děkujeme. Máme radost, že se dnes v listárně budeme moci o některé z nich podělit. A tak i dnes můžeme začít vděčností a o ním známým. Bez vás by to nešlo. Děkujeme, že díky vám může tento pořad vznikat a že spolu s námi tvoříte Rádio 7. A začneme dotazem od Jitky. Dobrý den, srdečně vás zdravím. Velice děkuji za všechny úžasné pořady a knihy, které mohu poslouchat na Rádiu 7. Ráda bych slyšela i zbytek knihy Deník misionáře Millera. V minulosti jste již tento díl vysílali, ale také bez pokračování. Další díly nemáte k dispozici? Děkuji moc za odpověď, Jitka. Jitko, moc děkujeme za milá slova, ale tentokrát vás musíme zklamat. Žádné další pokračování opravdu není. Deník misionáře Millera je jen drobný spisek, který měl pouze jeden díl. Zařadili jsme jej tehdy jako malé mezidobí mezi dvě knihy v četbě na pokračování. Další ohlas přišel od Elišky a nemáme k němu co dodat, jen snad jedno veliké děkujeme. Velmi si vážíme toho, že Rádio 7 může být součástí vašich obyčejných dní, třeba právě v tom období rodičovské dovolené, období krásném, ale zároveň velmi náročném období plné změn. A také plen. Eliška píše, dobrý den, píši vám v reakci na vaši výzvu při jedné z listáren, aby se ozvali ti, kteří fandí pořadu Světem Bible. Já pořad velmi ráda poslouchám, cením si hloubky studií, biblického slova a výzev k jeho praktickému naplnění v životě. Také mne na pořadu baví zpracování Pavla Vopaleckého, které činí pořad záživným. V současné době jsem na rodičovské dovolené s dvěma malými dětmi. Rádio 7 mi je každý den nedocenitelným průvodcem. Mnohokrát jsem kolem sebe slyšela i viděla, že čas rodičovské byl pro maminky doma časem sucha v jejich vztahu s Bohem. To, jak jsme byli zvyklé žít s Bohem před příchodem dětí, je najednou vzhůru nohama. Bála jsem se, že i pro mne to tak bude. A opravdu jsem na začátku zápasila s tím najít si čas na studium Bible, na osobní čas s Bohem, čas na to naslouchat kázanému slovu. Při nedělních bohoslužbách to ne vždy vyjde. Na Rádiu 7 jsem ale našla bezpočet pořadů, které mi nejen pomohly neuschnout, nýbrž také mne i inspirovaly k tomu kultivovat můj vztah s Bohem, které mi pomohly růst duchovně. Pořady, kdy jsem se mohla učit a poznávat nové věci, jít hlouběji.
K tomu také nacházím v pořadech i inspiraci do rodičovství. Díky za to, vážím si vaší práce. Mezi pořady, které ráda poslouchám, patří již zmíněný Světem Bible. Dále třeba pořad Ke kořenům, pořad Klika, 3D Talk, No Filter, Akademie, Rozmarína, anebo pořady pro děti. Žiji v zahraničí a tak si vždy ráda poslechnu magazín a ranní telefonát, abych věděla, co se v Česku a v české církvi děje. Eliška dále přidává dva praktické podněty. Ráda bych měla jednu poznámku k vysílání. Cením si toho, že ve vysílání je pořad o Jesus tut Janel. Je myslím důležité, že se ve vysílání myslí i na naše romské spoluobčany. Přemýšlela jsem, proč vlastně ve vysílání nezní více romských písní. Myslím tím v hlavních vysílacích časech, nejen při vysílání romského magazínu. V éteru zní písně všech možných jazyků, anglicky, španělsky, hebrejsky, ukrajinsky. Je škoda, že není více slyšet i ten romský jazyk. Má druhá otázka či poznámka se týká pravidelných modliteb za válečný konflikt na Ukrajině. Modlitby za Ukrajinu jsou bezesporu důležité. Přemýšlím ale vždy u nich i o té druhé straně, té ruské, na které také mnoho lidí nedobrovolně kvůli konfliktu trpí a umírá. Přemýšlím také nad tím, jak se vede ruské církvi za současné situace. Pokud by byl prostor v rámci nějakého pořadu přiblížit i tuto stránku konfliktu, abychom věděli, jak se modlit za naše bratry a sestry v Rusku, případně věděli i o jejich potřebách a obecně duchovních potřebách v Rusku, bylo by to určitě přínosné. Přeji vše dobré a požehnání do vaší práce. S pozdravem, Eliška. Eliško, moc děkujeme. Co se týče romských písní, rádi tento podnět posouváme dál do hudební redakce. A k ruské církvi naprosto souhlasíme, máte pravdu, i na druhé straně konfliktu žijí lidé, kteří trpí, hledají naději a snaží se věrně žít svou víru v nelehkých podmínkách. A tak pokud byste někdo měli kontakt na organizace nebo lidi, kteří se v této oblasti věnují a mohli by situaci ruské církve více přiblížit, budeme za takové propojení moc rádi. Dáme si jednu písničku a po ní budeme pokračovat. A bude to písnička v romštině.

Na Rádiu 7 pokračujeme v listárně. Další krásný ohlas přišel od Jana, posluchače a podporovatele, který se před nedávnou dobou registroval a my jej také s vděčností pouštíme dál. Dobrý den, Rádio 7. Poslouchám už několik let a chápu ho jako mocný evangelizační nástroj. Kam nemůžu dosáhnout fyzicky, duchovně, duševně, tam vidím velkou příležitost svým způsobem spolupodílet se ve službě ostatním lačnícím a zatím nevidomým cestou rádiových vln. Když vidím tolik pořadů, které rádio vysílá, naplňuje mě to radostí a zároveň úctou ke všem, kdo se na tom jakkoliv podílí. Odpovědná a náročná je vaše práce, ale bez našeho otce by to nešlo. Říkám si také, že Rádio 7 má opravdu široký záběr a že ze statistik asi vyplývá i oblíbenost jednotlivých pořadů. Jinak by možná některé už dávno skončily, ale statistiky nejsou tím hlavním ukazatelem. Tím nejdůležitějším jsou podle mě modlitby, Boží vedení a moudrost pro další směřování i zajištění celé služby. Rádio 7 mám už několik let i ve svém modlitevním seznamu a budu rád, když se budu moci o dění v rádiu dozvídat více, třeba prostřednictvím modlitevního dopisu. Děkuji, že můžu být s vámi. S úctou, Jan. Máte pravdu, bez našeho otce by to opravdu nešlo a to si uvědomujeme každý den. Často velmi konkrétně. Velmi si i proto vážíme každého, kdo Rádio 7 nese i na modlitbách. Děkujeme, že mezi takové lidi patříte i vy, Jane. Moc rádi vám budeme posílat modlitební dopis. Obsahuje mnoho aktuálních informací, fotografií i drobných pohledů do zákulisí, takové malé nahlédnutí pod pokličku naší rozhlasové práce. Jsme moc vděční, že se o tyto radosti, starosti i novinky můžeme s vámi sdílet. A pokud by někdo z vás modlitební dopis dostávat chtěl a zatím jej neodebírá, určitě nám napište, budeme moc rádi. Děkujeme i za zmínku o statistikách a poslechovosti. Ano, různé ukazatele samozřejmě sledujeme a snažíme se nástroje pro měření i vyhodnocování stále zlepšovat. Doufáme, že i nová mobilní aplikace, kterou jsme v těchto dnech spustili, pomůže tomu, aby si k našemu vysílání našlo cestu zase o něco více posluchačů. Některé pořady opravdu brzy skončí, ne ale proto, že by nebyly poslouchané nebo oblíbené. Důvodem je odchod jejich protagonistů. Možná už se k vám doneslo, že Lucie Endlicherová, Karolína Bološinová a Petr Raus odcházejí z Rádia 7 a to se přirozeně promítne do programového schématu, které se od září v některých ohledech promění.

Máme velkou radost, když se Rádio 7 dostane k lidem, kteří o Bohu třeba zatím mnoho nevědí, hledají odpovědi na své otázky, nebo jen náhodou na chvíli zastaví se u našeho vysílání. Modlíme se, aby právě tam mohlo padnout semínko naděje na úrodnou půdu a aby Bůh dával vzrůst. Mnohem častěji nám ale píšete o tom, že s vámi Rádio 7 jde na vaší cestě víry. Povzbuzuje vás a pomáhá nést každodenní starosti. A z každého takového vzkazu máme opravdu radost. Třeba z toho, který zanechala Radka v registračním formuláři. Poslouchám vás přes DAB vysílání už asi 2 roky, téměř každý den ze své kuchyně. Vaše vysílání mě celou dobu pozvedá a vždy mi dává sílu jít dál. A na otázku, jak se o Rádiu 7 dozvěděla, odpověděla. Už jsem měla dost komerčních rádií s písničkami pořád dokola. Pomačkala jsem něco na rádiu a tak se to stalo. Náhodou. Od té doby jsem už nepřeladila jinam. Hned první slova mě zaujala natolik, že jsem s vámi dodnes. Jsem moc vděčná za tu čistou naději, kterou nenacházím ani v církvi. Můj život se díky vám zásadně změnil. Radka. Milá Radko, moc hezky jste to pomačkala. A vlastně by nás i moc zajímala ta slova, která se vás dotkla. Jsme rádi, že jste s námi. Opravdu moc. A když už jsme u těch registračních formulářů, máme tady další vtipný i hluboký vzkaz od Jirky. Rádio 7 poslouchám rád. Páč, pokud je předchozí slovo nepřijatelné, tak protože nemyslí za mě. Nesnaží se předkládat jasné odpovědi a hotová řešení. Jde do hloubky, má bohatou a různorodou skladbu pořadů. Každý si tam něco najde. Rozhodně Rádio 7 poslouchám méně, než bych si přál. O to raději mám možnost najít pořady v archivu nebo v podcastech. A my k tomu moc rádi znovu připomínáme, že je k dispozici nová mobilní aplikace, ve které můžete poslouchat živé vysílání i pořady z archivu. Věříme, že je uživatelsky příjemná a že vám poslech zase o něco více zpříjemní. Na otázku, co mu poslech Rádia 7 přináší, Jirka odpověděl. Poslech mi přináší informace, bohatší pohledy a v neposlední řadě osobní svědectví, protože informace, názory a pohledy jsou jedna věc, ale jak se to žije a jak se to reálně projeví v každodenním životě, je věc druhá a vlastně mnohem pravdivější a důležitější. Jirka

Těší nás, když oceňujete pestrost a různorodost našich pořadů. Často nám píšete, že právě v tom je Rádio 7 výjimečné, že si člověk může vybrat, co je mu blízké, a každý si v programu najde něco svého. U písní je to podobné, ale někdy trochu dobrodružnější. Někdo miluje staré tradiční písně, jiný spirituály, někdo by uvítal více romských písní, další by nejraději vynechal angličtinu. A trefit se hudebně úplně do vkusu všech posluchačů, to prostě nejde. I proto máme rádi písničky na přání. Díky nim se do vysílání dostává i něco velmi osobního. A také písničky z archivu. A když potom přijde takový vzkaz, je to velká radost. Pokoj Boží vám v Rádiu 7. Chci poděkovat za dnešní výběr písní. Bůh se mě skrze jejich text dnes dotýkal. Ať Bůh žehná vaší práci na jeho vinici. Tím už se dostáváme k závěru naší listárny. Tečku udělá už jen krátký vzkaz od Vandy. Zdravíme všechny v Rádiu 7, které posloucháme téměř každý den. Je pro nás velkým požehnáním a povzbuzením. Pokoj Boží přeje Vanda. Pokoj Boží přejeme i vám všem posluchačům, vám, kteří posloucháte, kteří podporujete, povzbuzujete a kteří také píšete. Jsme opravdu vděční, že si svoje postřehy nenecháváte pro sebe. Tak jen prosím dál, dělejte to dál. Moc se těšíme na příští listování s vámi a o čem bude, to už záleží jen na vás. Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné. Pro jistotu připomínáme, pište na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku, na Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsAppové číslo 608 566 773. A svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. To stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube kanálu. A na našem webu radio7.cz najdete také audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost nás podpořit. Jsme v závěru listárny, kterou pro vás připravuje Andrea Audová a četla ji a od mikrofonu zdraví Broňa Procházková. Máme krátce před 17. hodinou. V 17 hodin začíná pořad Interval. Lucie Endlicherová sáhne po desce Jiřího Smrže. O další desce Jiřího Smrže. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Broňa Procházková loučí, přeji vám příjemný podvečer, no a ať ten víkend proudí v pohodovém rytmu.

Dobrý den, tady je další vydání Intervalu, u jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Přiznávám se, že na dnešní vydání jsem se velice těšila. A to nejen od chvíle, kdy jsem se dozvěděla, že písničkář Jiří Smrš vydal novou desku nazvanou Kořeny. Vlastně jsem tenhle pořad nosila v hlavě a v srdci už od chvíle, kdy o nové nahrávce Jiří začal uvažovat. A to bylo už v době, kdy byl tento pořad vlastně ještě v plenkách. Od roku 2007 tedy existuje plán o vzniku CDčka, které si na své uvedení do světa muselo pěkně počkat. Nějaká demonahrávka existovala, ale to, jak nakonec vypadá konečná podoba téhle desky, je velmi překvapivé. Jedním slovem, krása. Tohle CDčko chcete mít doma. Dobře, pokud vám nebude hudba a styl psaní Jiřího Smrže vyhovovat, nejspíš vás nechá tahle nahrávka chladnými, ale pokud vás jen trošku zaujme, pak dlužno dodat, že nejen obsah placky, ale i vyvedení bukletu a vůbec vše kolem téhle nahrávky stojí za pozornost. Tomuhle se totiž říká, kdo si počká, ten se dočká. Pravda, po této oslavné řeči je třeba říci, že jsou věci, které se nezměnily. Deska Kořeny je bílá s pár barevnými akcenty do fialova, do modra a mírně do zelena, ale bílá převažuje. Možná budete mít v první chvíli pocit, že držíte v rukou trošku přizdobenou sněhovou vločku. Ovšem ve chvíli, kdy nahrávku vložíte do přehrávače, vězte, že vás čekají písně spíše hloubavé, někdy i těžké, náročné, prostě žádná oddechovka. Jiří Smrš je člověk, který svět vidí z úhlu bolesti. V oné bolesti nechybí naděje a výhled do budoucnosti, ale je toho ještě hodně, co je třeba tady na zemi pojmenovat a na co je třeba poukázat. A tak to tenhle písničkář dělá. Ostatně tohle přece odjakživa byl úkol písničkářů, ne? V jedné ze svých nahrávek se Jiří Smrš hlásí k Bulatu Okučavovi a možná, že i s ním je možné ho spojovat. Pro palčivost, kterou je možné v jeho slovech zachytit, i pro paprsky slunce, které texty prosvěcují. Takže jak to celé zní?

nouzi, že se brzo půjdu pást, že otevřená Evropa je předem zaklapnutá pást.

Peníze, sex a chlást. Nemám chuť říkat, kdo maže, ten jede, jen protože nejsem dost mazaný. Že jestli se chceš dopředu dostat, stále musíš nejdřív do strany. Už nemám chuť říkat, to neřeš, ani řešením všeho jen ty. Že každý křiklavý podfuk má své

nemám chuť říkat každý úsměv, je vždy jen účelový tah, že dnešní politický mírotvůrce je zítřejší hospodářský vrah. Že dnešní zrna jsou všechno plevy, jen proto, že jsem nezasel, že každý podnikatel, který zbohat, je jistě podvodnikatel. Když se cítím být jeden stejný mezi všemi,

potkat v hospodě u stolu. Nemám chuť celý život chodit dějinám za školu. Kde se cítím být jeden stejný mezi všemi,

0: písních Jiřího Smrže najdete velmi často nejrůznější vyznání, zvolání, přiznání se k tomu, co je bolavé, pojmenovávání skutečností, pro které najít vhodná slova není úplně jednoduché, a přesto je to potřebné. Tohle je Jiří Smrž. Hudba z hloubky, hudba, která chce zasáhnout až dovnitř, tam, kam je těžké i dohlédnout. Jiří se nebojí jít s tím těžkým a velmi vnitřním ven. Na druhou stranu je slyšet, že stále nechybí jistá dávka ostychu a jakási míra nejistoty. Takový je i při veřejném vystupování, i v osobním kontaktu. Zvláštní kombinace nejistoty a potřeby vykřičet, jak se věci mají. Písně jsou v ich formě a na posluchači je, jak s jednotlivými vyznáními naloží. Takovéto názor si udělejte sami. Stotožníte se nebo ne? Už nemám chuť říkat, že mám nouzi, znělo to před chvílí. Jak zvláštně ladí tahle píseň hned s tou úvodní, která desku otevírá.
1: Otče noci, otče moci, otče superstar a hvězd, otče zaslíbené budoucnosti, otče neprůjezdných měst, otče geneticky upravených potravin, otče sezónních slev, otče větru, otče plev,

jenž si vše pod jednou střechou, otče výhodných hypoték, otče nesplavných řek, otče výherních automatů, otče radaru, otče, který jsi tak sexy, otče.

Namluvit si, že Bůh je všechno ve všem, úplně ve všem, i v tom, co se někdy člověk ostýchá i vyslovit. Jak bychom si to přáli? Zvláštní úvaha o tom, kde je Bůh, či kde je Bůh v uvozovkách. Přesycenost. To je to slovo, které může předchozí píseň charakterizovat. A ostatně, přesycenost, to je to, v čem žijeme. Jak se v tom vyznat, zorientovat, jak do toho Boha pozvat? A jde to vůbec?

přesto celý čas jen na mě hrál. Že kdyby někdo snad, tak ty můj táta, že jsi král. Uvidím, že jsi to celý čas jen na mě hrál. Že kdyby nikdo už

ještě jedna na podobné téma. Slyšela jsem v ní kousky bratrů Ebenových, kousky Karla Plíhala a stejně je v tom všem nejvýš rukopis Jiřího Smrže, jeho slovosled, jeho přístup k hudbě, jeho přeryvy v písních, jeho překvapení, krása. Už několikrát to byl Jiří Smrž zmíněn co písničkář. Jak se stane, že se písničkář obklopí tolika skvělými muzikanty a vyrobí nahrávku, která je velmi barevná a hudebně vyšperkovaná? Inu, možná, že zase jen stačí počkat tak, jako to Jiří udělal. A na druhou stranu, věřte, že slyšet všechnu tu palčivost a nejrůznější zvolání na koncertě jen s kytarou, to je teprve poslouchání pro uši a pro duši. Prostě slyšet desku a dostat se na vystoupení Jiřího Smrže jsou dvě zcela odlišné skutečnosti. Deska vám do života kromě písničkáře samotného přivede domů třeba hráče na klávesi a kytaru Jiřího Kováře, baskytaristu Jana Jakubce, bubeníka Miloslava Dvořáčka, zpěvačku Pavlínu Jíšovou, ale taky Vojtěcha Zíchu, Luboše Malinu, Mária Biháriho nebo smyčcový kvartet Michala Rataje. Zajít na koncert znamená dotknout se křehkosti v té nejpravdivější podobě.

Jedu zimní noci, je nás plný autobus. Po nebi v protisměru, prázdný velký vůz. O, v tuhle noční dobu, nejezdí tu jinak nic. O, lásko, miluju tě strašně.

Noc jen dlouze plyne, za chvíli přijde už horod. Vyhlížím před sebou ve tmě první světlý bod. O, nechci hledat vinu,

Lásko, miluju tě strašně, ale nemám komu to říct. A taky jsem člověk, co celý život odjíždí brzo, dlouho se nevrací. Kde bere Jiří Smrš tu odvahu tohle všechno otevřít, odhalit a nenechat si to jen pro sebe? A kolik z toho, o čem zpívá, je on sám? A kolik z toho jen nějaká větší či menší míra fabule?

licence, výmysl, vlastně pohádka. Jenže jak moc na tom záleží? Jak moc jde o to, zda a jak se daný příběh odehrál? A jak moc jde spíše o to, co tenhle příběh dělá se mnou uvnitř?

květy, na milence pod stromy, jejich těli byla zem celá žhavá. Kam jich nám prostřil, prostřil brus po Gruzínsku na zem. A pošli za Puškinem někoho s tím vzkazem, že přišel Bulat Okudžava. Řekl by on, Bulatočko, než si dolije, pojď, musíš něco vidět.

na milence pod stromy, jejich štěl je zem celá žhavá. Řek Mozart, kam je nám prostřít, prostřed obrus po Gruzínsku na zem. François, pošli už za Puškinem někoho s tím vzkazem, že přišel bulat o Kučavě.

ti tři se pak v nebi dívali na nebe přes číšky čaje. A Mozart řekl, tak na Arbatu se pořád, pořádná píseň hraje. Aby on na to, člověk by svou bídu neměl vždycky svádět na krále a na stát. Doba je vždycky strupy navrch celkem za to. A bulat po vzdech občas je nelidská, ale vždy stojí za to.

0: doba je občas nelidská, ale vždy stojí za to. Člověkem zůstat.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Interval. Dnes s písněmi Jiřího Smrže z desky Kořeny, která vyšla na sklonku roku 2013. Už to bylo mnohé řečeno o hudbě i slovech, o tom, jakým způsobem Jiří Smrž nahlíží na realitu kolem sebe a jaké písničky díky tomu vznikají. Možná bychom měli sklon plakat, že nejde o tichou nahrávku s kytarou, v níž by možná ještě více vyzněla palčivost jednotlivých témat a potřebnost úvah, na které chce autor zaměřit naši pozornost. Ovšem po písni, jako je ta, která právě dozněla, Čistý ubrus pro Bulata Okudžavu, je možné jen konstatovat, ještě že byla nahrána tak, jak byla nahrána. Krásné solo na akordeon i hned prozradilo Mária Biháriho, jeho rukopis je prostě čitelný. Ale když budete jen trošku pozorně poslouchat, zaslechnete navíc hudební motivy mozartovské, francouzské i ruské. Prostě píseň jako obraz, píseň jako krajina. Ta jedna stačí na to, aby se duše nasytila a posluchač byl ujištěn v tom, že i když doba je občas nelidská, vždy stojí za to člověkem zůstat. Jak prosté, že? A nebo jak zvláštní? Jak těžce uchopitelné? Jak náročné k takovému zjištění se probojovat? Pro někoho nejspíš tak, pro jiného onak. Těžko hodit do jednoho hrnce a najít jednu odpověď. Nejspíš v některých fázích života jednoduché a v jiných náročné. Nejspíš pro někoho s nějakou povahou většinou spíše jednoduché a pro jiného zase většinou spíše náročné. Různé učinil nás Bůh. A dobře tak, dobré vědět, dobré s tím počítat. Ne každý musí věci vidět tak jako já. Ne každý je bude nahlížet, prožívat, tak jako já. Je dobré zaslechnout ve střípcích tónů a slov, že někdo to může mít podobně. Aspoň někdy.
2: Už můžeš jít.

Nejprostší píseň na celém albu naspívala spolu s Jiřím Smržem Hana Kopřivová, zpěvačka a písničkářka. Jejíž životní příběh je možná v mnohém podobný tomu, který má za sebou Jiří Smrž. Ten totiž vystřídal už spoustu zaměstnání a spoustu míst. A přesto to, co je mu nejvlastnější, ač zároveň v mnohem bolavé, je právě psaní hudby a zpěv. Hana zase, jak jsem se dočetla na internetu, odmala toužila zpívat. Ovšem v dětství jí krční lékařka nařídila hlasový klid a zpěv jí v podstatě zakázala. Dnes už je vše zase jinak, ale jistě byly chvíle, kdy bojovat za své místo na pódiu nebylo nejspíš úplně jednoduché. Touhy a jejich naplnění. Téma nade vše.

kde jsem pak nepřišel už skoro na nic víc. Jenže vyhlídky jsou stejně všude stejné, ze všech okenic. Chodil jsem do škol jedné, druhé, třetí, čtvrté. Někdy mám pocit, že neumím do pěti počítat. Tady jsem se oženil, mám dvě děti, beru průměrný plat. Nemám rád výstřelky, a stejně tak má žena.

televize. Nemám rád pořady, co kritizují krizi a tím nás ženou do krize. Takové starosti přenechávám jiným, těch vlastních mám přece víc než dost. Děti jsou malé a chci jim zajistit jistou budoucnost. Věřím, až dospějí a pochopí, že život není chov snů, ale venčení psů za domy. Budou dál žít v našich domech stejně šťastné jako my. Jenže dnes ukracem vůz,

0: Závěrečné písně celého alba v sobě skrývají skladby, které je lepší poslouchat vícekrát dokola, stále se k ním vracet, zkoumat to, co je v nich, i to, co je za nimi. Cizí vůz, který právě dozněl, může být stejně tak dobře písní o umírání snů, jako o obyčejné touze po neobyčejném zážitku. Znovu je možné přemýšlet o tom, co všechno v textech je sám autor a co už je fabulace. A právě zde znovu zazní ono, názor si udělejte sami. Nejde o něj, nejde o Jiřího Smrže. Jde o mě samotnou. Nejde o něj, ale o mě. O to zda jsem ochotna říct, věřím, až dospějí a pochopí, že život není chov snů, ale venčení psů za domy, budou dál žít v našich domech stejně šťastné jako my. Tohle na život stačí? A nebo spíš platí tohle? Porušuju všechny předpisy, jak bych si chtěl holý život zachránit. A nebo je to ještě jinak? Ve chvíli, kdy vám nejspíš hlavou budou vířit otazníky, jak skrumáš sněhových vloček, najednou narazíte na pokračování všech těchto úvah. Najdete ho až v další písni. Bere dech. Jde na dřeň a mluví pravdu.
1: Přišel domů a smál se a zářil, jak kdyby se právě zamiloval. A pak jako když schoří milostný dopis, pat na židli řek, nemůžu dál. A já se ptal, stalo se něco, a on asi už všechno, já, ale to nic, synáčku. Ptal jsem se, můžu ti nějak pomoct, a on, můžeš, táto, sežeň, čisto.

strnul, v čem to jedeš, tak to hezky rychle dojeď, a on z toho mám právě.

krásný. A on řekl, tak proč není? A já, jsou věci, pro které stojí za to žít snad. On se zasmál, které? A já řekl, láska. A on řekl,

mi v pohodě žije, že pohoda jsou věci krásnější a silnější než sám život snad. Já řekl, které, on řekl, láska. A já řekl, tak mě měj rád. Pak se zvedl a šel a já věděl, že co říkám, je pro něho už jen historie.

0: a zářil, jak kdyby se právě zamiloval.
1: Toužíme po lásce, hledáme ji. Chybí nám ve vztazích, chybí nám pro ty nejbližší, chybí nám i pro sebe sama. Rozhodně ta zdravá míra lásky, kterou máme mít i k sobě samotným. Můžeme léta hledat, kde lásku můžeme najít. Můžeme léta toužit, naučit se jí. Existuje mnoho odpovědí, více či méně platných, více či méně blížících se pravdě. A pak věřím, že dříve nebo později ve svém životě každý člověk narazíme na to základní tvrzení o lásce. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Láska. A co s ní? Názor si udělejte sami. Ke kořenům lásky nás dnes zavedl Jiří Smrš. Průvodkyní byla Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

0: Je pátek 22. května 2026, minula 18. hodina. Z brněnského studia Rádia 7 vás zdraví Kuba Lofítek. V úvodu večerního vysílání dejme prostor pohledu do Bible. Slovo předávám pastoru církve ICF Brno Jiřímu Stráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 34. kapitola. Kapitola začíná proroctvím pro posledního judského krále Cidkiáše a potvrzuje jeho porážku Nabukadnezarem. Král Cidkiáš se tehdy překvapivě pokusil o nápravu života Izraelců podle Mojžíšova zákona. Uzavřel smlouvu s lidem, že každý, kdo porušuje Mojžíšův zákon o propouštění otroků, to musí napravit. Šlo o tento zákon. Když koupíš hebrejského otroka, ať u tebe slouží 6 let, ale 7. roku, ať zadarmo odejde na svobodu. Izraelci to udělali, ale potom si to rozmysleli a své otroky a otrokyně, které předtím propustili na svobodu, přivedli zase zpět a zotročili je. Boha to natolik zhnusilo, že také vyhlásil Izraelcům takzvanou svobodu. To znamená, že se s nimi rozvedl, o tom čteme. Tak praví Hospodin Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi smlouvu. 7. roku každý propustíte svého hebrejského bratra, který se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe 6 let, ale potom jej propustíš na svobodu. Vaši otcové mě ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímali. Vy jste ale nedávno učinili pokání a zachovali jste se, jak je v mých očích správné. Každý jste svému bližnímu vyhlásili svobodu. Dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým jménem. Potom jste si to ale rozmysleli a znesvětili jste tak mé jméno. Svého otroka i svou otroky, některé jste propustili na svobodu, jak toužili, jste každý zase přivedl zpět a zotročili jste je. A proto tak praví Hospodin, neposlechli jste mě. Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímu. Hle, já tedy vyhlašuji svobodu vám, praví Hospodin. Svobodu pro meč, mor a hlad. Učiním vás odstrašujícím příkladem pro všechna království země. S těmi, kdo porušili mou smlouvu a nesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi naložím jako s teletem, které rozťali vedví, když prošli mezi jeho polovinami. Judské a jeruzalémské velmože, dvořany, kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě. Na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř. Tímto zotročením svých propuštěných izraelských otroků se dopustili nejen bezohledného a podlého jednání a porušili svůj slib, který učinili před Bohem. Podle Mojžíšova zákona se navíc dopustili únosu a zotročení, což zákon trestal smrtí. V knize Deuteronomium o tom čteme. Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ať ten únosce zemře, odstraň ze svého středu zlo. Bůh miluje lidi, ale nenávidí zlo. Kdo chce být Bohem milován, musí ze svého života odstraňovat zlo. Izraelci to měli dělat pomocí dodržování přikázání Mojžíšova zákona. Následně měli přinášet oběti, značící vědomí o vlastní neschopnosti přikázání dokonale splnit. My to máme dělat tak, že žijeme život podle ducha. Život podle ducha znamená, že se věnujeme věcem ducha, místo skutků těla. Stejně, jako jsme se dříve věnovali pouze našim vlastním přáním a cílům, se nyní máme věnovat božím přáním a božím cílům. Život pro sebe vyměníme za život pro Boha. To je život podle ducha. Pavel o tom píše, své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako z mrtvých stalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti. Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti. Někdy se my, křesťané, ve snaze o život ducha zaměříme na jakési sebezpytování, obviňování se a hledání skrytých hříchů. Život ducha ale je více o tom, co máme dělat, než o tom, co dělat nemáme. Když se příliš zaměříme na sebe, můžeme upadnout do pasti náboženství. Raději se zaměřme na Ježíše. Na toho se máme dívat a zároveň naplňovat povolání být jeho učedníkem. O tom čteme. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Spíš než hledat své chyby a hříchy, je lepší a prospěšnější vydat se službě Bohu v jeho církvi. Tato služba má věčnou odměnu, jak píše Pavel. Co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem je věčný život.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžeme v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a v 18 hodin. Předchozí díly nabízíme k poslechu v audioarchivu na našich webových stránkách nebo je můžete vyhledat na podcastových platformách.

Pokud si kladete otázku, čím bude dnešní večer na Rádiu 7 naplněn, malou ochutnávku zprostředkuje přehled pořadů. Štafeta přináší druhou část rozhovoru Pepy Kostaleckého s dlouholetým skautem a vedoucím duchovního odboru Junáka Edim Zajícem. V 18.30 se zaměří na posílení týmového ducha ve skautské družině a klíčovou roli rádce. Od 19:15 se s dětmi zaposlouchejte do kanafásku. Přinese knihu s názvem Další Ariščina dobrodružství, ve které Fenka šarplaninského psa Ariška pomáhá své lidské rodině i svým zvířecím kamarádům. Knihu napsala Markéta Millerová. Vydalo nakladatelství Advent Orion. Jedno z jmen, kterým je v Bibli nazýván Duch svatý, je řecké slovo paraklétos. Objasnění a význam tohoto pojmu přinese další díl pořadu Nejen chlebem. Kazateli Jaroslavu Pokornému můžeme naslouchat v 19 hodin 45 minut. Devátá kapitola knihy proroka Zachariáše je přehledem, kam všude zasáhlo jeho proroctví a kde po božích soudech přichází upokojení. V dalším dílu cyklu Světem Bible se spolu s teologem Johnem Vernonem McGeem zastavíme u proroctví Zachariáše, které se naplnilo vjezdem Ježíše Krista do Jeruzaléma. Poselstvím dnešního výkladu bude paradox Mesiáše, který nepřichází jako politický triumfátor na válečném koni, ale jako spravedlivý a pokořený král na oslátku. Slovem od 20.15 provází Pavel Vopalecký. Běžnou praxí staré jednoty bratrské bylo vychovávat chlapce k duchovní službě od útlého věku. A tak se do rodiny Jana Amose Komenského dostal malý Petr Figulus Jablonský. Život tohoto muže přibližuje kniha Hany Hlouchové s názvem Komenský mu říkal synu, kterou vám po částech nabízíme k poslechu ve večerech pod lampou. V dnešní části se v 21 hodin zaměříme na vrcholná léta Petrova života. Láska tvoří podstatu vztahu Boha k člověku. Od ní se vše, co Bůh pro nás udělal a stále dělá, odvíjí. Charles Stanley vytvořil devítidílnou sérii pořadu Doteky, kde téma lásky rozvíjí. V dnešním dílu se od 22 hodin začne zabývat tím, že jsme Bohem stvořeni z lásky. Čtení na pokračování patří souboru povídek Mirka Vostrého s názvem Muzikant na jezeře. Autor zde obratně dávkuje napětí, smutek, tajemno i humor. Druhá povídka nás zavede na opuštěné nádraží v Jedlové. Vladimír Hauser čte od 23 hodin 15 minut. Budete-li dnešní večerní čas prožívat s námi, budeme rádi. Mějte příjemný poslech.

18 hodin 30 minut dostane prostor druhý díl ze seriálu Síla dětské party v rámci relace Štafeta. Ještě předtím kapitola.

0: Eddie, jak se stal rádcem své první družiny?
1: Já jsem se rádcem družiny nikdy nestal, protože já jsem vstoupil do Junáka, když mi bylo těch 17 let, a to rovnou, abych vedl vlčáckou skupinu. Zpočátku 3 kluků a do roka jich potom bylo 12. A nakonec 24. To byla perfektní smečka. Ale viděl jsem, protože v tom oddíle, kde jsem vedl ta vlčata, tak jsem viděl, jak tam dvě družiny fungujou, nefungujou. Jedna fungovala docela dobře, druhá nikoliv. A posléze jsem měl možnost vidět spoustu nefungujících a taky část fungujících družin.
0: Tak mě napadá, jak ses to naučil jako vést, jo, tu družinu?
1: Jednak tam, myslím, byla určitá vstupní kladná zkušenost. Já jsem předtím byl dvakrát jako praktikant na táboře. Babička s dědečkem plzeňští mě zajistili

0: že jsem byl jako praktikant na dvou táborech, jeden v Hojsově stráži a druhý v Boru u Tachova. A tam jsem viděl, že celkem ty děti mě mají rády a já na rozdíl od těch většina těch vedoucích tam vlastně přijela jenom kvůli penězům a kvůli tomu, aby se tam večer opíjeli, neudělali takovýhle blbosti. A já jsem s těma dětma prostě byl a docela jsem zjistil, že mám vůči nim dobrý vztah. Čili tahle ta předběžná zkušenost mi dávala určitou naději, že bych byl schopen s těmi dětmi pracovat déle. Navíc já jsem se tím vedoucím dočas stal poté, co ten vedoucí, s kterým počítali, emigroval na západ, to bylo těsně po okupaci sovětskou armádou a tam polovina toho střediska prostě byli lidé, kteří v 50. letech byli zavření a měli problémy, tak ti se zbalili a emigrovali tentokrát z obavy, aby je to znova nepostihlo. Čili já jsem se taky moc nerozmýšlel nebo nemusel rozmýšlet, prostě bylo potřeba, byli tady nějaký malí kluci a s nima dělat. Ale jistě teď zpětně, když to vidím, tak jako vedoucí jsem taky dělal různý chyby. Především jsem byl příliš málo trpělivý na to, co ty děti lezdy potřebovali. Takže dneska bych vedl poněkud jinak.
1: A o vedení dětí v družině v oddílu si povídám s Edim. U mikrofonu je Josef Kostelecký. Tak znovu tu máme téma družina, síla dětské party. Minule jsme mluvili o významu družiny, vzniku družiny a členech družiny. Každý člen družiny má své místo, nikdo není na ocet. Dnes mě Edy zajímá více ta role rádce, možná vztah rádce a vedoucího. Protože co jako já, vedoucí, můžu udělat ještě pro rádce, když on má svoji družinu?
0: Ty jako vedoucí máš naprosto zásadní roli pro toho rádce. Ty seš zdrojem jeho jistoty. Jistoty nejen skautské, ale i lidské. On může zažívat od někoho, koho si váží a o kom ví, že je přece jenom pár kroků před ním, že je pro něj důležitý a že když by bylo potřeba, takže může očekávat pomoc. A tohle tomu můžeš zprostředkovat různým způsobem. Tím, že si ho občas pozveš domů, občas vyrazíte společně jenom vy dva na nějakou výpravu dvoudenní třeba, když máš čas. Také, že určitým nenásilným, ale jasným způsobem podporuješ jeho autoritu na akcích. To je jedna z nejstrašnějších věcí, co může vůdce rádce udělat, že rádce připravuje nějaký program, realizuje nějaký program, vedoucí se tam kouká a teď vidí, že se tam něco nedaří. A začne to vytýkat tomu rádci před těma ostatníma. To je katastrofa. To úplně může zničit celou budoucnost té skupiny. On, když něco takového se stane, tak to má probrat s tím rádcem zvlášť, separátně a hledat, co by se příště dalo udělat v pořádku. Vůdce může zásadním způsobem zničit nebo podepřít autoritu toho rádce.
1: Tak to mi přijde, že na stupnici 1 až 10 důležitost vedoucího nebo rádce je na desítce.
0: To určitě.
1: Edy, je mi jasné, že v každé skupině dětí sem tam vznikne nějaký problém, spor. Co může družina dělat předem, aby byla silná a problémy zvládala?
0: Může i vědomě budovat to, co podporuje družinového ducha, tedy jejich soudržnost. Už to, že si třeba vymyslí svůj název. Každá družina má mít nějaký svůj název, to může být zpočátku zajímavé, můžou kolem toho být různé spory, ale nakonec jsme kamzíci a jsme kamzíci proto a proto a jsme na to hrdí. Máme svou družinovou vlajku, další projev té společné identity. Krom toho můžeme mít společné stránky internetové, nebo dřív mývali společnou družinovou kroniku, do které si zapisovali svá velká vítězství a události. Potom, kromě těchto symbolických prvků, tak s tou družinou je záhodno čas po času provádět reflexy, a o toho tam je ten vedoucí, aby zjistil, co se tam daří, co jim přijde úžasné na té družině, kde jsou případně nějaké problémy a slabá místa. Čili to je velmi důležitá, jemná, ale intenzivní práce, zejména ze strany toho vůdce, jakým způsobem podporovat kohezi té skupiny.
1: Hmm. To zní jako inspirace na desítky schůzek družiny nebo na výpravy. Za chvíli si to rozebereme trochu víc.

0: Tedy týmový duch je něco jako tmel, aspoň tak si to představu. Vyjmenoval jsi už nějaké věci jako název, vlajka. Co ještě?
1: V klubovně může mít ta družina svoje nějaké místo, o které zvlášť pečuje. Může mít kromě klubovny nějaké místo v okolí třeba, které je jejich poradní místo, kde se schází. Může mít nějaký společný úkol, který ta družina dělá. Může to být od věcí, které jsou opravdu užitečné i pro to okolí, starají se třeba o kapličku nebo starají se o strom, který tam někde je, občas uklízí o řeku, aby tam byl pořádek, ale můžou to být i věci, které třeba přijdou legrační, ale které stmelujou tu družinu. Můžou například, to jsme dělali už i z Vlčaty, připravovat rozhlasové vysílání. Během toho se dá zažít ohromná legrace a je to zajímavé i pro ostatní. Prostě jednou za měsíc vám pro vás připravíme svoje video. Dneska už je to velmi snadný natočit docela pěkné video vysílání.
0: Ano, to mě přesně napadlo, že i ve školách mají různé televize nebo noviny, tak přesně tohle by se dalo dělat. No, nějaký svůj YouTube kanál, ne?
1: Ano, přesně.
0: Může být takovým tmelem i společná nějaká práce nebo služba?
1: Společná služba a společná práce, když se daří a ti účastníci to chápou jako smysluplnou činnost, tak je to jedna z nejlepších možností, jak vlastně tu soudržnost podporovat. Protože při té práci tam je dělba práce, každý si tam může najít tou optimální způsob zapojení, takže nepochybně. Dobrý skautský oddíl by vždycky měl mít taky nějakou rovinu činnosti, která přesahuje ten oddíl a pomáhá někomu.
0: Vzpomeneš si na nějakou takovou práci, službu, kterou jste dělali ve svém oddílu pro někoho? Jako inspiraci pro ostatní?
1: No, tak častokrát bývá pro ty skautské oddíly docela po ruce nějaká péče o přírodu. Nebo úklid něčeho. Vždycky jednou za rok se tam vyčistí ta řeka, která bývá zanesená různými odpadky. Tak to je jedna možnost. Další může se pravidelně zajišťovat betlémské světlo. To je ve skautských oddílech dneska velmi rozšířené. Může tam být navštěvování třeba domova důchodců. My tam své babičky a dědečky, který vždycky jednou za čtvrt roku navštívíme a něco jim zprostředkujeme tak, aby věděli, že nejsou tak úplně tam sami a opuštění.
0: Ty se mi vybavuje, že jsme byli na charitativní akci jednoho hospicu v Litoměřicích a skauti tam měli stánek a nějak pomáhali s tím celým představením a tak. No.
1: Přesně. Navíc skauti, protože mají zkušenost s organizováním akcí, tak můžou častokrát pomáhat. Místní zastupitelstvo nebo nějaká jiná organizace tam chce udělat nějakou organizaci pro tu ves nebo pro tu obec, no a skauti tam můžou mít pořadatelskou službu, protože oni tohle umí.
0: Mluvil jsi o takových jako vnějších znacích družiny a já jsem se dočetl v jedné příručce, že i rituály můžou podpořit týmovýho ducha, tak jaký tři takový rituály považuješ za ty, se kterými třeba začít?
1: Rituál může být například spojený s přijímáním nováčka do družiny. Nebo naopak s ukončením členství v družině a odchodem třeba do roverského kmene nebo do vedení.
0: A jak to může jako vypadat reálně, abych si to uměl představit?
1: No tak to si i může vymyslet ta družina sama, že jak to udělá. Rituál mívá hlavně úspěch tehdy, když už to určité zakotvení delší tradice. Jo, čili například to může být spojeno s tím, že se tam připomene, kdo byl první rádce té družiny, co on udělal a teď teda do té družiny tady toho, tohle to byli ti, kteří tady byli před námi, zvolili pro nás tohle jméno a to a ty tam vstupuješ, tak s jakým třeba předsevzetím tam vstupuješ nebo co my ti jako družina přejeme a jak ti budeme pomáhat. Ten rituál může být jednoduchý, ale vždycky by měl být nějak zakotvený v životě toho oddílu a pokud možno v tradici. Udržovat tradice je strašně důležité, protože rituály bez tradice, která udržuje jejich kontinuitu, velmi rychle umírají.
0: Takže se to vlastně přenáší tím, že si to vedoucí a rádci předávají, aby to jako nezapadlo úplně. A nebo mluvil si o kronice, dá se to i v tom nějak zachytit?
1: I přes kroniku, no tak samozřejmě. Tradice jako uchovávání toho dění minulosti, tak tam se může vtělit do kroniky, do YouTube, do našeho zpravodajství, do toho, co prostě právě umožňuje vracet se k tomu, co se událo, proč se to událo, co na tom bylo důležité, kdo se tam na tom podílel a proč i teď to pro nás má cenu.
0: Hmm. Mluvil se o tom přijímat nováčky, rozloučit se s někým, to je ještě další rituály?
1: No, rituál může být i na začátek třeba skautského roku. No,
0: by to mohlo být?
1: No, začínáme tak, tam každý může třeba se schromáždíme a každý tam řekne svoje předsevzetí pro ten rok, který máme před sebou a co proto hodlá udělat, případně co by od ostatních potřeboval, aby se to tam mohlo stát. Že jo? A tam jsme v kruhu nebo kolem ohníčku, který si uděláme a to tam je možnost slibovat, ano, že já se přičiním ze všech svých sil, aby jsme tohleto, co jsme si tady řekli, tak aby jsme to dosáhli třeba.
0: Takže si vlastně ty rituály vymýšlí oddíl i družina sama.
1: Ano, to určitě.
0: Tím víc si to vlastně vezmou za svý.
1: No právě, jakmile si to vymyslí sami, tak je větší šance, že to budou i do budoucna držet a brát vážně.
0: Mm-hmm. Když si představím, že družiny dobře fungují, děti jsou v ní stmelení, parta, přijde nováček, jak to udělat, aby zapadlo?
1: To je důležitý dotaz, protože to znamená, častokrát to bývá tak, že nováčka přivede někdo, kdo už tam je. Ve skautských oddílech je to nejběžnější způsob, jak někdo se dostane do oddílu. Spolužák přivede spolužáka. Nebo starší bratr přivede svého mladšího bratra. Čili tenhle ten styčný důstojník vlastně je tam pro toho nováčka důležitou oporou, plus ale i ten rádce, případně podrádce, v tom musí napomáhat. Postupně ho uvádí do života toho oddílu, pomáhá mu, sleduje, aby zpočátku nebyl úplně vyloučený, protože spoustu věcí nebude znát. Takže to je jednak úloha rádce a to jsem zažil třeba, že jeden rádce, takovej na dnešní dobu velmi dobrý, tak že toho nováčka prostě provádí životem ty družiny, seznamuje ho s těma ostatníma. Tudíž je to na rádci a v případě, že tam je někdo, kdo tam toho nováčka přivedl, tak ten v tom pomáhá.
0: To zní jako moc dobře, protože mě by se to líbilo i jako učitele ve škole, když přijde nějaký nový žák, aby tam vlastně byl někdo, kdo se mu jako bude věnovat.
1: Kdo se mu bude věnovat. No.
0: Co když dítě přichází z družiny do starší družiny třeba? Jak to pomoc tomu, aby ten přechod byl jako úspěšný?
1: Tak za normálních okolností dítě nepřejde, to by se musela ta jeho družina rozpadnout, nebo protože to se předpokládá, že v těch 11 letech se stane členem družiny a potom třeba tam bude podrádcem nebo rádcem do 16 let, maximálně v 16 letech bude do roverského kmene. Někdy se může stát, že ovšem někdo do té družiny nezapadne a má zájem třeba na táboře si jistí, že by byl radši v té druhé družině, tak to samozřejmě tyhle přesuny jsou možné, ale zájem je, aby v té družině vydržel vlastně po celou dobu svého skautského života.
0: Možná ještě víc specifiku tu moji otázku předtím, jak třeba, když vlče se vedlo vlčata, jak zabezpečit to, aby přešli do skautského?
1: To je důležitý prvek té skautské dráhy, tenhle ten přechod. Nejlepší je, když existují společné akce vlčat a skautů, světlušek a skautek. Ideální je tábor. Na normálním táboře bývají jak skauti, tak vlčata. Někdy jsou tam i skauty, skautky, ale to, co jsem já zažil, hlavně byly tábory, kde byly jak skauti, tak vlčata. A ta vlčata koukají s ohromným zájmem a obdivem na ty skauty, co oni všechno umí a právě tam na tom táboře si ty nejstarší vlčata, která by měla od příštího skautského roku, to znamená od září, jít do těch skautů, tak tam si můžou oni vybírat a ty skauti si můžou vybírat ta vlčata. Tam už se domlouvají vlastně tyhle ty námluvy.
0: Mm-hmm. Přemýšlím nad tím, jestli já jako rádce vlčat se stávám automaticky rádcem skautské družiny.
1: No ty tam nejseš jako rádce vlčat. Vlčata mají šestníka nebo velkou světlušku světlušky, ale vedoucím vlčácké smečky nebo roje je dospělý člověk. Jo? Takže ten šestník je do budoucna potenciální rádce, ale ono je mu 10 let a můž jako pod rádce tak bývá ve 13 letech, rádce ve 14, v 15. Jo? Čili je to někdy pro toho šestníka, který byl zvlášť už jako vyspělý a zvyklý, že částečně tam velel tý svý šestce, tak teď, když přijde mezi ty starší, tak aby přijal roli toho řadového člena, ale to je věc jak vůdce, tak rádce a lecos už se může i na tom táboře před tím přechodem toho šestníka k těm skautům vykomunikovat a připravit, aby tohle to taky šlo dobře.
0: A taky to může být jedna z těch zkoušek, aby se šestník osvědčil, že to zvládne.
1: Že to zvládne, ano.
0: Já myslím, že se blížíme úplně k samému závěru rozhovoru. Kdybys měl dát vedoucím rodičům výzvu jako impuls k posílení týmového ducha, co by to bylo? Možná to rozdělit na vedoucí nebo rádce v družině a rodič jako doma.
1: No, dobrý rodič může toho svého chlapce nebo to své děvče, je-li rádcem, tak významně ho můžou podporovat. A můžou vlastně někdy oslavovat jeho úspěchy jako rádce nebo jako rádkyně. Protože to opravdu je velký úspěch. To když se srovná s tím, jak běžně vypadají dneska chlapci a děvčata v těch 14, 15, 16 letech, tak ten dobrý rádce nebo ta dobrá rádkyně, ty jsou jako významně dál. Také častokrát jsou to potom lidi, kteří už v těch 20 letech jsou schopni i pro tu komunitu, kde žijou, udělat velké věci při povodních, při záplavách, při pomoci uprchlíkům, tak tam se právě ti, kteří byli těmi dobrými rádci, tak tam se velmi osvědčí, protože jsou schopni organizovat, vědí, jak dát dohromady synergii těch, kteří můžou pomoct, ale kteří bez toho, že tam je někdo, kdo právě dokáže takhle skoordinovat, se jim to nepovede. Čili dobří rodiče by si měli být vědomi, že pokud jejich dítě je rádce, tak je v pozici, která je náročná, ale může významným způsobem nasměrovat jeho život, a to dobrým směrem. A v tom by ho měli podporovat. Pokud je jejich dítě jako řadový člen, no tak by se občas toho měli taky zeptat, tak jak s tím Petem, nebo s tím Samem, nebo s tou kobliškou tadyhle, která je tvým rádcem, tak jak to je? Máš ho rád? Něco tě trápí? Jo, prostě zabývat se i tím, jak to dítě v té družině a vůči tomu rádci nebo vůči té rádkyni to prožívá. Protože zájem toho rodiče je, aby ta družina fungovala co nejlíp. Ne, aby to mý dítě tam jako nějak vynikalo na úkor ostatních, ale aby ta družina jako celek fungovala co nejlíp, protože to tomu mému dítěti taky strategicky nejvíc pomůže. A co se týče těch ostatních, těch rádců, tak to jsme si už říkali, znamená to podporovat ze strany vedoucích toho rádce, protože on samozřejmě kolikrát bude zažívat jako zklamání, něco se mu nepovede, prostě začnou se mu hádat členové v té skupině, tak aby tohle to přežil bez toho, že bude rezignovat a věděl, že má ve mně jako ve vůdci oporu, že já ho v tom nenechám, pomůžu mu, aby se to zdalo zvládnout. A tam, kde můžu, tak tu jeho autoritu podpořím. Tím, že zdůrazním, co se mu povedlo, s čím přišel, jak je důležitá jeho účast na našich oddílových radách, že se mi jeví, že tu svou družinu opravdu zastupuje velmi dobře a že je užitečným členem té oddílové rady. No a toho rádce samotného, tak toho prostě je potřeba trošku z dálky sledovat průběžně, vždycky vědět, kdy potřebuje pomoct a současně v případě, že to se taky může stát někdy, no, že ten rádce vypadal nadějně zpočátku, ale po roce je vidět, že to prostě není ono, tak ho citlivě vyměnit.
0: To by bylo další téma, no. Ale čas už se nachýlil. Děkuji, Edi, že jsi přišel a že jsme společně mohli mluvit o družinách a jak udržet posílit týmového ducha. Já ti přeju všechno dobré a silného ducha. A od mikrofonu se loučí moderátor Pepa Kostelecký a můj host Edi.
1: Ahoj.

Se znělkou jsme překročili práh 19. hodiny. Rádio 7 je stále s vámi, a to i v pátek 22. května. Pořad Štafeta, který jste měli možnost poslouchat v uplynulé hodině, vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Závěrečný třetí díl ze seriálu Síla dětské party s podtitulem Být dobrým rádcem nabídneme v premiéře ve čtvrtek v 11 hodin 15 minut. Aktuální 60-minutovka nabídne pořad Kanafásek, a to v 19.15. Relace nejen chlebem a biblická úvaha kazatele Jaroslava Pokorného bude připravena v 19.45. Zbylý čas vyplní hudba. Dobrý poslech přeje Kuba Vítek.

Po kapele Adonai tady máme připravenou kapelu Martindom Worship a v 19.15 už bude čas pro pořádka na fásek.

Milé děti, vítá vás Kanafásek a s ním další dobrodružství Fenky Šarplaninského psa, která nám bude vyprávět příběhy ze svého života. Dnes nám chce říct o tom, jak musela bydlet u strejdy Mirka a tety Jany. Knihu, ze které čteme, napsala Markéta Millerová, načetla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024.

0: Milé děti, tak jsem zase zpátky, abych vám pověděla svá další dobrodružství. Jmenuji se Ariška a jsem velký pastevecký pes. Vlastně jsem holka, takže nejsem pes, ale správně fenka. Něco jsem vám nestihla říct minule, na něco jsem zapomněla a něco nového se událo. Pěkně se tedy posaďte nebo si lehněte a pozorně poslouchejte, co vám budu vyprávět. U strejdy Mirdy a tety Jany. Děti, ale jsem vám nepověděla všechny příhody, které jsem zažila. Bylo by toho totiž moc a unavilo by to jak mě, tak i vás. Něco jsem si pro vás nechala, jak se říká, na příště. Budu si teď tedy postupně vzpomínat na to, co jsem zažila jako štěně i jako už dospělá. Čím začít? Už vím. Byla jsem tehdy 8měsíční štěně. Končil červen a pomalu se blížil měsíc. Jaký? Víte to? No přece červenec. To se děti těšíte na prázdniny, až skončí škola i školka a budou ty nejteplejší měsíce v roce, že? Pro nás pejsky a kočičky a vlastně pro většinu zvířátek je to období velkého tepla. Někteří lidé si berou své domácí mazlíčky na dovolené, třeba k moři. Uf, to musí být horko při tom cestování. Jednoho dne, když už slunce zapadalo za obzor a začaly se tvořit červánky, jsem si na terase našeho dřívějšího domu mlsně okusovala bůvolí kůži, když v tom přišla panička a sedla si na židli. Dala si ji tak, aby mě mohla hladit a škrábat. Bylo to moc příjemné a bylo mi dobře. Po nějaké chvíli mi řekla: Ariško, dříve než jsme si tě pořídili, jsme si zaplatili dovolenou v Čechách. Moc bychom si tě chtěli vzít sebou, ale zrovna je to na takovém místě, kam pejsci se svými majiteli nesmějí. Ani jsem jí nenechala domluvit a rychle jsem ze sebe vyhrkla: Paničko, to prosím ne, já tady nechci být sama. Mám vás s páničkem ráda, nemůžete mě tu nechat samotnou. Jsem je navíc ještě štěně, dodala jsem překotně. Ariško, neboj, utěšovala mě panička, my tě samotnou nenecháme. Už jsme se domluvili se strejdou Mirkem a tetou Janou, že budeš u nich na dvoře. Oni se o tebe postarají, mají tě rádi a budeš tam mít tolik rozptýlení, že ti ten týden rychle uteče a ani si na nás nespomeneš, smála se panička. Chvíli jsem seděla a jen tak nechápavě koukala. Budeš u strejdy Mirdy a tety Jany, ano? Zopakovala panička. V tom se mi v hlavě rozsvítilo. Jupí, no tak to jo. Mají velkou zahradu a dvůr. To bude bezva. A slibuju, že budu hlídat a poslouchat. Neboj se, paničko. Ujišťovala jsem svoji milovanou osobu. Uplynulo pár dní a páničci začali nosit do auta kufry. Čekala jsem, až mi panička donese speciální deku do auta na cestování. To víte, děti, i my psi se musíme při cestě autem buď připoutat přími popruhy, anebo si lehneme do takové deky, která je připevněná k předním a zadním sedadlům a připomíná houpací síť, ale bez děr. Je to kvůli našemu bezpečí. I vy lidé se přece v autě připoutáváte bezpečnostními pásy a děti sedí v sedačkách, že je to tak. Tak vidíte, co už všechno vím ze světa lidí. Jakmile bylo všechno naloženo, zkontrolováno a dům zamčen, vydali jsme se na cestu. Asi za čtvrt hodiny pániček zastavil v jedné vesnici u velkých dřevěných vrat a rozlehlého selského stavení. To kdysi lidé měli asi hodně dětí a tak stavěli veliké domy. Říkalo se jim stavení. U takového domu byl veliký dvůr se spoustou zvířat. Hned jsem věděla, kde jsem. Páníček zatroubil a za chvíli se začala ta velká vrata otevírat. Za nimi byl známý dvůr, kam jsem jezdila s páničky na návštěvy. Spozdálí už na nás mával strejda Mirda a na zápraží vyšla i teta Jana. páni, tak tady bude můj domov na 7 dní, libovala jsem si. Jakmile mě páničci vypustili z auta, hned jsem se se svými pečovateli běžela přivítat. Vůbec mi nedošlo, co všechno tím mohu způsobit. V autě jsem totiž z nervozity nad tím, co mě čeká, na deku trochu slintala. To by tak nevadilo. Když jsem však k oběma přiběhla, úlevou, že už jsem na místě, jsem se otřepala a sliny se rozlétly do všech stran. Hejda, ti zavískli. Aryško, fuj! No, to byla sprška. A rychle se běželi domů umýt. Když se vrátili, moc se tomu smáli. Páničci vytáhli věci pro mne, rozloučili se a odjeli. Trochu jsem posmutněla. Teta Jana si toho všimla a začala si se mnou hrát. A to už vyšly ven i její velký děti a bylo veselo. Dny mi rychle ubíhaly a jakmile se týden s týdnem sešel, zaslechla jsem známý zvuk motoru. Hádejte, kdo přijel. Páničci. Vrátili se, jak slíbili. To bylo radosti a vítání. Společně si vyprávili nové zážitky a pak se ptali i na mě.
1: Aryška byla hodná, ale je to malý chytrolín.
0: Smál se strejda Mirda.
2: Jen si to představte, když k nám přišli známí se psem. Na chvíli jsme ji zavřeli do kotce obehnaného karysítí. Nechali jsme ji tam i poté, co odešli. A najednou vidím, že stojí na dvoře.
1: No to není možné, řekl jsem si.
2: Vyšel jsem tedy ven. Motala se kolem mě a byla veselá, že mě vidí.
1: Vrtalo mi to hlavou. Obešel jsem boudu, ale nic jsem neobjevil.
2: Kudy se dostala ven?
1: No, přece neumí létat.
2: Není to pták, ale pes.
1: A tak jsem ji tam zavřel znovu a spoza okna sledoval, co se bude dít.
2: No, tomu neuvěříte. Ta opice vylezla po karysíti nahoru, na boudu, jako nějaká kočka. A pak se skočila ty 2 metry dolů.
0: Páníček s paničkou se tomu chvíli divili a pak se začali smát. Už mě znali a věděli, jaká jsem.
1: Aryško, ale příště to nedělej. Mohlo by se ti něco stát.
0: Káznil mě páníček. Kdybyste děti nevěděli, co je to karysíť, tak to jsou takové ocelové pruty svařené k sobě do čtverečků. Používají se hlavně na stavbách do betonu, no a strejda s tetou takové karysítě měly připevněné ke kocci pro psa místo mříží. Schylovalo se k večeru, rozloučili jsme se a odjeli společně domů. Panička mi dala misku s vodou a nějaké pamlsky a všichni jsme si šli lehnout a spát. Dobrou noc a pěkné sny.
3: To je ale chytrý a šikovný pejsek. Vlastně Fenka, ta Aryška. Vidíte, děti. Poslouchali jste první příběh z knihy Další Aryščina dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová, četla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk, vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024. Do zoo se vypravíme v pondělí v 19 hodin 15 minut.

Nevidím tě, ale vím, že jsi blízko. Nemusím se schovávat, nemusím se bát. Vím, že tvé světlo mě vždycky najde. Láska vždy zvítězí, zpívá Michael W. Smith ve skladbě Love Always Wins.

FM, Radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

kalendářním roce 2026 čerpáme v relaci na Jan Chlebem z úvah kazatele sboru Církve bratrské v Opavě Jaroslava Pokorného. Ta dnešní bude mít v centru pozornosti mimo jiné jeden řecký pojem, kterým apoštol Jan popisuje roli Ducha Svatého. S relací Nejen chlebem se můžete ve vysílání setkat hned po písni Nejsem sám, kapely City House Music.

Jeden mladý muž z docela bohaté rodiny dlouhou dobu toužil mít vlastní automobil. Už bydlel sám, ale na dobré auto ještě našetřeno rozhodně neměl. Dost často o svém přání mluvil se svými rodiči a zaznamenal určité náznaky, že u příležitosti jeho blížících se narozenin by se mohla jeho velká touha naplnit. Konečně nadešel den jeho narozenin a kromě jiných dárků mladý muž dostal tajemnou krabičku. Bylo na ní napsáno, že má být rozbalena až večer, když se vrátí domů. Doma chvatně roztrhal ozdobný balicí papír, otevřel krabičku a nalezl v ní knihu s názvem Dobré rady na cestu autem. Vztekle odhodil dárek a byl opravdu naštvaný a zklamaný. Po nějaké době potkal svého otce a ten se ho zeptal, tak jak se ti líbí dárek, jak se ti jezdí? Mladý muž to nejdříve vnímal jako škodolibou legrácku ze strany otce, ale ten, když pochopil synovo rozpoložení, mu říká, prosím tě, synu, prohlédni si pořádně tu darovanou krabičku. A když to mladík udělal, nalezl na konci knihy pokyn otevřít záklopku ve dně krabičky. Po jejím otevření se objevila malá dutina, obsahující klíčky od nového auta, které celou dobu čekalo před domem na svého majitele. Milí posluchači, minulé zamyšlení jsem končil tvrzením, že Duch Svatý je tím nejvzácnějším darem pro nás. A právě o tom dnes budeme mluvit. Ježíš na toto téma hovořil ke svým nejbližším učedníkům krátce před svou smrtí, jak to máme zaznamenáno v Bibli v Janově evangeliu. Přečteme si první pasáž Ježíšovy řeči o daru Ducha Svatého ze 14. kapitoly Jana, verše 15 až 26. Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte, protože já žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat. Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl, pane, proč se chceš dát poznat nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale toho, který mě poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Hlavní jméno, kterým je Duch Svatý nazýván nejen v této pasáži, ale i v následujících dvou kapitolách Janova evangelia, zní řecky paraklétos, což by se doslovně dalo přeložit jako přivolaný. České překlady Bible a podobně i překlady do dalších jazyků se pak snaží význam tohoto jména zachytit různými slovy. Asi nejčastější volbou je utěšitel a potom přímluvce či zastánce, ale dalo by se to přeložit i jako obhájce, advokát, pomocník, rádce, povzbuditel či napomínatel. Společným rysem všech těchto výrazů je to, že jde o osobu, která je na mé straně, je mým skutečným přítelem. Ježíš říká, že Otec dá učedníkům jiného paraklétu, utěšitele.
přičemž ono použité řecké slovo, překládané jiný, znamená jiný, ale stejného druhu. Tím prvním paraklétem, kterého učedníci poznali, byl totiž sám Ježíš, jak to apoštol a evangelista Jan píše v dalším novozákonním spise ve svém prvním listu, 2. kapitole, 1. verši. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, parakléta, Ježíše Krista, toho spravedlivého. Ježíš se vrátil k Otci a je naším paraklétem v nebi, zatímco Duch Svatý je jím mezi námi na zemi. A Ježíš v dnešním biblickém textu o něm navíc říká, že má s námi zůstat na věky. Proto tvrdím, že Duch Svatý je tím největším darem, protože on je živým osobním Bohem, který je tady a teď se mnou, s námi, a je to dar trvalý a konečný. Kromě názvu Parakletos je v závěrečné Ježíšově řeči k učedníkům, která zahrnuje 14. až 16. kapitolu Janova evangelia, pro Ducha Svatého vícekrát použito označení Duch pravdy. On bude učedníky učit a připomínat Ježíšova slova, bude vydávat svědectví o Ježíši, usvědčovat lidi světa z hříchu nevíry v Ježíše, uvádět učedníky do veškeré pravdy, oznámí, co má přijít a bude zvěstovat od Ježíše a oslaví jej. Tedy označení Duch pravdy ukazuje těsný vztah k Božímu slovu a zvláště k Ježíši samotnému, který o sobě jednou řekl, já jsem pravda. Učedníci tohoto ducha znají, protože žil u nich, a to v Ježíšovi samém, když s nimi pobýval, ale nyní přichází zaslíbení nové reality, že Duch Svatý bude žít v nich samotných. A skrze Ducha Božího bude v učednících přebývat sám Kristus, jak jim také v této pasáži říká. Výstižně zaslíbení Ducha Svatého jako parakléta vyjádřil biblista Warren Wiersbe slovy. Parakléto znamená, že on je povolán, aby šel po tvém boku a pomáhal ti. Opravdu platí, že Duch Svatý pracuje v nás, s námi, skrze nás, ne proti nám či bez nás. V druhé části dnešního biblického textu mluví Ježíš o společenství učedníků s nebeským Otcem i Synem, Pánem Ježíšem Kristem, na nové úrovni. To společenství, které se děje právě skrze Ducha Svatého, se má rozvíjet a prohlubovat. Ale to, nakolik se to daří, nakolik je Bůh opravdu přítomný ve věřícím člověku, závisí podstatně na spolupráci mezi Bohem a člověkem. Proto je v této Ježíšově řeči takový důraz na poslušnost věřících Kristu, jeho slovu a jeho přikázáním. Poslušnost Božímu slovu nevede jen ke znovuzrození na začátku křesťanova nového života, ale také k postupně rostoucí Boží přítomnosti v něm. Ještě jeden citát biblisty Wiersbeho: spasení znamená, že jdeme do nebe, ale být podřízen duchu znamená, že nebe přichází k nám. Milí přátelé, na závěr se vrátím k úvodnímu příběhu. Jeho hrdina netoužil jen potom něco o autech vědět, dokonce mu asi nestačilo ani nějaké auto vlastnit. On chtěl tím autem jezdit, užívat si řízení skvěle pracujícího stroje, ale také se dostat jednodušeji a rychleji k nějakému cíli své cesty. Nejdříve však musel pořádně prozkoumat dárek, který dostal od milujícího Otce. Musel objevit klíčky k autu, samotné auto najít a učit se ho dobře a bezpečně používat. I my lidé dostáváme od Boha množství darů, počínaje životem samým a pokračujíce dalšími skutečnostmi, které v životě využíváme, či se z nich těšíme. Ale věřím, že v jistém smyslu největším Božím darem je, že nám chce Bůh dávat v Duchu Svatém sebe sama,
živého Boha, aby s námi a v nás trvale přebýval. A my, kdo už jsme křesťany, můžeme být těmi, co o Bohu docela hodně vědí, kdo mají prostudovanou Bibli jako určitou obdobu knihy Dobré rady na cestu autem, kdo možná i uvěřili, že dostali od Boha zmocnění k novému životu, že tedy mají klíčky k autu, které někde venku stojí. Ale z nějakých důvodů tím autem nejezdíme a jen se plahočíme životem s dobrou svatou knihou v ruce. A tak chci pozvat kohokoliv z vás, posluchačů tohoto poselství, do nového kroku. Vás, kteří jste ještě neprozkoumali dárek od milujícího otce Bibli, abyste je začali zkoumat. Vás, kteří Bibli zkoumáte, ale nenacházíte nějaký praktický dopad do svých životů, abyste se pídili po tom objevu, který změní váš život. Vás, kteří jste už mnohé, nebo aspoň cosi s Bohem zakusili, ale teď prožíváte nějakou prázdnotu či zaseknutost v něčem, abyste nalezli to Bohem přistavené auto. Ale i vás, kteří se domníváte, že věci jdou dobře a jste v celku spokojení, abyste uvěřili, že je možné s Bohem a v Bohu mnohem více. Ať patříme do kterékoliv z těchto, či ještě do úplně jiné skupiny lidí, jsou pro ten krok před námi důležité dvě věci. Volat upřímně k Bohu a nechat si pomoci věřícími křesťany kolem nás, kterým důvěřujeme. Potřebujeme Boha a potřebujeme druhé lidi.

0: Minula 20. hodina, páteční večer s datem 22. května, prožíváte s Rádiem 7. Vaším průvodcem je Kuba Lofítek. Premiérový díl relace Nejen chlebem nabídneme ve čtvrtek v 8 hodin 30 minut. Posloucháte rádio, které hraje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu nebo také skrze DAB přijímače. Za toto rozšíření jsme velmi vděční a rovněž jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci a službě stojí s námi a svými modlitbami i příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy? Srdečně děkujeme. Ve čtvrt na 9 dostane prostor pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Díky, že jste s námi. Posílám kapelu Třetí děň a Andrése.
1: Na věky bude stát tvůj trón.

Pokračování cyklu Světem Bible se teolog John Vernon McGee věnuje Zachariášovu proroctví o příchodu Mesiáše, krále, který do Jeruzaléma nevýjíždí na válečném koni, ale pokorně na oslátku. K poslechu o pokoji a proměněném srdci nás zve Pavel Vopalecký.

Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený. Jede na oslu, na oslátku, na osličím mláděti. Kdo by neznal, milí posluchači, kdo z čtenářů Božího slova by neznal toto proroctví, které se tak zřetelně naplnilo při vjezdu Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma. Jde o jedno z klíčových míst celé knihy proroka Zachariáše, o místo, kde se velice zřetelně otevírá pohled na Božího Mesiáše. To byl Zachariáš, 9. kapitola, 9. verš. Zprávu o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma podávají všichni čtyři evangelisté, ale pouze Matouš a Jan citují prorocká slova ze Zachariášovy knihy. Podle Janova záznamu dokonce učedníci v onu chvíli vůbec nepochopili, o co jde, a teprve po Ježíšově oslavení se jim otevřeli oči. To je podle Jana 12:16. Na rozdíl od učedníků si Pán Ježíš velice dobře uvědomoval, že těmito svými skutky naplňuje starozákonní proroctví a přihlásil se tak ke svému mesiářství, které do této chvíle před veřejností snaživě tajil. Tento veřejný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma na oslátku znamenal v jeho životě a v jeho službě obrovský zlom. Byl to přechod od skrytého působení k veřejnému. Pán Ježíš sice už předtím kázal zástupům, ale uzdravené lidi a ty, z nichž byli vyhnáni démoni, a dokonce jejich příbuzné, nenechával hovořit o svých zázracích. Nepřiznával se veřejně k tomu, kým vlastně je. K tomu působení veřejnému přichází až teď, kdy si v ulicích Jeruzaléma a v chrámě zjevně osobuje právo jednat jako mesiáš. Všimněme si také například vyhnání obchodníků z chrámu hned druhý den po vjezdu do Jeruzaléma na oslátku.

proč to Zachariášovo prorocké slovo mluví o králi zachráněném a pokořeném, jak jsme četli. Není lepší překlad Septuaginty, který hovoří o králi zachraňujícím? Kraličtí překladatelé se tomuto problému trochu vyhnuli, když přeložili slovem spasení plný, aniž by to konkretizovali, koho se to spasení týká. Různé překlady se na tomto místě liší. Americký standardní překlad, který měl k dispozici náš doktor Vernon McGee, říká obdařený spasením. Proč se na tomto místě objevují takové rozpory, zdánlivě aspoň? Citovaný 9. verš 9. kapitoly Zachariášovi patří k těm místům písma, k jejichž dobrému pochopení je nutné znát širší souvislosti z historie izraelské bohoslužby. Jsou někteří věřící, kteří říkají, že křesťanovi stačí číst biblické texty a všechno ostatní, křesťanské nebo biblické vzdělání, jen zbytečným zatěžováním hlavy. Tento problém řešila už stará jednota bratrská a vyřešila jej celkem jednoznačně, že každé vzdělání, každé dobré vzdělání je užitečné a prospěšné. Vždyť všechno na světě, konec konců každé boží stvoření, může v určité situaci o svém stvořiteli vyprávět. Čím víc člověk má reálných, správných znalostí, tím více hlasů může slyšet, tím lépe se v nich také může orientovat. A co se týče krále přicházejícího na oslátku, bohoslužba starého Izraele byla rituální přípravou na příchod Mesiáše. Byl to obřad, který měl sloužit k představě, že Mesiáš přichází. I když se do ní dostalo leccos, co Pán Bůh původně nezamýšlel, Hospodin přetvořil nakonec všechno právě k tomuto cíli. Izraelská bohoslužba předznamenávala boží spasitelné dílo. Jedním z původně cizorodých momentů, který do izraelské bohoslužby pronikl, byla postava krále. Pán Bůh krále pro Izraele původně nechtěl. On sám, Hospodin, chtěl být králem svého lidu. Ale Židé si v určitém období za proroka Samuele si krále vymohli. A tak král vstoupil i do bohoslužby. Vstoupil jednak jako určitý zástupce lidu před Bohem, ale svým způsobem také jako zástupce, či dokonce obraz Boha před lidmi. To připouští například také 110. žalm. Tento král ale nemůže zastupovat či znázorňovat Boha sám od sebe. Musí být k tomu Bohem uspůsoben. Je králem zachráněným, očištěným. Je Pánem Bohem prohlášen za nevinného. I tímto způsobem si Pán Bůh připravoval izraelský národ na pochopení a přijetí podstaty skutečného Mesiáše. Když se Pán Ježíš v Izraeli opravdu narodil, přišel jako syn člověka a současně syn Boží, byl vpravdě králem zachráněným a současně pokořeným a současně spravedlivým. Proč zachráněným? On byl současně člověkem i Bohem. Jeho skutečné plné lidství bylo proměněno, bylo zachráněno jeho skutečným a plným božstvím. Právě v tomto spojení, v této záchraně jeho lidství, byla skryta síla jeho zachraňující moci. On může zachraňovat druhé, protože sám byl v tomto smyslu zachráněn, protože jeho život zůstal čistý, protože byl současně Bohem. Že byl spravedlivý a pokořený, to známe z jeho života velice dobře. To známe i z konce jeho života. Někteří označují věst Pána Ježíše do Jeruzaléma jako triumfální věst, triumfální příchod mezi zástupy. Ale není to tak úplně přesné. Jistě, zástupy tehdy Pána Ježíše nadšeně vítali a provolávali mu slávu, označovali ho za syna Davidova. To ale ještě nebyl skutečný triumf Pána Ježíše. Jeho triumf přišel až o nedělním ránu,
kdy byl odvalen kámen od vstupu do skalního hrobu. Přízeň zástupu nikdy nemůže být měřítkem triumfu.

Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen, vyhlásí pro národům pokoj. Jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dálav země. 10. verš v 9. kapitole Zachariáše. Tento verš nám, milí posluchači, otevírá pohled do doby, kdy se král, Mesiáš, ujme své vlády. Boží lid, rozdělený svou nevěrností a neposlušností na severní a jižní království, se znovu spojí v jedno. Tam, kde je přítomen Kristus a kde se mu lidská srdce skutečně poddávají, tam padají všechny přehrady mezi lidmi. Boží lid je jeden lid. Pán Ježíš se ve své takzvané velekněžské modlitbě podle Jana 17 modlí za jednotu církve a naznačuje tam, že jednota církve by měla být jejím průkazným znamením, jakoby její legitimací. Pod vládou krále pokoje skončí všechna modloslužba a taky všechen nepokoj. Pán Bůh odstraní koně a vozy. Jednalo se především o symboly slunečního kultu, tedy o symboly pohanství mezi božím lidem. O symboly, které také znázorňovaly moc. Současně vozy, koně i luk představovaly zbraně. Útočné zbraně. Už jich nebude třeba. Mesiášský král přinese skutečný pokoj. Mír. Mnoho politiků dnes usiluje o mír, jako konec konců celé uplynulé století a dokonce i některá století předtím. Nastolit trvalý, bezpečný mír, ale není v lidských silách. Zní to tvrdě, ale buďme realisti. Jak chtějí lidé dosáhnout pokoje? Uzavírají smlouvy, to by bylo docela dobré, ale současně s tím vedou války. Kolik smluv z těch, které byly uzavřeny jen za posledních 100 let, bylo skutečně dodrženo?

krev smlouvy s tebou, propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu, všechno ti nahradím dvojnásobně. Judu si napnu jako lučiště, na tětivu vložím Efraima, zburcuji tvé syny, Sione, proti synům tvým, Jávane. Učiním tě mečem bohatýra. Co bude jedinou možností záchrany lidí v posledních dnech? Krev smlouvy. Ano, krev Pána Ježíše Krista, která nás očišťuje od každého hříchu. Ta bude legitimací zachráněných. Pro tuto smlouvu budou vězňové propuštěni. Jedná se tady jen o vězně zajaté v rámci babylonského zajetí? Zmínka o bezvodé cisterně ukazuje na daleko obecnější vězení. Vysvobozeni budou všichni lidé ze zajetí hříchu. Vždyť všichni jsou hříchu zaprodáni. Kolik je dnes nesvobodných lidí i v zemích, které se honosí ideálem svobody? I v naší zemi. Kolik je tu obětí alkoholu, drog, předsudků, strachu? Kolik lidí svázaných vlastními zvyky, nebo zvyky svého okolí? Kolik lidí je svázaných strachem ze ztráty pověsti, nebo strachem z nemoci, bolesti, utrpení? Kolik nejistoty z budoucnosti, obav ze ztrát, ať už ztráty zaměstnání nebo ztráty majetku? A z tohoto všeho nás může vysvobodit Kristova milost, Kristova krev, jeho odpuštění. Jak to, že má tak široký dopad? Inu, protože nám ukazuje na skutečný význam a pravou hodnotu těchto věcí. Navíc Pán Ježíš je nám blízko, skutečně blízko. On o nás skutečně ví a rozumí naší situaci, ale vidí dál. On nám chce nabídnout i řešení našich všelijak bezvýchodných situací. A budiš zřejmé, že svoji roli v tom může sehrát i církev. Vysvobození Božího lidu je spojeno i se soudem nad nepřáteli. Izrael jako celek se stane nástrojem Božího soudu v Hospodinově ruce. Všimněme si znovu toho, že Boží lid tu vystupuje jako jeden lid, přestože Izrael představoval dva státy. Pán Bůh znovu podtrhuje význam jednoty svého lidu.

Ukáže se nad nimi Hospodin, jako blesk vyletí jeho střela. Panovník Hospodin zaduje na polnici, vydá se na pochod ve vichřicích z jihu. Hospodin zástupů jim bude štítem a oni budou jíst a kameny do praku pošlapou. Budou pít a halasit jako při víně a budou plní jak obětní miska, skropení jak rohy na oltáři. Tak je Hospodin jejich Bůh v onen den zachrání, stádečko svého lidu. Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obilí a panny jako mošt. Zachariáš 9, verše 14 až 17. V závěru 9. kapitoly nám proroctví Zachariášovo staví před oči obraz vítězných hodů. Vítězný Hospodin přichází se slavnostním troubením, zhromažďuje své věrné a dává jim hojně užívat záplavy dobrých darů. Náš dr. John Vernon

McGee píše, že 9. až 11. kapitola jsou soustředěny na první příchod Pána Ježíše, ale tady se nám plně otevírá pohled také na závěrečné zjevení Božího vítězství. Boží lid se zastkví jako drahokamy v čelence a zpřítomní tak Boží královskou svrchovanost. Boží sliby dojdou svého konečného naplnění.

si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje, bylinu na poli dopřeje každému. Bůžkové mluvili ničemnosti, co viděli věštci, byl klam, rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Proto táhl lid jako stádo, ujařmený bez pastýře. Mezi posledním veršem 9. kapitoly a tímto prvním veršem kapitoly 10. jsme provedli ohromný posun v čase. Z doby konečného zjevení Božího vítězství v závěru věků jsme se dostali zpět do doby před naším letopočtem. V případě proroctví 10. kapitoly snad až do 3. století před Kristem. Zatímco 9. kapitola končila obrazem hojnosti a naprostého dostatku všech věcí, což bylo důsledkem Boží přítomnosti a Božího požehnání. Úvod 10. kapitoly předpokládá nedostatek. Jestliže prorok vyzývá Izraelce, aby si vyprosili od Hospodina déšť, můžeme tomu rozumět tak, že déšť izraelské zemi chyběl. Proč tomu tak bylo? Odpověď můžeme vyčíst ze 2. verše 10. kapitoly. Izraelci poskvrnění dlouhým pobytem v Babyloně a hledali zajištění deště u svých domácích bůžků. A jakým způsobem si u těchto bůžků požehnání deště zajistit, to jim měli říci věštci. Vidíme, že do Božího lidu proniklo mnoho pohanské nečistoty. Ti bůžkové, terafím, samozřejmě žádný déšť nedali a rady věštců byly k ničemu. Země zůstala žíznivá. Prorok tuto situaci vysvětluje, jste jako stádo bez pastýře. Vždyť ani věštci, ani sami terafím vás nepovedou, nedají vám to, co potřebujete, nepomohou vám. Vy se navraťte přímo k Hospodinu. V souvislosti s úvodem 10. kapitoly Zachariášova proroctví, doktor McGee hovoří více o pozornosti, kterou dnes mnozí lidé i na církevní půdě věnují satanovi a démonům. To je tragický trend mezi křesťany. Démonské síly představovaly problém i pro starý Izrael. Už mezi Jákobem a Lábanem vznikl konflikt kvůli domácím bůžkům, které Lában tehdy měl. Okultní praktiky do Izraele pronikaly stále znovu, i když je Pán Bůh velice přísně zakazoval. Je logické, že Satan velmi pilně pracuje proti církvi, že se snaží kazit Boží dílo, ale my máme mít pozornost soustředěnou na Pána Ježíše, ne na Satana. Namísto vymítání démonů je užitečnější otevírat Boží slovo a žít v obecenství s Pánem Ježíšem a do stejného obecenství přivádět i další lidi. Jak se zbavíme satanových útoků, když proti němu budeme aktivně bojovat a mluvit s ním a vyzývat ho k něčemu? Čtěme biblické rady. Mám teď na mysli například Jakubovu epištolu. Ďábel od nás uteče, když se mu vzepřeme, ale co to znamená? To je život prosté poslušnosti Božího slova, poznání Božího slova a poslušnosti. Čím více budeme o satanovi a o démonech přemýšlet a mluvit a pokoušet se jednat s nimi, tím více jim otevíráme svůj život, svoji mysl. Církev dnes až tak moc nepotřebuje ty, kteří by vymítali démony. Církev potřebuje pastýře, kteří by ji sytili chlebem Božího slova. Pastýře tiché, pokorné, moudré i vzdělané, ale především pastýře, kteří budou sami proměněni milostí toho jediného nebeského pastýře, Pána Ježíše Krista. Církev potřebuje pastýře, kteří nesou jeho podobu.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Tento a další díly v češtině i dalších jazycích můžete najít také na stránkách www.ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje a promlouvá k vám, budeme vděční za vaše ohlasy. Posílat je můžete na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V pondělí ve 20:15 budeme v této relaci pokračovat.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

O odvaze nemít strach byla skladba s názvem Nebojím se, za kterou stojí uskupení SP, Godzone, Augustine či Puer Dei. Následující minuty budou patřit kapele Na boso, se kterou se ocitneme pod křížem, kde můžeme poznávat Boží srdce.

Děkuji ti za to, že smím znát tvoje jméno. Že ses mi dal poznat, Ježíši. Děkuji ti, Pane, za to, že mě tolik miluješ. Že jsi za mě položil život. Pane, já chválím tvoje jméno. Vyvyšuju tvoje svaté jméno, ve kterém jediném je spasení. Pane Ježíši, tvoje jméno je nádherné. Nádherné a svaté a je v něm svoboda. Pane, já ti děkuju za svobodu, kterou mi dáváš. Děkuju ti, Pane, za to, že mě omýváš, očišťuješ od každého hříchu. Pane, že smím žít ve tvé blízkosti, ve tvé vzácné přítomnosti, že jsi se mnou.

0: Bylo 21 hodin a na Rádiu 7 se otevírá prostor pro relaci Večer pod lampou. Dlouhé pátrání stálo za sepsaným příběhem Petra Figula Jablonského v knize Komenský mu říkal synu, za kterou stojí autorka Hana Hlouchová. Nenápadný život velkého přítele a pobočníka Jana Amose Komenského načetli Kateřina Hodecová, Michal Bumbálek, Pavel Hromádka a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Dobré poslouchání pátečního večerního vysílání s datem 22. května přeje Kuba Lofítek.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Komenský mu říkal synu. Hana Hlouchová. Kapitola 4. Živou knihou. Jednou z největších výsad člověka je, že má oproti ostatním tvorům velice rozvinutou schopnost učit se. Vzdělávání by mu však nemělo sloužit k mechanickému hromadění vědomostí, ale k tomu, aby vyšel vstříc jedné z hlavních výzev lidského pokolení – stávat se skutečným člověkem. Jan Amos Komenský přirovnával vzdělané lidi k živým knihám či pojízdním knihovnám. Bez pochyby k nim patřil i Petr Figulus Jablonský. Budoucí charakter i základní znalosti Petrovi vštípili jeho rodiče a v Lešně je dále rozvíjel Jan Amos Komenský. Petr Figulus se od něj mohl učit nejen doma, ale také na místním bratrském gymnáziu, které v té době zažívalo svůj největší rozkvět a stalo se jednou z nejlepších škol v celém Polsku. Komenský zde působil nejprve jako pedagog a posléze i jako rektor. Vyučoval astronomii, geografii, geometrii, filozofii a historii. Petr Figulus Jablonský měl již odmala jazykové nadání. Ve 13 letech údajně ovládal kromě češtiny také latinu, francouzštinu, angličtinu, polštinu a němčinu. Později se naučil také švédsky a holandsky. Jan Amos Komenský ho v roce 1661 charakterizoval jako pohotového stylistu i v několika rozličných jazycích. Když bylo potřeba, pomáhal mu Petr Figulus tím, že tlumočil jeho myšlenky do francouzštiny a angličtiny. O případném dalším studiu budoucích kněží rozhodovalo vedení církve. Cituji. A kteříž tak doma počátků umění literního nabudou, potom do větších škol i akademií buď na svůj vlastní, neb starších náklad vysílání bývají podle uznání potřeby a možnosti. Finanční situace jednoty bratrské v exilu však byla složitá. Petr Figulus by proto mohl pokračovat ve studiu jen díky stipendiu, souběžně vykonávanému zaměstnání nebo štědrému mecenáši. I tentokrát držel Jan Amos Komenský nad Petrem ochranou ruku. Od roku 1632 byl totiž pověřen péčí o vzdělávání mládeže v jednotě bratrské. Počátek univerzitních studií Petra Figula zřejmě spadá do let 1634 až 35, kdy obdržel finanční příspěvek jako student Cambridge. O rok později mu Komenský zajistil pracovní místo u svého přítele, kněze a diplomata Johna Daryho. Následující období muselo být pro Petra Figula hektickou životní etapou. Snažil se studovat, plnit své pracovní povinnosti a zároveň se s Johnem Darym často stěhovali. Působili ve Švédsku, Německu, Nizozemí i v Anglii. Jediné klidnější období, kdy se mohl soustředit na učení, bylo pravděpodobně v letech 1640 a 41, kdy setrvávali v Nizozemí. V roce 1642 mu John Dary opatřil stipendium na akademii v Leidenu. Ačkoliv se Petrovi naskytla tato skvělá příležitost, své započaté studium přerušil. Místo toho se rozhodl pomoci Komenskému a odjel s ním na jednání do Švédska. V letech 1643 až 1645 Petr Figulus odcestoval do Nizozemí a Francie, aby zde dokončil vzdělání v oblasti teologie a klasických jazyků. Svůj druhý studijní pobyt strávil zejména na univerzitách v Leidenu, Groningenu, Saumuru a v Paříži. Tentokrát si už přivydělávat nemusel, protože mu studium zafinancoval bohatý podnikatel Ludvík de Cher. Poté, co se Petr Figulus vrátil jako absolvent zpět do Polska, napsal svému mecenáši. Pozdravil jsem pány seniory, tedy biskupy, naší církve, a podal jsem jim zprávu o svém konání, putování a studiích. Jaké uspokojení měli z mé přítomnosti, nemohu vylíčit. Skutečná skromnost raději skrývá, za co je chválena před Bohem, než aby sama na sebe pěla chválu před lidmi. Odvolávám se na dopis, který vám k této záležitosti zaslali. Dne 25. ledna 1646 adresovalo vedení jednoty bratrské Ludvíkovi de Cher poděkování za štědrou podporu Petra Figula na studiích. Vzpomínku na jeho laskavou pomoc uchovával v paměti i Komenský. V roce 1653 pronesl smuteční řeč, kterou se chtěl s tímto svým zesnulým přítelem rozloučit. Nezapomněl v ní zmínit, že mimo jiné pomohl i bratrským studentům Figulovi, Olyriovi a Cassiovi. Vzdělaného člověka neutvářejí jen knihy, které pročetl, ale zejména lidé, se kterými se setkal. Dvojnásob to platí u Petra Figula Jablonského, který vyrůstal pod vlivem Komenského a díky Johnu Darimu se zdokonalil v jazycích i diplomacii. Jak naznačují záznamy v jeho památníku, setkal se během studijních let i s mnohými vzdělanci tehdejší Evropy.

0: Dopis Jana Amose Komenského adresovaný Ludvíkovi de Cher v Gdaňsku 28. června 1643.
1: Veliký mecenáši, ctěný pane a ochránče, Petra Figula jsem k vám poslal kvůli sobě i kvůli němu. Kvůli němu, aby se osobně plněji vepsal v tvou přízeň. Kvůli sobě, abych se mohl v listu jenom zkráceně vyjádřiti, chci-li vám podati zprávu o stavu svých pochybností, v němž prosím o vaši radu. Přál bych si sice pozdravit vás sám, ale není to bezpečné. Také posud nemám hotovo, co bych mohl nabídnout. Bude tedy plodnější, zůstanu-li a budu-li horlivě pracovati. Petr Jsa pln důvěry ve slíbenou přízeň, touží vstoupiti na univerzitu a dokončiti studium teologické. Mohl bych sice i nyní užít jeho pomoci, ale poněvadž by tu práci mohl zastat jiný a poněvadž se zdá, že se blíží čas, kdy žeň bude mnohá, ale dělníků málo, nechci zdržovat jeho dobrý úmysl a prospěch církve, které odtud, jak spoléhám, vyplyne, i přimlouvám se u tebe, nejštědřejší ochránce, kterýž osvědčuješ jiným věrným Kristovým hrdinskou lásku, abys ráčil neodvrátit ti tvář ani od tohoto muže, který se již zcela zaslíbil Kristovi a církvi. Nic nepředpisuji, poněvadž vím, že nic není třeba. Toliko prosím, protože Hospodin poručil nuzným prositi, hledati a tlouci. Zároveň prosím, aby slovutná tvá rozumnost si byla vědoma, že ho nezaháním od sebe jako neužitečného. Nýbrž vysílám jej jako syna. Jinak jej poroučím tvé obětavosti. Jan Amos Komenský.

0: Paříži 12. dubna 1645.
1: Nanejvýš učenému a přátelskému mladíkovi Petru Figulovi z Čech, který odešel z vlasti a kvůli neobyčejnému nadání se vzdal své velké touhy. V nadšení z upřímného pouta P. Gassendi.

Kapitola 5. Spolupracovníkem Jana Ámose Komenského. Historie může působit nespravedlivě, protože mnohdy zjednodušujeme dějinou realitu jen na přínos výjimečných osobností. Velikost člověka však často nemusí být na první pohled patrná. Vyznačuje se mimo jiné životním postojem orientovaným na druhé. Není náhodou, že historicky uznávané osobnosti měly ve své blízkosti lidi neméně vynikající, životní partnery, přátele a spolupracovníky. Petr Figulus Jablonský byl jedním z těch, kteří Komenskému pomohli být tím, kým se skutečně stal. Nedlouho poté, co se Petr Figulus vrátil ze studií, si uvědomil, že je tolik třeba nějaký čas pomáhat panu Komenskému. Jan Ámos Komenský se mezitím přestěhoval z Lešna do pruského města Elbingu. Petr Figulus se zde připojil k již existující skupině svých kolegů. Janu Ámosi Komenskému vypomáhal i dříve, ale teprve nyní měl dokončenou odbornou kvalifikaci, takže mohla začít etapa jejich intenzivní spolupráce. V osvědčeném pracovním vztahu pak pokračovali i později, dokud jim to životní okolnosti umožňovaly. Janu Ámosi Komenskému byla přislíbena finanční podpora ze Švédska, která byla vázaná na vypracování učebnic pro reformu jejich škol. Ludvík de Heer mu dokonce nabídl, že je ochoten vydržovat svými příspěvky učené muže, které by si Jan Ámos Komenský vybral. Počáteční slibné vyhlídky na poklidnou vědeckou činnost v ústraní se však v průběhu prací změnily. Z různých důvodů se učebnice nedařilo realizovat tak rychle, jak si sponzoři představovali. V roce 1647, když byl Jan Ámos Komenský na pokraji sil, napsal na účet svých kolegů: mnoho spolupracovníků zkazilo viničku mou, nebo aspoň způsobilo zdržení díla. Napsal jsem kdysi a opakuji, a to vážně, kdybych byl býval zůstaven sám, dávno bych byl dokončil, co jsem si předsevzal na začátku s pomocí boží. Tato kritika zřejmě nezahrnuje Petra Figula, který se k realizačnímu týmu připojil až později, bránil Komenského a pomáhal mu, kde se dalo. Na základě dochovaných zpráv se dá říci, že Petr Figulus dokázal obsáhnout poměrně pestrou škálu úkolů. Podílel se na vytváření učebnic, vydávání dalších publikací i na encyklopedické snaze Jana Ámose Komenského obsáhnout celé lidské vědění. Pomáhal mu systematicky třídit shromážděné materiály, sbírat úsloví nebo vybírat další termíny ze slovníků a členit je podle jejich významu. Úspěšně také navázal na praxi tajemníka ve službách Johna Daryho. Opisoval texty a vedl korespondenci. Zprostředkovával komunikaci s mnohdy rozladěnými mecenáši a státníky. Informoval je a prosil o trpělivost při prodlení. Ujišťoval, že Komenský neúnavně pracuje. Omlouval ho, když měl nemocnou ženu a byl zavalen starostmi. Sám se za něj zaručoval a sliboval svou pomoc. I to, že investované peníze přinesou v pravý čas svůj užitek. Byl člověkem, který pomáhal urovnávat pokřivené mezilidské vztahy. Na jeho radu Jan Ámos Komenský dokonce zaslal v roce 1649 smířlivý dopis švédskému kancléři Oxenstiernovi. Cituji: dvojím žalem mne naplnil ten, který se od vás nedávno vrátil, mezi tím již zeď můj, a zvěstoval, že si se ty, nejjasnější pane, octl ve smutném stavu vdovském a že jsme my u vás vzbudili rozmrzelost. Petr Figulus pomáhal Komenskému i svými kontakty ze studijních let, na které nyní mohl navázat. Někdy s ním odcestoval jako doprovod, jindy ho Jan Ámos Komenský posílal na místo sebe. V jednom z dopisů učence Samuela Hartlíba se nám dochovalo autentické mínění, které o schopnostech Petra Figula mělo jeho okolí. Vnímalo ho jako pokračovatele díla Jana Ámose Komenského. Cituji:
Musím vám diskrétně sdělit, pokud to sám Komenský nezmínil, že de Heer povolal také Figula s rodinou a bude ho zaopatřovat, jen aby pomáhal tchánovi a aby věděl vše, co se týká pan Sofie. Mohl by ji tak dokončit, pokud by byl Komenský unesen nebo by zemřel. Stanovit, kdy Jan Amos Komenský jednal zprostředkovaně skrze Petra Figula a kdy si Petr v souladu s jeho vůlí počínal samostatně, je v podstatě nemožné. Jen lidé, kteří jsou si velice blízcí a vzácně se shodnou na životních hodnotách, dokáží navázat takto úzkou spolupráci.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Ludvíkovi de Cher v Gdaňsku 5. ledna 1646.
1: Na nejvýš dobrotivý a velectěný pane a ochránče. Po příjezdu do této země pobýval jsem podle nařízení pana Hotna a vašeho pana syna až dosud u pana Komenského. Tam jsem se zabýval s velkou pečlivostí všemi jeho spisy, prozkoumal je a zhodnotil. Za poslední 2 roky dovedl k dokonalosti svou práci na pan Sofii, dílu, jemuž podobné svět nikdy nepoznal. V skutku se už nedivím, proč jsme se od něho ničeho jiného nedočkali. Pokud jde o mě, dopřál bych mu s velkou radostí dalších 15 let, neboť právě před touto dobou začal zapisovat tyto krásné myšlenky, pokud ho dobrotivý Bůh uchová při životě, aby mohl dovést všechny své plány k žádoucí dokonalosti, aniž by byl nucen v této době uveřejnit něco jiného. Měli bychom pak knihu knih. Bez ohledu na únavu pracuje ve dne v noci, aby dokončil na přání přátel část svého díla, ale věčná harmonie všehomíra ve všech svých součástech a nejmenších částečkách je tak nedotknutelná a přísná, že by ji člověk nedokázal náležitě postihnout a patřičně vyložit jednotlivost bez ohledu na celek a na míru a velikost všeho a v důsledku toho bez možnosti pracovat na všem, co k tomu zároveň patří. Ale krátce řečeno, on je toho mínění, že připraví tak dokonale, jak je mu možné, obraz celku k uspokojení vás a pana velkého kancléře Švédska a podnikne cestu do Stockholmu a podrobí všechna svá díla posouzení učenců a hlavně řečeného pana kancléře. K tomuto účelu má k dispozici i doktora medicíny, muže velmi učeného a pilného, aby pomohl při studiích scholastických, aby Komenský sám pracoval hlavně na pan Sofii. Slíbil jsem mu také svou účast, neboť ji považuje za prospěšnou, abych mu pomáhal podle svých možností až do doby, dokud budu mít vaše svolení, které budu čekat v dalším dopise, a souhlas pánů seniorů, kteří neudělají nic, co by nebylo shodné s vaší vůlí. Tak vám, pane, brzy ukážeme s pomocí Boží vše, co má u sebe pan Komenský, a zajisté to budou věci obdivuhodné. Kéž nám Bůh pomůže a dopřeje mu milost a zdraví, aby ho mohl oslavit tímto způsobem. Zbývá jen poprosit pána všehomíra, aby ve své svrchované dobrotě šířil nadále paprsky svého jasu, moc svého ducha a bezpečí svého ušlechtilého díla na všechno a ve všem, co jste a co konáte, aby čím více ho oslavujete na tomto světě, tím více jste jím byl oslaven na nebesích. Svěřuji se i se svými blízkými vaší nepřestálé dobrotě více než otcovské. Nikdy nebudu mít větší snahu a přání, než vždy a všude dosvědčovat, jak jsem vám zavázán na život a na smrt. Váš nejponíženější a nejoddanější služebník Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského, adresovaný Ludvíkovi de Cher v Lešně 29. května 1649.
1: Urozený pane, vážený příteli a příznivče, kdyby tvůj dopis z 11. března mne byl dostihl rychlý, snad byste místo tohoto listu měli u sebe mne samého, když jste si přáli, abych se hned rozběhl a byl s vámi. Ale dopis se zatoulal, anebo kdesi uvízl déle než 2 měsíce. Přece však je dobře, že konečně přišel, abych poznal, jaké máte se mnou záměry. Kéž by mi bylo dopřáno plně jich dosáhnouti. Kéž i hned splniti. Ale poněvadž nic takového jsem nemohl předem tušiti a protože jsem se usadil, abych v tomto místě již klidně prožil dny stáří, kolik mi jich snad přidá Bůh, dále sazeči v tiskárně nyní mají plné ruce práce a v letních měsících začnou s dalším dílem. A poněvadž konečně váš lakonicky stručný dopis nevyložil vaši vůli dosti jasně, nevyrozumí vám z něho totiž, zda si přejete, abych přišel sám či se svými, zda toliko k rozmluvě či k trvalému pobytu. Nemohl jsem nezbytně jednati jinak, nežli cestu odložiti, dokud bych podrobněji nepoznal, co se mnou chcete. Místo sebe zatím posílám svého Petra, aby vám ústně vyložil, v jakém stavu jsou věci u nás a jak daleko pokročily práce, a aby vyslechna, jaký s námi máte záměr, vrátil se rychle zpět. A potom již nestrpím, aby u mne vznikl průtah, nýbrž zamířím k vám i sám. Jsem totiž stále připraven následovati prozřetelnost Boží, ba i umříti přitom, čím by se mohlo nějak posloužiti slávě Boží. Zachovej, Bože, tuto mysl služebníku svému. Poruč, co chceš, a dej mi splniti, co poroučíš. Zvláštního již nic nepřipojuji. Máte před sebou mého adoptivního syna. Toho se vyptávejte, jak chcete podrobně. Tomu uložte vyřídit všechny své vzkazy. Skrze něho budete moci poznat i mé smýšlení, skrze něho já zase vaše. Nechť pak způsobí Bůh, aby se žádný náš úmysl v ničem neuchýlil od úmyslu úradku Božího. Tak se budu v těchto dnech bez přestání modliti. Tak se modlete i vy. A tehdy budeme s důvěrou očekávat i skrze Krista Pána našeho, co od nás chce On, kterýž rozhoduje o nás, o všech. Jemu s Otcem i s Duchem Svatým budiš sláva a požehnání na věky věkův. Amen. Psáno právě ve svátek zasvěcení cti svaté Trojice roku 1649. Tvé urozenosti láskou i náklonnostmi nejoddanější Jan Amos Komenský.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Kapitola 6. Diplomatem. My, kteří sedíme u kormidla dějů, zakoušíme každodenně, jak snadno a z jak nepatrných příčin vznikají spory, ale jak nesnadno se dají urovnat, vzniknou-li jednou. Axel Oxenstierna.

byly v budoucnu nejen jemu velice užitečné. Zejména ve 40. letech, ale i později, byl v kontaktu s vlivnými osobnostmi tehdejší politické scény a procestoval velkou část Evropy. Pobýval například v Londýně, Hágu, Amsterdamu, Hamburku, Berlíně, Stockholmu nebo v Sárospataku. Diplomatická jednání Petra Figula byla motivována z velké části snahou získat politickou podporu pro český exil. Naděje vyhnanců se upínaly zejména ke švédskému království. Kancléř, státní rada i královna exulanty opakovaně ujišťovali, že budou zastávat zájmy českých zemí. Petr Figulus měl svým krajanům oznámit, že jejich stavu litují a postarají se, aby všechny svobody země byly zachovány a království české, aby se jim těšilo jako přední království a kurfiřství v říši. A kdyby snad jejich straně nebylo popřáno vítězství, že se postarají, aby aspoň vyhnanci uvedeni byli v ten stav, jaký byl před válkou. Navzdory prosbám českých exulantů, aby nebyli vyloučeni ze svobody svědomí a optimistickým politickým slibům, však nastal zřejmý opak. V Minstru a Osnabriku probíhala mírová jednání, která směřovala k zakončení 30leté války. Spojenci původně požadovali restituci evropských poměrů k roku 1618, tedy před vypuknutím stavovského povstání. Postupně ale od české otázky upouštěli a časová hranice se posunula do roku 1624. Toto rozhodnutí znamenalo, že, cituji, jsme byli ponecháni v dědictví domu rakouskému a tím i papeži. Komenský k tomu dodává, ti nám nikdy nepovolí svobodu svědomí. V roce 1648 byla podepsána mírová smlouva, která vstoupila do historie pod označením Vestfálský mír. Protestantská Evropa tím mimo jiné dala oficiální souhlas k habsburské nadvládě v českých zemích. Exulantská diplomacie ztroskotala. Čeští vojáci, kteří sloužili pod švédským praporem, krváceli na bojištích zbytečně. Zaručené sliby se ukázaly jako plané a šance na návrat do vlasti se rozplynula. Jan Amos Komenský napsal následně švédskému kancléři roztrpčený dopis, vyvěrající z přemíry bolesti. Píše, bolest má, kterou jsem tehdy spěchal vyjádřit, nebyla a dosud není jenom osobní, nýbrž obecná. Ne, že jsem opuštěn sám nebo nějaká část našich, stoupenci naší církve, nýbrž, že opuštěn je celý národ. Ačkoliv se mu s výsledkem mírových jednání podařilo vyrovnat, zpočátku byl otřesen natolik, že onemocněl a mezi přáteli se dokonce roznesla zpráva, že zemřel. Petr Figulus Jablonský v této situaci projevil smysl pro reálnou politiku. Zřejmě u něj převážila racionální rozvaha, motivovaná zoufalými poměry v Polsku i postojem Jana Amose Komenského, kterého setkání se zrádci příliš nelákalo. Petr Figulus proto v roce 1649 znovu odcestoval do Švédska. Podařilo se mu stabilizovat vztahy se spojenci a během audience mu kancléř i královna přislíbili, že se pokusí zmírnit bídu exulantů alespoň individuální podporou. Petr Figulus i po Vestfálském míru nadále držel započatý kurz a svými schopnostmi podporoval protestantské zájmy. Díky svým kontaktům a jazykovému nadání měl ideální předpoklady, aby působil jako mezinárodní agent a politický informátor. Byl zapojený do rozsáhlé sítě dopisovatelů, která Samueli Hartlíbovi zprostředkovávala spolehlivé informace. 30letá válka byla sice formálně ukončena, ale místy zořily boje dál. Jan Amos Komenský hodnotí situaci v roce 1657 slovy celé Polsko je v plamenech a celé Uhry jsou v pohybu. Část zpráv Petra Figula proto pojednávala o vojenských operacích, pohybech vojsk či jednáních mezi znepřátelenými stranami. Své prameny dělil podle spolehlivosti do čtyř kategorií. Dobří přátelé, přátelé.

zprávy, pověsti. Tam, kde Figulus přejímá již hotové texty, ponechává původní jazyk, němčinu nebo latinu. Korespondence Petra Figula navíc obsahuje i praktické informace související s vydáváním Komenského prací, zprávy obchodního nebo i čistě soukromého charakteru. Neprezentuje jednotlivá sdělení jako objektivní zpravodajství. Naopak je v nich patrné jeho osobní stanovisko k celému dění, které se všude prolíná s jeho vírou. Jan Amos Komenský, který byl do korespondenčního zpravodajství zapojený také, upozorňoval, že není nutné psát zvlášť Petru Figulovi. Cokoliv pošlete mně, bude mu předáno, nebo to po přečtení zase zalepím a pošlu mu to. Bude to tedy úspora pro vás, pro nás i pro naše měšce. Dopis Petra Figula z roku 1658 obsahuje instrukci, že pokud součástí zásilky není nějaké zvláštní sdělení, nemá se pečetit, protože to zvyšuje poštovné na dvojnásobek. V jednom z jeho dalších dopisů se dokonce dochovala zmínka o speciálních listinách určených pro nového krále, které mají se držeti nad řežavým uhlím a vyjde z nich další poučení. Diplomatické cíle Jana Amose Komenského a Petra Figula Jablonského byly ve své podstatě stejné. Srovnáme-li však obě osobnosti, zjistíme, že Komenského srdce často přetékalo citem a mělo tendenci upnout se k dobovým proroctvím, zatímco Petr Figulus se jeví jako racionálně střízlivější. To, že vynaložené úsilí nepřineslo očekávaný výsledek, nemusí nutně znamenat, že nemělo smysl. Pokud se totiž začneme dívat pohledem, který přesahuje rámec jejich vlastního života, můžeme postřehnout, že zápas o svobodu lidského svědomí je aktuální v každé době.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Samueli Hartlíbovi v Amsterdamu 6. prosince 1658.
1: Pane a můj nejctěnější drahý příteli, souhlasím s vámi. Také se divíme, jak je možné, že pošta od vás chodí tak nepravidelně. Nikdy váš dopis nedostaneme včas. Váš poslední dopis z 19. listopadu jsem dostal dnes. Poslal jste nám víc dobrých zpráv než kdykoliv za poslední dobu. Zapřísahám vás, pane, nedivte se mým tvrdým pohledům a výčitkám, pokud byste se i vy nechal svést ke zradě společného zájmu protestantů věci boží. Jaký si myslíte, že mohu učinit závěr ze všech těchto zmatků, které panují mezi protestanty? Nyní ale vidím, že vás pán neochudil o svého ducha a vedl tak vaši velkou radu a rozhodnutí jeho výsosti ujmout se toho, co byste měli pro velké dílo páně učinit. A pán své dílo v těchto našich dnech bez pochyby vykoná, aby v křesťanstvu zničil šelmu. Její panování, náboženství, společenské uspořádání a vůbec vše je jen dílem jejich přisluhovačů a ohavností postrádající osvícení a znalosti, nemající Boha a jeho slovo. Proč potom já musím být odvážný a myslet na to, že všemohoucí nakonec učiní, aby na západě vzešlo světlo? Že dá, aby Anglie nebyla jen počátkem pádu Antikristova království tmy, ale aby byla i hlavním nástrojem k vykonání boží práce při zničení marnosti a zažehnutí světla nového království pravdy, kterou je evangelium Ježíše Krista. Neboť jestli s Rakouskem mohlo být dosud jednáno o svobodném hlásání evangelia v jeho državách, uvažte, jak mocné dílo to bylo. Země pod rakouskou nadvládou jsou převážně protestantské. Bůh nyní musí zachovat výjimečné požehnání pro Anglii. O, jak šťasten bych byl, kdybych ji mohl ještě jednou vidět, ale hlavně, kdybych viděl a obejmul vás, než zemřu. Jsem nějaký slabý a cítím se zvláštně proti tomu, jak jsem jinde býval silný a v pořádku. O vzduší v této zemi a postoj slepých a zatvrzelých lidí proti všemu, co může sloužit jim samým a míru všech božích lidí, se mnou není v souladu. Věřím v pána. On udělá vše, co poslouží jeho slávě a mému spasení. Jaké mám další noviny, naleznete v přiloženém listu. Můj tchán vám posílá srdečné pozdravy. Snažně vás prosím, abyste totéž vyřídil panu Darimu a všem dobrým přátelům. Milost pána a jeho síla nechcou stále s vámi a ve vás. Navždy váš Petr Figulus.

Večer pod lampou se pro dnešek uzavírá. Poslouchali jsme další kapitoly z knihy Hany Hlouchové. Komenský mu říkal synu, kterou pro Rádio 7 načetli Kateřina Hodecová, Michal Bumbálek, Pavel Hromádka a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Kniha vyšla v roce 2019 v nakladatelství Klíček. K poslechu posledního, třetího dílu zveme opět za týden.

Skladba Oceány zněla ve vysílání Rádia 7 v podání kapely Adorare. Teď je před námi píseň Sparrows od Coryho Asburyho, ve které zpívá S tebou se nemusím bát, co přinese budoucnost. Dobře se o mě staráš.

Zpátku 22. května uplynulo již 22 hodin, za mikrofonem Rádia 7 stále Kuba Lofítek. Aktuální čas v našem programu bude patřit dalšímu z pořadů, které čerpají svůj obsah v knize knih, Bibli.

Dotýkat se lidských životů Božím slovem, to je pořad doteky, biblické vyučování Charlese Stanleyho. Dělá na Boha dojem naše služba pro něj, naše poslušnost, naše úsilí vyprávět o něm druhým lidem? To všechno je velmi důležité, ale po jedné věci Bůh touží především. Chce, abychom přijali jeho lásku a pak ho také s radostí a svobodně milovali. Charles Stanley otevírá 9-dílný seriál. První část této řady nám ukáže, že všichni lidé byli stvořeni k lásce. Slovem provází Pavel Hromádka.

Už jste se někdy vážně zamysleli nad tím, proč vás Bůh nechal narodit? Pravděpodobně asi ano. Otázka ale je, k jakým závěrům jste došli. Nebo jste si neudělali závěr žádný? Nebo jste jen řekli, prostě jsem se narodil, tak jsem tady a vytěžím z toho co nejvíc. Důvod, proč jste se vůbec narodili, je, aby vám Bůh mohl vyjádřit svou nádhernou lásku. Možná to necítíte, možná Boží lásce vůbec nerozumíte, ale přesto je to důvod, proč jste se narodili. A nejen, aby on mohl vyjádřit svou nádhernou lásku vám, ale abyste mu ji mohli vracet, abyste i vy mohli milovat jeho, abyste jeho lásku opětovali. Když totiž člověk v ráji padl a na svět se tak dostal hřích, pošpinilo a zamazalo to naši schopnost chápat Boží lásku a přijímat ji a také ho milovat. A proto na zem přišel Ježíš, aby nás vysvobodil z moci hříchu, abychom byli schopni milovat všemocného Boha celým srdcem a abychom uměli přijímat i jeho lásku k nám. A o tom bych dnes chtěl mluvit. Tím začíná seriál s názvem Osvobozeni pro lásku. A název dnešního pořadu zní Stvoření k lásce. Prosím, najděte si Lukáše 10. kapitolu. V tomto známém textu Ježíš velice jasně vyjadřuje, že jsme byli stvořeni k lásce. Možná si vzpomenete, že se tu jedná o situaci, ve které se ho ptali na zákon, a od 25. verše máme řečeno. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Nejdřív bych se společně s vámi rád podíval na podstatu lásky. Nemám dnes v úmyslu ji definovat, jen bych chtěl říct, že v Novém zákoně se pro lásku používají dvě slova. Jednak je to agapé, což je nesobecká a obětavá láska, a to druhé je fileo, což byla láska, kterou jsme mohli vidět ve Filadelfii, byla to láska bratrská. Tato láska v sobě obsahuje cit a zalíbení, uznání a přátelství. Pak ještě pro lásku existuje jedno slovo, které v Novém zákoně nenajdeme. Je to eros, čímž rozumíme lásku, která v sobě nese tělesné vyjádření, vášeň a sex. V písmu se mluví o těch prvních dvou, o té třetí ne. Slovo pro vyjádření lásky najdeme v Bibli 300krát a v Novém zákoně 185krát, z čehož 140krát je řeč o té obětavé lásce, lásce agapé. Proto když mluvíme o lásce, kterou nás miluje Bůh, mluvíme o takové lásce, která si vždycky klade otázku, co bude pro toho druhého nejlepší. Láska se ptá, čím pro tebe mohu být a co pro tebe mohu udělat. Jak ti mohu pomoci, aby ses o Bohu dověděl něco dalšího a o kousek vrostl do Kristovy podoby? Co mohu udělat, abych tě podepřel a vnitřně budoval? Láska se vždycky dívá na toho druhého. A láska je jemná a laskavá. Láska odpouští, je loajální, věrná a pravdivá. Láska v sobě nese mnoho kvalit, se kterými se v tomto seriálu seznámíme. Teď na začátku našeho společného hledání, kdy máme na mysli skutečnost, že nás Bůh stvořil k lásce, si všimneme skutečnosti, že pravá láska se vždycky ptá, co je pro toho druhého nejlepší. Co pro tebe mohu udělat a kým pro tebe mohu být. Takže Bůh nás stvořil proto, aby nás miloval. Co od nás chce? Na nic se nás nepotřebuje ptát, ale co stále dělá? Pořád nám vyjadřuje svou lásku tak, jak to právě potřebujeme. A je pro nás tím, co právě v dané situaci potřebujeme. Je věrný, loajální, milující a laskavý. Ona si totiž pravá láska nevede žádné skóre. Pravá láska si nedělá žádné záznamy, ve kterých by stálo, udělal si to a to a ono. Protože skutečná a pravá láska odpouští. Bůh nám svým příkladem ukázal, jak máme milovat sami sebe i ostatní. Předvedl nám to. On sám nám nikdy nemusí říkat, prosím tě, odpusť mi. My ho ale o to musíme prosit nesčetněkrát. Přesto Bůh říká, že nás stvořil proto, aby nás miloval
a aby nám ukazoval svou nesmírnou a nádhernou lásku. Když myslíme na to, jak on miluje, přicházíme k objevu, že jeho bezpodmínečná láska si opravdu neklade žádné podmínky. Nezáleží na tom, kdo jsme, co jsme, kde jsme byli nebo kde jsme, ani kam jdeme. Jeho láska k nám je absolutní. Neklade si žádné podmínky. Neexistuje v ní žádné jestli, kdyby a ani nebo ale. Nikdy a za žádných okolností žádné podmínky. Když prožíváme Boží lásku, jsme milováni absolutně a doopravdy. Každým aspektem naší bytosti proniká láska, která nezná hranice a která je úplná, plná a plně uspokojující. Nic na světě se nedá přirovnat k Boží lásce. Ať už tomu věříte nebo ne, v Božích očích jste k pomilování. A Bůh se rozhodl vás milovat. Chvilku se na tu lásku podívejme, protože on říká, že i my máme milovat jej. On sám říká, že jestli chcete vědět, co shrnuje celý zákon, je to láska k Bohu nade všechno ostatní a láska k lidem stejná, jakou máte rádi sami sebe. Podívejme se tedy nejdřív na milování Boha. On odpovídal na otázky zákonníkům a farizeům i všem ostatním, kteří se ho ptali. Vlastně je odkazoval zpátky do Mojžíšova zákona a k Mojžíšovým příkazům, které dobře znali. Proto se teď společně vraťme do 6. kapitoly 5. Mojžíšovi. Je to část písma, kterou všichni dospělí muži Izraele ráno i večer z paměti odříkávali. Jedná se o 4. a 5. verš. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Všimněte si toho začátku. Slyš, Izraeli, Hospodin náš Bůh a Pán, Hospodin jediný. Slovo Hospodin, neboli Jahve, nebo Jehova, znamená ten věrný, který dodržuje smlouvu, naprosto a dokonale věrný, absolutní ve své věrnosti. Slovo Pán, Elohim, znamená nekonečný ve své moci. On tedy říká, slyš, Izraeli, ten, který věrně dodržuje smlouvu, všemocný Pán, Pán Bůh, nekonečný ve své moci, ti říká, abys ho miloval z celého srdce, celou svou duší a ze vší své síly. Teď pojďme do 3. Mojžíšovy knihy, kapitoly 19. Když Hospodin předával zákon, ve verši 34 říká, ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Ježíš se vyjádřil o těchto 613 Mojžíšových příkazech, což je celý zákon, že je možné všechny ty příkazy shrnout a vyjádřil je požadavkem lásky k Bohu nade všechno a lásky k bližnímu jako k sobě. On sám říká, že od těchto dvou se odvíjí všechny ostatní. Proč? Protože Bůh nás stvořil k lásce. A v první řadě k lásce k samému všemocnému Bohu. Představuje nebo prezentuje to tedy tak, že představí sám sebe jako jediného pravého Boha. Existuje jen jeden skutečný Bůh a to je on, Jahve, Hospodin. Tento Bůh, jindy zvaný též Elohim, je nekonečný ve své moci. Je nám ve svojí smlouvě věrný a jeho moc nemá žádné hranice ani omezení. Takže může splnit každý svůj slib, který kdy člověku dal. Při pohledu do Bible je zajímavé, že ve Starém zákoně se Bůh sám o sobě vyjadřuje, že je žárlivý. Kdybychom my o někom řekli, že je žárlivý, naznačovali bychom tím, že s jeho charakterem něco není v pořádku, že jeho postoj není správný a tudíž by se něco mělo změnit. Když ale Bůh sám o sobě řekne, že je žárlivý, vyjadřuje tím, že jeho láska k nám je nekonečně kvalitní, naprosto neodmyslitelná, nepostradatelná, dokonalá a nesmírně důležitá pro všechno v našem životě. Protože samotný důvod naší existence je láska. Kdy Bůh touží potom, abychom se mu oddali, vyladili se s ním v dokonalé harmonii, takže cokoliv konkuruje s naší láskou a loajalitou k němu, se naprosto nehodí k tomu, kdo jsme. Máme se vzájemně milovat. Máme milovat i sami sebe. A máme hluboce milovat jeden druhého.
Přesto nic nemůže stát před naší láskou k Bohu. Teď se vrátíme do 2. Mojžíšovi 20. kapitoly, kde máme desatero. Určitě už jste si všimli, jak silně desatero začíná. Všimněte si, že tady pětkrát opakuje totéž. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí. Teď se podívejte do 5. Mojžíšovi kapitoly 4. verš 24. Všimněte si, co tam říká. Neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň zžírající, Bůh žárlivě milující. A znovu v 5. a 6. kapitole opakovaně říká, že Bůh je žárlivý. Je žárlivý, protože ví, že kdykoliv v našem životě něco konkuruje naší oddanosti, loajalitě a zanícení pro něj, a kdykoliv před něj ve svém životě postavíme něco nebo někoho jiného, stává se to naší modlou. A Bůh říká, že modlářství nenávidí. Ve Starém zákoně nejničivější zkáza a veřejné odsouzení v Izraeli vždycky následovalo potom, když národ upadl do modloslužby. Uctívali Bála i mnoho jiných bohů ze všech ostatních náboženství, se kterými přišli do styku a jejichž praktikám propadli. A Bůh říká, že toto všechno nenávidí. Nenávidí a pohrdá vším, co konkuruje naší lásce, oddanosti a loajalitě k němu. Proč? Protože právě kvůli té lásce tady jsme. Kvůli ní existujeme. Jsme tady proto, abychom přijímali Boží lásku. A na oplátku i my milovali Boha. O každé formě modloslužby, která se nám do toho nějak plete a překáží, se Bůh vyjadřuje, že to nenávidí. Ve Starém zákoně nebyly všechny modly zničeny. A všechny modly ani dnes nepatří jen do jiných náboženství, protože jich existuje nesmírné množství druhů. Můžeme jako modlu uctívat například sport, peníze, sex, podnikání, postavení ve společnosti či v práci. Může to být cokoliv. Modlou se stává všechno, co se dostane mezi nás a Boha, co uchvátí naši pozornost, přesměruje naše myšlení a dominuje a řídí a ovládá náš život. Bůh to nenávidí. Říká nám, stvořil jsem tě pro sebe. Stvořil jsem tě, abych ti vyjádřil svou nádhernou, s ničím nesrovnatelnou a nepopsatelnou lásku. Odpouštějící lásku k tobě takovým způsobem, že pochopíš, kdo jsem, že mne poznáš jako jediného pravého Boha a budeš toužit mne uctívat a sloužit mi. Vzdávat mi čest, nejen svými ústy, ale i svým jednáním. Protože jsme byli stvořeni k lásce, když se s touto láskou mineme, nepotkáme ji a propásneme ji, když se nenaučíme Boha milovat a nechat se jím milovat a za všech okolností tuto lásku prožívat, bez ohledu na to, co se nám v životě podaří a co uděláme, minuli jsme cíl a důvod svého života. Proto Bůh nenávidí všechny formy modloslužby. Jak v našem textu říká, že ho máme milovat? Určitě ne jen tak napůl. Máme ho milovat celým srdcem, které chápeme jako sídlo našich citů. Dál ho máme milovat celou svou duší, což je podstata naší osobnosti. A z celé své mysli. Naši mysl by to mělo naprosto naplňovat a stravovat. A také ho máme milovat ze vší své síly. To znamená, že se mu neodevzdáme jen tak částečně. Jedná se o absolutní, pravdivé, ryzí, pravé a naprosté poddání a loajalitu, odevzdání se lásce k němu. On je náplní a středem našeho života. Všechno se má soustředit a točit kolem něj. Na chviličku se zamyslete nad svým životem. Co třeba, když se rozhodujete, o co si máte říct ze všeho nejdřív? Bude to pro vás přínosné? Co si o tom pomyslí ostatní lidé? A co si o tom pomyslí Pán Ježíš Kristus? Jestli on je centrem mého života,
Jestli on je podstatou mé bytosti, pak všechno musím jakoby cedit nebo prosívat přes něj. Všechno se kolem něj točí. Každá naše touha i každé přání, každý sen, každá naděje, každý plán, náš časový rozvrh, naše práce i to, jak ji děláme, i všechny naše vztahy. Všechno se točí a soustřeďuje kolem něj. Co si myslí Bůh? To je nejdůležitější, protože to je důvod naší existence. Žijeme proto, abychom přijímali a dávali. Abychom opětovali lásku všemocného Boha. Proto kdykoliv se v životě zatouláme někam jinam, zapomněli jsme na samotný důvod svého života. Neexistuje jiný smysl naší existence, kromě skutečnosti, že Bůh se rozhodl nás stvořit, milovat a svou lásku nám vyjadřovat. Nepotřeboval nás. Mohl si stvořit svět úplně jinak a bez nás. On se však rozhodl nás stvořit pro lásku. Je tak plný lásky, že on sám je vlastně koncentrovaná láska. Je tedy pro něj nezbytná a od něj neoddělitelná. Je to vlastně podstata jeho bytosti i všeho, kým on je. A jeho záměrem bylo dát nám sám sebe. Jak to mohl nejlépe udělat? To, že nám chtěl dát sám sebe, abychom se mohli z něj radovat a vyloženě si užívat toho, kdo on je? Bible říká, že Bůh je duch, Bůh je světlo, Bůh je svatý a Bůh je láska. Všechna ryzí láska pramení z něj, rozlévá se z něj. Co tedy udělal? Stvořil celé lidstvo tak, aby bylo schopné prožívat jeho osobnost, což znamená, aby bylo schopné přijímat jeho lásku. Bůh nás tedy stvořil pro lásku, abychom ze všeho nejvíc milovali jeho, všemocného Boha. Když ho budu skutečně milovat, budu se mu také podřizovat. Budu se ptát, Bože Otče, co si ty myslíš, že je dnes pro mne to nejlepší? Čím nebo kým chceš, abych dnes byl a co mám dnes dělat? Jak tě dnes mám reprezentovat? Protože láska vždycky dává. Láska se vždycky podřizuje a podvoluje. A láska se také sama vyjadřuje, nezůstává nikde schovaná. Proto to, co říká v dnešním textu, je vlastně koncentrace lásky. Když říká, že Bůh je láska, tak on skutečně je podstata vší lásky. Poslal svého syna Pána Ježíše Krista jako živou demonstraci toho, co láska znamená. Umíte si to vůbec představit a domyslet? Nikde v žádném evangeliu Ježíš nikdy nikomu neřekl, miluji tě. Takhle to nikdy neformuloval. Co ale vždycky a všude dělal? Vyjadřoval lásku svým jednáním. On uměl vyjádřit otcovu lásku. A přišel na tento svět proto, aby nám ukázal, aby nám předvedl, jak vypadá a jaká je ryzí a opravdová láska. Jeho láska dosáhla nejvyššího bodu ve chvíli, kdy vystoupil na kříž. Byla to absolutní, naprostá a obětavá láska k hříšníkům, jako jsme my. On říká, že ho máme milovat celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ze vší své síly. Proč ho ale máme milovat? Myslíte si, že si naši lásku nezaslouží? Jen se podívejte, co pro nás udělal. Udělal pro nás něco, co bychom sami pro sebe nikdy nebyli schopni. Copak nám neslíbil, že když se na něj spolehneme a uvěříme mu, že je i naším spasitelem a zachráncem, že ať se s námi v životě stane cokoliv, že si nás dovede k sobě do nebe? Bible říká, že Pán Ježíš Kristus šel zpátky do nebe, aby nám tam připravil místo. Také nám slíbil, že bude vyslýchat naše modlitby a že nám poskytne do života Boží vedení a nasměrování. Všemocný Bůh s námi uzavřel nádhernou a nezrušitelnou smlouvu o vzájemném vztahu mezi ním a námi. Není tedy na místě, abychom svého Boha milovali? Většinou to ale lidé nedělají. Přitom on si naši lásku zaslouží za všechno, co pro nás udělal, i za to, co nám slíbil. On nás miloval dřív. Žádný člověk nemůže říct, myslím, že asi začnu Boha milovat. Možná se mi podaří, že i on mne pak bude milovat. Sice teď říkám, že takhle to žádný člověk nemůže vyjádřit, ale skutečnost je, že to tak mnoho lidí v podstatě dělá. Myslí si, nějak musím Boha přimět, aby mne také miloval. A
A tak se rozhodnou, že možná, když se budou řídit různými pravidly a hodně se snažit, Bůh je za to bude milovat. Přátelé, teď mě pozorně poslouchejte. Není možné, aby vás tento všemocný, vševědoucí, všudy přítomný, nepopsatelný, nesrovnatelný a nezměřitelný Bůh miloval třeba jen o trošku víc, než už vás miluje. A než vás miloval ještě dávno předtím, než jste se vůbec narodili. Proto, aby vás Bůh miloval, nemusíte dělat vůbec nic. Vždyť kvůli tomu vás stvořil, aby vás miloval. A za druhé, nikdy nemůžete udělat nic tak hrozného, aby vás Bůh milovat přestal. Bez ohledu na to, jak tvrdě na vás dopadne Boží kárající ruka, neznamená to, že vás nemiluje. Právě naopak, znamená to, že vás má moc rád. Většina lidí prožije svůj život bez lásky k Bohu. Budou s ním mít jistý vztah, budou s ním mluvit a budou se modlit, ale nikdy neprožijí s Bohem vztah lásky, protože si od něj vždycky budou udržovat jistý odstup, takže pro ně zůstane jaksi vzdálený. Pravidelně si klekají k modlitbě a mluvívají s ním. Obracejí se na něj a přesto nechávají Boha, který je náš opravdu milující tatínek, aby zůstalo jen u jeho touhy na nás vylít svou lásku a aby jen marně toužil potom, aby se dál jeho láska rozlévala skrze nás. A to je to, co chce ze všeho nejvíc. Kvůli tomu nás stvořil. On sám říká, že nás miloval první, ještě dávno předtím, než nás kdy vůbec napadlo věnovat mu naši lásku. Ono je to totiž tak, že ho nemůžete poznat, nejste schopni ho skutečně a doopravdy poznat, dokud ho nezačnete milovat. A přitom ho nemůžete milovat, dokud ho neznáte. A právě proto přišel Pán Ježíš. Přišel proto, abychom mohli poznat nebeského tatínka. Poznat ho znamená mít věčný život. Proto podstatou jeho činu příchodu na zem bylo, aby nám umožnil spojení s Otcem. Potažmo, abychom mohli naplnit Otcův plán s naším životem. Ježíš přišel proto, aby nás vysvobodil z moci hříchu. A novým narozením, takzvaným znovuzrozením, nám mohl dát nového ducha a nový život. I naprosto novou perspektivu do budoucnosti. Takže od té chvíle už umíme milovat Boha, protože máme ducha, který je schopen lásky k němu. A jsme také schopni jeho lásku přijímat. Proto lidé, kteří odmítli Pána Ježíše Krista, současně tím odmítli Boha Otce. Někdo třeba řekne, víš, v Boha věřím, ale v Ježíše ne. Nebo Boha znám, mám s ním vztah, ale na Ježíše Krista zapomeňte. Ježíš ale říká, že nemůžete znát Otce, dokud neznáte Krista. To je důvod jeho příchodu. Tolik mu záleželo na tom, abychom ho poznali a zjistili, jak moc miluje naši duši a vůbec celou naši bytost, že poslal svého jediného syna. Proč asi? Aby nás vysvobodil z moci hříchu. Takže jsme schopni prožívat úžasnou lásku všemocného Boha. Znovu to opakuji. Prožít svůj život a nikdy nezažít Boží lásku a tím pádem Boha nikdy nemilovat, znamená, že jsme minuli Boží plán a cíl. Přitom je to přesně to, co mnoho lidí, co většina lidí pravděpodobně dělá. Myslí si, že ví, jak Boha milovat. Říkají si samozřejmě, že to vím, a přitom o tom nemají ani ponětí. A kdybyste se jich zeptali, jak ho milují, skutečnou odpovědí bude slovo poslušnost. Jestli tedy důvod a cíl mé existence je přijímat Boží lásku a také ho milovat, pak když se mi to nepodaří, jsem ztracen. Když pomyslím na to, že je možné projít životem a nikdy se nenaučit milovat Boha, o co všechno takový člověk přijde, co všechno promešká, prožít svůj život a neumět tuto lásku přijmout. Minout smysl svého života. Přijít o požehnání svého života, protože žít bez Boha. Já osobně nechápu, jak někdo bez Boha vůbec může žít. Přátelé, jde totiž o to, že v takovém případě máte v duši ohromnou prázdnou díru. Můžete ji naplnit tisícem jiných věcí, různými vztahy, penězi,
společenským postavením a tak dále. Nikdy ale nebudete schopni skutečně naplnit tu mezeru v sobě, tu trhlinu, kterou Bůh stvořil pro sebe. Přitom je to ta první věc v životě. Je to to nejdůležitější. Všechno ostatní je až na druhém, třetím nebo tisícím místě, bez ohledu na to, o co se jedná. Prožít ale svůj život bez Boha znamená prožívat obrovskou prázdnotu. Přitom se lidé ládují a cpou vším možným, zoufale hledají cokoliv, čím by to prázdné místo v sobě zaplnili. Ale ono to nejde. To místo je k Božímu obrazu. A nic jiného jej nezaplní. Jedině Bůh sám.

Jsi věrný Bože, stále držíš můj život, vyspívala L. Limebear ve skladbě Holding Me Still. Skladba, která je před námi, zazní v podání hudebníků a zpěváků z baptistického sboru v Aši.

Také kapela Hrozen měla svůj vyhrazený prostor v pátečním večerním vysílání Rádia 7. Zazněla skladba s názvem O věrnosti, která pochází z alba Z pouti z roku 2015. Teď Lídia Ryšová a její skladba Ako v nebi, tak na zemi.

Znělka nás převedla přes práh 23. hodiny. Máte-li naladěno Rádio 7, jsme za to rádi. Klidný, teď už v podstatě noční poslech s datem 22. května vám přeje Kuba Lofítek. Čtvrt na 12 bude čas pro čtení na pokračování a další díl knihy Muzikant na jezeře z pera Mirka Vostrého. Teď k vám míří skladba s názvem Nenech nás bloudit v tmách, za kterou stojí kapela Ray.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Než budeme poslouchat hlas Vladimíra Hausera, který načetl knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře, je tady Miriam Chovancová se svou písní Já chcem.

Kniha Mirka Vostrého Muzikant na jezeře je souborem 9 povídek. Ve čtení na pokračování dnes otevřeme 2 z nich. Ve 3 setkáních se ponoříme do příběhu s atmosférou tajemství. Příběhu, který vykreslí sílu lítosti. Čte Vladimír Hauser.

Že jste mě v téhle krčmě už viděl, je docela možný, jsem tu totiž pravidelným hostem. V 90. roce jsem tu takhle byl poprvý a od té doby sem chodím. Každý rok, druhý pátek v květnu. Mají tady bezkonkurenční, nefalšovaný hovězí guláš, ale to vy určitě víte. Na ten se vždycky těším. A pokaždý spím tady na nádraží, tamhle na lavičce pod střechou. Je tam tma, protože ty světla pod stropem, co já pamatuju, nikdy nesvítily. A ty lampy na peróně jsou tak vysoko, že na tu moji lavičku nedosvítí. Tam se teda uložím, když hospoda zavře. Většinou tady už jsme jenom já a hospodský. Všichni ostatní hosti už dávno odešli, já ale zůstávám až do zavírečky. Jasně, že bych si mohl najít nocleh tady v té výsce pod Jedlovou, teď je to jenom 2 kiláky odsud. Nebo bych mohl popojit kousek do lesa a lehnout si na jehličí na první pohodlný místo, který najdu. Je jich tu dost. To já bych ale neudělal. Tradice je tradice. Kvůli tomu sem přece jezdím. Já si vždycky vybalím karimatku a rozložím si ji na tu lavičku. Když je měsíčná noc a tohle dobou většinou bývá, tak si ještě před spaním sednu na obrubník a otevřu si lahev piva, kterou si pro tuhle příležitost nosím sebou. Pivo je teplý, ale to mi nevadí. Pak se objeví kocour. Takovej normální kocour, ale pořádně urostlej a celý šedivej. Otře se mi o záda a zapřede. A já vytáhnu z batohu nějakou dobrotu, kterou jsem si pro něj připravil, kousek pečenýho bůčku nebo tak něco. Kocour to spořádá a pak tam sedíme spolu a koukáme na koleje, po kterých se k nám pomalinku blíží hranice stínu a měsíčního svitu. A posloucháme to hluboký ticho. Já nic neříkám a kocour taky mlčí. Jenom z lesa občas zahouká sova. Většinou už bývá pěkná zima, ale my takhle sedíme, dokud se měsíc nevyhoupne nad vrcholky stromů a neozáří nás. A ten kocour najednou není šedivej, ale stříbrnej. Ještě chvilku spolu takhle mlčíme a já se pak seberu a zalezu do spacáku, kde si ani ne za minutu udělám příjemný teplo. Když se uvelebím a podívám se tam, co jsme s kocourem seděli, tak on už tam není. Nevím, kam chodí. Dneska to nebude jiný. Mám to takhle rád. Je to ale zvláštní místo, tahle Jedlová. Obrovský nádraží v lesích a kde nic tu nic. Žádná civilizace. Jen 2 velké trati se tady stýkají. Z Rumburka do Lípy a z Rumburka do Děčína. A na nádraží je hospoda, která má každý den otevřeno od rána do večera. To se jinde nevidí. Jak říkám, poprvé jsem to takhle nocoval v 90. Ale znám to tady už oddřív. Jako malý kluk, můj táta byl strojvůdcem a jezdil tuhle trať. Ne tu do Lípy, ale tu do Děčína. Často mě brával sebou. Každý víkend, když jezdil, jsem chtěl jet s ním. Někdy se jelo přes den, ale jindy mě vzal na noční vlak. Ten dneska už nejezdí, ale tenkrát, v 70. letech, vyjížděl poslední vlak z Rumburka ve 11:45. Ve 23:39, to si pořád ještě pamatuju, byl tady v Jedlový. 8 minut počkal na motorák od naproti a do Děčína jsme přijížděli v 0:22. Sedával jsem v kabině vedle táty a on mě takhle v noci nechával řídit. To se samozřejmě nesmělo, nebyl ale nikdo, kdo by nás načapal. Umíte si představit, jaký to pro kluka bylo nádherný dobrodružství? Sedíte v kabině velikého motoráku a řídíte. Ne nějaký model, ale opravdický vlak. Táta mě dokonce naučil, jak se rozjet a jak potom zastavit. Posunete páku dopředu, přidáte otáčky a ono se to rozjede. Sledujete návěstí, občas zpomalíte a občas zase přidáte. Světla svítí nějakých 200 metrů dopředu, dál už je jenom černý nic.
a vy uháníte po koleji, která se klikatí v lese mezi kopci. Ty kopce nevidíte, ale víte, že tam jsou. Který kluk něco takového zažije? To je to nejhezčí, co si z dětství pamatuju. Jezdili jsme tenkrát tím motorákem, co měl sedadla čalouněný zelenou koženkou a hranatý okna, který byly na kliku a dali se přes ně stáhnout tmavý rolety. Žádný hadrový záclonky, ale rolety. A ten motorák jezdil i devadesátkou. Táta to vždycky hnal devadesátkou na všech rovných úsecích. To byla neuvěřitelná rychlost. Ten vlak jel, jako by ho někdo vystřelil. Já jsem se taky jednou nebo dvakrát odvážil zrychlit na 90. Naposled, když mi bylo 14. To byste musel zažít, to se nedá vyprávět. Ty motoráky se tenkrát označovaly M262. Měli to napsaný na boku na té červené ceduli, ale pak to přeznačili. Dneska to jsou 830 a už se skoro nepoužívají. Nádherný stroje to byly. A v téhle mašině mě táta vozil a nechal mě ji i řídit. Táta byl fajn. Nebyl to jenom táta. Byl to tenkrát můj nejlepší kámoš. Moc času nemýval, to ne, ale s klukem to jako se mnou podnikal cokoliv, co pro mě mohlo být zajímavý a dobrodružný. Jako třeba řízení opravdického vlaku. Jenže táta už nežije. Bylo mi 14, když se nevrátil domů. V tom věku kluk tátu potřebuje nejvíc. A já jsem o něj přišel. Srážka vlaků. 8. června se to stalo. V 79. připadlo 8. června na pátek, stejně jako dneska. Táta vyjel ze stanice, jenže po nesprávný koleji. Měl jet jako vždycky doprava na Děčín, vyhybka ho ale hodila doleva na Lípu. A tam se srazil s protijedoucím nákladákem. Ještě prej neměl velkou rychlost, jenže v motoráku sedíte hned vepředu, tak to schytáte z první ruky.

0: posteskl jsem si v duchu a trochu začínal litovat, že jsem se s ním tak skamarádil. Vytáhl jsem tu tatranku, co mi zbyla na snídani, kocou si k ní čuchnul, ale žádný nadšení nejevil. No jasně, tohle ti nejede, viď? Kocour neodpověděl a skoro bych řekl, že se pohravě ušklíbl, ale asi se mi to jenom zdálo. Znova jsem se zavrtal do spacáku. Jemu se to asi nelíbilo, mňoukal totiž dál jako o život. Byl to takovej kravál, že jsem nemohl usnout. Tak co je? Co chceš? Byl mi sympatický, jenže teď mě už trochu štval. Snad si můžu vyspat, nemyslíš? Já nejsem noční tvor jako ty. Jestli mě chceš vytáhnout na myši, tak tě zklamu. Neskalovíš sám a už zmlkni, jo? Kocour to ale nebral v potaz a za neustálýho mňoukání vykročil směrem ke kanceláři výpravčího. Jak jsem se za ním podíval, přišlo mi, že tady je něco divného. Chvilku ale trvalo, než ta myšlenka dorazila, kam měla, jak jsem byl po tom krátkým spánku zpomalenej. V kanceláři se svítilo. Že by výpravčí na něco zapomněl a vrátil se do kanceláře? Co by to tak mohlo být, že to nepočká do rána? Nedalo mi to a šel jsem se tam podívat. Nebylo to nic příjemného, jen tak v triku, v jegrovkách a v ponožkách, byla totiž pěkná kosa. Zaklepal jsem na dveře, nic. Zabouchal jsem, zase nic. Vstoupil jsem do kanceláře a tam nikdo. Aspoň, že tam bylo teplo. Rozhlížel jsem se, všude ten pracovní nepořádek, jaký člověk na takovém místě očekává, a v tom z vedlejší místnosti vyšel chlap. Výpravčí. Eisenboňácký kalhoty, eisenboňácká košile a bez kravaty. Eisenboňácký sako bylo přehozený přes opěradlo židle a červenou čepici, kde má červenou čepici? Zajímalo mě, nevím proč. Tak tu čepici jsem zahlídl na háčku na zdi. Prostě výpravčí. No jo, jenomže mě na něm něco nesedělo. Dost dlouho mi trvalo, než mě to trklo. Takhle přece nevypadá člověk, který vstal z postele, aby se pro něco vrátil. To by byl v pyžamu, přes který by možná měl něco narychlo přehozený, no ne? Jenže tenhle výpravčí byl normálně oblečený, zavázaný boty a vůbec nebyl rozespalej. A že byla v kanceláři i v bytě výpravčího tma, když jsem lezl do spacáku, za to bych dal ruku do ohně. Výpravčí ještě před chvílí spal a basta. Tak jak to, že je teď oblečený a funguje na plný obrátky? Tohle se mi honilo hlavou během těch několika vteřin, co výpravčí mlčky stál a koukal na mě jako na zjevení. Nebylo divu, nikoho tady nemohl čekat takhle v noci. Pak se ale vzpamatoval. Asi nemá smysl zvat vás dál, když jste se už pozval sám, že jo? Ale je dobře, že jste tady. Aspoň budu mít společnost. Já jsem tady pořád sám, víte? Dáte si čaj? Před chvilkou jsem ho zalil a tohle dobou už bude akorát. Co myslíte, že jsem na to řekl? Jasně, že jsem neodmítl. Pořádně jsem vymrznul na těch pár metrech od spacáku do kanceláře. Posaďte se, ukázal na jednu ze dvou židlí. Na stůl přistály dva hrnky a konvice s horkým čajem. Všiml jsem si, že ty hrnky asi budou vypůjčený vedle z lokálu, protože na sobě měli takovou tu červenou značku Jednota, jakou jsem viděl na ceduli nad dveřmi hospody. Výpravčí se posadil na druhou židli.
1: Já nesladím, ale jestli vy jo, tak cukr je tady.
0: Ukázal na otevřenou krabici kostkovýho cukru. Byl bych si dal spíš mlíko, ale to výpravčí neměl. Říká se, a určitě jste to slyšel taky, že člověk udělá dojem během prvních pár vteřin. Buď dobrý nebo špatný. Je to přesně tak, to můžu potvrdit. Tenhle výpravčí mi totiž hned připadal jako někdo, s kým bych se dokázal zpřátelit.

takový normální chlápek kolem 45, co mu v tmavých vlasech začínají prosvítat stříbrný pramínky. To, co z něj vyzařovalo, byla přátelská povaha a důvěryhodnost. Věřil bych mu cokoliv, a to jsem ho vůbec neznal. Fakt sympaťák. Hled jeho oči. Měl v nich napětí a smutek, takovej hluboký smutek, jaký tam mívá člověk, který prožil něco hodně špatného, nějakou velkou bolest, co se nikdy nezahojila. Viděl jste někdy v televizi třeba dokument z války? Takový oči měli vojáci, co se vraceli z fronty, nebo lidi, kteří za sebou měli lágr. Nedalo mi to a zeptal jsem se. Nic mi do toho není, ale co teď děláte tady v kanceláři, když poslední vlak už dávno odjel? Udiveně na mě pohlédl. Odjel? To se pletete, poslední vlak přijede ve 23:39 a já jsem tady, abych ho vypravil. A jako bych se bez té informace neobešel, dodal, jede do Děčína. Jenže já na to, v jízdním řádu, co je nalepený tamhle na okně, takovej vlak není. To máte pravdu, napsaný tam není, ale stejně přijede. Vždycky jezdí. Já už teď vypravuju jedině tenhle vlak. Od té doby, co jsem měl ten průšvih, mě nenechají vypravovat jiný vlaky než tenhle noční. Koukám ale, že bych vám to měl povědět pěkně od začátku. Nepospícháte, že ne? Kápnul na to docela přesně. Nespěchal jsem nikam, hleda tak do spacáku, ale to mělo čas. Spacák neuteče. A tohle mě začínalo zajímat. Navíc, když jsem se podíval do těch smutných očí, tak jsem pocitoval neodolatelný nutkání mu jakýmkoliv způsobem udělat radost. A jestli to znamenalo poslechnout si jeho příběh, tak jsem byl jedno velký ucho. Ujistil jsem ho, že slovo pospíchat jsem ve slovníku nikdy neměl a nehodlám na tom nic měnit ani dneska.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatan Galeta. Pokračování v pondělí ve 12 hodin 15 minut.

Program s datem 22. května je téměř u konce. S příchodem půlnoci odstartuje program noční. Aniž si to uvědomujeme, svým chováním a slovy zraňujeme druhé. Své zranění a bolest často promítáme na druhé. Jak projevovat laskavost a učit se být vlídným, laskavým člověkem? Přednáška Pavla Rause v rozhlasové akademii ukazuje po půlnoci, co může způsobit ponižování ve vztahu a co naopak přináší vlídný postoj a důstojnost. S přáním pokojné a odpočinkové noci se v tuto chvíli od mikrofonu Rádia 7 loučí Kuba Lofítek. Buďte s Bohem, no a budete-li také s námi, mějte ničím nerušený poslech.

0: Je tu půlnoc a vy ladíte rozhlasovou stanici Rádio 7. Pokud nás posloucháte v autě, tak jste nás možná naladili přes DAB. Pokud nás posloucháte doma, tak už víte a jdete najisto, neskoušíte ladit, přelaďovat kanály, ale i tak o to více si vážíme vaší věrnosti a společnosti. No a pokud jste nás teprve našli, tak vítejte u poslechu nočního vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová. To vás také dnes, tedy v sobotu 23. května, bude tím nočním vysíláním provázet. No a co nás čeká a nemine, se dozvíme tedy až v následující hodině, protože začneme tak trochu vzděláním, protože online doba a doba covidová vynesly na povrch hluboko ukrytá zranění a problémy velmi často. Nejvíce utrpěly naše vztahy. Rozhlasová akademie nás vezme na přednášky Pavla Rause, které proběhly online za doby lockdownů, které zorganizovala církev bratrská ve Vysokém Mýtě. V následující hodině uslyšíme, jak si neubližovat a jak být laskavý na druhé.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Pojďme se podívat na tu naši otázku, jak si neubližovat. A je to téma, které je široké, ubližujeme si mnoha různými způsoby, nemusíme o tom ani vědět, alespoň ten, kdo ubližuje, si to často neuvědomuje, ten, kdo cítí ublížení, si to uvědomuje, alespoň většinou, i když také vždycky to tak nemusí být. Já bych byl rád, kdybychom se dnes věnovali jedné specifické oblasti v tom, jak si ubližujeme. Věřím, že se k tomu postupně dostaneme a je to určité téma, které je důležité, protože ta ublížení jsou velmi vážná. A to, o čem budeme mluvit, je ponížení. A budeme mluvit o tom, jak se může stát, že doma v rodině, v manželství, že můžeme jeden z nás cítit ponížení a druhý dokáže ponížit, ať už si to uvědomuje nebo ne. Často jsou z toho hluboké šrámy, které si pak neseme životem, a nebo poznamenají náš vztah. A je potom velmi těžké obnovit důvěru jeden druhému a přiblížit se jeden druhému. Já si vzpomínám na jeden seminář, který jsme měli s mojí ženou, bylo to v jednom rodinném centru, a hovořili jsme tam o manželství, nevím přesně, jestli to byla komunikace nebo jaké bylo téma. A já jsem tam vyprávěl takový příběh, který často vyprávím. A vyprávěl jsem o tom, že jednou ráno jsem přišel do kuchyně v době, kdy jsme s mojí ženou měli takovou kontroverzi. My jsme se nemohli dohodnout na tom, jestli když se vaří čaj, tak je dobré nalévat vodu do konvice z filtrovače, což tvrdila moje žena, protože ten čaj je chutnější a ta konvice se nezanáší. Já jsem naopak tvrdil, že je lepší to natočit přímo z kohoutku, protože tím ušetříme a chuť já vůbec nerozlišuju, že by byla odlišná. A takováhle kontroverze mezi náma probíhala, nemohli jsme se dohodnout a to ráno já jsem stál, vzal jsem varnou konvici, strčil jsem ji pod kohoutek a natočil jsem tam vodu. A přitom jsem si všiml mojí ženy, která stála u stolu, a ona mi říká, mě by zajímalo, proč jednou to nemůžeš udělat podle mě. A v tu chvíli já jsem se zarazil, zavřel jsem tu vodu a řekl jsem jí, můžu to udělat. Můžu to udělat. Od té doby liju do varné konvice vodu z filtrovače. A důvod, proč jsem to udělal, nebyl proto, že by mě moje žena přesvědčila, ale byl ten, že jsem tu chvíli pochopil, že to je výraz mojí úcty vůči ní. Všechny věci nemusí být podle mě, mohou být také podle ní. A to, proč to vyprávím, je, že v tuhle tu chvíli, když jsem dovyprávěl tenhle příběh, tak tam vzadu najednou úplně spontánně vykřikla jedna žena a říká, a tohle je, co já chci. Tohle je přesně to, co já chci po svém muži. Já chci, aby mě respektoval. To je to, co po něm žádám. Velmi často se v manželství nemůžeme pohnout v okamžiku, kdy jeden z nás máme pocit, že nás druhý nerespektuje. A hledáme všechny nepřímé cesty pro to, abychom nějak ho donutili, aby nás respektoval. Žádáme po něm věci, které jsou úplně praktické, neutrální, jemu to nedává smysl, ale velmi často se zatím ukrývá naše potřeba, abychom byli respektováni. Tak, jak se necítíme respektováni, a pokud respekt není něco, co vnímáme, dokonce pro mnohé z nás je respekt druhých, úcta druhých, je něčím, co je nesmírně důležité, protože si sebou neseme v životě zranění z toho, že nás někdo nerespektoval. A velmi často je to spojené dokonce s tím, nejen, že nás nerespektoval, ale ponížil nás. Cítili jsme ponížení, cítili jsme stud, cítili jsme, že pro toho druhého nemáme hodnotu, a to je bolest, která nás provází naším životem. Samozřejmě, že potom poznamená všechny blízké vztahy, protože tuhle bolest si přineseme do blízkého vztahu. Nakonec, není to tak, že všichni toužíme potom, aby si nás druzí vážili. Přejeme si, aby s námi jednali s úctou. Přejeme si, abychom se cítili dobře ve vztahu sami k sobě. Abychom, pokud si druzí váží nás, si mohli my sami vážit sebe. A často je to něco, co úplně nevědomně hledáme v mnoha různých oblastech. Například úspěch. Pokud se nám něco podaří, máme dobrý pocit ve vztahu k sobě a cítíme se dobře. Nebo když někdo druhý nám projeví úctu, respekt, uzná nás, ocení nás, máme dobrý pocit sami k sobě. Naše postavení často. Usilujeme o to, abychom měli vyšší postavení, a často to není ani kvůli vyššímu platu. Ale proto, že máme pocit, že nás druzí budou respektovat, že si nás budou vážit. Vzdělání, majetek, bohatství, peníze, to všechno mohou být cesty k tomu, abychom si zvýšili své sebevědomí, abychom měli dobrý pocit sami k sobě. Chtěl bych jenom zmínit, že tenhle pocit úcty, respektu je něco, co se týká všech vztahů, ale obzvláště je to důležité v blízkých vztazích. Blízké vztahy jsou oblastí, která je nesmírně významná v našem životě. Co tím myslím? Vztah s Bohem, vztah s matkou, vztah s otcem, vztah s manželkou, pokud jsme v manželství, vztah s dětmi, pokud máme děti, ale také vztah s dalšími osobami, které považujeme za důležité ve svém životě. Širší rodina, přátelé, duchovní vztahy. To jsou všechno vztahy, ve kterých vnímáme mnohem citlivěji to, jak se ten druhý k nám chová, a mnohem z nás dokážeme vnímat buď to jejich úctu, anebo ponížení. A zraní nás mnohem více než v nějakém vztahu, na kterém nám tolik nezáleží. V blízkých vztazích se můžeme pozvednout jeden druhého, můžeme budovat jeden druhého, můžeme dodávat druhému naději, chutí dál pracovat na sobě, a to všechno dává slávu Bohu. V blízkých vztazích ale je také možné, je možný přesný opak. Můžeme ublížit. A ublížení jsou skutečně devastující. A jedním z těch nejdestruktivnějších způsobů, jak můžeme ublížit druhým, je ponížení. O čem to mluvím? Všichni známe ten pocit, když se propadáme. Najednou se naše nitro zachvěje, otřásá se, ztrácíme půdu pod nohama, připadáme si jako věc, připadáme si bezcení, ponížení, jako bychom ani nebyli člověkem. Někdo nás pošlapal, odmítl, upřel nám hodnotu. Vzpomínám si, že jsem vstupoval do jednoho nákupního centra. Když jsem otevřel dveře, tak z těch dveří se vyřítil jeden muž, který velmi hrubě do mě vrazil, ani si toho nevšiml a pokračoval dál. Tohle je přesně ten pocit, který jsem měl. Proto muže, já jsem nebyl živá bytost. On mě ani neviděl, ani mě nevnímal a nerespektoval mě. Ponížil mě tím, že mi upřel moji hodnotu. Pokusíme se teď se podívat na to, proč je to tak bolestné, proč je to tak těžké. A já si vzpomínám na jednoho muže, který mě vyprávěl, že už je dospělý, má staršího otce a ten otec, když mu řekne, že s ním chce mluvit, pro tohohle muže je to velmi nepříjemné. Je to nepříjemné proto, že on už tak ví, co ho bude čekat. On ví, že když otec s ním chce mluvit, často ho bude obviňovat, že mu bude něco vytýkat, bude kritický. A to by ani tak nevadilo, jako to, že on mu vůbec nedovolí, aby on řekl, jak to vidí ze svého pohledu. Jakoby vůbec mu nedal hlas, nedal mu možnost vysvětlit ty věci, bránit se, říci, co si o tom myslí on. A tenhle muž mi řekl, pro mě tyhle rozhovory s mým otcem jsou nesmírně ponižující. A jsou ponižující proto, že já jsem lidská bytost, ale před mým otcem není důležité, co si myslím já. Není důležité, co cítím já. Není důležité, co si jako lidská bytost myslím. Možná se mýlím, ale mám svůj názor. A je pro mě důležité, aby to někdo respektoval, aby ho někdo slyšel, aby mi řekl, kde se mýlím, ale přitom, aby ke mně měl úctu. Nesmírně mě zraňuje to, že nemám hodnotu a je to ponižující. Jaká je podstata ponížení? Proč nás to tak bolí? Proč je to tak zraňující? Bible mluví o tom, že jako lidské bytosti jsme byli stvořené k Božímu obrazu. A to má veliký význam. To, co to znamená, a Bible na dalších místech to rozvíjí a mluví o tom hlouběji, to, co to znamená, že máme ohromnou důstojnost. A ta důstojnost není dána tím, jakých úspěchů dosáhneme. Není dána tím, jak jsme chytří, jak jsme schopní, jak jsme oblíbení. Je dána tím, že jsme stvořeni k Božímu obrazu. Každý člověk nese Boží obraz. Nese část Božího obrazu. A to je důvod, proč musíme prokazovat úctu druhým lidem. To je důvod, proč respektujeme sami sebe. To je důvod, proč nemůžeme pohrdat sami sebou, nemůžeme nadávat sami sobě, nemůžeme ponižovat sami sebe, stejně tak, jako nemůžeme ponižovat druhé lidi. Jako lidé máme ohromnou důstojnost. Před nějakou dobou jsem si četl jeden verš v Biblii z Janova evangelia, 8. kapitola, 44. verš. A ten verš mě zarazil právě v souvislosti s tím, o čem teď mluvím. Vy jste z otce ďábla, říká Ježíš židům, kteří s ním debatovali, nesouhlasili a snažili se ho přichytit při tom, když říká něco špatně. Vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lží. A to, co Ježíš tam říká, jsou dvě věci. Satan, boží nepřítel, ten, který ničí boží dílo a boží plány, je vrah a je lhář. A já jsem si to ilustroval na takovém obrázku, na kterém je znázorněn náš život. Každý z nás máme osobnost, to je ta spodní část. Je to to, kým jsme. Je to to, kde je naše důstojnost. Je to to, kde je Boží obraz. Jakkoliv nejasný, nezřetelný, jste formovaný, ale je nás stále Boží obraz. A každý člověk ví, že nese Boží obraz. Lépe řečeno, je má důstojnost. Je to velmi zvláštní, protože mnoho lidí v téhle zemi jsou ateisté a nevěří tomu, že Bůh stvořil, nevěří tomu, že nesou Boží obraz. Ale každý člověk je citlivý na to, když druhý se k němu chová s respektem, když ho uráží, když nerespektuje jeho důstojnost. A Bible vysvětluje tuhletu bolest tím, že máme osobnost, která odráží Boží obraz. V tom je naše hodnota. Zároveň Bible mluví o tom, že jako lidé neděláme vždycky dobré věci. Jsou věci, které jsou špatné, které nejsou správné. A navenek dokážeme dělat něco, co Bible nazývá jako hřích. Ty věci, které nejsou podle Boží vůle. Je ale důležité to, že odlišíme osobnost a hřích. To jsou dvě odlišné kategorie. Naše hodnota je v naší osobnosti, hřích je cizorodý. To je něco, co nejsme my. To je umělé. A souvisí to více s tím, že to, co Bůh stvořil, je oklamáno a děláme věci, které vlastně neslouží nám a neslouží druhým lidem. A když se podíváme na to, co Ježíš říkal o satanovi na dalším obrázku, tak si můžeme to představit jako tu spodní část, která je naší osobností, a horní část, která je naším špatným jednáním, hříchem. A to, co dělá satan, on je lhář v tom, on ospravedlňuje náš hřích. Snaží se, abychom uvěřili tomu, že ty zlé věci vlastně nejsou zlé. Že je můžeme dělat. Někdy dokonce to, že ty zlé věci je něco, co souvisí s naší identitou. Máme na to právo. To je to, co je lákavé, co se nám snaží předestřít jako lákavé. Snaží se nám vnutit myšlenku, že budeme šťastnější, když budeme hřešit. To, co ale nezajímá, to, co pro něho není důležité, je naše osobnost, kterou odsoudí. A nevadí mu, že jsme odsouzeni. Představme si, že sedíme v neděli odpoledne doma, před námi jsou zákusky, už jsme jich snědli 5 a víme, že tam je další a máme na něj chuť. A vypadá to tak lákavě, že v tu chvíli máme pocit, že se náš život zbortí, že přestaneme dýchat, přestaneme existovat, když si ten jeden zákusek nedáme. Dokonce nám připadá, že teď je ten okamžik. Pokud si ho nedáme teď, přijde někdo a sní nám ho. Když se ho vezmeme, najednou prohlédneme. A najednou nám není dobře fyzicky, protože jsme přejedení. Víme, že jsme to neměli jíst, že si tím nepomůžeme a budeme muset znova uběhnout dalších 10 kilometrů v příštím týdnu, abychom ty kalorie dostali ven, a cítíme se velmi špatně sami ve vztahu k sobě. To je přesně to, o co satanu usiluje. Abychom zřešili a ospravedlně náš hřích a nezáleží mu na naší osobnosti. To, že jsme pak zdeptaní, zničení, že máme pocit, že nemáme hodnotu, toho nezajímá. To je v přímém protikladu proti tomu, co dělá Bůh. Bůh odsoudí hřích a přinese nám pravdu, která nemusí být vždycky příjemná. Ale odsoudí hřích, protože ví, že hřích nás ničí, ublížuje nám, že neprospívá nám ani druhým. Ale dělá to proto, aby ospravedlnil naši osobnost, aby obnovil naši hodnotu, abychom měli znova důstojnost, se kterou nás stvořil, aby se obnovil Boží obraz, který je v nás. Naše hodnota je v tom, že opět cítíme svoji celistvost, neporušenost, důstojnost a že jako osobnost cítíme, že máme hodnotu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale já v Bibli jsem nikde nenašel jediný verš, ve kterém by Bůh odsuzoval naši hodnotu, znevažoval naši hodnotu. Bůh vždycky mluví o tom, nedělejte tyhle věci, nejsou dobré, ale nikdy nenapadne naši hodnotu. Proč to všechno říkám? Je to důležité proto, abychom si uvědomili, jak můžeme ublížit druhým lidem, obzvláště těm nejbližším, tím, že napadneme jejich hodnotu, tím, že jim dáme nálepku těch, kteří jsou špatní. Vzpomínám si na jednoho muže, který se dostal do závislosti, bral drogy, potom se postupně z toho začal dostávat ven, ale byl to neustálý zápas. A když měl takovou další epizodu, kdy znova se vracel k drogám, tak jsme se spolu začali scházet a začali jsme mluvit o jeho dětství, o jeho vztahu s otcem. A on mi řekl takovouhle věc. On mi řekl, můj otec mě dokázal neskutečně ponižovat. Když jsme spolu pracovali, když opravoval auto, tak mi řekl, udělej teďka, povol tady ty šrouby u karburátoru a potom já ti řeknu, co budeš dělat dál. Ale on nevěděl, kde je karburátor a bál se otce zeptat. Tak tam povolil nějaké šrouby, ale samozřejmě to byly ty špatné. A otec místo toho, aby s ním měl trpělivost, aby mu to vysvětlil, ukázal mu to, tak se na něj rozkřičel, řekl mu, vypadni tady odtud, jdi pryč, ty nikdy nic neuděláš dobře. Věřili byste tomu, že tenhle muž v sobě celý život zápasil s touhle větou, nikdy nic neuděláš dobře? To je přesně to, o čem mluvím. Dokážeme pozvednout jeden druhého, nebo dokážeme srazit až na kolena. Bůh nás nikdy nesrazí. A proto je důležité, abychom rozuměli tomu, jak můžeme ublížit druhému člověku. S tímhle ponížením je spojeno několik věcí. A chtěl bych říct teď několik poznámek, které se toho týkají. Protože to, že ublížujeme, to, že někoho ponížíme, nemusí být něco, co si uvědomujeme. Dokonce velmi často si to vůbec toho nejsme vědomi. Často ponižujeme a vůbec o tom nevíme. Své děti, svého partnera, blízké přátele. A nevíme o tom proto, že jsme příliš ponořeni sami do sebe. Vidíme jen sebe a druhého ani nevnímáme, nebo ho vidíme úplně zkresleně. A jsme až příliš zaměstnáni sami sebou. Vzpomínám si na jednu ženu, která mi vyprávěla, že pro ní bylo nesmírně těžké, když přinesla domů vysvědčení, měla samé jedničky a byla tam jedna dvojka. A to, co její otec vždycky udělal, bylo, jeho komentář byl, no ale je tam ta dvojka. A tahle žena zápasila s tím, že její otec nikdy nepochválil, vždycky našel něco, co nebylo dokonalé. A vždycky našel způsob, jak ji upozornit na to, co nebylo úplně dokonalé. Ona se rozhodla, že s otcem o tom bude mluvit a když se mu to snažila vysvětlit, jak to pro ní bylo těžké, tak jeho odpovědí bylo, no ale tohle to nic nebylo, to byla legrace, to já jsem vůbec nemyslel vážně. On si vůbec neuvědomoval, jak devastující to bylo pro jeho dceru. A samozřejmě, vysvědčení byla jedna věc, ale to bylo tisíce dalších situací. Často se mýlíme v tom, jak vnímáme druhého. Máme iluzi, že to nic není, že to bez problémů přežije. Nikdo to tak nebere a tohle není nic vážného. Zlehčujeme to a nevíme, že to je vážné. Minimalizujeme a podceňujeme to, jaký účinek má naše negativní jednání na druhé. Většinou je to ale spojeno s tím, že na druhé straně maximalizujeme a přeceňujeme jednání druhých a je účinek jednání druhých na nás. Rádi se v tom mýlíme. A je to určitý typ sobectví, který spočívá v tom, že přeceňujeme svoji bolest a podceňujeme bolest druhého. Tou první komplikací je, že dokážeme ponižovat a vůbec o tom nevíme. Jeden muž mi vyprávěl, že jeho žena byla docela silná, úspěšná žena a on vypadal jako suverénní, silný muž. Ale v takové slabé chvíli on mě popisoval, že pro něj je nesmírně těžké, když si několikrát na začátku manželství zpíval a jeho žena se mu vysmála. A on mi říkal, já asi nemám hudební sluch, já vím, že ne. Ale pro mě to byl projev něčeho, co jsem prožíval. A její výsměch pro mě byl hrozně těžký. Proto já dneska si před nikým nespívám. Myslím, že ta žena o tom ani netušila. Ani to nevěděla. Často o tom nevíme taky, protože nejsme zvyklí se tímhle zabývat. Přijde nám, no to je normální jednání a tak nám to prostě přijde, tak to řekneme. Často je to impulzivní jednání, bez přemýšlení. Z nás něco vylítne a my se už nezabýváme tím, jaké to má důsledky pro druhé. Nepřemýšlíme o důsledcích. Kdybychom se podívali hlouběji, byli bychom velmi překvapeni. Je naší zodpovědností se podívat hlouběji? Já bych tuto otázku změnil. Máme rádi jeden druhého natolik, že se podíváme hlouběji? Znamená to překročit náš egocentrismus, to, jak jsme pohlceni sami sebou, a začít druhého vidět takového, jaký opravdu je. Někdy ani nechceme vědět, jaký efekt to má na druhého. Bojíme se podívat pod povrch. Bojíme se podívat hlouběji do svého srdce, do svého života, i do srdce a života druhých. Máme pocit, že bychom se tím zkomplikovali život a je lepší se tím nezabývat. Někdy se tím nezabýváme, protože jsme se to nenaučili. Tam, kde jsme vyrůstali, jsme to prostě nedělali. Nebylo to zvykem. A ani nás to možná nenapadne. Ale můžeme si být jistí, jestli jsme zranili, ten druhý někde projeví svoji bolest. Možná vhodně, možná nevhodně, ale ty věci se dostanou na povrch. Někdy nám vyhovuje to, že věci tak jsou. Jsou, jak jsou, a nám to stačí. Dokud máme mírnou převahu nad druhým, alespoň v některých situacích, nemáme chuť něco měnit. A někdy dokonce chceme ublížit. Ponížit je jeden ze způsobů, jak získat moc nad druhým člověkem. A je to takový zvláštní pocit uspokojení, který nám to může dát. Jenom to není skutečné uspokojení. A je to jenom na chvíli. Ve skutečnosti to ničí vztahy a ničí to nás i druhého. Proč to často děláme? Někdy jenom opakujeme svoji bolest, replikujeme svoji bolest. Když to cítím já, když já se cítím zranění a cítím, že nemám hodnotu, tak to dám najevo také druhému. A nechci, aby on cítil hodnotu, chci, aby on prožíval bolest. Ponížením můžeme oslabovat někoho, na koho se necítíme dost silní, abychom s ním vedli diskuzi. Rovnou diskuzi. Někdo, koho se bojíme, z koho máme strach. Tím, že ho ponížíme, tím ho oslabíme a máme sami lepší pocit, protože se ho nemusíme tolik bát. Snažíme se někdy zastavit to, co je pro nás těžké, jako bychom byli zahnáni do kouta a už kolem sebe sekáme, abychom přežili. Už jsem zmiňoval to, že ponížení nám poskytuje moc nad druhým. A někdy je to náš vztahový styl, někdy prostě se takhle jednáme. Naučili jsme se tak jednat a považujeme to za standard. Schazujeme druhého, útočíme na druhého, podrýváme ho, jeho sebedůvěru, a je to pro nás normální. Připadá nám, že to je normální. Jeden muž mi vyprávěl, že ve vztahu se svojí matkou jediný okamžik, kdy cítil blízkost, bylo v okamžiku, kdy udělal něco špatně. Jeho matka mu to vyčítala, byla to smršť výčitek. A když byl úplně zdeptaný, tak ho potom objala. Ten muž to, co se naučil, je, že cesta k blízkosti vede přes ponížení. A jediný okamžik, kdy on si myslel, že bude prožívat blízkost, i když on poníží, anebo jeho někdo poníží. To není zdravý způsob. Chtěl bych jenom jednu malou poznámku ještě. Domácí násilí je devastující nejen tím, že dojde k fyzické bolesti. A to nedělají jenom muži. Já jsem poznal ženy, které byly své muže. Ale domácí násilí je devastující především proto, že tam jde o pokoření, ponížení. Ten, kdo se dopustí domácího násilí, zároveň poníží, pokoří toho druhého. A často je to takovýhle deformovaný způsob, jak se snaží dosáhnout toho, aby prožíval blízkost s někým, kdo ho nemůže ohrozit, protože je zdeptaný. Je to patologické, je to naprosto zdeformované, je to hrozné, ale často se tak můžeme chovat. Jaká je cesta ven? Cesta ven není zas tak jednoduchá. A proto, abychom začali jednat jinak s našimi blízkými, je potřeba více, než že se rozhodneme, že už budeme se chovat jinak. Tím prvním krokem je naše vlastní uzdravení. Dokud sami neprožíváme to, že máme důstojnost, máme hodnotu, máme jistotu v tom, že máme velikou hodnotu, ať uděláme chybu, nebo ať něco uděláme dobře. Naše hodnota je neohrozitelná a upřímně je jediný vztah, kde tohle to můžeme v plnosti 100% prožít, a to je vztah s Bohem. Není nikdo, kdo by nás tak dokonale znal, včetně našich slabostí, nedostatků, defektů, a kdo nás stále miluje. Je to jedině Bůh. Proto je důležitý vztah s Bohem, protože tam se obnovuje naše důstojnost, naše hodnota. Nezávisle na našich úspěších, na našem majetku, na našem postavení, na našem vzdělání. To jsou úplně jiné kategorie. Nedotýkají se naší hodnoty. To druhé, potřebujeme potom tohle uzdravení nést druhým. Sami potřebujeme prožít duchovní proměnu, potřebujeme utvrzení v tom, že máme ohromnou hodnotu v Bohu. A naše důstojnost je nedotknutelná. A potom to prokazujeme druhým. Já jsem vyrůstal v prostředí, které asi nebylo úplně špatné, ale nebylo úplně dobré. A v téhle oblasti to klima, ve kterém já jsem vyrůstal, nebylo úplně snadné. Byly určité okamžiky, kdy jsem prožíval ponížení, nebyl jsem si jistý tím, co si o mě rodiče myslí, a bylo ve mně mnoho zranění. To, kde se to začalo uzdravovat, byl vztah s mojí manželkou. Ona byla ten první, kdo dokázal mě pomoct přes okamžiky, kdy se mi propadala půda pod nohama, měl jsem pocit, že jsem selhal, že jsem něco udělal špatně, a ona mě neponížila. Ona mě to nevyčetla, ale povzbudila mě. Přestože jsem to měl ve vztahu s Bohem, nesmírně mi pomohlo, že to bylo také ve vztahu s blízkým člověkem. A přestože to každý z nás musíme hledat ve vztahu s Bohem, a v plnosti to je jedině ve vztahu s Bohem, můžeme také jeden druhého povzbudit v tom, abychom tohle to vnímali, aby ta bolest, kterou prožíváme, aby byla odstraněná, abychom prožívali jistotu v tom, že jsme hodnotní. V tom jsou důležité vztahy v obecenství, v křesťanském obecenství, v křesťanské rodině, s přáteli, ale také s našimi nevěřícími přáteli, protože k tomu můžeme přispět. A potom můžeme hledat, jak se chovat jiným způsobem s lidmi kolem nás, k lidem kolem nás, našim nejbližším a také k dalším. Já jsem nakonec vytvořil takovou tabulku, která je spíš jenom návrhem toho, jak může taková změna vypadat. A chtěl bych se zastavit jenom u několika těch případů, ve kterých můžeme buď to starým způsobem ponížit, anebo novým budovat důstojnost našich nejbližších. Necítím se dobře. Každý máme rána, kdy staneme a vůbec se nám nechce vstoupit do celého dne. Jsme unavení, jsme rozladění, ani nevíme proč. Starý způsob je, ani druzi se nebudou cítit dobře. Dáme to najevo prvnímu člověku, kterého potkáme. Nový způsob, pokud je k tomu příležitost, omlouvám se, dneska se necítím dobře. Nevím, proč to je, chci, abys to věděl, protože vím, že asi nejsem příjemný. Někdo se mě dotkne, urazí mě, poníží mě. Starý způsob, oplatím mu to. Bez toho, že bych o tom přemýšlel, i já ho urazím. Nový způsob, tohle není osobní. Nevím, proč ten člověk se tak chová. Nerozumím tomu. A prožívám smutek, protože je mi líto, že se mnou takhle jedná, protože velmi pravděpodobně on neví, že má hodnotu. On neví, že má velikou důstojnost. Partner na mě nemá čas. Starý způsob, cítím se odpuštěný, odmítnutý, dotčený. Nový způsob,

zvýšit hlas, křičet, potrestat je. Nový způsob? Zastavit se, přijmout to, že teď se tím budu muset zabývat. Teď mě vyrušili a musím jim věnovat pozornost. A hledat příčinu. Možná já jsem se jim dostatečně nevěnoval. A tohle je možná ne úplně nejlepší způsob, ale je to dětský způsob, jak mi dávají najevo, že potřebují můj čas a potřebují mě. Děti dostanou špatnou známku ve škole. Starý způsob, výčitky, nátlak, hněv, frustrace, trest. Nový způsob, zhodnotit míru jejich zdeptanosti. Možná se tváří, že to nic není, ale uvnitř jsou z toho zničení. Uvnitř je jim to líto. Povzbudit je a pomoci jim se zlepšit. Vzpomínám si na moji mladší dceru, která byla velmi zodpovědná vždycky a jednou přišla a přinesla pětku. A když mě ukazovala žákovskou knížku, tak jsem si všiml, že jí tečou slzy. Můžete takovému dítěti něco vyčítat? Můžete na něj křičet? Všechno, co jsem udělal, objal se mi. Řekl se mi, Janičko, to se spraví, neboj se. Já vím, kdo seš, ty nejseš hloupá. Tohle se dá opravit. A já ti pomůžu, seč budu moct, aby si tuhle známku opravila. Jak se to vlastně stane a jakým způsobem se může obnovit naše důstojnost? Souvisí to také s tím podtitulem toho dnešního semináře, který se týká toho, jak být vlídní. A myslím si, že to známe všichni, že pokud druzí lidé k nám nejsou vlídní, nejsou milí, tak to hnedka poznáme a necítíme se dobře. Ale já věřím tomu, že mnozí z nás také známe to, že my se snažíme být vlídní k druhým a jsme zklamaní z toho, že se nám to nedaří. Že zápas, který můžeme vést, nemusí být jenom v tom, že druzí nejsou vlídní k nám, ale sami se snažíme být lepší a nedaří se nám to. A domnívám se, že všichni známe takový jev, že nejsme příjemní na někoho blízkého, na někoho, koho máme rádi, na někoho, s kým nám záleží na vzájemném vztahu. Protože nejsme příjemní, tak se rozhodneme, že příště se budeme chovat jinak. Chvíli to vydržíme, chvíli to jde, ale za čas najednou znova z nás vyjdou věci, ze kterých jsme sami překvapení a zklamaní a můžeme se točit v tomhle kruhu i s pocitem, že vlastně se nám vůbec nedaří být vlídní. Jak se to může stát, jak se může udát to, že se začneme chovat jinak k druhým lidem? A pokusíme se podívat trochu pod povrch toho, co se děje navenek. Abych byl upřímný, tak se obávám, že přeci jenom se nevyhneme určitému konceptu, který si musíme dobře popsat, abychom mohli skutečně dosáhnout změny v našem chování. To, o čem mluvím, je, že vlídnost za určitou mezí pro mnohé z nás, pravděpodobně pro většinu z nás, nevyžaduje jenom naše rozhodnutí, ale vyžaduje naši proměnu. Musí se udát něco mnohem hlubšího, mnohem vážnějšího. Musí se něco změnit v hloubi nás, abychom mohli jiným způsobem jednat s druhými. Jaká je tedy cesta k tomu, abychom se chovali vlídněji k druhým lidem, abychom byli laskavější, abychom jim prokazovali úctu a důstojnost, kterou bychom přáli jim prokazovat. A chtěl bych se podívat na to nejprve z pohledu, který se týká nás samotných. Jak se obnoví naše hodnota? Není pravděpodobně příliš reálné, abychom změnili své jednání s druhými lidmi, pokud se nezměníme sami. A pokud uvnitř budeme prožívat negativní emoce, budeme prožívat frustraci, zklamání, hněv, bolest, je iluzí, že bychom navenek dlouhodobě dokázali vyjadřovat něco jiného, než to, co prožíváme.

prožíváme. Proto se nejdřív pojďme podívat na to, jak se může změnit to, co prožíváme uvnitř. Jak si můžeme vážit sami sebe? Jak se stane to, že budeme pracovat na svojí sebeúctě? A já bych chtěl nejdřív předložit takový psychologický koncept, protože v dnešní psychologii tohle jsou důležité pojmy. Vážit si sám sebe, prožívat sebeúctu, budovat sebeúctu, to je viděno jako cesta k tomu, abychom se jinak chovali i k druhým lidem. A aby se zlepšila kvalita našeho vlastního života. Ale je na tom kus pravdy. Ten psychologický pohled ale hovoří o tom, že musíme změnit pohled sami na sebe. Sami potřebujeme prožívat sebeúctu, potřebujeme mít rádi sami sebe. Musíš si vážit sám sebe. Musíš se mít rád. To jsou určité odpovědi, které dostaneme v psychologických kruzích. A to, co to znamená, je, že sami ve vztahu k sobě se potřebujeme změnit. To není ale vždycky tak snadné. Úcta je vztahová kategorie. To, že si vážíme sebe, je často nesmírně významně ovlivněno tím, jak se druzí chovají k nám, jak si druzí váží nás. A pokud jsme realističtí, nemůžeme úplně odříznout chování druhých. Není pro mnohé z nás snadné si udržet sebeúctu, když jsme vystaveni opovržení a útokům zneužívání od druhých lidí, obzvláště blízkých lidí. Také pokud naše sebeúcta se buduje jen tak, že změníme pohled na sebe, my se stáváme zdrojem hodnoty, sebeúcty a lásky. Křesťanský pohled je odlišný. Křesťanský pohled je mnohem podrobnější a mnohem detailnější. A to, co se uvnitř děje, pokud budujeme svoji sebeúctu, která je z biblického pohledu také důležitá, více souvisí se vztahem, vzájemným vztahem mě a Boha, než s mým vlastním vztahem sám k sobě. Tenhle křesťanský pohled je mnohem plastičtější, mnohem podrobnější a já se domnívám, že pravděpodobně i mnohem reálnější. V okamžiku, kdy my milujeme Boha, Bůh také miluje nás. A tohle je výměna lásky, která je nesmírně důležitá pro to, abychom v hloubi sebe, abychom byli naplněni láskou, abychom mohli být očišťováni, obnovováni, a abychom mohli znova upevňovat svoji důstojnost. V tomhle pohledu Bůh je zdrojem. Bůh je zdrojem naší důstojnosti, protože on je ten, kdo nás stvořil a stvořil nás ke svému obrazu, proto máme důstojnost a je zdrojem lásky. Bible říká, Bůh je láska a Bible také říká, že my milujeme jeho, protože on nejdřív miloval nás. Ve skutečnosti to, abychom si vážili sami sebe, vypadá z křesťanského pohledu tak, že víme, že Bůh nám prokazuje úctu. Že víme, že nás Bůh stvořil jako nesmírně cenné bytosti. A tak nás vidí. Samozřejmě tohle je něco, v čem také musíme řešit to, co je v našem jednání, a to je často hřích, ale je důležité vidět to, že Bůh usiluje o to, aby se obnovila naše hodnota, naše důstojnost, proto Ježíš zemřel, proto nám přinesl evangelium, zemřel za nás, abychom mohli být očištěni, aby se mohla obnovit naše hodnota, aby se obnovil Boží obraz, který neseme. To, že navenek, ale se nechováme vždycky dobře, je určitý proces, kterým procházíme, protože to je ta část, kde zápasíme o to, aby to, že my prožíváme důstojnost a hodnotu, abychom také nesli druhým. Aby to nezůstalo u nás, ale abychom stejným způsobem, jak Bůh miluje nás, abychom my milovali další lidi a obzvláště ty, kteří jsou nám blízcí, drazí a jsou pro nás důležití. To, co chci říci v téhle části, je, aby se změnilo naše chování vůči druhým, abychom byli vlídnější, musí začít tím, že se změní náš pohled na sebe samé. A to
To, že uvnitř prožíváme hodnotu, je něco, co je zodpovědností každého z nás. Každý z nás jsme zodpovědní za to, abychom ve vztahu s Bohem, abychom neustále znovu a znovu obnovovali svoji důstojnost, vědomí toho, že před Bohem máme velikou cenu a abychom věděli, že máme velikou hodnotu. To je něco, co nemůžeme čekat od druhých. Samozřejmě, že to druzí ovlivňují. Možná tím, že to zpochybní, možná, že zakolísáme. Ale oni nejsou zdrojem naší hodnoty. To může být jedině vztah s Bohem. Nemůžeme to čekat od těch nejbližších. Nemůžeme to čekat od partnera. Tohle je věc našeho vlastního vztahu s Bohem. A to je počátek toho, aby se změnilo naše jednání vůči druhým lidem navenek. A pojďme se teď podívat prakticky, co to může znamenat prakticky. Každý z nás máme takovou představu, chovám se ošklivě ke svým blízkým, pak mě to mrzí, trápí mě to, bojím se, jak oni to zvládnou, rozhodnu se, že se změním a skutečně se mi to podaří. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Každý máme takovou intuitivní představu, jak budeme vlídnější. A na tom jednom obrázku já jsem to znázornil tak, že to je vůle. Je to změna, která je postavená na naší vůli. Rozhodneme se, budeme se chovat jinak a snažíme se chovat jinak. To většinou ale není postačující. Většinou je to důležitá část, má svoje místo, naše rozhodnutí má určitou významnou hodnotu, ale nestačí zapojení naší vůle. A já bych se chtěl podívat na takový podrobnější pohled na to, jak se změnit, který zahrnuje tři složky. Jsou tam emoce, je tam mysl a jsou tam postoje. V okamžiku, kdy zvládneme tyhle tři oblasti, prožijeme změnu, nebo, lépe řečeno, prožijeme proměnu, prožijeme transformaci našich emocí, naší mysli a našich postojů, je to důležitý krok a je to reálná cesta k tomu, abychom se jinak chovali i k druhým lidem. Počátkem je to, že sami máme obnovenou důstojnost před Bohem a potom vůči druhým potřebujeme se zabývat těmihle třemi oblastmi. Emoce jsou docela komplexní oblastí naší osobnosti a emoce nesmírně ovlivňují to, jak se chováme v určitých situacích. Nakonec, ať chceme nebo nechceme, dlouhodobě to, co vyjadřujeme svým jednáním, jsou naše emoce. Proto se potřebujeme zabývat emocemi. Naše mysl. Potřebujeme myslet určitým způsobem. Pokud vidíme druhé jako nepřátele, cítíme se ohroženi, myslíme si, že nám chtějí ublížit, je nereálné, abychom se k ním chovali dlouhodobě otevřeně a vlídně. A nakonec jsou to naše postoje, které se ukrývají za emocemi, za myšlením. Je to určitý základní postoj, který máme vůči druhým lidem. To všechno spojuje nakonec Kristus, protože když žijeme s Bohem, když žijeme s Kristem, tak to má vliv na naše emoce, na naši mysl a na naše postoje. A je to to, kde se prakticky projeví to, že před Bohem máme důstojnost, že se obnoví hodnota naší osobnosti a pokračuje to dál v našem praktickém životě v těchto třech oblastech. Ten celek můžeme označit jako zralost. V okamžiku, kdy rosteme v těchto oblastech, rosteme ve zralosti. Skutečná proměna znamená změnu těchto tří oblastí. A já bych se rád zastavil jenom u jedné z těchto oblastí a chtěl bych se zastavit u našich postojů. V čem jsou důležité naše postoje? V čem naše postoje ovlivňují to, jak jsme vlídní, jak se chováme s vlídností vůči druhým, anebo jak se chováme nevlídně? V čem spočívají postoje, které máme vůči druhým? A já bych chtěl popsat takový příklad, je to příklad jedněch manželů, Agnes a Alex. Oni se spolu vzali hned po škole, Alex se soustředil na svoji práci, založil firmu. Ze začátku ta firma zápasila, ale pak se mu začalo dařit.
A jako v malé firmě ale musel zastávat několik funkcí. Dlouho mu trvalo, než získal stabilní zaměstnance. Domů chodil unavený a neměl už sílu cokoliv řešit. Často proto na Agnes reagoval podrážděně a nepříjemně. Agnes, protože měli dvě děti v průběhu let, se sice na děti těšila, ale po třech letech s dětmi doma se cítila úplně vysátá. Chyběli kontakt s vnějším světem. Její rodina vlastní, ze které vyrůstala, nefungovala jako podpora pro ní a podobně ani rodina Alexe. Protože hodně investovala do dětí, očekávala oporu, porozumění od svého manžela, ale ten si s ní spíš nevěděl rady. Když přišel domů, sednul si k televizi nebo k počítači s tím, že večer musí pracovat. Agnes se pak cítila úplně citově vyprahlá. Tahle žena se seznámila s jednou kamarádkou, Lucií, která měla děti v podobném věku, ta ji pozvala do křesťanského společenství a přestože nikdy neměla nic společného s vírou, tak se tam cítila dobře. Byli tam otevření lidé se zájmem jeden od druhého. A Agnes ani nevěděla, jak se to stalo, ale stala se křesťankou a nechala se pokřtít. Alexovi se to nelíbilo, ale protože to bylo důležité pro jeho ženu, tak se s těmihle lidmi stýkal a občas chodil i do tohohle společenství. Přestože se toho hodně zlepšilo, tak manželství ale stále nefungovalo. Až začali hledat pomoc a začali si uvědomovat určité hlubší věci, které se odehrávaly v jejich vztahu. Alice totiž dokázala Alexe deptat. Dokázala mu vyčítat, pokud se necítila sama dobře, upnula se na určitou praktickou věc, kterou chtěla, aby Alex udělal, ale automaticky předpokládala, že se tím Alex nebude zabývat, že s tím nebude chtít nic dělat. Což nebyla úplně pravda, protože Alex byl praktický člověk. A doma udělal některé věci. Spravil poličky, nainstaloval myčku na nádobí, postavil dětem postele jako prolézačky, ale časem pochopil, že tohle neučiní Agnes spokojenou. A proto to vzdal. A vytvořil si spíš určitý obranný vál vůči jejím stížnostem. Měl pocit bezmoci a byl bezradný. Ve skutečnosti pravdou ale bylo, že Alex by si přál udělat cokoliv pro to, aby jeho žena byla spokojená. Toužil potom, aby se doma nepřeli, aby doma byla pohoda. Jenom došel k závěru, že něco takového nedokáže dosáhnout. Ať se snaží sebe víc. Pojďme se podívat na postoje, které se ukrývaly pod tímhle jednáním. Kdybychom se podívali na postoj Agnes, tak by to bylo asi něco takového. Můj muž se o mě nezajímá. Přehlíží mě, což znamená, že mě nemá rád. Muži nerozumí ženám a co je ještě horší, ani jim rozumět nechtějí. Alexovi na mě nezáleží. A to byl postoj, s kterým přistupovala ke všem situacím, kdy nějakým způsobem cítila nějakou potřebu, kterou by Alex měl naplnit. Alexovi na mě nezáleží. A proto měla tendenci být mnohem intenzivnější ve svých stížnostech, aby ho donutila, aby se jí zabýval. Postoj Alexe byl asi něco takového. Ať se snažím sebe víc, nikdy to stejně nebude dost. Agnes se nedá ničím zavděčit. Agnes je žena, kterou nelze uspokojit. Nemá cenu se o to ani snažit. Alexovým postojem bylo, moji ženu nejde uspokojit a dělám, co dělám. Asi si dokážeme představit, jak tyhle postoje se potom projevily v jejich jednání a v jejich vztahu. A v tom, jak konflikty, ke kterým docházelo, sice nikdy nezmínili tyhle ty předpoklady, ze kterých vycházeli, ale ovlivňovali to, jak vnímali různé situace ve vzájemném vztahu. Co jsou tedy postoje? Postoje jsou něčím, co většinou je spojeno s větou, kterou si řekneme v duchu, anebo ji řekneme nahlas, ty vždycky. Nebo
ty nikdy. Pokud používáme tenhle obrat vždycky, nikdy, je velmi pravděpodobné, že to souvisí s naším postojem. Že to je určitý zafixovaný pohled na druhého, který mu přisuzujeme, ať je pravdivý nebo není pravdivý. Nebo ty jsi takový a takový. To je něco, co obvykle souvisí s něčím, co je pro nás důležité, v čem očekáváme pomoc a vstřícnost druhého a jsme zklamáni, když se nám ji nedostane. Pokud se nám ji nedostane jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát, už se v nás vytvoří tenhle postoj, že ten druhý nám to ani nechce dát, že ho to nezajímá. Postoje jsou nebezpečné proto, že postoje jsou neměnné a velmi těžko se mění. Ve skutečnosti postoje zkreslují to, jak vnímáme skutečnost. Pokud si vytvoříme takovýhle postoj, už vidíme všechny situace, které ho potvrzují, a nevidíme situace, které ho nepotvrzují. Protože všechno, co vybíráme z toho, co se děje, jsou věci, které potvrzují tenhle ten postoj. Postoj je něco, co nás uzavírá vůči druhému, protože nám brání dostat se dál. Nejsme ochotní vidět skutečnost o druhém a vystupuje jenom z pozice takovýchhle stereotypů. Náš postoj diskvalifikuje druhého, protože pokud si vytvoříme takovýhle postoj, může se snažit sebe víc, ale my velmi těžko svůj postoj vůči němu změníme. A náš postoj je mnohem více o nás samotných, než o tom, koho se týká. Protože je to naše obrana. Tím my se chráníme před dalšími zraněními, protože připisujeme druhému určité rysy, které vysvětlují to, že se nebudeme snažit být ve vztahu zranitelní a nebudeme se snažit udělat určitý krok k tomu, abychom se přiblížili druhému. Proto také postoje vytváří překážku blízkosti. Postoje jsou určitým odsouzením a je to určitý verdikt, který možná nemusíme vyslovit nahlas, ale který je v nás a druhý už nemá šanci. A proto Alex, ten pocit, že nemám šanci, moje žena mi nedá šanci, v určitém smyslu byl tenhle ten jeho postoj pochopitelný. Nedávno moje žena přišla domů a byla u jedné rodiny, které se snaží pomáhat s určitými věcmi, které jsou pro ně komplikované. A ona přišla domů a když přišla, tak mě začala vyprávět, že ta návštěva pro ní byla hodně těžká, protože ten muž si nevzal roušku, když tam přišla, a choval se velmi arrogantně, pohrdavě, dokonce zesměšňoval to, co ona pro ně udělala. Ta návštěva pro ní byla hodně těžká. A já, co jsem udělal, bylo, že jsem mi řekl, víš co, tak tam příště už nechoď. Možná je dobrý jim nepomáhat. Možná je dobrý to nechat bejt. A moje žena mlčela. Druhý den ráno vstala a říká mi, chtěla bych se s tebou vrátit k tomu rozhovoru, který jsme včera měli po té návštěvě. A chtěla bych ti říct, já jsem nečekala, že to budeš se mnou rozebírat. Já jsem nečekala, že mi řekneš, co mám dělat. To, co já jsem čekala, bylo, že mě vezmeš a že mě obejmeš. A že budeš rozumět tomu, jak tohle to bylo pro mě těžké. To byla tužba, kterou jsem v sobě měla. Já jsem v téhle chvíli nezareagoval dobře. Naštěstí jsem měl druhou šanci, protože moje žena mi to takhle řekla. Ale přitom jsem si uvědomil důležitou věc, že pokud lidi redukujeme jenom na problémy, tak jim ublížíme. Bolest druhému můžeme způsobit ne tím, že to zamýšlíme, ale tím, že jenom ho řešíme jako problém. Lidi nejsou problémy. Lidi jsou živé bytosti. Lidé jsou bytosti, které mají svoji osobnost a Bůh je stvořil s ohromnou důstojností a ti lidé potřebují prostor a potřebují určité klima, které jim můžeme vytvořit tím, že s nimi máme trpělivost, že je máme rádi, že jim nasloucháme, že jim komunikujeme, že jsou pro nás důležití. Proto, co jsou
nakonec ty postoje, které budují. Co jsou dobré postoje, co jsou správné postoje. Určitě je to úcta k partnerovi, určitě je to láska. Určitě je to to, že mu dáme najevo, že ho milujeme, máme ho rádi a naše láska není závislá na tom, jestli se mu věci daří nebo nedaří. Přesně takhle se chová Bůh k nám. Bůh nás miluje, ať se nám daří věci nebo nedaří. Bůh nás přijímá. Bůh je vždycky otevřený nám odpustit, i když uděláme něco, co není dobré. Bůh vždycky hledí za to, co děláme. Hledí k tomu, kde je naše potřeba, to, aby nás někdo miloval. A tohle byla potřeba, kterou měla moje žena, kterou já jsem v té situaci, kterou jsem popisoval, tak jsem nerozuměl. Každý z nás potřebujeme lásku. Každý z nás potřebujeme lásku ve vztahu s Bohem a je úžasným povzbuzením, když je máme ve vztahu s blízkými. A chtěl bych zakončit jedním veršem z Bible, 1. Korinským 13, 4 až 7. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledí na svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. Tohle je láska, kterou my potřebujeme, proto abychom dokázali si vážit sami sebe. Potřebujeme to ve vztahu s Bohem a potřebujeme to nést druhým lidem kolem sebe. I tím, že to bude formovat naše postoje vůči nim.

Z velkanočního vysílání Rádia 7 ohlásila hodinu po půlnoci a s ní také další hodinu, ve které vám společnost od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová, i když ta společnost bude taková hrozně z rychlíku, tedy alespoň v této hodině, protože nás čeká další díl pořadu Interval. Tentokrát vám Lucie Endlicherová představí další album Jiřího Smrže a to se jmenuje Kořeny.

Dobrý den, tady je další vydání Intervalu, u jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Přiznávám se, že na dnešní vydání jsem se velice těšila. A to nejen od chvíle, kdy jsem se dozvěděla, že písničkář Jiří Smrš vydal novou desku nazvanou Kořeny. Vlastně jsem tenhle pořad nosila v hlavě a v srdci už od chvíle, kdy o nové nahrávce Jiří začal uvažovat. A to bylo už v době, kdy byl tento pořad vlastně ještě v plenkách. Od roku 2007 tedy existuje plán o vzniku CDčka, které si na své uvedení do světa muselo pěkně počkat. Nějaká demo nahrávka existovala, ale to, jak nakonec vypadá konečná podoba téhle desky, je velmi překvapivé. Jedním slovem, krása. Tohle CDčko chcete mít doma. Dobře, pokud vám nebude hudba a styl psaní Jiřího Smrže vyhovovat, nejspíš vás nechá tahle nahrávka chladnými. Ale pokud vás jen trošku zaujme, pak dlužno dodat, že nejen obsah placky, ale i vyvedení bukletu a vůbec vše kolem téhle nahrávky stojí za pozornost. Tomuhle se totiž říká, kdo si počká, ten se dočká. Pravda, po této oslavné řeči je třeba říci, že jsou věci, které se nezměnily. Deska Kořeny je bílá s pár barevnými akcenty do fialova, do modra a mírně do zelena, ale bílá převažuje. Možná budete mít v první chvíli pocit, že držíte v rukou trošku přizdobenou sněhovou vločku. Ovšem ve chvíli, kdy nahrávku vložíte do přehrávače, vězte, že vás čekají písně spíše hloubavé, někdy i těžké, náročné, prostě žádná oddechovka. Jiří Smrš je člověk, který svět vidí z úhlu bolesti. V oné bolesti nechybí naděje a výhled do budoucnosti, ale je toho ještě hodně, co je třeba tady na zemi pojmenovat a na co je třeba poukázat. A tak to tenhle písničkář dělá. Ostatně tohle přece odjakživa byl úkol písničkářů, ne? V jedné ze svých nahrávek se Jiří Smrš hlásí k Bulatu Okučavovi, a možná, že i s ním je možné ho spojovat. Pro palčivost, kterou je možné v jeho slovech zachytit, i pro paprsky slunce, které texty prosvěcují. Takže jak to celé zní?

Nemám chuť říkat, kdo maže, ten jede, jen protože nejsem dost mazaný. Že jestli se chceš dopředu dostat, stále musíš nejdřív do strany. Už nemám chuť říkat, to neřeš, ani řešením všeho jsem ty. Že každý křiklavý podfuk má své tiché kliky.

nemám chuť říkat každý úsměv, je vždy jen účelový tah, že dnešní politický mírotvůrce je zítřejší

každý podnikatel, který zbohat je jistě podvodnikatel. Když se cítím být jeden stejný mezi všemi,

zápas, by vždy dosáhl můj starý most. Nemám chuť nic říkat v hospodě u stolu, nemám chuť celý život chodit dějinám za školu. Kde se cítím být jeden stejný mezi všemi, kdo ani vlastně

0: písních Jiřího Smrže najdete velmi často nejrůznější vyznání, zvolání, přiznání se k tomu, co je bolavé, pojmenovávání skutečností, pro které najít vhodná slova není úplně jednoduché, a přesto je to potřebné. Tohle je Jiří Smrš. Hudba z hloubky, hudba, která chce zasáhnout až dovnitř, tam, kam je těžké i dohlédnout. Jiří se nebojí jít s tím těžkým a velmi vnitřním ven. Na druhou stranu je slyšet, že stále nechybí jistá dávka ostychu a jakási míra nejistoty. Takový je i při veřejném vystupování, i v osobním kontaktu. Zvláštní kombinace nejistoty a potřeby vykřičet, jak se věci mají. Písně jsou v ich formě a na posluchači je, jak s jednotlivými vyznáními naloží. Takovéto názor si udělejte sami. Stotožníte se nebo ne? Už nemám chuť říkat, že mám nouzi, znělo to před chvílí. Jak zvláštně ladí tahle píseň hned s tou úvodní, která desku otevírá.
1: Otče noci, otče moci, otče superstar a hvězd, otče zaslíbené budoucnosti, otče neprůjezdných měst, otče geneticky upravených potravin, otče sezónních slev, otče větru, otče plev, otče oxidu siřičitého, otče reality show, otče mentální anorexie, žlutého nebe nad Prahou, otče jenž si vše pod jednou střechou, otče výhodných hypoték, otče nesplavných řek, otče výherních automatů, otče radaru, otče, který si tak se.

Namluvit si, že Bůh je všechno ve všem, úplně ve všem, i v tom, co se někdy člověk ostýchá i vyslovit. Jak bychom si to přáli? Zvláštní úvaha o tom, kde je Bůh, či kde je Bůh v uvozovkách. Přesycenost. To je to slovo, které může předchozí píseň charakterizovat. A ostatně přesycenost, to je to, v čem žijeme. Jak se v tom vyznat, zorientovat, jak do toho Boha pozvat? A jde to vůbec?

přijde se, uvidím, že jsi to celý čas jen na mě hrál. Že kdyby někdo snad, tak ty můj táta, že jsi král. Uvidím, že jsi to celý čas jen na mě hrál. Že kdyby nikdo už

A ještě jedna na podobné téma. Slyšela jsem v ní kousky bratrů Ebenových, kousky Karla Plíhala a stejně je v tom všem nejvýš rukopis Jiřího Smrže, jeho slovosled, jeho přístup k hudbě, jeho přeryvy v písních, jeho překvapení, krása. Už několikrát to byl Jiří Smrž zmíněn co písničkář. Jak se stane, že se písničkář obklopí tolika skvělými muzikanty a vyrobí nahrávku, která je velmi barevná a hudebně vyšperkovaná? Inu, možná, že zase jen stačí počkat tak, jako to Jiří udělal. A na druhou stranu, věřte, že slyšet všechnu tu palčivost a nejrůznější zvolání na koncertě jen s kytarou, to je teprve poslouchání pro uši a pro duši. Prostě slyšet desku a dostat se na vystoupení Jiřího Smrže jsou dvě zcela odlišné skutečnosti. Deska vám do života, kromě písničkáře samotného, přivede domů třeba hráče na klávesy a kytaru Jiřího Kováře, baskytaristu Jana Jakubce, bubeníka Miloslava Dvořáčka, zpěvačku Pavlínu Jíšovou, ale taky Vojtěcha Zíchu, Luboše Malinu, Mária Biháriho nebo smyčcový kvartet Michala Rataje. Zajít na koncert znamená dotknout se křehkosti v té nejpravdivější podobě.

po nebi v protisměru, prázdný velký vůz. O, v tuhle noční dobu nejezdí tu jinak nic. O, lásko, miluju tě strašně.

Lásko, miluju tě strašně, ale nemám komu to říct. A taky jsem člověk, co celý život odjíždí brzo, dlouho se nevrací. Kde bere Jiří Smrš tu odvahu tohle všechno otevřít, odhalit a nenechat si to jen pro sebe? A kolik z toho, o čem zpívá, je on sám? A kolik z toho jen nějaká větší či menší míra fabulace? Zajímavé je, že takové otázky stěží budete mít u popových popěvků nebo u humorných textů kapely, která má potřebu dělat si šprťouchlata ze všeho kolem sebe. Zvláštní, že tyhle otázky nastupují až v okamžicích bolestných, plných tápání. S radostí se nám ztotožňuje jednoduše a nemusíme příliš řešit, zda inspirace k ní pochází z vlastního zdroje nebo je jen odpozorovaná. U bolavých věcí je to úplně jinak. Potřebujeme zjistit, zda ji prožil sám autor, zda on sám skutečně bojuje s tím vším, o čem zpívá, anebo je to jenom hudba, jen jeho licence, výmysl, vlastně pohádka. Jenže jak moc na tom záleží? Jak moc jde o to, zda a jak se daný příběh odehrál? A jak moc jde spíše o to, co tenhle příběh dělá se mnou uvnitř?

řekl Mozafionovi, tak tu konečně nebudem tak sami. Postav na čaj, jen hlupáky je třeba vítat fanfárami. Prostři obrus, jak když na Rus zima padá. A čaj ať hřeje a rozpuští.

padaly květy, na milence pod stromy, jejich těli byla zem celá žhavá. Kam jinam prostřil, prostřil brus po Gruzínsku na zem. A pošli za Puškinem někoho s tím vzkazem, že přišel Bulat Okudžava. Řekl by on, Bulatočko, než si dolije, pojď, musíš něco vidět.

na milence pod stromy, jejich chtěli je zem celá žhavá. Řekl Mozart, kam jinam prostřít, prostřed u Brus, po Gruzínsku na zem. A François, pošli už za Puškinem někoho s tím vzkazem, že přišel Bulat o Kudžavu.

0: A ti tři se pak v nebi dívali na nebe přes číšky čaje. A Mozart řekl, tak na Arbatu se pořád, pořádná píseň hraje. Aby on na to, člověk by svou bídu neměl vždycky svádět na krále a na stát. Doba je vždycky strupy navrch celkem za to. A bulat povzdech občas je nelidská, ale vždy stojí za to. Občas je nelidská, ale vždy stojí za to. Člověkem zůstat. Doba je občas nelidská, ale vždy stojí za to. Člověkem zůstat.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Interval. Dnes s písněmi Jiřího Smrže z desky Kořeny, která vyšla na sklonku roku 2013. Už to bylo mnohé řečeno o hudbě i slovech, o tom, jakým způsobem Jiří Smrž nahlíží na realitu kolem sebe a jaké písničky díky tomu vznikají. Možná bychom měli sklon plakat, že nejde o tichou nahrávku s kytarou, v níž by možná ještě více vyzněla palčivost jednotlivých témat a potřebnost úvah, na které chce autor zaměřit naši pozornost. Ovšem po písni, jako je ta, která právě dozněla, čistý ubrus pro Bulata Okudžavu, je možné jen konstatovat, ještě že byla nahrána tak, jak byla nahrána. Krásné solo na akordeon i hned prozradilo Mária Biháriho, jeho rukopis je prostě čitelný. Ale když budete jen trošku pozorně poslouchat, zaslechnete navíc hudební motivy mozartovské, francouzské i ruské. Prostě píseň jako obraz, píseň jako krajina. Ta jedna stačí na to, aby se duše nasytila a posluchač byl ujištěn v tom, že i když doba je občas nelidská, vždy stojí za to člověkem zůstat.

náročné. Různé učinil nás Bůh. A dobře tak. Dobré vědět, dobré s tím počítat. Ne každý musí věci vidět tak jako já. Ne každý je bude nahlížet, prožívat tak jako já. Je dobré zaslechnout ve střípcích tónů a slov, že někdo to může mít podobně. Aspoň někdy.

Nejprostší píseň na celém albu naspívala spolu s Jiřím Smržem Hana Kopřivová, zpěvačka a písničkářka, jejíž životní příběh je možná v mnohém podobný tomu, který má za sebou Jiří Smrž. Ten totiž vystřídal už spoustu zaměstnání a spoustu míst. A přesto to, co je mu nejvlastnější, ač zároveň v mnohém bolavé, je právě psaní hudby a zpěv. Hana zase, jak jsem se dočetla na internetu, odmala toužila zpívat, ovšem v dětství jí krční lékařka nařídila hlasový klid a zpěv jí v podstatě zakázala. Dnes už je vše zase jinak, ale jistě byly chvíle, kdy bojovat za své místo na pódiu nebylo nejspíš úplně jednoduché. Touhy a jejich naplnění. Téma nade vše.

kde jsem pak nepřišel už skoro na nic víc. Jenže vyhlídky jsou stejně všude stejné, ze všech okenic. Chodil jsem do škol jedné, druhé, třetí, čtvrté. Někdy mám pocit, že neumím do pěti počítat. Tady jsem se oženil.

televize. Nemám rád pořady, co kritizují krizi a tím nás ženou do krize. Takové starosti přenechávám jiným, těch vlastních mám přece víc než dost. Děti jsou malé a chci jim zajistit jistou budoucnost. Věřím, až dospějí a pochopí, že život není chov snů, ale venčení psů za domy. Budou dál žít v našich domech stejně šťastné jako my. Jenže dnes ukradl jsem vůz.

Závěrečné písně celého alba v sobě skrývají skladby, které je lepší poslouchat vícekrát dokola, stále se k ním vracet, zkoumat to, co je v nich, i to, co je za nimi. Cizí vůz, který právě dozněl, může být stejně tak dobře písní o umírání snů, jako o obyčejné touze po neobyčejném zážitku. Znovu je možné přemýšlet o tom, co všechno v textech je sám autor a co už je fabulace. A právě zde znovu zazní ono, názor si udělejte sami. Nejde o něj, nejde o Jiřího Smrže. Jde o mě samotnou. Nejde o něj, ale o mě. O to zde jsem ochotna říct. Věřím, až dospějí a pochopí, že život není chov snů, ale venčení psů za domy, budou dál žít v našich domech stejně šťastné jako my. Tohle na život stačí? A nebo spíš platí tohle? Porušuju všechny předpisy, jak bych si chtěl holý život zachránit. A nebo je to ještě jinak? Ve chvíli, kdy vám nejspíš hlavou budou vířit otazníky, jak skrumáš sněhových vloček, najednou narazíte na pokračování všech těchto úvah. Najdete ho až v další písni. Bere dech. Jde na dřeň a mluví pravdu.

Smál se a zářil, jak kdyby se právě zamiloval. A pak jako když schoří milostný dopis, pat na židli řek, nemůžu dál. A já se ptal, stalo se něco, a on asi už všechno, jo, ale to nic, synáčku. Ptal jsem se, můžu ti nějak pomoct, a on, můžeš, táto, sežeň, čisto.

se domů, on řekl, z téhle louže domů, pod okap. Já řekl, nemusí hned pršet, on řekl, už nemusí, vždyť leje.

život může být krásný. A on řekl, tak proč není? A já, jsou věci, pro které stojí za to žít snad. On se zasmál, které? A já řekl, láska. A on řekl,

mi v pohodě žije, že pohoda jsou věci krásnější a silnější než sám život snad. Já řekl, které? On řekl, láska. A já řekl, tak mě měj rád.

0: Přišel domů, smál se a zářil, jak kdyby se právě zamiloval.
1: Toužíme po lásce, hledáme ji. Chybí nám ve vztazích, chybí nám pro ty nejbližší, chybí nám i pro sebe sama. Rozhodně ta zdravá míra lásky, kterou máme mít i k sobě samotným. Můžeme léta hledat, kde lásku můžeme najít. Můžeme léta toužit, naučit se jí. Existuje mnoho odpovědí, více či méně platných, více či méně blížících se pravdě. A pak věřím, že dříve nebo později ve svém životě každý člověk narazíme na to základní tvrzení o lásce. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Láska. A co s ní? Názor si udělejte sami. Ke kořenům lásky nás dnes zavedl Jiří Smrš. Průvodkyní byla Lucie Endlicherová. Naslyšen.

0: do kmene noci se vrací zpěv. Z javoru housle ty duše dřev. Do listí dne se vrací jas. Do kořenů zpíváš Deo gratias.
1: To byly poslední tóny hudebníka Jiřího Smrže, které měly zaznít v dnešním intervalu. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a první dva pořady byly vlastně tak dlouhé, že jsem vám ještě ani nepředstavila pořady, které uslyšíte ve zbytku vysílání. A tak si to necháme už po znělce, která ohlásí tu následující hodinu. Tam vám jen drobně prozradím, že se můžete těšit na reprízu pořadu Hláska, a to od 2. hodiny a 15. minuty, ale to vám všechno vlastně povím hned za chvíli. Jsou 2 hodiny po půlnoci a vy ladíte Rádio 7. Jeho nočními vysíláním vás dnes, tedy v sobotu 23. května, provází Kateřina Fridrichová a ta vás zve také k poslechu té následující hodiny. Ale než se dostaneme k tomu, že si poslechneme reprízu pořadu Hláska od 14:45, tak je tu přehled dnešních pořadů, tedy těch, které nám ještě dnes zbývají. Jste spokojení ve svém životě? I tuto otázku pokládá v rozhovorech Eva Rodová, která přijala boží výzvu chodit pravidelně do ulicí Hlavy, říkat lidem o Ježíši a